Kamerata Bern s dirigentem Alexandrem von Venkopem dohráli Capriccio číslo 4 pro komorní orchestr Jana Dismase Zelenky. Milí posluchači, v následujících minutách zaměříme pozornost na operní hudbu 19. století. Tvůrce hudebního dramatu Richard Wagner patří na tomto poli k největším novátorům své doby. Nejslavnější je jeho tetralogie Prsteny Nibelungův, kterou tvoří opery Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried a Soumrak bohů. Poslechneme si árii Vládce všech bohů Wotana ze třetího dějství opery Valkýra, kdy se Wotan loučí se svou dcerou Valkýrou Brynhildou. Zpívá baritonista Antonín Švorc, orchestr Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Košler.

Baritonista Antonín Švorc a orchestr Národního divadla zařízení Zdeňka Košlera přednesli árii Wotana ze třetího dějství opery Valkýra Richarda Wagnera. Milí posluchači, na stanici Český rozhlas D-dur v tuto chvíli nahlédneme do tvorby anglického klasika hudby 20. století Benjamina Britna. Jedním z jeho nejoblíbenějších děl jsou variace na téma Britnova učitele Franka Bridge pro smyčcový orchestr dokončené v roce 1937. Britten použil jako základ variací téma z Bridgeovy druhé idyly pro smyčcové kvarteto. V 10 variacích najdeme zpracování ve formě pochodu nebo romance ve stylu italské árie nebo vídeňského valčíku. Variace na téma Franka Bridge od Benjamina Britna si poslechneme na nahrávce orchestru Symphonia of London, řídí John Wilson.

Variace na téma Franka Bridge pro smyčcový orchestr od Benjamina Britna hrála Symphony of London za řízení dirigenta Johna Wilsona. Milí posluchači, u mikrofonu stanice Český rozhlas D-dur je s vámi stále Robert Škarda. Pro následující minuty vybírám z komorní hudby 19. století skladbu psanou pro violončelo a klavír. Johannes Brahms zkomponoval dvě violončelové sonáty. Sonátu číslo 1 e-moll opus 38 komponoval Brahms v letech 1862 až 65. Třívětá sonáta je poctou Johannu Sebastianu Bachovi, neboť hlavní téma první věty a téma fugy v třetí větě vychází z Bachova cyklu Umění fugy. Brahmsovu první violončelovou sonátu opus 38 zahrají Stephen Isserlis na violončelo a Stephen Huff na klavír.

0: Sonátu číslo 1 e-moll opus 38 Johannesa Brahmse hráli violončelista Steven Isserlis a klavírista Stephen Huff.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur nyní společně s další kompozicí nahlédneme do české hudby 20. století. Rodák z Chrudimi, skladatel Jaroslav Doubrava, vyšel stylově z tvorby autorů české meziválečné moderny. Významnou část jeho odkazu tvoří scénická a symfonická díla, mimo jiné i balety. V roce 1951 se Doubrava nechal inspirovat satirickou básní Karla Havlíčka Borovského, Král Lávra, a napsal baletní pantomimu stejného názvu. My si nyní poslechneme svitu z tohoto baletu pro sbor a orchestr. Jejíž části nesou názvy Pod šibenicí, Oslí fuga, U Wyklovské vrby a finále. Svitu z baletu Král Lávra Jaroslava Doubravy zpívá muzika Bohemika, hraje Státní filharmonie Brno, řídí Miloš Konvalinka.

Baletní svitu Král Lávra Jaroslava Doubravy jsme slyšeli v provedení sboru Muzika Bohemika a Státní filharmonie Brno pod taktovkou Miloše Konvalinky. Tímto také končí hudební výběr, který pro vás připravil Robert Škarda. Milí posluchači, přeji dobrý poslech dalšího vysílání stanice D-Dur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Handel byl nejen mistrem velkých partitur, včetně oper a oratorií. Bravurní byl i v psaní hudby pro prakticky jakoukoliv příležitost, jíž si žádal zejména provoz anglického královského dvora, kde také působil. Tak napsal ty své slavné hudby ke královskému ohňostroji nebo vodní hudbu k plavbě na Temži. Reflektoval ale i církevní svátky či rodinné slavnosti na dvoře. Například, když královna Anna slavila v roce 1713 narozeniny, složil Handel gratulační ódu, příznačně nazvanou Věčný zdroj světla. Zároveň jí byl vzdán dík za uzavření utrechtského míru. Jak slavnostní óda zněla, nám alespoň v části z ní připomenou sopranistka Suzanne Rydén, trumpetista Niklas Eklund a soubor London Baroque.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Výborná předloha, Beaumarchaisova divadelní hra a neméně kvalitní italské libretto Lorenza da Ponte, postavené na skvěle vykreslených charakterech postav, zápletkách, převlecích a situační komice, jsou spolu s Mozartovou geniální hudbou příčinou neutuchající oblíbenosti Figarovy svatby u diváků i interpretů. A že je z čeho vybírat, třeba taková árie hraběnky ze druhého dějství Porgy Amor, v níž hraběnka truchlí ve své komnatě nad tím, že hrabě už jí nemiluje. Lásko, slyš, mír mi přej, znáš mou trýzeň, pláč i žal. Sopranistka René Flemingová, London Symphony Orchestra a dirigent George Scholty.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Pochod k popravišti, čtvrtá část z Fantastické symfonie, opus 14a, orchestr revoluční a romantický, řídí Sir John Eliot Gardiner.

Nyní chvíle pro francouzské baroko a pro Jeana Louise Marchanda, skladatele, varhaníka, čembalistu. O něm se hovořilo jako o přímém konkurentovi Françoise Couperina. Sám král slunce Ludvík XIV. Obdivoval Marchandovo interpretační umění. Jaké asi bylo, nám dnes po staletích ukazuje alespoň jeho mistrovství kompoziční. Francouzská čembalistka Blandine Verlet hraje preludium, první část svity pro čembalo G-moll Jeana Louise Marchanda.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Své lyrické klavírní kusy psal německý romantik Felix Mendelssohn Bartholdy v průběhu 16 let a naplnil jimi 8 sešitů po 6 písních beze slov. Nesmírně populární byly písně beze slov hlavně v Anglii, kde mu zajistili slávu a nesmrtelnost už za jeho života. Legendární německý klavírista Walter Giese King pro nás teď otevře sešit 4. a zahraje píseň beze slov Es-Dur.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 2 a dur opus 2 číslo 2, první věta hraje Alfred Brendel.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam. Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho ve zhudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebníci Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky, skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II., prosmíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků. A tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde, v onom létě válečného roku 1917, se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gavotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jediným britským skladatelem, který po Edwardu Elgarovi dosáhl světového renomé, je Benjamin Britten, který byl pojmem především v 50. letech 20. století a jeho věhlas trvá dodnes. My teď nahlédneme do ranější tvorby 20-letého Britna. Ve své Simple Symphony pro smyčcový orchestr mladý skladatel, který měl za sebou kariéru zázračného dítěte, užil několik svých nejoblíbenějších hudebních motivů právě z dětství. V každé větě jsou dva a před námi první věta Simple Symphony v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Příští okamžiky strávíme s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku, Itálii, byl oblíbeným hudebníkem několika členů slavné rodiny Medičejských, později se stal dvorním skladatelem habsburského císaře Maximiliána I., s nímž cestoval po Evropě a na konci života se vrátil do Itálie, do Ferrari. Je tomu už přes 500 let. Isaac zemřel v roce 1517. A zřejmě si při svých evropských poutích zvláště oblíbil jedno město, neboť napsal tuto kanzonu. Innsbruck, ich muss dich lassen. Innsbrucku, musím tě opustit. Zpívá belgický baritonista Lieven Termont, hraje kapela flamenka.

Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají Göteborgští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Johann Josef Fuchs, Rondo pro 7 nástrojů, Concertus Musicus Wien řídí Nikolaus Arnoncourt.

Spojení Beaumarchaisova hra, Dapontého libretto a Mozartova hudba bylo předem určeno k úspěchu a opera La Nozze di Figaro, Figarova svatba, to skutečně potvrdila. Od předehry k poslednímu tónu je to skvostná hudba, ale my si teď vybereme možná nejslavnější árii, již mají v repertoáru snad všechny mezzosopranistky na světě. Ve druhém dějství jí zpívá Cherubín a je označována za jedno z nejkrásnějších lyrických vyznání lásky, když líčí pocity poprvé prožívané lásky. Boj ke sapete zpívá jako Cherubín Magdalena Kožená. Orchestr doby osvícenské řídí Simon Rattle.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Johann Baptist Cramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Cramerovu etídu číslo 5 a mol.

Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

Henry Purcell, fantazie pro 5 smyčcových nástrojů. Hrají členové Orchestra of the 18th Century, řídí Franz Brüchen.

Zdá se to neuvěřitelné, ale přeslavný cyklus 16 písní na verše básníka Heineho složil Robert Schumann za 9 dní. Je to cesta od radosti z nové lásky přes nezdar až ke zklamání. Je to čistý romantismus plný barev a emocí. A je to organické spojení hlasu lidského a klavírního. Poslechněme si to. Wenn ich in deinen Augen sehe, když dívám se do tvých očí, píseň ze Schumannova cyklu Láska básníkova. Finští interpreti Jorma Hininen a Ralf Gotony.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Čtvrtá věta páté symfonie Gustava Mahlera. To je slavné adagietto, volně plynoucí, jakoby snová, křehká, nebeská hudba jen pro smyčce a harfu. A pak znenadání ta velká sexta a mohutný zvuk orchestrálního pléna. Je to jedna z nejpodivuhodnějších symfonických vět, která samozřejmě žije i vlastním koncertním životem. Mahler svou pátou symfonii psal v letech 1901 a 2. V době, kdy prožíval vášnivý vztah s Almou Schindlerovou, vídeňskou femme fatale, jejímuž kouzlu podlehlo tolik slavných mužů před Mahlerem i po něm. Almou Mahlerovou se stala krátce po dopsání této symfonie. Asi desetiminutové adagietto s Mahlerovým přípisem Sehr langsam, velmi pomalu, je de facto milostným dopisem pro Almu. Bylo slavné od počátku, ale poté, co je použil Visconti ve svém filmu Smrt v Benátkách, ještě výrazněji. Tady je v podání symfonického orchestru Bavorského rozhlasu s Rafaelem Kubelíkem. Adagietto z Mahlerovy páté.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-Dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Vláda zatím regulaci nechystá. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy od ledna sloučí některé ústavy a katedry. Před 75 lety hranice mezi Československem a západním Německem přejal takzvaný vlak svobody. A čekejte zpočátku převážně zataženo s nejvyššími teplotami 16 až 21 stupňů Celsia. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíce za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun 22 haléřů, což je asi o 2 koruny více než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
4: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
5: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
4: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
6: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
4: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu, naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: Od ledna vznikne na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nový ústav pro archeologii, ústav asijských studií a do jednoho se sloučí divadelní, filmová a hudební věda. Sloučení několika dosavadních pracovišť schválil akademický senát. Naopak katedra pedagogiky a katedra andragogiky zůstanou oddělené. Stovky studentů a akademiků včera proti plánům vedení protestovali. Vadí jim hlavně rychlost přípravy a způsob komunikace. Děkanka Eva Lehečková se za dosavadní komunikaci omluvila.
7: Proces je sice v obvyklých fázích, ale zrychlený a to bylo dáno celkovou finanční situací fakulty a výhledem na rok 2027.

0: Gradu v Dněpropetrovské oblasti. Podle velitele oblastní vojenské správy Oleksandra Ganži při útoku zemřelo 5 lidí. Na místě bylo také 67 zraněných. Ruský dron poškodil obchody, prodejní stánky a auta. Část ulice v centru Pavlogradu je zničená. V Kyjevě bylo za poslední den poničených 17 budov. Byly to sklady, soukromé domy, benzínová pumpa, ale také veterinární ordinace. Při útocích jeden člověk zemřel a dva jsou zranění. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Česko si dnes připomíná 75. výročí útěku na západ známého jako Vlak svobody. Skupina protikomunistických odbojářů 11. září 1951 unesla vlak z Chebu do Aše a projela s ním přes státní hranici do západního Německa. Akci zorganizovali strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Ve vlaku cestovalo celkem 110 lidí a podle historika Jana Kalouse šlo o ojedinělý únos.
2: To prostě bylo naprosto unikátní, vlastně už nikdy potom se něco podobného ani teoreticky opakovat nemohlo. Svým způsobem tohle je zřejmě největší úspěšný překonání československé hranice po únoru 1948.
1: Komunistický režim akci označil za terorismus a začal pronásledovat příbuzné a známé únosců.
3: Počasí.
1: Zpočátku bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Večer srážky ustanou i na východě území a nejvyšší teploty se budou pohybovat od 16 do 21 stupňů. Na severovýchodě a východě 13 až 16 a v 1000 metrech na horách kolem 12. Více zpráv na irozhlas.cz.
4: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
5: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, tak kultura, ta může mít celou řadu podob, může se odehrávat ve vašem počítači, v kině, ale třeba i v nejrůznějších zvicích, v hudbě, která se předává z generace na generaci. No a právě takové podoby kultury teď propojíme. My se nejdřív podíváme na videohry, které nemusí být jenom zábavou, ale můžou třeba i vzdělávat, vyprávět historii a přibližovat ji. Státní fond audiovize proto chce nově podpořit jejich vývoj a v příštím období rozdělit mezi české filmaře, kinaře a tvůrce přibližně 790 milionů korun. No a potom se z tohohle virtuálního světa přesuneme do Uherského Hradiště. Každoročně tam ožívají tradice a folklor z celého regionu. Ve slavnostním průvodu má početné zastoupení také obec Boršice. A nás bude zajímat, jak se tam připravují na letošní slavnosti vína.
2: Zaspívá nám Chico Buarque, zahrajeme si Jaromila Burghausera nebo Alexandra Cemlinského a taky Petra Iliče Čajkovského po půl sedmé. Teď Hector Berlioz, Londýnskou filharmonii řídí Zubin Mehta.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: část druhé věty fantastické symfonie opus 14 Hectora Berlioze v 6 hodin a 11 minut.
1: A přichází skvělá zpráva. Průmyslový palác na pražském výstavišti se po několika leté rekonstrukci za více než 3 miliardy korun za 2 týdny znovu otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října si lidé budou moci během komentovaných prohlídek prohlédnout jeho architekturu, historii i novou podobu.
0: Palác ale potom nebude běžně přístupný a bude sloužit především výstavám, veletrhům a dalším akcím. První z nich bude začátkem října festival Design Block.
1: Jenom připomeneme, že rekonstrukce začala přibližně před 4 lety, zahrnovala taky dostavbu levého křídla, které roku 2008 poničil požár.
0: Při opravách se navíc ukázalo, že stav některých částí památky je horší, než se původně předpokládalo, což celé práce zdrželo.
1: Průmyslový palác ten vznikl podle návrhu architekta Bedřicha Munzbergera pro jubilej zemskou výstavu roku 1891 a patří k významným uměleckým i technickým památkám.

0: Jaromil Burghauser, část z 6 českých tanců, hrál nám Milan Zelenka, těsně před 7:15.
1: A jestli stále nemáte plány na víkend, tak bychom začali hned třeba v Uherském Hradišti, kde startují slovácké slavnosti vína a otevřených památek.
0: Hlavní program se uskuteční o víkendu, kdy město zaplaví tisíce krojovaných ze zhruba 70 obcí z celého regionu.
1: Svoje tradice i folklor představí také Boršice, které mají vždycky velmi početné zastoupení.
2: Ty slavnosti vína jsou krásný zvyk. Myslím, že je to taková jako pěkná tradice jet si do Hradiště v kroji.
3: Říká Pavlína Papajová z Boršické knihovny, která se slavností vína účastní od samého začátku, tedy už přes 20 let.
2: Do toho průvodu nás jde cirka 70 lidí, máme tam boršičanku, folklorní soubor pentla, kde je zhruba 12 párů a máme děti z pentličky ze starší skupinky, kde je zhruba 25 dětí. Plus ještě potom zástupci obce nebo kdokoliv z občanů, kdo se rozhodne jít s námi v kroji. Musí se nachystat víno, musí se nachystat burčák, všechno samozřejmě místní od nás. Máme vlastně takový ten malý žebříňáček. Zdobí se to tak jako, že víceméně jemně, spíš třeba jenom nějakou révou vinou, nějakýma listama. A máme dva obecní, jeden máme nový, jeden máme stařičký.
3: Co lidem předvedou ti nejmenší, popisuje jedna z vedoucích souboru pentlička Sabina Dvořáková.
4: Vystupujeme hlavně tance od nás, z našeho regionu. Tím pádem vlastně pentlička předvádí v průvodu hlavně boršické, potom i třeba polku nebo valčík, protože nás doprovází nejen cymbálová muzika pentla, ale i dechová hudba boršičanka. V pátek vlastně máme zkoušku, zhrávku, my tomu říkáme, a budeme všechno takhle dopilovávat, nějaké poslední detaily a pokusy vidíme v průvodu a na pódiu.
3: Ještě před slavnostmi se ale musí nachystat kroje. Ty v Boršicích opravuje například Jitka Gotwaldová.
5: Chodí za nama, tetinama, které se tím zabýváme. Kroje se musí zprvu rozebrat, vypárat vyšívání, vyprat, no a potom znovu zpátky dát dohromady. No a ještě předtím pospravovat, dát nějak do rychtyku všechno.
3: U Boršičanů budou moct návštěvníci vedle vína a burčáku ochutnat i jednu specialitu – slané koláče. Ty společně s kolegyněmi připravuje Eva Bílková.
6: Tož to je kynuté těsto, slané těsto. Je tam cítit cibulka, česnek, čerstvá petrželka.
7: Kolik toho děláte třeba?
6: Jejda, no z 10 kilo. Já nevím, z 500 koláčků a velice to chutná. Za chvilku je to pryč.
3: Boršice se na slavnostech vína v Uherském Hradišti budou prezentovat jako součást mikroregionu Staroměstsko na nádvoří Staré radnice. Michal Sladký, Český rozhlas.

0: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Audiosérie Českého rozhlasu Vltava.
1: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná, že mají i nějakou nadčasovou hodnotu.
2: Jaké jsou možnosti jednotlivce proti systému moci? Je dnes Havlova představa života v pravdě přežitá? Může nás dnes ještě inspirovat jeho uvažování o politické statečnosti? O tom přemýšlíme s filozofkou Alicí Koubovou, filozofem Tomášem Koblíškem a jejich hosty. Rozhovory o tom, co nám dnes mohou přinést Havlovy myšlenky, poslouchejte od 7. září 2026 na Českém rozhlase Vltava. Naslyšenou se těší Karolína Koubová.
0: Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Alexander Cemlinsky, humoreska pro dechové kvinteto a Philharmonische Bläser Quintet Berlin. V 6 hodin 26 minut.
1: Za okamžik František nabídne aktuální krátké zprávy, předtím ještě jedna informace. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno První prezidentská knihovna, aby tak vyhověla přání první dámy a vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové.
0: Knihovna nové jméno už zveřejnila na webu a Facebooku. Havlovo jméno instituce užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Dagmar Havlové.

0: Everything I Love, tak to je skladba Cole Portera z roku 1941. Původně patřila do muzikálu Let's Face It a je to asi jeho méně známá, ale o to půvabnější píseň. My jsme ji ovšem slyšeli v instrumentálním podání a hrál nám kromě jiných Keith Jarrett.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Česko neplánuje dávat v roce 2035 na obranu 5% HDP. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že to je nereálné. Jde o závazek NATO, který mají plnit všechny členské země. V příštím roce Česko vydá na obranu 2% HDP. Další navyšování podle Schillerové není bez zaškrcení ekonomiky možné. Před 25 lety spáchala islamistická organizace Al-Qaida teroristický útok na USA. 11. září 2001 zemřeli na 3000 osob, včetně 19 útočníků. Dalších asi 25 000 lidí utrpělo zranění. Na místech útoků v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii dnes budou pietní ceremonie. Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka chce urychlit obnovu bývalých lázní založených Heinrichem Mattonem. V současné době má areál za sebou základní sanaci 9 budov, které pomohly zajistit dotace od výrobce balené minerální vody, ministerstva kultury a Karlovarského kraje. K dalšímu rozvoji areálu to ale nestačí a zachránci Kyselky požádají o příspěvek z dotačního programu Spravedlivá transformace. A čekejte zpočátku převážně zataženo, během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Přinášíme ještě pár kulturních tipů. Ve Znojmě začíná historické vinobraní. Centrum města se následující 3 dny promění v oslavy vína, historie i hudby.
2: V pražské galerii Koncept Letná bude mít vernisáž výstava kreseb malíře, ilustrátora a grafika Jana Gablera.
1: Na komentované prohlídky židovského hřbitova můžete vyrazit v Šumperku.
2: O kousek dál se chystá inaugurační koncert nového symfonického orchestru Moravské Třebové a bude to na nádvoří tamního zámku.
1: V pražských Ďáblicích tam startuje rodinný festival Mezi planetami jako doma.
2: A můžete navštívit i dvoudenní multižánrový festival Vimperk 26. Na něm se představí Vladimír 518 nebo Vypsaná fixa.

0: London Symphony Orchestra v části Zlouskáčka Petra Iliče Čajkovského. Necelých 8 minut po půl sedmé.
1: Videohry, to nemusí být jenom automaty na peníze, můžou taky vzdělávat, vyprávět příběhy a nebo přibližovat historii. A vlny, zátopek, nekbo, dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato, to jsou jenom některé filmy, které v uplynulých letech podpořil Státní fond audiovize.
0: Jeho vedení plánuje v příštím období rozdělit českým filmařům a kinařům zhruba 790 milionů korun.
1: A nově chce podpořit právě i vývoj videoher.
2: Nedělejte takový povyk s tím, že se cítíte nevinen.
3: Podobně jako získala peníze z Národního plánu obnovy Ministerstva kultury vzdělávací hra Playing Kafka, která přibližuje život známého spisovatele, budou moci už za několik měsíců žádat o finance vývojáři právě Státní fond audiovize. Ten plánuje podle ředitelky Veroniky Slámové rozdělit v první výzvě 30 milionů korun. Tvůrci videoher ale dostanou podporu jenom pod podmínkou, že si s fondem rozdělí zisk.
4: Podíl na zisku v podstatě je alternativou audiovizuálních poplatků, které platí audiovizuální sektor. A my teď v tuhle chvíli nastavujeme přesnou metodiku podílu na zisku, tak aby Státní fond skutečně z těch projektů, které podpoří a budou úspěšné, měl signifikantní podíl na zisku, který zase půjde zpátky vlastně do toho rozpočtu podpor.
3: Peníze získává fond i díky audiovizuálním poplatkům, které musí nově platit také velké mezinárodní streamovací platformy. Nejen od nich tak vybrali téměř 400 milionů korun. Podle krátkodobé koncepce půjde teď většina podpory hlavně filmovým produkcím.
4: Kinematografie dostává 300 milionů korun v několika samozřejmě výzvách. Těch výzev je celkem 48 napříč kategoriemi, jenom upozorňuji. Televize 153 milionů, televizní díla, se myslí tím i díla třeba určená pro online prostředí. Animace a videohry získávají 165 milionů korun a infrastruktura 169,5 milionů korun.
3: Zahraniční produkce ale dlouhodobě vyhlížely, kdy fond audiovize znovu otevře pobídkový systém. Ten začal opět přijímat zájemce od 1. září. Díky pobídkám, tedy zjednodušeně řečeno až 25% vratce z nákladů na natáčení, se do Česka snaží lákat právě hollywoodské produkce. Veronika Slámová si s týmem také nechala celý systém ekonomicky vyhodnotit.
4: Jsem opatrná s tím plně jasným vyhodnocením, ale v tuto chvíli, když jsme tato data zkoumali a požádali tedy konzultanty o tu ekonomickou studii a ten ekonomický dopad, tak to vychází tak, že ta jedna koruna, která se vloží, který stát vloží do pobídek, tak na druhé straně zase zpátky připutuje do veřejných financí vlastně ve stejném objemu koruna za korunu.
3: Kvůli embargu na informace nemůže fond aktuálně potvrdit, jestli do pobídkového systému zařadili i filmový štáb, který aktuálně natáčí v Praze seriál Tajemství všech tajemství, spisovatele Dana Browna. Tajemstvím už ale nejsou fotky z natáčení, které zveřejnil Netflix na svých sociálních sítích. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Diana Washington v nahrávce z roku 1956 snad vám udělala radost minutu před 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: 11. září roku 1936 se v Německém Brodě narodil Pavel Landovský. My si tedy připomínáme jeho devadesátiny. Devadesátiny tohoto českého herce, dramatika, disidenta a signatáře Charty 77.
0: Na Vltavě ho připomeneme jako autora komedie Hodinový hotelier. Hra vypráví příběh dvojce své rázných mužů.
2: Ti za úplatu poskytují svůj byt mileneckému páru. V hlavních rolích uslyšíme Rudolfa Hrušínského a Radovana Lukavského. Tady je ukázka.
3: Kočky už zase vyrazily ten dekl, co jsem dal místo vytlučených tabulek do dveří na terasu. Už je tam zase smradu až hrůza.
4: Říkal jsem mi, Fáno, že kočky nesmrdí.
3: A to víte, že nesmrdějí, ale je po nich smrad.
4: Prodal jste tu encyklopedii?
3: Prodal.
4: A peníze?
3: Koupil jsem bednu jablek.
4: Tak se s nima udavte, Fáno, tohle to děláte z chamtivosti. Protože dobře víte, že já to jíst nebudu. Jsem člověk a ne divočák, abych se živil bukvicema. A jako člověk...
3: Z toho člověkování nepopadne záducha.
4: Mám právo a povinnost živit se jenom tím, co nevzniklo náhodou. Potrava, která pohání něco tak dokonalého, jako je lidský mozek, musí být hmota vymyšlená, převařená, provoněná, prosolená.
3: Jabka jsou zdraví.
4: Být zvíře je taky zdravý.
0: Pavel Landovský, výrazný herec, dramatik, bouřlivák, jeden z nepřehlédnutelných hlasů českého disentu.
2: Jeho hvězdně obsazenou rozhlasovou hru Hodinový hotelier můžete na Vltavě poslouchat už zítra od 15 hodin.
0: A už teď v aplikaci Můj rozhlas nebo na našem webu najdete speciální akcent, který jsme tomuto charismatickému herci věnovali.
2: Saša Michailidis se setkal s dcerou Pavla Landovského Andreou a historikem Janem Bártou.

0: Josef Mysliveček, Michaela Hrabánková a Doleželovo kvarteto. V první části kvintetu pro hoboj, dvě housle, violu a violončelo.
1: A před námi dnešní úvaha a tentokrát Zbyněk Černík začne vzpomínkou na práci ve starém Odeonu, kde byly slovníky vzácným a skoro posvátným pracovním nástrojem.
2: Kdysi jsem pracoval v redakci nakladatelství Odeon, ještě toho starého původního. V každém oddělení jsme tam měli k dispozici různé slovníky. Samozřejmě taky slovníky výkladové a encyklopedie. Výběr byl, alespoň co se týče českých příruček, poněkud omezený. V podstatě byl k dispozici jenom čtyřdílný slovník spisovného jazyka českého, který už tehdy ovšem nebyl na trhu a musel se schánět po antikvariátech, a leninsko-marxistickým duchem protchnutá malá československá encyklopedie. Jinak nic. Takže když jsme při redigování narazili na nějaký zapeklitější problém a potřebovali jsme nahlédnout do důvěryhodného zdroje, vyrazili jsme do Otova slovníku naučného, neboli, jak jsme říkali v redakční hantýrce, do Oťase. Ten se v celé redakci nacházel pouze v jediném exempláři, a to v kanceláři Miloslava Žiliny. Že se nacházel právě tam, nebyla podle mě náhoda. Žilina se totiž díky široké škále svých znalostí těšil značnému respektu svých kolegů, kteří ho považovali za chodící encyklopedii. Ve svém kutlochu měl tolik knih, že se mezi nimi téměř ztrácel. Kdežto ta druhá encyklopedie, Otova, ostentativně zabírala celý regál podél jedné stěny. Když jsem do ruky bral některý z početných svazků, abych v něm vyhledal potřebnou informaci, měl jsem vždycky slavnostní, téměř nábožný pocit. Skoro jako v kostele. S listopadem 1989 se všechno změnilo, i ve slovnících. Začaly vznikat nové projekty, které měly nahradit ideologizované práce z dob komunismu. Mimo jiné velká všeobecná encyklopedie Diderot. Jenže doba byla divoká, psala se 90. léta a začátek nového tisíciletí, a tak, jak se tehdy často stávalo, zůstalo u chvályhodného úmyslu. Z plánovaných a subskribovaných x dílů se nakonec realizovaly jen první čtyři. Takže pokud si někdo pomocí této příručky chce dnes rozšířit vědomosti, může tak učinit maximálně do písmena E a hesla Erbovník. Naštěstí, shodou okolností, tehdy znovu vyšel Otův slovník naučný. Tentokrát v digitální podobě. Sakum prásk všech 28 dílů i z dodatky na jednom jediném CDčku. No, nekupte to. Pravda, ten nábožný pocit, který jsem mýval v kanceláři kolegy Žiliny, jsem při zasouvání disku do počítačové mechaniky už neměl, ale hlavně, že to plnilo svůj účel. No a pak už se s novinkami roztrhl pytel. Přišly další elektronické slovníky v počítačích a chytrých telefonech, překladače, Wikipedie, umělá inteligence. Většinu z toho jsem si postupně zvykl používat a využívat. Ale popravdě řečeno, když se nikdo nedívá, stále ještě rád sáhnu po některém z papírových slovníků, které mi doma dodnes z velké části zaplňují knihovnu. Asi jsem prostě, jak se říká, konzerva. I jako konzerva ovšem uznávám, že digitalizace nám všem usnadňuje život. Vlastně by vůbec neškodilo, kdyby byla přišla trochu dřív. Třeba už po 30leté válce roku 1656. Tenkrát při požáru polského Lešna, kam se uchýlil do exilu, učiteli národu Janu Amosi Komenskému schořelo jeho životní slovníkové dílo. Lingvae Bohemicae Thesaurus, neboli poklad jazyka českého. Dílo, na kterém pracoval 44 let. Dovedete si představit takovou strašnou tragédii? Ale stát se to dneska, Jan Amos by nad tím mohl klidně mávnout rukou. protože svůj poklad by měl bezpečně uložený někde na cloudu. Pokud by ovšem nezapomněl zálohovat.
1: Technologie sice usnadňují přístup k informacím, ale hodnotu knížek, paměti, znalostí nebo lidské zkušenosti úplně nenahrazují, jak připomněl i Zbyněk Černík.
0: A my si připomeneme taky George Colligana v nahrávce z roku 2010 album Isolation. Tu s námi bude až do 7 ráno.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Dobré ráno, teď je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Evropská komise zaslala oficiální dopis ohledně střetu zájmů premiéra Babiše na ministerstvo pro místní rozvoj. Chorvatsko bude čtvrtou evropskou zemí, která nakoupí moderního korejské raketomety Chunmo. Koncert v Libereckém divadle dnes zahájí mezinárodní festival Lípa muzika. A čekejte zpočátku převážně zataženo s nejvyššími teplotami 16 až 21 stupňů. Premiér Andrej Babiš z ANO má podle Evropské komise stále osobní zájem na holdingu Agrofert. Vyplývá to z dopisu, který komise poslala ministerstvu pro místní rozvoj. Přijetí dokumentu potvrdila mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Zpravodajský server iRozhlas.cz má jeho obsah k dispozici. Komise v něm podrobně vysvětluje, proč převedení Agrofertu do fondu neřeší Babišův střet zájmů. Zmiňuje třeba vliv premiéra na rozhodování státu i nastavení samotného fondu. Ten má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy. Komise kvůli tomu už začátkem týdne pozastavila proplácení části dotací. Babiš i Agrofert střet zájmů dlouhodobě odmítají. Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kavku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kavku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Podle Ibeheje policie návrh státnímu zástupci poslala v srpnu.
4: Mohu uvést, že náš útvar podal ke krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě návrh na podání obžaloby na jednu osobu pro trestný čin podvodu.
3: Kavka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Už dříve uvedl, že si peníze půjčoval, protože čelil vydírání. Chorvatsko je čtvrtou evropskou zemí, která nakoupí moderní raketomety z Jižní Koreje. Za 18 multifunkčních raketových systémů s vícenásobným odpalem zaplatí Chorvati v přepočtu asi 10 miliard korun.
5: Jihokorejské raketové systémy Chunmo už používá estonská, norská a polská armáda. Mají dostřel až 80 kilometrů a jsou schopny provádět cílené přesné údery, ale i kazetové útoky k likvidaci nepřátelských cílů na velkém území. Jižní Korea je dnes už druhým největším dodavatelem zbraní pro evropské členy NATO, hned po Spojených státech. Kromě houfnic, obrněných vozidel nebo raketometů, prodává do Evropy také tanky a cvičné nadzvukové letouny. Z Jižní Koreji David Jakš, Český rozhlas.
3: Právě dnes začíná 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. V 19 hodin ho zahájí koncert v Libereckém divadle FX Šaldy. Za dneska Roberta Mams.

0: Počasí.
1: Zpočátku bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Večer srážky ustanou i na východě území. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 13 až 16 a v 1000 metrech na horách kolem 12. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Přejeme klidné páteční ráno, aktuálně hodiny u nás ve studiu ukazují 4 minuty po 7. Touha po svobodě má celou řadu podob, někdy to znamená překonat skutečnou, ostře střeženou hranici, třeba jako před 75 lety, kdy skupina lidí ujela z komunistického Československa osobním vlakem až na západ. Událost, které se později začalo říkat vlak svobody, dodnes patří k pozoruhodným kapitolám historie útěků přes železnou oponu. A svoboda, tentokrát zase v podobě absurdity, nadsázky a divadelní imaginace, ta je přítomná i v další kulturní pozvánce. Jediné libreto pro nonverbální divadlo, které Václav Havel napsal, inspirovalo inscenaci Perpetuum Havel. Měla premiéru v Avignonu a Laterna Magica ji teď nabízí českému publiku. Vidět ji můžete třeba dnes večer v pražském paláci Akropolis. No a tak si o tom budeme trošku víc povídat už za malou chvilku.
2: Nabídneme taky spoustu hudby, nejenom Ludvika van Beethovena a Frederika Chopina, ale třeba taky skočnou z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. A hraje Moravská filharmonie Olomouc.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: dirigent Petr Vronský s Moravskou filharmonií Olomouc necelých 11 minut po 7.
1: 90 let od narození Václava Havla se na jeviště vrací i jeho téměř zapomenutý text. Je to jediné libreto, které bývalý prezident napsal pro nonverbální divadlo.
0: Laterna Magika z ní vytvořila inscenaci Perpetuum Havel o osudu politického vězně. Svou premiéru měla v režii Petra Boháče na festivalu v Avignonu.
1: Skleděla tam téměř desítku pochvalných recenzí. No a teď se inscenace také poprvé představuje českému publiku, a to v pražském paláci Akropolis.
0: Natáčela redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Text, na jehož motivy inscenace vznikla, napsal Václav Havel na jaře 1989 v Celé na Pankráci. Libreto pro nonverbální divadlo nazvané Perpetuum mobile líčí 7 dní v životě politického vězně. Inspirací byla i svědectví současných politických vězňů, běloruské aktivistky Paliny Šarendy Panasjukové, čínského disidenta Ai Weiweje i výroky ruských politických vězňů před soudem. Havlova předloha tak dostala současný kontext, pokračuje režisér Petr Boháč.
3: Václav Havel je skvělý v tom, že napsal na konci tohohle libreta režisérům se meze nekladou. A to byla pro mě základní věta, takže jsem si vzal, co jsem potřeboval, a doplnil jsem to úplně něčím jakoby jiným. Nechci říct, že zrovna tohle libreto není hratelné, ale já k němu nenašel v žádném případě klíč. Václav Havel rozehrál svůj stroječek havlovský a je udělaný do 7 dnů pana A vězně, který se ocitá ve vězení a pak znovu a znovu a znovu. Takže takové trošku nekonečno v tom vězeňském slova smyslu, což známe i u jiných her. Pojmenoval to Perpetuum mobile, což je krásný klíč k čtení jiných her. A já jsem si vzal tenhle stroječek jako étos a fenomén vězně jako takového. Interpretoval jsem to se zpověďmi napříč zeměmi.
4: Je to zneklidňující téma, bohužel aktuální téma, jak samozvané autority nakládají se svobodou či nesvobodou člověka. Zároveň ale z té inscenace pro mě vyplývá i určitá grotesknost, trochu agresivní šklep. Jaké emoce jste do toho chtěli s Romanem Zotovem-Mikšinem dostat?
3: Ironie tam je určitě, absurdita, protože děláme Havla, tak taky. Já myslím si, že ten šklep nebo pošklep tam je stoprocentně. Myslím si, že v tom původním libretu Havel byl měkčí. Myslím si, že ten jeho šklep je spíš posměškem. Ale vzhledem k tomu, co jsme slyšeli, zjemňování těch věcí mi přišlo nepatřičný. Já si myslím, že jsem chtěl tam vložit ten zápas toho člověka v mezní situaci. Ten zápas až jakoby prometeovský, protože vlastně každý den se taky potřebuje vzbudit a znovu prožívat ten boj.
4: Perpetuum Havel je solo Romana Zotova-Mikšina. Romane, jak byste popsal základní určující pohybový princip, ze kterého vycházíte pro formování vaší postavy v této inscenaci?
5: Základním principem je puls. Z toho jsme vyšli, jsme hodně pulzovali hodiny a hodiny a hodiny. Třeba jsme na to fakt netlačili a čekali jsme půl hodiny a pak se stal nějaký skok, zlom a já už jsem nevěděl, co se děje. Petr teda měl poznámky, že ať nezavírám oči, ale mě se zavíraly. To je takový jako mezistav. Pulzování celým tělem mě vždycky dovedlo někam.
4: Jak byste za sebe popsal možná emoce, které ve vás ta inscenace dnes vyvolává, ten její proces, samotné představení?
5: Je to náročný se nerozbrečet během toho, když vím, že v hledišti sedí někdo, kdo byl politický kým vězněm vězenkyni v minulosti. Myslím na všechny zpovědi těch, který jsme přečetli, zpovědi všech těch před soudem, se kterými jsme se bavili napřímo. Samozřejmě ta absurdita a i komičnost libreta Havlova.
4: Cítíte nějakou vnitřní zodpovědnost, když toto představení stále a dokola hrajete a uvědomujete si, že se vlastně dotýká dnes stále živých a bohužel některých i mrtvých lidí, kteří toto podstoupili?
5: Cítím obrovskou odpovědnost a chci, aby to nezůstalo jenom teď v uvozovkách, jenom divadelní hra, aby si lidi uvědomili, že to je, že to bylo, že se to furt děje a my, že s tím můžeme něco udělat, jak na vlastní osobní rovině, tak i na úrovni nějaký jako veřejný.
0: inscenaci Perpetuum Havel můžete vidět i dnes pod hlavičkou Laterny Magiky na scéně pražského paláce Akropolis.
1: Dostat se z komunistického Československa na západ zkoušeli lidé během 40 let totality nejrůznějšími způsoby. Někdy úspěšně, jindy za pokus o útěk zaplatili životem. No a přesně před 75 lety se skupině lidí podařilo překonat ostře střeženou hranici osobním vlakem. Událost následně dostala přezdívku Vlak svobody a my si ji připomeneme.

po obloze mračna plují, temno je jak v černé sluji, kapky deště marně skrápí moji kápy. Ani všechny řeky země neudusí výheň ve mně, žávou lávu neuhasí vodní masy.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Ludwig van Beethoven v 7 hodin 25 minut.
1: Měla to být taková obyčejná jízda vlakem z Prahy do pohraničí Aše, jenomže skončila jedním z nejslavnějších hromadných útěků z komunistického Československa na západ. Stalo se to přesně před 75 lety, tedy 11. září 1951.
0: Skupina lidí vlakem prorazila cestu přes ostře střeženou hranici do západního Německa. Příběh dnes známe jako Vlak svobody.
1: A vyvolal tehdy mezinárodní ohlas, ale také další represe ze strany komunistického režimu.
2: Vlak nejprve vyrazil jako rychlík z Prahy do Chebu, odtud pak pokračoval jako osobní vlak do příhraničního města Aš. To už v něm byli i všichni tři hlavní organizátoři únosu. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Před příjezdem do konečné stanice v Aši povolili vlaku brzdy a projeli nádražím i přes nedalekou hranici.
3: No a najednou vlak zastavil, no a byli jsme v Německu, tak jsem vystrčila hlavu a tam nějaká bába dělala na poli a řekla nám, že jsme v Německu.
2: Vzpomínala na to pro českou televizi Gerta Jetlebová, která ve vlaku cestovala. Na západě se ocitlo přes 100 lidí. Většina z nich se ale vrátila zpět do Československa. Šlo totiž o cestující, kteří o únosu předem nevěděli, říká historik Jan Kalous.
4: Pak tam je samozřejmě ta školní mládež, je tam i ta ozbrojená část, to znamená vojáci, policisté, v podstatě obyvatelé, který tam jezdí v tom regionu zcela běžně.
2: Událost tehdy získala značnou pozornost západních médií. Na vlnách Rádia Svobodná Evropa hráli třeba píseň Mr. Konvalinka, pojmenovanou právě po strojvůdci vlaku svobody.
5: Konvalinka letí vlakem krajinou, za svobodou cílem svých snů.
2: Komunistický režim v reakci na únos vlaku spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Ve vysílání Československého rozhlasu například zaznělo:
6: provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše.
2: Komunisté taky začali pronásledovat příbuzné a známé organizátorů útěku. U soudu padlo přes 70 rozsudků, včetně mnoha let ve vězení a nakonec nevykonaného trestu smrti. Úřady taky zpřísnily ostrahu hranic a posléze postavili takzvanou železnou oponu. David Šalek, Český rozhlas.

0: Posloucháte Vltavu, jsme rádi, že posloucháte. Teď jsme vám nabídli skladbu Bennyho Golsona z roku 1959, kterou pojmenoval po legendárním newyorském klubu Five Spot. Nese název Five Spot After Dark a my jsme ji slyšeli v podání například, kromě jiných, Curtise Fallera. 7 hodin 30 minut, aktuální čas, dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci se dnes v závěrečném čtení budou věnovat pravidlům pro povolování pobytu cizinců v Česku. Jeho schvalování, ale i rušení by mohlo být rychlejší. Je to součást návrhu cizineckého zákona, který předložilo ministerstvo vnitra. Návrh taky zavádí digitalizaci a změny v evidenci cizinců. Pořadatelé varují před falešnými vstupenkami na znojemské historické vinobraní, které právě dnes začíná. V posledních dnech se objevilo několik případů, kdy se podvodníci snažili prodat vstupenky vytvořené umělou inteligencí. Organizátoři proto upozorňují, aby byli lidé při nákupu lístků obezřetní. Američané si připomínají 25. výročí teroristických útoků z 11. září. Národní památník a muzeum na Manhattanu v New Yorku uctí památku tisíců obětí 7 minutami ticha. Pěty se zúčastní všichni 4 žijící bývalí prezidenti Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton. Divadlo Bolka Polívky a Divadlo bez zábradlí pokračují ve sdílení scén, spolupráci představili na začátku roku. Do Prahy během září a října zavítá 5 inscenací, mezi nimi třeba Rebelky, Oheň a popel nebo Anděl v lihu. Poslední jmenovaný titul měl premiéru právě letos v lednu a krátce na to se představil divákům Divadla bez zábradlí v Paláci Adria. Dnes odstartuje taky aktuální série představení. A čekejte zpočátku převážně zataženo, v jeho východní polovině území většinou s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Večer srážky ustanou i na východě území. Nejvyšší teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě od 13 do 16 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Chystá se o víkendu celá řada zajímavých akcí, například budou dny evropského dědictví a tento víkend se do nich zapojuje hned několik stovek památek. V Chrudimi si můžete prohlédnout ve foaje divadla Karla Pipicha výstavu Nositelé tradice lidových řemesel. Otevřená ale bude i Larišova vila v Pardubicích a nebo liberecká Štrosova vila.
2: V Pražské galerii Koncept Letná bude mít vernisáž výstava kreseb malíře, ilustrátora a grafika Jana Gablera.
1: Začátek je v 19 hodin, na saxofon bude hrát Mikoláš Chadima.
2: Týden osobností mikroregionu Rodný kraj Františka Kupky začíná v Opočně. První akcí bude v Kodymově národním domě Šanzonárium věnované Miloni Čepelkovi.
1: V Uherském Hradišti tam startují slovácké slavnosti vína a otevřených památek.
2: A začíná i mezinárodní hudební festival Lípa muzika. Víc o něm zhruba za půl hodiny s organizátorem Martinem Prokešem.

0: Zůstáváte s Vltavou a taky hudbou Georga Friedricha Händla. Slyšeli jsme třetí část koncerta do pia C-moll. 7:07.
1: Teď vás zavedeme do švýcarského Lucernu, protože právě tam vrcholí renomovaný letní hudební festival. Koná se v kulturním a kongresovém centru KKL, tedy přímo u Lucernského jezera. Jak organizátoři letošní ročník pojali, čím je specifický tamní koncertní sál i jak se hrálo České filharmonii, která na festival zavítala už po 13.
0: Na to se zeptáme naší spolupracovnice Zity Senkové. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: U zrodu festivalu stál v roce 1938 legendární dirigent Arturo Toscanini. Každý ročník má přitom své ústřední téma. Jaké je to letošní? Jak se to promítá do programu?
2: Je to americký sen, Františku. Moto letošního festivalu, letošního ročníku, ten americký sen se začal psát před 250 lety, kdy Spojené státy vyhlásily svou nezávislost. To byla ta inspirace a to moto chce také poukázat na šíři vlastně specifika hudby Nového světa, protože tam za velkou louží vlastně ten pojem klasické hudby definují a vnímají mnohem šířej, než my tady v Evropě. Jejich hudba vlastně, nebo americká hudba, kdybychom to takhle zjednodušili, zahrnuje i žánry, jako je jazz, folk, minimalismus, filmová hudba, nebo také muzikál. No a právě v Americe, a to je další aspekt, který se odrážel v tom programu letošního ročníku, je fakt, že v Americe nebo ve Spojených státech amerických našli domov také celá řada skladatelů, ať už to bylo jaksi dobrovolně z vlastní vůle nebo i útočiště, třeba před nacismem i komunismem. Rachmaninov, Stravinsky, Schönberg, Korngold a ostatně i famózní kariéru udělal ve Spojených státech v Americe vlastně Antonín Dvořák. No a v programu byla teda logicky zastoupena hojně také díla skladatelů jako George Gershwin, Leonard Bernstein nebo také Frank Zappa. No a dnes večer vystoupí v Lucernu Amanda Gorman. Možná si posluchači vzpomenou na mladou poetku, která na inauguraci bývalého amerického prezidenta Joea Bidena vystoupila s recitací, performací, měla takový krásný kanárkově žlutý kabát a tato mladá poetka, tehdy bylo 22, dnes bude za doprovodu Jana Foglera, německého violončelisty, také promlouvat k publiku. A není to náhoda, protože dnes si Spojené státy připomínají 25 let od teroristických útoků. A právě i v tom svém poselství před těmi 5 lety Amanda Gorman apelovala na svět a předestřela svou vizi toho amerického snu, aby lidé nehledali to, co nás rozděluje, ale naopak to, co nás spojuje. A tady je významným faktorem, který může tomu napomoci právě hudba.
1: Jedním z lákadel festivalu je proslulý koncertní sál KKL. Čím je tahle stavba francouzského architekta Jeana Nouvela výjimečná?
2: Řekla bych, že je to opravdu jeden z těch nejšpičkovějších sálů, koncertních sálů a vůbec objektů po světě. Kulturní a kongresové centrum, tam jeho srdce je právě koncertní sál, celý dům, který se nachází přímo u Lucernského jezera, projektoval slavný francouzský architekt, jak jste zmínila, Jean Nouvel. Optiku má jaksi na svědomí americký akustik Russell Johnson a ten sál opravdu vyniká opticky, akusticky, říká se, že v něm uslyšíte i upadnout jehlu, což zase nemusí být vždy úplně to pravé ořechové pro některé nástroje, asi nejspíš pro houslisty, ale pochopitelně záleží také na repertoáru. Je to multifunkční objekt, opravdu s těmi nejmodernějšími technologiemi, má 3 části a jsou seřazeny jako lodě v loděnici. Ostatně Jean Nouvel chtěl postavit ten sál přímo na jezerní hladině, což nebylo možné, takže on tu vodu tak nějak, jsou tam takové ty kanálky, přivedl přímo do sálu. sálu, opticky nádherný, uvnitř máte pocit, že se pohybujete v krásném violončele a myslím si, že je požitek skutečně vystupovat v něm. Konají se tam, jak jsem naznačila, další akce, ale ten hlavní koncertní sál, ten je koncipovaný pro koncerty klasické hudby, má pro zajímavost 1840 míst k sezení a dominují tam tři barvy, bílé zdi, světlohnědá dřevěná sedadla s modrým polstrováním, no a vlastně ta vnější strana sálu je obložena dřevem tmavým mahagonovým a je to nádhera.
0: Je to ještě stručně k České filharmonii, která tento týden na festivalu v Lucernu vystoupila. Jak zněly skladby Smetany, Mravela, Dvořáka v Lucernu, jak je přijalo publikum?
2: Zněli nádherně, publikum bylo nadšené, takže filharmonici také přidávali. Orchestr pod vedením šéfdirigenta Semjona Bičková, myslím, demonstroval skutečně dokonalou souhru. Ostatně všechny ty skladby, které zazněly, už mají prověřené nejenom na četných zkouškách, ale také těmi koncerty. Ostatně podobný repertoár zazněl téměř identický na nedávném turné koncem srpna ve Stockholmu a v Helsinkách. Program také ladil s motem festivalu, v dílech se zrcadlila Smetanovská Láska k vlasti, zněla Vltava, druhá část symfonického cyklu, Dvořákovské otázky lidské existence, tam rozezněly opravdu strhující podání Dvořákové sedmé symfonie, no a také Ravelova fúze národní hudby, velmi inspirovaný klavírní koncert G-dur Georgem Gershwinem, a to bylo v podání jeho korejského solisty Junchama Lima, který podal brilantní výkon, a vůbec se nedivím, že když vyhrál před 4 lety prestižní soutěž porotu Dojal. A podobně emotivní bylo i toto vystoupení, ostatně celý koncertní večer, tak si myslím, že velmi úspěšný návrat. Naposledy byla Česká filharmonie na tomto festivalu v Lucernu před 2 lety a vsadila bych se, že brzy se tam vrátí.
1: My jsme navštívili společně se Zitou Senkovou jeden z nejprestižnějších festivalů klasické hudby na světě, tedy ve švýcarském Lucernu. Zito, děkujeme za ten malý výlet.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Nahrávka Marlene Dietrich z roku 1964, Auf der Mundharmonika u nás na Vltavě. Jsou 8:15. Přejeme dobré ráno.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Veřejnosti a britskému publiku se včera otevřela slavná tapiserie z Baye, téměř 1000 let stará památka, která zachycuje události, které vedly k bitvě u Hastingsu roku 1066 a tehdy i k vítězství Viléma dobyvatele.
0: 70-metrové dílo je v britském muzeu vystaveno ve speciální vitríně a zájem je obrovský. První vstupenky zmizely během několika hodin.
2: Do Londýna se tahle tapiserie dostala z Francie poprvé od 11. století. Zapůjčení navrhl prezident Emmanuel Macron, a to jako gesto dobrých vztahů mezi oběma zeměmi.
0: Vystavena bude až do července příštího roku.

0: Vltavu posloucháte i v pátek 11. září. 9 minut zbývá do 8. a jenom malá pozvánka k vizitce, kterou vysíláme po 10. Dnešním hostem bude herečka Klára Suchá, která v rozhlasové adaptaci slavného filmu Dogville stvárnila hlavní roli Grace. Tohle dílo můžete stále poslouchat online u nás na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Ale co můžete poslouchat právě teď, tak to jsou básně. S malířem a hudebníkem Františkem Skálou se vydáme tentokrát do Japonska. Poezie jako ikebana? No, u Františka Skály není nic nemožné.
2: Básnění.
3: Jednou z takových disciplín, která v tajné organizaci BKS je povolena pod komisí pro útlum publicity, je ikebana. Dokonce bylo několik výstav ikebany, vyšla i brožurka ikebana BKS včera a dnes přeložená do japonštiny, která byla prezentována v Tokiu. Ikebana v podání BKS je zvláštní svojí specifikou tohoto oboru, protože ikebana jinak je klasický japonský způsob aranžování rostlin, která má několik škol, a ikebana v citaci BKS má několik podob. Může to být středoevropská symetrická ikebana zbraní, nebo to je takzvané kladení, což je zase na pomezí performance, nebo například mobilní ikebana, která vstupuje do městského interiéru, kterou jsme právě prezentovali v Tokiu na hlavní třídě Omotesando, na největší svátek Japonska. Takže tato báseň je k ikebaně. Vabisabi. Po letech do misky, když ikebanu stavím, v altánu svého tichém úkrytu, blahem se tetelím, že konečně se zbavím přítele matného, nepříjemného pocitu. Že pramálo jsem dělal pro očistu ducha, nehleděl do vln a nesledoval mraku stín. V bezinkách nehledal jsem Jidášova ucha, neviděl drahokamy v sítích pavučin. Neloudal jsem se, co noha nohu mine, v myšlenkách marných nezapomněl na času tok. Úspěšně neoddal se letargii líné, úkoly nezanechal na příští rok. Klacíkem suchým teď močku v misce míchám a zalamuji lody hujiš na hnědlou. Na ježka v hnilé vodě dutá stébla píchám, linie jejich, jak přenádherné jsou. Snad po čtvrté mě voláš ke stolu na večeři. Láteř si, nadávej a třeba mě i zaby. Mé kruhy neprotneš, já musím, dokud se nesešeří, dokončit v klidu svoje vabisaby.
1: Krásná báseň Vaby Saby od výtvarníka Františka Skály. Kdybyste se k jeho poetickému výběru ještě chtěli vrátit, stačí udělat jediné, podívat se na náš web vltavarozhlas.cz. Najdete tam celé básnění z tohoto týdne.
0: Přejeme hezké ráno a dobrý poslech v pátek 11. září.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vláda zatím neplánuje postupně navyšovat výdaje na obranu až na 5% HDP. Některé ústavy a katedry na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se sloučí. Všechny navrhované změny ale akademický senát nepodpořil. Operní pěvkyně Magdalena Kožená dnes zaspívá v Anežském klášteře. A čekejte zpočátku převážně zataženo, během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Česká vláda zatím nepočítá s vydáváním celkem 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí je to nereálné.
3: V návrhu rozpočtu na příští rok počítá vláda se 2% HDP na obranu, dávat 3,5% přímo do obrany a 1,5% na související výdaje za necelých 10 let, ale podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude problém.
4: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
3: V roce 2028 a 2029 je teď plán navýšit výdaje o 0,15% bodu. To je podle Ivana Bartoše z Pirátů málo.
5: Jsem viděl ty investiční plány armády, jak si modeluje, jaké projekty zastaví.
3: Spojené státy vyzvaly další členské země na to, aby urychleně posilovaly obranu kvůli možným bezpečnostním hrozbám. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odsouhlasil návrh na vznik tří nových ústavů: archeologie, asijských studií a sloučení kateder filmových a divadelních studií s ústavem hudební vědy do jednoho pracoviště. Všechny navrhované změny ale akademický senát nepodpořila.
6: Samostatné zatím zůstanou katedra pedagogiky a katedra andragogiky a personálního řízení. Co s nimi bude dál, popisuje děkanka Eva Lehečková.
7: Se musíme ve vedení i s katedrou andragogiky a personálním řízením katedrou pedagogiky zamyslet, jak dál povedeme ta jednání a jestli budeme pokračovat v těch přípravách té integrace nebo půjdeme nějakou jinou cestou.
6: Část akademiků a studentů zachování kateder vítá. Vzhledem k plánovanému propouštění zaměstnanců se obávali dopadů na výuku. Škola podle vedení potřebuje změny i vzhledem k ekonomické situaci. Může tak ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Kanada poskytne Ukrajině v přepočtu více než 5 miliard korun na protivzdušnou obranu. Další finanční pomoc pošle například na opravy energetické infrastruktury. Oznámil to kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary.
8: Kanada bude podle Carneyho vždy stát na straně Ukrajiny. Už od začátku války patří mezi její nejaktivnější spojence a celkem jí poskytla pomoc za skoro 400 miliard korun. Obě země spolu taky uzavřely smlouvu o partnerství a spolupráci na 100 let. Kanada například plánuje výrazně posílit výrobu dronů a třetinu produkce pak bude posílat přímo na Ukrajinu. Václav Hojiný, Český rozhlas.
2: Mezzosopranistka Magdalena Kožená dnes koncertuje jako rezidenční umělkyně Dvořákovy Prahy. Zaspívám skladatelovi Cypřiše i věčnou píseň Ernesta Chassona. Pokračuje šéf Mezinárodního hudebního festivalu Jan Simona.
9: Vystoupí se smyčcovým kvartetem České filharmonie v Anežském.

0: Mozaika.
1: Hezké páteční ráno, dnes už máme 11. zářijový den a dnešní kulturní nabídka, ta je opravdu pestrá. Třeba v Liberci startuje jubilejní 25. ročník festivalu Lípa muzika. Jeho letošním ústředním tématem je žena. Zahajovací operní gala nabídne italskou sopranistku Robertu Mameli a orchestr Collegium Marianum. O tom budeme mluvit za chvilku. Zamíříme taky k poezii, protože česky právě vychází sbírka Průstřely na nočním nebi. Je odvět vietnamsko-amerického básníka Ouša Vuonga. No a zůstaneme i v Praze na skok, podíváme se novou lanovkou na Petřín. No a vyrážíme právě teď, 8:05.
2: Posloucháte nás v pátek 11. září, co po 8. z hudby. Třeba Karl Maria von Weber, Francesco Geminiani a taky Katarzia. Začneme s Wolfgangem Amadem Mozartem a Berlínskou filharmonií.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, třetí část symfonie číslo 11, necelých 10 minut po 8.
1: Mezinárodní hudební festival Lípa muzika právě dnes vstupuje do svého jubilejního, už 25. ročníku. Do začátku listopadu nabídne koncerty nejenom v České Lípě a v Liberci, ale i na dalších místech Libereckého a Ústeckého kraje a taky v sousedním Sasku.
0: A jako podtitul si letos vybral ženu, jako interpretku, skladatelku múzu, světici i hrdinku hudebních příběhů. Naším hostem už je zakladatel a ředitel festivalu Lípa muzika Martin Prokeš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Martine, jak se za těch uplynulých 25 let, za to čtvrt století festival proměnil? V čem nejvýrazněji a v čem naopak zůstává stejný?
2: Tak ještě jednou přeji krásné ráno z České Lípy. Víte, když mi bylo 26 let, zakládal jsem v Kostelích malý festival duchovní hudby. Musím se přiznat, že v tom byla obrovská dávka naivity. Vlastně mě vůbec nenapadlo, kam až to celé vyroste. A z původně malé akce je dnes dospělý festival, který propojuje Česko se Saskem. A vedle klasiky v něm najdete jazz, alternativu, výrazový tanec či pantomimu, ale i novou autorskou hudbu. A co se týká těch 25 let, tak co se nezměnilo, je naše láska k muzice. A stavebním kamenem festivalu je i nadále duchovní hudba. A řekl bych, že tím nejdůležitějším aspektem je pro nás setkávat se s lidmi na zajímavých místech našeho kraje a držet tu rodinnou, přátelskou atmosféru, která nás, myslím, charakterizuje.
0: Už jsme řekli, že tím ústředním tématem je letos žena. Jak tohle téma vzniklo? Jak jste podle něj vybírali jednotlivé podoby?
2: Ono to k nám vlastně přišlo úplně přirozeně. Konec konců Lípa muzika je rodu ženského. A navíc naší letošní garantkou je fantastická flétnistka Jana Semerádová, která do festivalu vnáší obrovskou energii. A my jsme samozřejmě chtěli v rámci toho tématu ukázat, kolik tváří žena v hudbě má, že to není jen uctívaná múza, ale také silná skladatelka, virtuózní muzikantka nebo žena, která musela v historii projít nejedním těžkým osudem. A řekl bych, že je to také naše poděkování ženám za to, čím pro nás jsou.
1: No tak to je krásné. Škoda, že budu chybět, ale snad si to vynahradím jindy. Festival v Libereckém divadle FX Šaldy zahájí italská sopranistka Roberta Mameli s orchestrem Collegium Marianum. Tak proč jste slavnostní otevření zvolili právě barokní operní gala a tuto interpretku?
2: No, protože nás čeká večer barokní extáze, jestli se to tak dá říct. Barokní árie jsou totiž plné divokých emocí, lásky, žárlivosti a na zahájení zkrátka potřebujeme skvělou energii. A Roberta Mameli je vyhledávanou evropskou interpretkou pro svoji autentičnost, ale i opravdu překrásnou barvu hlasu a geniální schopnost předat svým zpěvem škálu emocí. A když se to navíc potká s naším Collegium Marianum Orchestra a Janou Semerádovou, vznikne tam okamžitě obrovská jiskra. A pro mě osobně je to srdeční záležitost, takže se na dnešní večer opravdu skutečně velmi těším.
0: Vy v tom dalším programu připomínáte třeba taky Almu Rose a další osobnosti, které projekty podle vás tu letošní dramaturgickou myšlenku vystihují nejlépe?
2: Tak určitě je to večer věnovaný Almě Rose, která byla geniální houslistkou a v Osvětě mi vedla dívčí orchestr. Je to mrazivá samozřejmě, ale strašně silná připomínka toho, co hudba dokáže udržet v lidském srdci i v té největší temnotě. A z jiného soudku je to například nová skladba Přímluvy, kterou jsme si sami objednali u mladého autora Lukáše Janaty na libreto historika a spisovatele Tomáše Cidliny. Premiéra Přímluv za pravdu, za víru, za vyhnané, za krajinu a další se uskuteční v kostele v Prisku 2. října a posluchači přijdou do kostela už procesím za zvuku zvonů a cesty lemované svícemi. Tak vlastně nějak tuším, že to bude jeden z nejhlubších večerů, který jsme na festivalu kdy připravovali. A samozřejmě, že chceme, aby po nás zůstávalo něco nového, protože hudba pro nás není jen obrovským bohatstvím, který nám zanechali naši předkové a geniální skladatelé. Musí k nám promlouvat i současným jazykem, abychom i my přispěli do této bohaté pokladnice české kultury a já považuji za povinnost nás, pořadatelů festivalu, abychom do takových projektů vstupovali.
1: Nejenom divadlo nebo kostel, ale také zámky, sýpky nebo sklářská huť. To všechno budou místa, kde se festival představí, na co nás rozhodně pozvete, co bychom neměli minout?
2: Víte, naše litoměřická diecéze je neuvěřitelně bohatá na sakrální památky. Pro mě je sudetská krajina a každý její kostel živým svědkem příběhů a vzpomínkou na časy našich předků, kteří tato místa s láskou stavěli a pečovali. O ně je potřeba si uvědomit, že zde po staletí žili spolu Češi a Němci. A když v takovém prostoru rozezníte hudbu, neposloucháte samozřejmě muziku samotnou, ale cítíte i to spojení s minulostí. A to, že nemáme na severu velké koncertní sály, je vlastně naší devizou. No a na vaši otázku, kam bych vás pozval, tak možná zůstaňme hned u tohoto prvního víkendu. Letos poprvé oživíme například barokní sýpku na zámku Lemberg, kde vystoupí skvělá zpěvačka Marie Putnerová, to se stane v neděli. A hned zítra v malebné obci Bzí u Turnova v srdci Českého ráje zazní Dvořákova lužanská mše v podání ansámbl Inegal. A osobně se nesmírně těším například do sklářské hutě Precioza v Kamenickém Šenově, kde přímo mezi rozpálenými pecemi vystoupí Beata Hlavenková, Oskar Terek a její další hosté se svou elektronikou doplněnou o laserovou projekci. A ten večer navíc věnujeme nadačnímu fondu Ozvěna, který se stará o děti se sluchovým postižením. No závěrem snad jenom dodám, že budu moc rád, když navštívíte stránky festivalu Lípa muzika a najdete si to, co je vám z našeho ženského menu nejbližší.
0: Až do začátku listopadu můžete na některé z projektů festivalu Lípa muzika vyrazit. My jsme o tom mluvili se zakladatelem a ředitelem Martinem Prokešem. Ať se všechno podaří, mějte se hezky.
2: Vy také, děkuji.

0: Mark Murphy a Metropol Orchestra v nahrávce z roku 1995 v 8 hodin a 20 minut na Vltavě.
1: Na zemi jsme na okamžik nádherní a císař radosti. Tohle jsou dvě prozaická díla Američana vietnamského původu Oushna Vuonga. Ten už v Česku své tituly publikoval, byly přeloženy do češtiny, no a teď přichází novinka, to je autorův básnický debut, je to útlá sbírka a nese název Průstřely na nočním nebi.
0: Více nám o ní řekne amerikanistka Hana Ulmanová, která už je ve studiu. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Za Průstřely na nočním nebi obdržel Oushna Vuonga prestižní cenu T.S. Eliota. Co je to za cenu? Jakou má vůbec historii?
2: Je to cena, která je udělovaná od roku 1993. Peníze věnovala vdova Valerie Eliotová a pak se také čerpá z literární pozůstalosti Eliota. Vždy je 10 nominací a jeden vítěz. A kdybych se ohlédla do historie, mezi těmi vítězi jsou třeba Irší Mzhýny, z karibské oblasti Derek Walcott, Brit Ted Hughes, z Kanady třeba Anne Carson, ze Spojených států amerických Jory Graham, Louise Glick a teď právě Oushna Vuonga, který byl v historii nejmladším, dejme tomu držitelem této ceny a také byl jako druhý debutující básník vůbec, takže se ocitl ve velice elitní společnosti.
0: Oushna Vuonga prý v knize zpracovává podobná témata jako ve své próze, tak co konkrétně?
2: To je určitě pravda. Já si myslím, že jeho próza i poezie se hodně točí kolem otázek identity, uprchlictví, traumatu, které je předáváno z generace na generaci a paměti. Ale v těchto básních si myslím, ještě víc vystupuje do popředí jazyk a gramotnost, smutek a ztráta, krása a násilí. Velice často píše z vlastní zkušenosti, tady bych asi ještě podotkla, že žije s partnerem, je otevřeně gay, vrací se k éře války ve Vietnamu. Tady bych zmínila báseň nazvanou Jitřní píseň hořícímu městu. Píše i o rodině a o exilu, o svém vztahu s matkou a vzdáleným otcem. Píše i o strachu a podezřívavosti a také o, dejme tomu, takové té mainstreamové americké maskulinitě. Třeba v básni, která se jmenuje Nejmenší míra, kde se tematicky točí kolem otce, syna a otázky lovu a střelných zbraní.
1: Jaké básnické kvality byste vyzdvihla v té sbírce Průstřely na nočním nebi?
2: Autor sám kdysi řekl, že forma je v básni pokračování obsahu a je to jakési místo, kde se ještě víc může zkoumat napětí právě mezi těmi protikladnými tématy, které jsem vyjmenovala. Kdybych se měla zmínit o anglofonních recenzích, třeba Michiko Kakutaniová, což je kmenová recenzentka listu New York Times, řekla, že Vuonga má schopnost používat kouzlo slov, která vyvolají a zachovají minulost. Třeba v Harvard Review se uvedlo, že píše sofistikovaně a půvabně. Los Angeles Review of Books zmiňuje nářek, ale i naději v život, který není předurčený obavami. Britský Guardian zmiňuje naléhavost. Kdybych já měla uvést nějaké příklady, třeba Colt nazývá v jedné básni amputovanou rukou. Nebo když učil sám psát negramotnou matku pořád dokola a dokola, tak čtvrté písmeno abecedy je pramen černých vlasů vyklouzlý. A jsou tady i velice erotické verše, dovolím si zacitovat, protože černá škvíra po klopce stačí na to, aby se přes ten zip mluvilo slabý řev tam, kde přiložíš své rty.
0: To, že je autor vietnamsko-americkým básníkem, se promítá nějak do jazyka jeho poezie?
2: Já si myslím, že určitě ano, i když to není na první pohled vidět. Ty básně jsou zjevně inspirované vietnamskou ústní tradicí, jsou tady bezčasé představy, jako je noc, hvězdy, okvětní lístky, oheň a tělo. Třeba bych uvedla báseň Mému otci, která používá jako epigraf jeden verš z Emily Dickinsonové právě o těch hvězdách a tady se dostáváme potom k těm průstřelům. Velice často pracuje autor s metodou kontrastu, třeba v té jitřní písni Hořícímu městu, což byl Saigon 29.4.1975, používá jako protiklad píseň v rádiu, která byla tehdy opravdu hraná, a to byly Bílé Vánoce Ervina Berlinga. A nebo báseň Otec píše z vězení je jedna z těch, která obsahuje i vietnamské výrazy, obraty a věty. A ty zůstaly v tom českém překladu také.
1: Zkuste už jenom stručně, kromě té vietnamské ústní tradice, o které jste mluvila, najdeme ve sbírce ještě nějaké další inspirační zdroje?
2: Já si určitě myslím, že jsou to americké ikonické běložské postavy, jako je třeba Jackie Kennedyová a narážky na ni. Nebo narážky na ikonu popkultury, jako je Michael Jackson a jeho plakát, který visí nad supermarketem. Jsou tady i narážky na antické mýty, což už můžeme usoudit z názvu básní jako Télemachos, Trojan, Euridika, Návrat Odysea. Zmiňuje se tady třeba i o sériovém vrahu Jeffrey Dahmerovi. Myslím si, že je významná i inspirace výtvarným uměním, třeba báseň bez názvu, která naráží na jeden obraz Marka Rothkého. A ještě bych asi dodala, že ta báseň Autoportrét z průstřely pracuje s metaforou herce Johna Wayna a filmu z války ve Vietnamu, kdy John Wayne víceméně hovoří o tom, že je tady další žlutej, který se trhá na cucky. Takže je to i báseň plná násilí.
0: O poezii Ouchna Vuonga mluvila amerikanistka Hana Ulmanová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme, že jste přišla, mějte se hezky.
2: Přišla jsem ráda, nashledanou.

0: Karl Maria von Weber, The London Classical Players, část symfonie číslo 1, opus 19, minutu po půl deváté.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Víkend už je doslova na dohled, máme pátek s datem 11. září, tak se pojďme podívat na to, co se nejenom dnes, ale i zítra nebo pozítří v kultuře odehraje.
0: Mezzosopranistka Magdalena Kožená zaspívá v pražském Anežském klášteře jako rezidenční umělkyně festivalu Dvořákova Praha.
2: Ještě jednou Praha, v galerii Koncept Letná bude mít vernisáž výstava kreseb malíře, ilustrátora a grafika Jana Gablera. Začátek je v 19 hodin a na saxofon tam bude hrát Mikoláš Chadima.
0: Inscenací Anděl v lihu zahájí divadlo Bolka Polívky své hostování v divadle Bez zábradlí a až do 22. října tam divákům nabídne celkem 5 divadelních her.
2: Do pražské Archi Plus můžete zajít na premiéru inscenace Opereta. Je to druhé absolventské představení studentů katedry činoherního divadla DAMU.
0: A vernisáž výtvarníka Vladimíra Houtka Třetí krajina se chystá v kampusu Hybernská v Praze.

0: Francesco Geminiani a Concerto Köln, část Concerta Grossa opus 7 v ranní mozaice na Vltavě.
1: Vzdušnost, panoramatické výhledy, střídmost, ale i prvky flirtování. Nová lanovka na pražský Petřín od designérky Anny Marešové se rozjede už v úterý 22. září.
0: Jde o čtvrtou generaci lanové dráhy, ve které se kombinuje švýcarská technologie s českým designem.
1: S Annou Marešovou, která je mimo jiné autorkou erotických pomůcek pro ženy anebo menstruačních kalíšků, natáčela naše reportérka Zuzana Filipková.
0: Proč se svými kolegy využila Anna Marešová princip mrkání a červenání lanovky a proč v nových vozech chybí klimatizace?
2: Vzniklo to tak, že my jsme měli v zadání taková formulka, ať se zamyslíme, kromě toho, že teda design, a já jsem hodně taková, že ten design beru z toho uživatelského hlediska a koukám na to, aby to fungovalo a nemám ráda věci, které jsou navíc. A v tom zadání bylo, ať se zamyslíme nad tím, že bychom do toho návrhu měli dostat nějakou emoci, něco jako navíc a nějakou třeba interakci. A já to úplně jsem říkala, že to je tak blbý zadání. A hrozně se mi nechtělo s tím pracovat dál.
3: Říká designérka Anna Marešová, se kterou sedíme nad modelem nové lanovky v jejím studiu na pražské Letné.
2: A vlastně kolega Tomáš právě říká, hele, tyjo, my jsme to neměli jako se na to vykašlat, to jako by bylo blbý, no. A tak jsme se o tom dlouho bavili, protože já jsem celou dobu říkám, to musí být něco, co není jako vidět, jako že tam nebudem přidávat žádný světla, nic jako navíc, něco, co ta lanovka bude umět, tak jako tak. No a pak jsme se bavili o těch světlech a pak nás to jako vlastně napadlo, že tam je ten moment, jak oni se potkávají, což je vlastně moment, myslím si, i zajímavý pro ty lidi, co jsou v té lanovce, protože jsou strašně blízko sebe, jenom ty vozy a ty lidi tak koukají z jednoho vozu do druhého.
4: Takže tak personalizujete trochu.
2: A napadla nás právě tak ta věc, že ještě jak je to kopec lásky, tak nějaký takovejhle jako moment, který je jakoby zábavný a zároveň vyjadřuje něco vztahového. A to mrknutí s tím červenáním vlastně úplně tak k sobě sedlo, že vlastně jsme si říkali, že to vlastně může být jako super a že to ty lidi může bavit a tím, že to je náhodný, tak je to o to víc zábavnější, že ty lidi nikdy nebudou vědět, jako v kterém voze se ocitnou.
4: Jste připravená na to, že ta veřejnost na to může reagovat tak, že se samozřejmě bude nadšená část lidí a část třeba ne?
2: Tak to asi tak je, že si myslím, že nemůžete uspokojit každýho. Jasně. A já to beru tak, že jsem to dělala s největším zápalem a s nejlepší dobrou vůlí, jak je to možný pro dobro té věci. Troufám si říct, že jsem ten designer, který spíš myslí na ostatní, než jako na to, jak to působí. Ty věci dělám pro lidi. A je mi jasný, že spoustu lidí, i jsou takový názory, že mi pak někdo napíše, co se na tom jako udělalo. Jo, a já si pak vždycky říkám, že tohle můžu brát taky jako kompliment, protože to vypadá tak v vozovkách jakoby jednoduše a jasně, že pak když to někdo tohle řekne, tak já to beru, že to je vlastně jako dobrý hodnocení, i když on to samozřejmě myslí možná nějak jako jinak.
4: Protože určitě tu zpětnou vazbu, i když ještě ty vozy nejsou v provozu, tak máte, protože se objevují různě fotografie nebo i videa. Takže lidé si to možná budou umět dobře představit, ještě než ji uvidí v reálu. Takže máte spíš pozitivní nebo spíš negativní?
2: Mám ráda konstruktivní zpětnou vazbu, což mi přijde, že člověka posouvá, ale taková ta jenom za každou cenu prostě něco skritizovat, aniž jsem to viděl, nebo že mi někdo něco řekl, tak mi vždycky přijde až jakoby úsměvný. A samozřejmě pak někdo to dává ještě do kontextu toho, že jsem ta designerka těch vibrátorů a jak bych já mohla udělat lanovku, když dělám nějaký tady dilda. A to vlastně jsou takové ty věci, že já pak hrozně bych s tím člověkem chtěla mluvit napřímo, protože ten člověk vůbec neví, co třeba obnáší, byť je to vibrátor ho vyrobit, kolik je tam jakoby inženýrský práce a že to je normálně produkt, který je stejný jako ostatní produkty a že ta práce zatím je a mi to vlastně přijde až jako úsměvný, že někdo takhle od stolu vám něco takového pošle. Teď samozřejmě s tou klimatizací se rozjela tady, jakože tam, že to nemá klimatizaci, tak to je velký jako téma. A já jsem pak už napsala na základě toho vlastně docela jako obsáhlej post, kde jsem vysvětlovala, že jako to není úplně běžný, že by se na lanovkách tohle typu dělala klimatizace, zároveň nejsme nějaký Blízký východ, máme tady jako teplo třeba přes léto.
4: Teď zrovna,
2: jo, ale jako nemáme tady 60-50 stupňů, co mají třeba v těchto zemích. Zároveň tam je dobře vymyšlený ten systém těch oken, těch stropních, takže když tam jedete, protože tam jsou vlastně 4 stropní okna a jsou udělaný prostě na začátku a na konci té střechy, to znamená, že to fakt je v tom, že to vytvoří v podstatě ten jako komínový efekt, že to tam projede ten vzduch. A znovu říkám, když to jede správnou rychlostí, tak tam normálně profukuje. Kdyby tady měla být klimatizace, tak by musel buď mít ta lanovka menší kapacitu, aby tam byly ty baterky a ona mohla jako se naakumulovat a pak klimatizovat, protože by nemohla být už jakoby větší nebo těžší, protože je zase povázaný na strojovnu, která je památkově chráněná a ta prostě větší, těžší vozy neuveze. Takže tam je vlastně víc těch věcí, proč by to nešlo zároveň. Ta jízda trvá 3 minuty.
4: No to jsem se chtěla zeptat, jak dlouho vlastně.
2: No 3 minuty, takže to je poměrně jako krátký, tím, že ona zase dojde do té stanice a tam se jí otevřou dveře, jo, a ještě mezi tím zastavuje na tom nebozísku. Že máme mezi tím ještě jednu stanici, co je, a není to teda ještě jako nějak potvrzený, je to spíš taková jako teze, že tím, že se budou předělávat ty stanice, tak se zvažuje, že by případně byly klimatizovaný ty nástupiště.
1: Jenom připomeneme, že historie lanové dráhy na pražský Petřín ta se píše už od roku 1891.
0: Minulost i současnost podrobně mapuje série Vltavy, kterou najdete k poslechu u nás na webu.
1: Lanovka na pražský Petřín začne tedy po dvouleté rekonstrukci znovu vozit cestující už v úterý 22. září. Kdybyste se chtěli svést, tak první vozy vyjedou v 7 ráno.

0: Seznamte se s přáteli Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Vychutnejte si koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Vojtěchem Spurným.
0: Klasicistní hudba živě z kostela svatého Vojtěcha v Broumově.
1: V sobotu 12. září od 18 hodin na Vltavě.

0: Vilém Tauský, část koncertína pro foukací harmoniku a orchestr Tomera Jily a Akademie svatého Martina v Polích.
1: Ruská exilová spisovatelka Ester Boll, která na protest proti Putinově politice emigrovala z Ruska, se u nás představila hrou Máma. Bylo to v divadle Pod Palmovkou a teď můžete v pražské Meat Factory vidět její nejnovější hru. Nese název Infračervené.
0: Příběh se odehrává v reality show, v níž je výhra pro účastníky povolení k pobytu v cizí zemi. Premiéru viděla i divadelní publicistka Jana Soprová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jano, ještě než se dostaneme k té samotné Infračervené, tak představte nám ještě autorku hry Ester Boll.
2: To je pro mě velmi zajímavé. Řekla bych informaci, že ji vlastně pro Česko objevila rozhlasová autorka a redaktorka Marina Feltlová, která přeložila její hru Máma, která se tady hrála Pod Palmovkou, a vlastně díky tomu jsme se dozvěděli o existenci téhleté velmi zajímavé, mladé, talentované autorce, která se jmenovala Asia Vološina a byla jednou z nadějí dramatické tvorby v Rusku. Ovšem poté, co emigrovala, tak se její jméno v Rusku nemůže vyslovit, nicméně ten talent se potvrdil, protože veškeré ty její hry jsou velmi dobře napsané a jsou velmi ostré, řekněme kritizující společenskou a politickou situaci nejen v její rodné zemi, ale vlastně ukazuje, že nikde na světě to není moc lepší.
0: Formát reality show se na divadelních scénách objevuje. Čím je pro vás tahle forma zajímavá? Co může divákům přinést?
2: No, upřímně řečeno, mě reality show jako takové moc nebaví a setkávám se s nima spíš právě v té přenesené formě na té scéně. Stejně tak Ester Boll tvrdí, že 20 let žádnou reality show neviděla. Nicméně konkrétně v tomhletom představení velice dobře, řekla bych, diagnostikuje nebo popisuje taková ta klišé, která souvisí s formátem reality show. To znamená, že si to hraje jakoby napravdu, ale nikdy si nemůžeme být jisti, nakolik třeba jsou ty výpovědi zmanipulované. A to se týká právě Infračervené, kdy se sejde 6 účastníků z různých, je tam přísně zakázáno mluvit o konkrétních zemích, ale všem je nám jasné podle toho, jak ty příslušníci vypadají, a netýká se to jenom Ruska, ale Iránu a mnoha dalších zemí. A vlastně výhrou v té soutěži má být zelená karta do Spojených států, tak jsem si to vyložila aspoň. A oni dostávají takové jakoby úkoly, které mají nalákat publikum, a závěr je velmi překvapivý, protože se vlastně ukáže, že vůbec nešlo o to, aby někdo vyhrál, ale aby se přilákalo více a více diváků.
1: Jano, jak potom souvisí s dějem té inscenace název Infračervené?
2: A to je právě ta hádanka, že pod infračerveným světlem vidíme i věci, které bychom normálně vůbec nemohli spatřit. Čili má to takový dvojí smysl, jednak úplně konkrétní, kdy se tam na konci tedy prozrazuje, že i když nastala úplná tma, takže to bylo filmováno, odehrává se to v takovém sterilním prostředí, v zavřené skleněné krabici, a jsou lákáni diváci právě, aby si udělali předplatné, aby jako to sledovali i další týden vlastně už po ukončení té soutěže, co se tam vlastně stalo, aby viděli to, co vlastně bylo neviditelné. A ta druhá rovina je ta, že oni tam neustále vedou nějaké monology, kde odkrývají nejrůznější hrůzy, které se jim staly v té jejich zemi, z čehož mají třeba diváci hádat, co je pravda a co není, ale nejhorší je na tom, že všechno může být pravda. A vlastně postupně se dostáváme pod povrch a to je vlastně i to infračervené světlo, že vidíme víc třeba i ve vlastní fantazii, než nám ukazují na první pohled.
0: Jenom my už bohužel máme velmi málo času, ale který z těch hereckých výkonů vás osobně zaujal nejvíc?
2: Je to jednoduché, všichni zúčastnění byli velmi zajímaví, já bych možná upřednostnila Hynka Chmelaře, už proto, že je to vlastně jakoby bývalý herec nebo komediant, který tam opravdu podává tu největší obžalobu všech režimů a toho, jak s náma společnost neustále manipuluje.
1: Reality show, ve které se nehraje o peníze, ale o povolení k pobytu v cizí zemi, o tom je inscenace infračervené, kterou nám představila Jana Soprová. Jano, děkujeme.
2: Já taky děkuju, nashledanou.

0: Dobrý den, je právě 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš z ANO má podle Evropské komise stále osobní zájem na holdingu Agrofert. Vyplývá to z dopisu, který komise poslala Ministerstvu pro místní rozvoj. Přijetí dokumentu potvrdila mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Zpravodajský server i rozhlas.cz má jeho obsah k dispozici. Komise v něm podrobně vysvětluje, proč převedení Agrofertu do fondu neřeší Babišův střet zájmů. Zmiňuje třeba vliv premiéra na rozhodování státu i nastavení samotného fondu, který má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy. Komise kvůli tomu už začátkem týdne pozastavila proplácení části dotací. Babiš i Agrofert střet zájmů dlouhodobě odmítají. Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kavku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kavku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Kavka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu. Při nehodě turistického autobusu na východě Švýcarska zemřelo několik lidí a další jsou zranění. Informovala o tom tamní policie. Přesný počet obětí zatím známý není. Vozidlo havalovalo večer v kantonu Graubünden nedaleko hranice s Rakouskem a Itálií. Autobus tam nejel do svodidel a spadl ze silnice na bok. Na místě zasahovali záchranáři i 5 vrtulníků. O finanční podporu z programu Spravedlivá transformace zažádala obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka. Cílem je získat více prostředků na záchranu historického areálu, který spravuje už 13 let. Dosavadní finanční prostředky ale na dostatečné rychlé obnovy nestačí. Velká část objektů na území obce je sice zajištěná, ale projekt obnovy chce pro historické domy najít nové využití. A čekejte zataženo, během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 13 až 16, v 1000 metrech na horách kolem 12. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Přejeme dobrý páteční den. 11. září už máme, toto letí. Letí taky čas určený pro dnešní ranní mozaiku, která tu s vámi bude ještě hodinu, než ji vystřídá vizitka. Co nás čeká, jaká témata máme? Skoro 150 fotografií Václava Havla od listopadu roku 1989 až po poslední roky jeho života představí nová výstava v Leica Gallery Prague. Jejich autorem je fotograf Karel Cudlín. S Václavem Havlem si během let vybudoval vztah založený na důvěře. A nás s Františkem bude zajímat, jaké bylo zachycovat prezidenta při oficiálních cestách, ale i to, jaké to bylo zachycovat ho v soukromých chvílích. A tak se za chvilku zeptáme. A přibližně za půl hodinky vás pozveme na koncert do majestátního kostela svatého Vojtěcha v Broumově. Tam totiž budou koncertovat symfonici orchestru Českého rozhlasu společně s dirigentem Vojtěchem Spurným. A už teď můžeme prozradit, že nás čeká hudba Wolfganga Amadea Mozarta.
2: Ta nás nečeká přímo ve vysílání, Josef Haydn, ale ano, Georg Philipp Telemann nebo Jean Sibelius a Petr Lipa. Dobré dopoledne.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava i v pátek 11. září 7 minut po 9. dopoledne.
1: Václav Havel by v letošním roce v říjnu oslavil 90. narozeniny, taky proto Český rozhlas přišel s velkým projektem Slyšet Havla. No a život a působení prvního českého prezidenta připomene i nová výstava Hrad H v Leica Gallery Prague a nabídne skoro 150 fotek fotografa Karla Cudlína.
0: Havla fotografoval od listopadu 89 až do jeho posledních let a postupně si s ním vybudoval vztah založený na důvěře. Právě Karel Cudlín už je naším hostem. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Karle, já nevím, možná se vás na to teď bude ptát každý, možná se vás na to lidé už ptali. Vaše jediná a nejhlubší, možná nejemotivnější vzpomínka na Václava Havla.
2: Je, to je strašně těžký, tak samozřejmě ty věci kolem revoluce a ty byly emocionální tím, že to člověk prožíval, to znamená po 17. listopadu, potom samozřejmě to prezidentský období, kdy jsem měl občas možnost fotografovat nebo se někam podívat. A pro mě osobně teda, já jsem potom byl v roce 2004, to už pan prezident nebyl prezidentem, nicméně byl furt prezidentem, tak jsem nějak onemocněl a do nemocnice mě přišel ručně psaný krátký dopis, že mě přeje uzdravení a zdar operace, což pro mě bylo nejvíc emocionálně a taky to svědčilo o tom. My jsme nebyli nějaký blízký přátelé, samozřejmě. Já jsem byl spíš služebník a oficiálně jeden z oficiálních fotografů, ale to mě vlastně se mě velmi dotklo, protože už jsem vlastně nepracoval pro něj. Takže tak.
0: Jaké to bylo se vracet ke všem snímkům v archivu, ze kterých jste musel vybrat jenom 150 fotek?
2: Tak většinu těch fotek s nima nějak průběžně pracujete, nebo jsem je zpracovával i pro bývalou knihovnu Václava Havla kdysi dávno. A potom, když se podíváte do negativu, protože 99% jsou ještě analogově vytvořený negativy, tak je nějak skenujete a vlastně třeba občas objevíte i nějaký nový fotografie nebo staronový fotografie. A jinak je to zajímavý, no je tam takový samozřejmě velmi smutný aspekt toho, že spousta těch lidí na těch fotografiích už vlastně není.
1: Není ani ten hlavní aktér.
2: Přesně tak.
1: Mimochodem, jak se během těch let, kdy jste mohl být tím, jak jste řekl, služebníkem, dokumentaristou, jak se proměňoval váš pohled na Václava Havla?
2: Tak já jsem vždycky měl velký respekt k němu a jak se proměňoval, tak... Já nemůžu říct nějak zásadně, protože jsem si ho vážil vlastně celou dobu od začátku a čím ho víc člověk měl možnost poznat, tak si uvědomil a nechci teď úplně glorifikovat někoho nebo vytvářet nějaký falešný obraz a že to byl velmi slušnej, citlivý člověk.
0: Václav Havel si prý to fotografování obecně, ale příliš neužíval. Bylo pro vás klíčové ho dostat do okamžiku, aby si toho fotoaparátu nevšímal, nebo ne?
2: No, tak vlastně my jsme tehdy moc těch fotografií nenahrávali, takže jste spíš se snažil chovat, abyste byl co nejvíc nenápadnej a aby ty fotografie vycházely co nejvíc přirozeně, kromě samozřejmě nějakých portrétních fotografií, kde ten člověk je vždycky víceméně stylizovaný a ví o tom a ví, co má nebo musí, tedy co má udělat.
1: Na těch vašich snímcích je Havel při oficiálních návštěvách, ale je tam taky v mnohem civilnějších situacích. Karle, kolik z toho času, který jste společně s Václavem Havlem strávil, byly věci, které se prostě nedají publikovat?
2: Já myslím, že vlastně nemám ani nějaký fotografie zásadně, které by se nedaly fotografovat, protože byla samozřejmě, ono tehdy bylo všechno založeno na nějaký dohodě slovní, na slušnosti a na důvěře. A já nevím, nebyl záměr, ale co byste vyfotil, tam se nějaký hrozný věci, co já teda jsem byl na Hradě neděli, který bych mohl fotografovat. Jako byla třeba dohoda samozřejmě, že když se obecně, když se začne jíst na nějaký večeři nebo na obědě, tak se nefotografuje, protože byste tam měli jaksi, ale takže se fotografovali třeba případ pitky a potom úplně začátek, ale tam byste stejně vyfotil,
1: no a
2: dneska, možná jako hloupou fotku.
1: Je dneska, Karle, nějaká situace, nevím, už je to řada let zpátky samozřejmě, která se vám vybaví a vy si řeknete, tehdy jsem neměl tu odvahu ho vyfotit a dneska mě to mrzí,
2: no,
1: proč jsem tu fotku neudělal?
2: Určitě, že si člověk nevšímal právě daleko víc třeba i těch věcí, které jsou trošku mimo, že třeba já mám tam jednu fotku nějaký, kde jsou takový zátiši, že třeba vlastně člověk i nehledal ty věci, které toho člověka nějakým způsobem charakterizují a není to vždycky on tam fyzicky zastoupený například, nebo že člověk měl nějaký ostych, že něco, že nešel spíš o metr blíž a tak dále, ale všechno to bylo daný prostě vždycky situací, ale to litujete vždycky, že jste měl fotit víc, že jste měl udělat tamhle to, že jste měl, já nevím, něco prostě.
0: Fotograf Karel Cudlín, s ním mluvíme o nové výstavě Hrad H v Leica Gallery v Praze a pokračovat v rozhovoru budeme i za chvíli.
3: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

0: Hudba Jeana Sibelia, koncertní světa Peleasa Melisenda, část čtvrtá, Estonský národní symfonický orchestr řídil Paavo Järvi.
1: Skoro 150 fotek Václava Havla od listopadu 89 až po poslední roky jeho života. Tohle všechno bude k vidění na nové výstavě v Leica Gallery Prague. Autorem snímků je Karel Cudlín, se kterým si povídáme ve studiu.
0: Vy jste fotografoval Václava Havla taky během těch zahraničních cest. Mohl jste díky něm poznat něco, co by vám třeba v Praze zůstalo skryté?
2: No tak určitě ta možnost cestovat, dostat se do různých prostředí, včetně nějakých prezidentských paláců a potom vlastně taky se dostat nebo aspoň vidět lidi, který jste viděl na filmovém plátně. V New Yorku třeba byla jednou nějaká sponzorská večeře a teď tam vidíte půlku těch slavných herců, který vlastně si přišli potřást ruku s panem prezidentem. No tak to je úžasný samozřejmě pocit, to už asi nikdy nezažil. Tak to byla jedna věc a potom pro mě bylo ještě zajímavý to, že třeba jsem fotil v té době a vlastně do dneška víceméně fotím na Ukrajině, takže jste byl chvíli někde v horách ve vesnici a za 14 dní jste měl možnost se pát do Kyjeva, do prezidentského paláce a potom s panem prezidentem do Černobylu, že? Což byly takový vlastně, což je na té fotografii obecně, to, ta možnost poznávání různých prostředí a vlastně i lidí skvělá.
1: A z toho, co říkáte, Karle, my jako divákovi nebo návštěvníkovi té vaší výstavy vychází asi to, že mnohem zajímavější než to, co nakonec já vidím na té oficiální fotce, se odehrává asi někde za ní.
2: No, tak
1: tohle
2: určitě
1: jste mohl zachycovat?
2: Možná část, kéž by se to částečně povedlo, že jo, to já těžko můžu poslouchat. A určitě jsou vždycky zajímavější ty věci, ale to je asi obecně třeba u rozhovorů nějakých politických, tak jsou nejzajímavější a nejdůležitější věci, co si ty lidi řeknou v těch kuloárech. Ne už úplně to oficiální jednání někde, kde proti sobě půl hodiny sedějí, že jo. To
1: a k zákulisnímu asi jednání jste?
2: Ne, to jsme dostal jako nechodili minimálně, samozřejmě ne, ale že my jsme netočili film, že to byly fotografie, takže jste byl někde třeba chvíli a potom jste musel odejít nebo odešel.
0: Dokumentární fotograf musí být velmi blízko, ale zároveň do té situace nezasahovat. Bylo u prezidenta Václava Havla těžké tu hranici najít, aby jste byli oba, řeknu, spokojeni? Musel jste být hodně empatický.
2: No, tak člověk se samozřejmě snaží, ale já jsem měl velký respekt, což mě hlavně na začátku s tím jsem měl trošku samozřejmě problémy, abyste nenarušili ty věci a přece jenom to není každý den, ale potom nějakým způsobem to fungovalo a už tehdy, když já jsem tam pracoval, rok 97, že jo, do té doby to byly víceméně nějaký náhodný fotografie, nebo náhodný, nenáhodný, tak tam taky už byl vytvořený nějaký aparát, bylo tiskový, byl protokol a ty lidi vám nějakým způsobem buď pomáhali, nebo více nebo méně.
1: A když se dnes díváte na ty svoje fotky ze začátku 90. let, vidíte v nich ještě tu tehdejší euforii, očekávání, tu rychlost změn?
2: Tak jasně, tak to hlavně takový ty takzvaný spanilý cesty nějaký do krajů v roce 90 před volbama. To bylo úplně neuvěřitelné. Lidi čekali 3 hodiny, aby viděli tu prezidentskou kolonu. Těm na náměstí byly 1000, to už asi se nedá, nebo desítky tisíc lidí, to už asi se nedá nikdy zopakovat. A ta atmosféra byla samozřejmě skvělá. My jsme ještě tu výstavu doplnili díky mý partnerce a vlastně kurátorce té výstavy Evě Papouškové ještě dopisama, který chodili v těch 90. letech na panu prezidentovi. A to je úplně taky úžasný. Je to dojemný, je to vlastně krásný.
1: Co v nich třeba je?
2: Všechno možný. Od toho, pane prezidente, nekuřte, národ vás miluje, až po, byli jsme s tatínkem, který 20 let učí zeměpis poprvé v Paříži, tatínek se tam, a on je specializován a miluje Francii poprvé, díky vám se tam mohl a díky změnám podívat, takže všechno možný a vedle toho, já nevím, gratulace od Alana Delona a vedle toho děti ze školy a vedle toho někdo nabízející svou pomoc vlastně. A ještě je na tom zajímavý ta technologie, že tak vlastně se psali třeba krasopisem, nebo normálně ručně dopisy. Na stroji se psali dopisy s překlepama. Vintnovi děti na stroji, že teda uvítali změny a že jsou strašně rádi a se těší, až pan prezident přijede, já nevím, tam nebo tam. Takže vlastně zajímavý.
0: Vy jste mluvil o tom, že dřív se tolik nefotilo i kvůli té technologii. Jak to má Karel Cudlín dnes? Nechal se zlákat a fotí daleko víc než dřív?
2: No jistě, samozřejmě. To, jak vlastně pracujete s tím digitálem, je odlišný a samozřejmě víc vyhazujete a těch fotografií uděláte víc. Já jsem se úplně z začátku snažil fotografovat stejně a ono to nejde stejně. Vlastně ty možnosti nějak se snažíte využít toho, té technologie, která existuje. Ale nefotím tisíc fotek denně, to ne.
1: A co to leží na stole před vámi, Karel?
2: To je Leica, ale digitální samozřejmě. Já nevím, jestli to může fotoaparát, který teda používám, když nejdu fotit třeba portréty.
1: Ať vám to fotí hezky. Dnes vás čeká dlouhý den, protože právě dnes v Leica Gallery Prague začíná velká výstava Hrad H.
0: S námi její autor, fotograf Karel Cudlín. Mějte se moc hezky, ať se daří.
2: Já vám moc děkuju.

0: Dominanta Prahy, celonárodní symbol, architektonická ikona.
1: Svatovická katedrála, jak ji neznáte.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje známý chrám coby model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Zářijové soboty ve víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Michel Petrucciani v nahrávce z poloviny 80. let a album Pianism v 9 hodin a 30 minut. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vltava.
1: Mozaika. Už zítra na večer se v majestátním kostele svatého Vojtěcha v Broumově rozezní koncert symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Vojtěchem Spurným. Na programu bude hudba Wolfganga Amadea Mozarta a dalších skladatelů, se kterým ho pojila pevná pouta.
0: Koncert vysíláme na Vltavě živě a přišla nás pozvat vedoucí hudební redakce Alena Maršíková-Michálková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Takže Mozart na programu a jeho přátelé, jaké měli propojení? Nebo mají propojení?
2: Opravdu mají přátelské propojení, protože Mozart, Haydn a Van Hal a ještě Karl Ditters z Dittersdorfu, tak ve Vídni vytvořili smyčcové kvarteto, takže oni skutečně spolu dohromady hráli. Co se týče jejich přátelství, tak určitě tedy propojovalo to přátelství hudební, ale mnohem bližší vztah tak vznikl mezi Mozartem a Haydnem, kde skutečně Mozart ho měl ve velké úctě a dokonce mu říkal papa Haydn.
0: Kde přesně se koncert uskuteční, respektive jak to tam vypadá, protože víme, že je to v broumovském klášteře.
2: Přesně tak, už to tu zaznělo, bude to v kostele svatého Vojtěcha. Tento klášterní kostel tak je vybudován v barokním slohu, nebo alespoň to, co vidíte, tak je čiré baroko. Je to v skutku majestátní prostor. Co je zajímavé, tak v broumovském klášteře tak vystavují kopii turínského plátna. A tato kopie turínského plátna tak byla zcela náhodou nalezena ve prosklené schránce na zdi tohoto kláštera. Nikdo o tom nevěděl, teprve až když tu schránku objevili a otevřeli, tak našli zde turínské plátno. Kromě toho tak také v klášteře se uchovávají relikvie svatého Prokopa, takže to je nejen krásné kulturní a umělecké místo, ale také velmi duchovní místo.
1: Tak trošku si mezi vámi dvěma teď připadám jako malý barbar, protože na Broumovsku jsem zatím ještě nikdy nebyla. František tam byl mnohokrát.
0: No já jsem tam vyrostl.
1: Z kraje pochází. Ty jsi tam, Aleno, byla nedávno na dovolené. Tenhle kraj důvěrně znáš taky. Chápu, že to bude i krásný výlet. Mimochodem, jaké možnosti nabízí Broumovsko? Třeba před zítřejším koncertem, který začíná v 18 hodin.
2: Určitě je to krásné místo pro procházky. Jsou tam broumovské stěny nebo skalní bludiště Ostaš, ale okolo Broumova tak se nachází skupina takzvaných broumovských kostelů, což jsou kostely vybudované broumovským opatstvím a tyto kostely tak projektoval projektant nebo architekt Dientzenhofer. Jsou to skutečně velmi pozoruhodné a unikátní stavby.
0: Kdo se na koncert určitě nedostane osobně, tak nezapomeňte, že můžete taky poslouchat Vltavu v přímém přenosu od 18 hodin. Alena Maršíková-Michálková nás pozvala na zítřejší koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Děkujeme.
2: Není zač, krásný den.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Poslouchejte jubilejní koncert z festivalu Dvořákova Praha.
0: Pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Dvojkoncert Jana Kučery ve světové premiéře uvedou houslista Daniel Matejča a violončelistka Sakura Toba.
1: Dále zazní Debussyho Faunovo odpoledne, Schulhoffova první symfonie či Ravelovo hypnotické bolero.
0: Přímý přenos z Dvořákovy síně Rudolfina naladíte na Vltavě v úterý 15. září od 20 hodin.

0: Born to Fight, Tracy Chapman, album Crossroads na vlnách Českého rozhlasu Vltava. Ještě 4 minuty a bude 9:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A možná, že doma pořád ještě máte nějaký slovník nebo encyklopedii, třeba Otův slovník naučný. Překladatel Zbyněk Černík ve své dnešní úvaze přiznává, že i v době Wikipedie a umělé inteligence si v takové papírové encyklopedii rád zalistuje.
3: Kdysi jsem pracoval v redakci nakladatelství Odeon, ještě toho starého původního. V každém oddělení jsme tam měli k dispozici různé slovníky. Samozřejmě taky slovníky výkladové a encyklopedie. Výběr byl, alespoň co se týče českých příruček, poněkud omezený. V podstatě byl k dispozici jenom čtyřdílný slovník spisovného jazyka českého, který už tehdy ovšem nebyl na trhu a musel se schánět po antikvariátech. A leninsko-marxistickým duchem protchnutá malá československá encyklopedie. Jinak nic. Takže když jsme při redigování narazili na nějaký zapeklitější problém a potřebovali jsme nahlédnout do důvěryhodného zdroje, vyrazili jsme do Otova slovníku naučného, neboli, jak jsme říkali v redakční hantýrce, do Oťase. Ten se v celé redakci nacházel pouze v jediném exempláři, a to v kanceláři Miloslava Žiliny. Že se nacházel právě tam, nebyla podle mě náhoda. Žilina se totiž díky široké škále svých znalostí těšil značnému respektu svých kolegů, kteří ho považovali za chodící encyklopedii. Ve svém kutlochu měl tolik knih, že se mezi nimi téměř ztrácel. Kdežto ta druhá encyklopedie, Otova, ostentativně zabírala celý regál podél jedné stěny. Když jsem do ruky bral některý z početných svazků, abych v něm vyhledal potřebnou informaci, měl jsem vždycky slavnostní, téměř nábožný pocit. Skoro jako v kostele. S listopadem 1989 se všechno změnilo, i ve slovnících. Začaly vznikat nové projekty, které měly nahradit ideologizované práce z dob komunismu. Mimo jiné velká všeobecná encyklopedie Diderot. Jenže doba byla divoká, psala se 90. léta a začátek nového tisíciletí, a tak, jak se tehdy často stávalo, zůstalo u chvályhodného úmyslu. Z plánovaných a subskribovaných x dílů se nakonec realizovaly jen první 4. Takže pokud si někdo pomocí této příručky chce dnes rozšířit vědomosti, může tak učinit maximálně do písmena E a hesla Erbovník. Naštěstí, shodou okolností, tehdy znovu vyšel Otův slovník naučný. Tentokrát v digitální podobě. Sakum prásk všech 28 dílů i z dodatky na jednom jediném CDčku. No, nekupte to. Pravda, ten nábožný pocit, který jsem mýval v kanceláři kolegy Žiliny, jsem při zasouvání disku do počítačové mechaniky už neměl, ale hlavně, že to plnilo svůj účel. No a pak už se s novinkami roztrhl pytel. Přišly další elektronické slovníky v počítačích a chytrých telefonech, překladače, Wikipedie, umělá inteligence. Většinu z toho jsem si postupně zvykl používat a využívat. Ale popravdě řečeno, když se nikdo nedívá, stále ještě rád sáhnu po některém z papírových slovníků, které mi doma dodnes z velké části zaplňují knihovnu. Asi jsem prostě, jak se říká, konzerva. I jako konzerva ovšem uznávám, že digitalizace nám všem usnadňuje život. Vlastně by vůbec neškodilo, kdyby byla přišla trochu dřív. Třeba už po 30leté válce roku 1656. Tenkrát při požáru polského Lešna, kam se uchýlil do exilu, učiteli národu Janu Amosi Komenskému schořelo jeho životní slovníkové dílo. Lingvae Bohemicae Thesaurus, neboli poklad jazyka českého. dílo, na kterém pracoval 44 let. Dovedete si představit takovou strašnou tragédii? Ale stát se to dneska, Jan Ámos by nad tím mohl klidně mávnout rukou, protože svůj poklad by měl bezpečně uložený někde na cloudu. Pokud by ovšem nezapomněl zálohovat.
2: Ne, ono je to občas dobré mít něco skutečně v papírové podobě a zalistovat si třeba takovým Otovým naučným slovníkem. Dnešní úvahu přinesl překladatel Zbyněk Černík.
0: Před námi skladba Liedfir pianoforte Gertrude van der Berg na Vltavě téměř 2 minuty po 3:15.

0: pátek 11. září vám dělá společnost Český rozhlas Vltava. Přejeme hezké dopoledne.
1: A za námi se pomalinku zavírají vrátka, respektive uzavírá se dnešní mozaika s datem 11. září. A tak ještě musíme říct, kdo přijde do vizitky. Hned po zprávách po 10. to bude herečka Klára Suchá. Možná už jste si poslechli rozhlasovou adaptaci slavného filmu Dogville. A právě Klára Suchá v něm stvárnila hlavní roli Grace.
0: Dílo dánského režiséra Larse von Triera nabízí velmi znepokojivý příběh o vině, odpuštění lidské krutosti a taky pomstě. Oba díly můžete stále poslouchat online na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: No, máme toho pro vás na Vltavě mnohem víc. Před chvilkou jsme mluvili o tom, že zítra v 18 hodin začíná živý přenos koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu přímo z Broumovského kostela svatého Vojtěcha, takže nalaďte se. No a ještě předtím pozvánka k poslechu Vltavy od 15 hodin.
0: V těchto dnech by oslavil
1: 90. Co v těchto dnech? Je 11. právě
0: je to
1: dnes.
0: Je to právě dnes, kdyby oslavil 90. Pavel Landovský. My ho na Vltavě připomeneme jako autora komedie O hodinový hoteliér.
1: A je to hra, která vypráví o příběhu dvojice docela svérázných mužů, kteří za úplatu poskytují svůj byt mileneckému páru. No a koho zítra od 3 uslyšíme v hlavních rolích?
0: Bude to Rudolf Hrušínský a Radovan Lukavský, tak si to nenechte ujít.
1: Budeme se na vás těšit opět v pondělí ráno úderem 6. Ze studia zdraví, dobrý poslech přejí a krásný víkend také přejí František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: 10 hodin, hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Česko neplánuje dávat v roce 2035 na obranu 5% HDP. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že to je nereálné. Jde o závazek NATO, který mají plnit všechny členské země. V příštím roce Česko vydá na obranu 2% HDP. Další navyšování podle Schillerové není bez zaškrcení ekonomiky možné. Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker přitom nedávno vyzval člen NATO, aby posilování své obrany schopnosti urychlili. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno První prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Ta odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Předcházely tomu spory mezi zaměstnanci a tehdejším ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem. Podle Havlové teď bude jméno Václava Havla používat jiná instituce. První prezidentská knihovna bude stále pokračovat v Havlově odkazu. Program se má dál soustředit na ochranu lidských práv nebo literaturu. Knihovna se už nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla. Polští strojvůdci dnes budou demonstrovat za zlepšení bezpečnosti na přejezdech. Vlaky v zemi budou přes přejezdy jezdit jenom rychlostí 20 km za hodinu. Podle policejních statistik se na nich totiž stane nehoda v průměru jednou za dva dny. Jenom tento týden se v Polsku srazily 4 vlaky s nákladními auty. Po celé zemi se kvůli protestům očekávají velká zpoždění. Lázeňská města Karlovarského kraje tento víkend slaví 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy dnes zahájí Mariánské lázně, v sobotu na ně navážou Karlovy Vary a v neděli Františkovy lázně. Jejich součástí budou přednášky, odborná setkání, komentované prohlídky nebo otevření vybraných objektů. A čekejte zataženo, během dne budou srážky i oblačnost od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 13 až 16. 1000 metrech na horách kolem 12. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Klára není žádná herecká kometa, která vzplála hned po absolvování DAMU. Je to pečlivě broušený drahokam, jehož lesk vznikl léty práce, oddanosti a vzácnou kombinací talentu, intuice a lidské hloubky. Píše se v jedné z recenzí o našem dnešním hostu, divadelní rozhlasové televizní herice Kláře Suché. Vítejte, dobrý den.
2: To je krásný, dobrý den, děkuju.
1: Po studiích na DAMU hrála Klára Suchá ve Švandově divadle, v Moravském divadle v Olomouci, v divadle Pod Palmovkou. Ve dvou inscenacích je možné ji vidět taky v činoherním studiu v Ústí nad Labem a aktuálně taky v nové inscenaci v pražském Meat Factory, kde režisérka Martina Frejová Krátká uvedla ve světové premiéře nový text rusko-francouzské autorky Esther Boll s názvem Infračervené. Klára Suchá je herečkou na volné noze a vedle divadla se intenzivně věnuje i rozhlasu a audioknihám. Za roli Soni v rozhlasové hře Neviditelný byla nominovaná na cenu Neviditelný herec za nejpopulárnější herecký výkon na vlnách českého rozhlasu a za načtení audioknihy Klára a slunce Kazuha Ishigura získala cenu pro nejlepší interpretku v soutěži audiokniha roku 2022. A na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas můžeme teď Kláru Suchou slyšet jako Grace v rozhlasové adaptaci slavného Dogville Larse von Triera. Začněme tady prosím Dogvillem. Zdá se, že máte babí léto v rozhlasových dramatizacích tak jako úrodné. Loni jste právě se představila jako Soňa, jak jsme říkali, v té dramatizaci románu Jaroslava Havlíčka Neviditelný v režii Lukáše Hlavici. Za tu jste tedy získala tedy tu nominaci na cenu Neviditelný herec, jak jsem říkala. No a teď tedy další psychologická Kláda, Grace v Trierově, respektive Mančalově, v případě rozhlasu, protože to režíroval Petr Mančal Godvillu. A jakým úkolem tedy pro vás vlastně Grace po Soně byla?
2: Já mám strašně ráda, když mi zavolají, že to bude nějaký větší projekt a zvlášť teďka Dogville od Lars von Triera, úžasný film, určitě posluchači třeba viděli s Nicole Kidman. Jsou to krásné příležitosti

0: má na to víc času, přiběhne z jiné práce, ale dostane se do týmu, který je tak krásně soustředěný od A až do Z, prostě od zvukařů, prostě po všechny kolegy herecký, tak já jsem za to strašně vděčná, bylo to skvělý, takhle.
1: Dobře, a teď tedy k tomu, jak probíhalo to nastudovávání, nebo i to, když jste se teda dozvěděla, že budete taková rozhlasová Nicole Kidman, taková ikona, tak co jste si řekla?
0: Já nesmím panikařit, já si řeknu, jo, jdeme na to, vezmeme a uděláme úkol, nebudu se jak srovnávat, nebudu si to pouštět, nebudu nastudovávat tisíce milionů, já mám jako se sebou samou mám nejosvědčenější, že se prostě v tu chvíli, v ten moment do toho nějak dostanu. Takováhle, já jsem herečka, já jsem to říkala režisérovi Petrovi Mančalovi, že nejsem úplně analytická, on teda se mnou trošku rozporoval, ale já bych řekla, že prostě jsem tady a teď a buď to vyjde, nebo ne. Takže takový vabank. Je to dobrý mindset a aplikuju ho i na život teda teďka.
1: Takže jste ani, nebo viděla jste už předtím, ne, chtěla jsem se zeptat, jestli jste viděla předtím Dogville.
0: Dávno, ještě na gymnáziu.
1: A už jste si ho ale teda nepouštěla.
0: Ne, nechtěla jsem, schválně ne, protože vím, že by mě to nějak ovlivnilo, nevědomky bych tam určitě něco okopírovala a to jsem nechtěla.
1: Já jsem to vaše provedení slyšela, je to opravdu skvělé, doporučuji všem posluchačům. Takže mě zajímá, jak jste vlastně právě s Petrem Mančelem, s režisérem, modelovali postavu Grace, protože to je fakt jako dramatická role s mnoha zvraty.
0: My jsme na to šli vlastně, měli jsme i čtenou, což taky v českém, v rozhlasových hrách u větších děl je jakoby tradicí, že se nejdřív udělá čtená zkouška, kde režisér i dramaturgyně Renata Venclová k tomu vlastně řekli strašně moc podnětných věcí, které potom pomůžou tomu hercovi, aby se jako od toho odrazil. A Petr vlastně už mi říkal, jak se cítil skvěle, že měl tak všechno připravený, ty mikrofony nastavený, ten tým dobře vybraný, že pak už se mu jako jenom v uvozovkách režírovalo snadno, že mohl opravdu, a já jsem měla úplně stejný pocit. Já jsem prostě přišla a mohla jsem se do toho jenom krásně jakoby položit a ono to tak nějak samošlo a myslím, že to bylo opravdu, nevím, konstelací hvězd, který se tam sešly a celkově to tak prostě zaklaplo.
1: Kdo si vybavuje film Larse von Triera a Grace, tak vlastně ví, že na ten mikrofon musíte zahrát velmi vypjaté scény. Grace je obětí opakovaného znásilnění. Je to herecky obtížnější zhostit se vlastně takhle exponovaného dramatického a fyzického momentu jenom na ten mikrofon.
0: Jenom na ten mikrofon. Já to mám, jako teď to bude zní blbě, ale já to mám strašně ráda, protože je to právě to naprosto jakoby fokusovaný jenom do toho prožitku, mám pocit, mnohem víc, než když, nebo aspoň já to tak cítím.
1: Představit, to jste prostě seděli ve studiu.
0: Ne, normálně to tam bylo, ale jako samozřejmě jenom, jako neseděli jsme vůbec ve studiu, bylo to v akci. Mm-hmm. A právě to mě jako baví, že v rozhlase čím dál víc se dostáváme nejen jako za pultíkem s textem, ale dostáváme se do aktivit, kdy zvukaři teď Jonáš, myslím, že se jmenuje mistr zvuku, mi vlastně schovával mikrofon do kapsy pod prsenku, můžu takhle mluvit, ano. 10 hodin. A vznikaly.
1: Podprsenka
0: není sprosté slovo. Dobře. A vlastně vznikaly zajímavý, podle mě, zvukový efekty, které se tam pak jakoby promítnou a ten pocit vám, nebo doufám, že toho posluchači dostanou do té situace. Čímž jakoby já nepřeju lidem, aby se dostali do téhle situace, ale v tom.
1: Pro ten prožitek.
0: Pro ten prožitek. Je to jako, doufám,
1: zásadní.
0: Že to bylo.
1: Takže jste tam vlastně byli v akci.
0: Byli jsme v akci s kolegy a všechno bylo krásný, decentní, oni ke mně byli slušní, nikdo mě tam neubližoval, ale vlastně ono stačí jenom přiblížení se a to navodění a když se to takhle jako člověk jako prožije, tak je to zajímavá zkušenost. No.
1: Je to určitě zajímavá taková jako moralita asi přiznaná i od Larse von Triera, kdy se vlastně z těch, kteří pomáhají, stanou vyděrači, dá se to tak říci. Tak Grace nejprve přijímá pomoc, protože nemá jinou možnost. Mm-hmm. Postupně zjistí, že pomoc spíš začíná být ovládání a že ti, kdo pomáhají, se stávají tyranem. Co bylo pro vás při tom nastudovávání nebo při dostávání se ke Grace zajímavé, co jste právě zjistila jako třeba o člověku?
0: O člověku, no, že ta taková nevědomá krutost lidská dokáže jakoby tam pod tím povrchem bublat za vlastně tváří příjemného člověka. A myslím si, že to, nebo aspoň, teď já nechci říkat, že jsem nějaká chudinka, ale v životě zažívám jemné situace, kdy něco takového se jakoby mi taky děje. A já jsem ten typ Grace, která by jakoby to vydržela. A mým životem v druhé půlce mého života.

0: mým úkolem je naučit se vzdorovat těmhle věcem. Takže vlastně já jsem jí naprosto rozuměla, že přistupovala na podmínky, chtěla se schovat, chtěla být v bezpečí, v pohodě, dobře, respektovala, co si městečko pro ní připravilo. A tak s milou tváří se to tam dostalo jiným.
1: Že tak akceptovala vlastně všechny ty podmínky.
0: Akceptovala ty podmínky tiše a jakoby
1: v finále.
0: Slušně, no, což jako, to myslím si, že to děláme všichni v nějakém jakoby svým aspektu života. Sem dostáváme
1: do situace. No, že vás to nepovede k tomu aktu, který potom
0: ne.
1: Udělá Grace, která tady
0: na závěr, ne.
1: To už,
0: s tím už se nestotožňuju, samozřejmě, to už se mě netýká, takhle už bych nejednala, ale dokážu si představit, že to člověka dožene až takhle na kraj.
1: Čili vlastně, no, prostě z Grace vlastně z té týrané se stane jako tyranka, která potom z těch dogvilských jako ušetří pouze psa Mojžíše.
0: Ano.
1: Takže to téma dobra a zlá, morálky a zločinu, to je, říkám, je to vlastně taková moralita.
0: Ano.
1: A vy říkáte, že
0: do extrému,
1: o tom přemýšlíte ale ve svém životě.
0: Ano, o té první části ano. Přemýšlím a zamýšlím se nad tím, kdy ten člověk je ke mně milý, anebo jestli něco potřebuje, anebo jestli se tam něco vkrádá a tak dále.
1: Můžete to aktuálně slyšet tady na Vltavě, rozhlasové drama Dogville nebo dramatizace tohoto filmu od Larse von Triera v režii Petra Mančela a hlavní roli Grace má Klára Suchá, která je hostem dnešní vizitky. A jako taková vybírá i ten hudební playlist dnes a začínáme Post Malone What Don't Belong to Me, tak jestli prosím uvedete tenhle song.
0: Tak to si poslechněte, to je nádherná píseň, kterou teďka poslouchám nedávno. Je to čerstvý, proto jsem si to tam zařadila, mám to neustále v uších a vnímejte tu krásnou atmosféru.

0: Pokračuje vizitka dnes s Klárou Suchou, herečkou, která aktuálně, kterou můžete slyšet v rozhlasovém dramatu nebo adaptaci slavného Dogville Larse von Triera, kde hraje titulní roli Grace. A řekněte mi, co je vlastně výhoda vyprávění tak temného příběhu na mikrofon, bez toho obrazu. My tady víme, že Lars von Trier to taky jako udělal tak divadelně v těch kulisách, že to není jako film klasického střihu.
1: Možná právě, aby se ryze jakoby dostal k tomu, k té podstatě. Ono těžko říct, já samozřejmě, mně se taky strašně líbí, když se vypráví i pomocí obrazu, nebo prostě divadlo, světla a všechno, tenhle ten Gesamtkunstwerk je jako překrásný. Ale já opravdu mám strašně ráda tu rozhlasovou tvorbu právě v tom, že si můžete zasoustředit čistě jenom jakoby na to slovo a na ten prožitek pod tím.
0: Já právě, když jsem to poslouchala, musím říct, že možná ta temnota na mě přes jenom ten rozhlas působila ještě víc.
1: Jo, tak to je skvělý.
0: Hrajete tam s Viktorem Zavadilem, Sašou Rašilovem a Janem Teplým. Tak jak vlastně si říkám, ještě probíhalo to stavění těch situací? Protože říkáte, měli jsme čtenou zkoušku a pak, když jste nahrávali, jsou tam různé jako zvukové efekty. Hodně se tam žvíkají jablka.
1: Ano,
0: to je asi velký symbol.
1: Ano, symbolicky. A vlastně konkrétně těch násilných scén, tak tam jsme šli do akce a jedna docela, já to nechci jakoby zlehčovat, ale jedna humorná okolnost je, že Kajetánovi Písařovicovi se přihodilo, že si zvrkl při tom kotník, takže
0: při rozhlasovém natáčení.
1: Při rozhlasovém natáčení, takže asi až takhle jsme do těch akcí šli a Petr Mančal vždycky vytvořil jako velmi bezpečné prostředí na to, že pojďme si to zkusit takhle, pojďme to dělat, a věděl, že to je intimní věc, a dal tomu. Já jsem mu tak důvěřovala, že jsem jako hodila všechny zábrany stranou, jakýkoliv stud, a s kolegy, jako s Honzou Teplým právě, nebo s Viktorem Zavadilem, to prostě šlo samo.
0: Představuji si právě tu práci mistra zvuku Jonáše Rosůlka, když vás při té akci se snaží zachytit na mikrofon tak, aby se to dalo použít.
1: Úžasný, úžasný. Jeden zvukař je u pultu, druhý zvukař je tam s náma přímo v té akci. Představte si to, že probíhá znásilnění a pan zvukař tam ještě takhle drží ten mikrofon. Je to jako, a já říkám, bylo to bezpečný, vůbec krásný. Super. Já jsem
0: A ten výsledek, milí posluchači, web Vltavy, aplikace Můj rozhlas, rozhlasová adaptace Dogville Larse von Triera. A když to třeba porovnáte s tím, kde jste se také tak úžasně zapsala tu roli Soni v Neviditelném Jaroslava Havlíčka a s režií Lukáše Hlavici, tak tam probíhalo natáčení jak? Protože to je taky jako velice významně psychologická postava.
1: To bylo taky, jo, tam dojde vlastně k tomu, já už to musím říct, moc nepamatuju, je to delší dobu, co jsme to dělali, a ono to teda loni běželo znovu v rámci, rozhlasového léta. Myslím si, že s Lukášem Hlavicou to je taky krásná, nádherná práce, kdykoliv se k tomu dostanu, tak jsem za to strašně vděčná. A úplně, já musím říct, že já, když mám dobré vedení, tak si myslím, že odvedu dobrý výkon. Že prostě, prosím vás, nenechte mě samotnou pracovat. Radši pomozte mi v tom někdo. Takže takovýhle věci, když máte dobrý vedení, tak je to skvělé.
0: No a se brousíme-li do ještě větší rozhlasové historie, tak tam jsem taky měla možnost vás slyšet. Úžasně jste se zhostila například pohádky Skřítka Hajaji se všemi různými zvukovými efekty. Co vy jste dokázala na vlastní ústa, to mě skutečně, skutečně fascinovalo. Tak to je zase trochu jiná disciplína.
1: To je taky, jako já mám tak ráda cokoliv, jako neprofiluju se jako psychologická temná herečka, ale právě i věci pro děti dělám strašně ráda. My jsme vlastně pro Český rozhlas dělali i oříškové pohádky s Renatou Venclovou. A když je vlastně moje neteř poslouchala opakovaně, tak jsem si uvědomila, ježiš, to je jako krásný něco takového dělat, že se dotýkáte těch a vlastně blížíte se k těm nejmenším, kteří opravdu jsou největšími kritiky, bych řekla. A když se jim to potom líbí, tak to je taková největší odměna.
0: Za mikrofonem jste se setkala také s takovými osobnostmi, jako je Iva Janžurová, Jitka Smutná, tak
1: jak Viktor je to? Price taky se potkala. Price.
0: Tak jaké to je, když přijdete s takovými to osobnostmi
1: do kontaktu? No já mám pokoru pořád jako k těmhle lidem a hroznou úctu a vážím si toho, že v Českém rozhlase můžu potkávat tyhle hvězdy, protože určitě bych se s nima neobjevila na jevišti, nebyl by prostě na to prostor, čas a všechno a takhle, když se dostanete do věci a s nima, tak já jsem ráda, já koukám, pozoruju a vážím si toho okamžiku.
0: Jaké to je, když se potom z toho rozhlasu sama slyšíte?
1: No, já to moc často nedělám. Slyšela jenom kousek. A já se bojím, že se pak začnu kontrolovat. Jo, do té doby, dokud jakoby lidi říkají, že to je dobrý, tak to nechám bejt. Já nechci se poslouchat, abych se potom jako v následující práci třeba nějak hlídala. Člověk je sebekritičtější, že jo, k sobě, než jakoby třeba okolít a myslím si...
0: Jako kdo?
1: Jo, to tak. Já jsem docela dost kritická. Já se bojím, že bych našla chyby, které bych příště už se neuvolnila a kontrolovala bych si je. Takže já se moc poslouchat nemůžu.
0: Řekněte mi právě s takovýmhle natyrelem. Jaké to je být herečkou?
1: No, je to těžký. Jako já bych se, ne, že bych měla spoustu filmových příležitostí, ale i to málo, co jsem kdy natočila, tak vlastně nevyhledávám, abych se pozorovala. Ani na fotkách se člověk, jako někdo to tak má, někdo ne. Já vlastně...
0: No spíš myslím tu sebekritiku právě, abyste se dokázala potom jako... Právě ne tak analyzovat, ne tak držet zpátky a z toho nezbláznit.
1: Jo, to je dobrý ten nástroj, že přijde, zavolají vám, že budete dělat dogville a nezačnu panikařit, zastavím si to v hlavě a řeknu, dobrý, jdeme a na 1000% a odvedeme práci, jako každou jinou v podstatě.
0: Zároveň máte za sebou i řadu audioknih.
1: Ano.
0: Aktuálně s Vítem Malotou jste natočili Marka Šindelku.
1: Ano, Systémy něhy.
0: To je zase ale úplně trochu také jiná disciplína než taky. Dramatizace. Než
1: tam už jsem úplně sama, ano. S tím režisérem a s Vítem Malotou se mi vždycky spolupracuje taky skvěle. Jak říkám, já mám takový štěstí na hezký věci, já si toho jako opravdu vážím. Já už nesmím říkat, že si toho vážím, ale myslím, že posluchači už vědí, co jsem za blázna. Tak jenom ty audioknihy jsou ještě svět sám pro sebe. Tam už se úplně jenom uzavřu s tím mikrofonem v temné místnosti, kde se ponoříme do nádherného příběhu Marka Šindelky. A já doufám, že je to přenosný vlastně. Já už pak jakoby nečtu ani recenze, ale doufám, že posluchači si třeba takovýhle jemný, intimní věci taky rádi jakoby poslechnou, než přečtou třeba.
0: Já jsem se ponořila tak do povídání s Klárou Suchou, že jsem úplně zapomněla, že jsem vám, milí posluchači, chtěla pustit i kousek právě, abyste slyšeli Dogville. Takže se vracím k Dogville, které máte aktuálně možnost slyšet na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas a my si pustíme ukázku právě rozhlasového umění Kláry Suché.
2: Grace. Kam to šlapeš?
3: Omlouvám se. Nevšimla jsem si, že jste to tu právě uhrabala. Omlouvám se.
2: O to nejde. Mezi ty keříky se nemá vůbec chodit. Můžeš to laskavě respektovat?
3: Ale všichni tudy chodí.
2: To je možné, ale oni tu bydlí už léta. Ty tu zas tak dlouho nejsi.
3: Chcete říct... Že mám menší právo používat tuhle zkratku, protože tady nebydlím od jak živa?
2: Myslela jsem, že si budeš vážit toho, že tu...

0: a ty keře pak okopu tak, jak je ještě nikdo nikdy neokopal. To vám slibuju.
1: Tak to byl hlas Kláry Suché v roli Grace z divadelní z rozhlasové adaptace filmového scénáře a filmu Dogville Larse von Triera. Přesunula bych se tedy už teď spoza mikrofonu na jeviště, protože vy jste právě skvělá herečka i tam. Měla jste předevčírem premiéru v Meat Factory hry rusko-francouzské autorky Esther Ball, kterou překládala naše rozhlasová kolegyně Marina Feltlová, hru Infračervené o reality show, kde se postavy ucházejí o občanství Spojených ano. států. Tak co byla vaše role?
2: Ono vlastně my nesmíme prozradit, jakým imigrantem z jaké země jsme.
1: V té reality show.
2: V té reality show, ano. Diváci se můžou jakoby domnívat z těch příběhů, který vyprávíme, odkud, z jaké temné země jdeme a jak moc toužíme se dostat právě do Ameriky, získat občanství. Je nás 6 postav z 6 různých koutů velmi diktátorských zemí a moje postava nemá tolik prostoru, ale o to mám pocit, že jako nemůžu říct, která postava je dramatičtější. Všechny ty příběhy jsou neskutečně silný. A po premiéře jsem měla pocit i z potlesku diváků, že to dolehlo, ta tíseň z toho dnešního světa, jak je to aktuální, jak ty příběhy zasáhnou a jak si tady žijeme dobře vlastně.
1: Přiznávám se, že na Infračervené se teprve chystám, ale tak jenom pokud vím, tak je to vlastně hodně monologické, že těch 6 ano. postav mluví víceméně monology.
2: Je to náročnější asi na usledování, ale jak říkám, ty příběhy jsou tak silný, že vlastně tu postavu si skládáte a teď netušíte, z jaký země skládáte si ty puclíky a ty výstupy vám k tomu pomáhají a sledujete, co ta reality show dokáže jako s lidským chováním, jak nás dokáže zahnat do kouta, jak se můžeme proměnit prostě v pudový zvířátka jenom ponižováním a tlakem, no, na úspěch.
1: Z hlediska toho vystavění jakoby monologicky jsem spíš myslela, jak se vám to hraje, pakliže třeba tam není tolik interakce se spoluhráči.
2: Já mám radši interakci. Jako na jevišti je to pro mě snažší. Je tohle výzva udržet a správně si nafázovat ten monolog, aby toho diváka právě nenudil, zvlášť když je třeba 6. v pořadí, tak aby zaujal. Ale je to zase práce se slovem a ze zkušeností jako z rozhlasu nebo na těma audioknihama mám pocit, že se lépe posouvám v téhle disciplíně, která mi dřív nebyla úplně blízká.
1: To monologické hraní.
2: Monologické hraní, jo. Já bych potřeba partnera a švihat šip, šip, šip, konverzační drama.
1: A tohle byla režisérka Martina Frejová Krátka.
2: Ano.
1: Vy jste říkala, že potřebujete vedení, jaké to bylo tam?
2: Skvěle, já ji znám dokonce, jakoby ona mě vedla už nad několika audioknížkama. Zřejmě na konto toho si na mě vzpomněla jako s touhle hrou ona je neskutečný profík a puntičkář a do detailu, do totálního detailu až jakoby nadřeň, takže to, že ten režisér je do toho tak strašně moc zainteresovaný, se pak přelije i na nás, takže.
1: Jak to máte vy z reality shows?
2: Já vůbec na nic nekoukám. Já musím říct, že nestíhám televizi. Televizi obsazují moje děti a já nevím, co běží. Takže když mi teď mě neskoušejte, já vlastně nevím, co v televizi je za reality show momentálně.
1: Já to z vás nechtěla zkoušet, jenom si říkám, jestli si třeba umíte představit, když jste teď vlastně byla v roli někoho, kdo
2: šla.
1: Tu reality show absolvuje.
2: Tak přemýšlím, jak moc bych musela jakoby cítit to pnutí tam jít a chtít a nevím teďka konkrétně, do které reality show.
1: Ono jich je mnoho.
2: Je jich mnoho. Možná bych šla někam vařit. Třeba to by mě bavilo. Ale rozhodně ne někam na ostrov nebo se ucházet o nějakého muže. Pane bože.
1: Říká Klára Suchá, divadelní rozhlasová a televizní herečka. A my si zahrajeme další píseň a tentokrát to bude Estate. Máme Itálii.
2: Ano, končí nám léto.
1: Končí nám léto, takže jste to vybrala takhle tematicky na závěr sezóny. Estate.
2: Další.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku dnes s herečkou Klárou Suchou, takže jsme se přemístili od rozhlasu na jeviště, ale vy zároveň jste teď na volné noze, tak řekněte, kde všude vás mohou diváci a posluchači vidět.
1: Ještě mě můžou vidět v činoherním studiu v Ústí nad Labem, kde jsem působila 2 roky v angažmá a teďka vlastně dohrávám v inscenaci Davida Šiktance Jídelní vůz nebo v inscenaci Davida Šiktance Pábitelé. A vlastně přemýšlím ještě, zaskakuju vlastně v Ungeltu za Veroniku Kubařovou, která je na krásné mateřské, tak s kolegy hraju v inscenaci Brácha s Igorem Orozovičem a s Markem Němcem.
0: A tam mám
1: krásnou dvojroli. Krásnou dvojroli.
0: Tak nám ji víc přibližte.
1: Jo, no já jsem si říkala,
0: protože
1: že...
0: Protože právě z této inscenace je ta citace z kritiky.
1: Tak to je Pavel Ondruch, tak to sedí. Tak to já vám vysvětlím, ten úvodník, proč byl tak překrásný, protože Pavel Ondruch je chodící, podporující bytost, to je prostě kumulovaný slunce, který jako mluví takhle tímhle jazykem a moc hezky mě vlastně odůvodnil, protože divadlo Ungelt je divadlo známých tváří a já nejsem známá tváře. Dostatečně. A vlastně on potřeboval, protože Verunka otěhotněla, potřeboval ty termíny, který má divadlo Ungelt dlouho dopředu nasmluvaný, potřeboval prostě herečku, která by do toho naskočila a v těch termínech mohla, což byl můj případ. A s Pavlem Ondruchem se známe ze školy a pracovali jsme na Markétě Lazarový na spoustu takových docela náročných inscenací, tak jakoby věděl, že když dostanu úkol, tak ho snad splním dobře a snažím se, a Veronika to nádherně zpracovala, že já prostě se snažím v té inscenaci pro ty kluky teďka být po dobu jejího těhotenství a pak asi i nadále se budeme střídat.
0: A jaké to je být na volné noze, protože vy jste byla v angažmá, jak jste říkala, v činoherním studiu, tuším i v Olomouci právě.
1: V Olomouci jsme začínali po škole hned vlastně a ono potom vlastně, jak to řeknu, no když se člověk, už to bylo logisticky náročnější, když jsem se rozvedla být někde v divadle, péče o děti a tak dále a najednou jsem z toho Ústí ještě do Ústí nad Labem dojíždět a abyste v 3:30 vyzvedla z kroužku dítě, bylo prostě, potom už to nějak logisticky nešlo. Ačkoliv teda to divadlo mi bylo strašně blízký a hrozně příjemný kolektiv tam byl. Moc se mi tam líbilo. I bych tam zůstala, kdyby to bylo blíž mému bydlišti. No. Takže jsem vlastně tak jako trošku na tu volnou nohu musela jít. No.
0: Takže tady máte
1: Ungelt, ještě jinde.
0: Meat Factory a ještě pracujete, pokud vím, i jako...
1: No, v naší městské části.
0: V Dolních Měchoupech jako referentka vnějších vztahů.
1: Ano, představte si, jak důležitě to zní. A ano. Je to v podstatě člověk, který by měl informovat občany o tom, co se děje. Takže já mám na starosti PR, mám na starosti sociální sítě a organizování našich komunitních akcí. A vlastně jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem... Já už tam bydlím 7 let a říkala jsem si, já mám kolem sebe tady takových šikovných uměleckých sousedů, tam je malířka, tam je paní, která dělá nádhernou keramiku, je tam nakladatelka knížek a tak dále. Takže jsme udělali náš kreativní festival Art Park, který měl tento rok už jako 5. ročník a od toho jsem se odpíchla a dostala jsem se až na radnici, jak říká moje maminka. To je kariérismus, panečku.
0: Využijete tam nějak své herecké schopnosti?
1: Vlastně jo, je to práce s lidma, jako rozkoukávám se, spoustu věcí se učím s respektem, ale zároveň pořád jednáte s lidma. Pořád jako s lidskou psychikou a někdy se nestačím divit, co všechno lidi dokážou jakoby do komentářů napsat, ale tak to už je prostě úděl dnešního světa, kdy se můžeme svobodně vyjadřovat. Na tom Facebooku možná až příliš hrubě občas, ale to jsou prostě.
0: Otázka, jestli svoboda nás jako nám dovoluje vyjadřovat se anonymně a s urážkami.
1: To je taky pravda, no, to už je za tou hranou.
0: Ale když jste mluvila o tom Art Parku, tak jste to měli letos vlastně po páté?
1: Po páté, ano.
0: A vrcholilo to na konci srpna, tak vlastně nám
1: ano,
0: můžete...
1: Ano, ono je to vždycky na sklonku léta, to byla představa toho, že se sousedsky potkáme. My, co tak, jakoby nejen my kreativci, ale i prostě všichni ostatní přiblížíme, podívejte se, co ten soused krásnýho dělá. Máme tam nádherný prodejní stánky, ale už je to prostě, bych si troufla říct, super festiák. Máme několik kapel, dobré občerstvení, workshopy pro děti, pohádku a tak dále, takže To je srdeční záležitost.
0: Já připomínám naši e-mailovou adresu, na kterou pište své dotazy a podněty na Kláru Suchou, herečku, která je dnes naším hostem. A je to vizitka@rozhlas.cz. A napsala nám Eva Budzáková. Srdečně nás zdraví obě, děkujeme. Dvoudílná inscenace na Vltavě s vámi, Kláro, byla nejen velice působivá, ukazující na vrtkovost lidské nátury, již jste musela vzdorovat. O tom by se dalo mnoho psát. Jen zde dodat, s Nicole Kidman ten film neznám, tak nevím, kdo byl lepší, ale to není vůbec podstatné. Zřejmě žádná, nepostrádáte lidskou citlivost.
1: Ježíš, to je hezký, děkuju.
0: No ale právě řekněte mi, i v té kritice, nebo vlastně v tom, co jsem říkala v úvodu, a vy jste to trošku relativizovala, že prostě je to jako podpora od tam podporujících a blízkých osobností, ale se píše vlastně o té kombinaci talentu, intuice a lidské hloubky. A mě zajímá, jak se právě dostáváte do těch rolí, jak moc si u toho saháte do sebe. Vy jste říkala, že nejste moc analytická.
1: Já si dost sahám, myslím, ale tak jako zdravě. Nějak mi to jakoby, ale je pravda, že třeba konkrétně teďka po tom představení Infračervené jsem snad poprvé šla na děkovačku bez úsměvu, že vlastně i kolegové, kteří předvedli neskutečný výkony, těma příběhama mě zasáhli, přestože jsem to slyšela po několikáté, tak znovu a znovu. Já si myslím, že dost přejímám emoce druhých a někde se mi to v těle schová a pak mi to vibruje a vlastně pak nevím, co to je. Já vlastně úplně neumím ovládat svoje emoce. Tak jenom jako chci říct, že nasávám jak ta houba, mám pocit pořád, že neumím si udělat úplně zeď a říct, ty mě neovlivňuj. Takže v průběhu toho představení já nasávám jejich příběhy a pak se mě to dotklo tak jako toho diváka, přestože jsem součástí té inscenace, tak jsem vyšla na tu děkovačku a neměla jsem moc chuť se ani usmát. No. Mm-hmm.
0: Přitom vy právě máte docela za sebou významné
1: i komické role, myslíte, nebo?
0: No, tak jako takové klády, kde asi je potřeba potom nějaké psychické očisty, když říkáte, že vlastně do toho jdete tak,
1: měla
0: že
1: bych
0: se nožíte.
1: Měla bych to dělat, máte pravdu, měla bych to dělat. Někteří herci mají svoje rituály, jo? Že si jako sundají kostým a s tím sundají tu postavu a
0: vystoupí
1: z role a tak dále. To je pravda, že to nedělám, ale možná bych mohla začít, ono by to pak vysvětlilo tu moji vrtkavost v normálním životě. Takže já se nad sebou zamyslím a něco si takhle připravím.
0: Ještě mě zajímá právě ta volná noha, protože jsme vyjmenovali zatím teda jenom dvě scény, pražské Meat Factory u Geld
1: a v Ústí
0: teda. Takže to zatím to jsou.
1: To je všecko, to je všecko. Já jsem byla dlouho na mateřské vlastně, to tam obhajuje Pavel Ondruh taky.
0: Že jste vědomě si udělala pauzu.
1: A pracovala jsem jenom v Českém rozhlase vlastně na nějakých rozhlasových hrách. Chodila jsem jenom občas, když to tak jako šlo. Já jsem s těma dětma chtěla trávit čas, proto jsem si je udělala. Jsem si to vždycky říkala. Neměla jsem potřebu jako spěchat a můj tehdejší manžel Jiří Suchý z Tábora, který je taky herec, mi vlastně umožnil s těma dětma doma být. Já jsem za to vděčná, protože ty roky už nám nikdo nevrátí.
0: No, řekněte, ale je teda těžké asi skloubit teďka herecký život s mateřstvím. Když říkáte, vědomě jsem udělala pauzu a mohla jsem být tedy jenom v rozhlase a pak mě to potom teda dovedlo.
1: Pak jsem se zpátky jako hůř vracela, musím říct, ale postupně jakoby jsem nacházela zase nějaký ty kontakty, ono je těžký, jako já to taky chápu v dnešní době, to jsou všude lokty a musíte se rychle honem honem vrátit, abyste vlastně teda něco znamenal dneska, nebo mě i prostě, já pocházím z Chebu a vlastně bylo pro mě těžký i jako rodině vysvětlit dlouho, že když nejsem na obrazovce, tak taky umím tu práci dělat, jestli mi rozumíte, jako umím být herečka, nemusím být v tom rytmusu pro ženy, jestli můžu říct třeba název plátku, už jsem to řekla, promiňte. Tak
0: Jak se vám v tom prostředí teda pohybuje, když říkáte, je tady potřeba.
1: Už je to lepší. Nejdřív se to muselo jakoby vysvětlit.
0: Jak jste se adaptovala?
1: No, nejsem úplně jakoby, přestože pracuju na sociálních sítích naší městské části, tak na svých sociálních sítích se úplně nepropaguju a neumím to. Já jdu vlastně z řeči do řeči, mám pocit, že pracuju s nějakým režisérem. Ne, takhle. Ježíš, já jsem to špatně použila. Pracuju s nějakým režisérem, který si na mě třeba později zase vzpomene. Takže takhle já získávám tu práci, která ke mně chodí a netlačila jsem se po mateřský hned, co jsem odkojila někam, protože jsem nemusela tehdy, ale teďka vidím, že možná jako jsem se měla nějak připomenout, ale já jsem to udělala tak, jak jsem chtěla. Jo, jakože
0: a ty příležitosti přicházejí.
1: A ty příležitosti přicházejí pomalu, nacházejí si mě a jsou to krásné příležitosti. O to víc jich jakoby teďka vážím.
0: Říká Klára Suchá, divadelní rozhlasová herečka. A zahrajeme si další píseň a to je teď Nora Jones, It Was You. Tu jste vybrala proč?
1: Ano, Norah Jones miluju prostě už od svého mládí a já jsem pořád mladá, takže tu jsem vybrala čistě jenom pro
0: to, že jí mám
1: osobní,
0: ráda.
1: Protože jí mám ráda a nějaký osobní důvody jsou tam tajný.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, vizitku dnes s herečkou Klárou Suchou, kterou aktuálně můžete slyšet jako Grace v rozhlasové adaptaci Dogville Larse von Triera v režii Petra Mančela. Takže určitě se vyhledejte tuhle krásu na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas, dvoudílná dramatizace tedy. A mluvili jsme o tom, že Kláru Suchou taky můžete aktuálně vidět v Meat Factory v pozoruhodné inscenaci Infračervené. A říkali jsme si, jak si tak skládáte tu práci na té volné noze. A zajímá mě vlastně i, jak přistupujete, nebo jaká to je vaše zkušenost, že jste byla v těch regionálních divadlech, teď jste teda v Praze, byla jste v angažmá a teď jste na volné noze.
1: Já jsem takový člověk, který potřebuje jistoty, takže vlastně teď jsem na té volné noze trošku jakoby zpočátku panikařila, ale už jsem se nějak zaběhla. A tenkrát, když jsme odcházeli hned po škole, po absolvování DAMU, jsme odcházeli s mým bývalým manželem, jsme šli na oblast do Olomouce, do Moravského divadla. Tak to tenkrát se tradovalo, že je fajn jít na oblast, vyhrát se, když jste ten mladý herec, co takhle si s hlavou nahoru, s nosem nahoru, vyjde z té školy a myslí si, že mu patří celý svět. Takže pro mě...
0: A vy jste už na DAMU spolupracovala s pražskými scénami, nebo se...
1: Taky, tam jsem jenom hostovala. Oni si nás vytahovali, když potřebovali děvečky do DAVu. Tak jsem byla právě ve Šmandově divadle. S Michalem Langem jsme něco tam zkoušeli. Co
0: takže
1: to bylo, už si nevzpomenu.
0: Potom přišla ale tedy nabídka do Olomouce.
1: Nabídka do Olomouce, Michal Tarant přišel přímo do našeho divadla studentského a vybral si nás tři kolegy, vlastně tři studenty, takže jsme tam šli jako tým a s Milanem Šotkem, tenkrát jako dramaturgem, teď je to vlastně šéf činohry v divadle v Brně, tak s tím jsme, myslím, tam udělali hezkou éru tříletou, než jsem pak jsem si řekla, že už chci děti a už jsem to přerušila, ale tam se krásně pracovalo. Oni tak Michal Tarant měl tak na branku, Milan Šotek měl to know-how a skvělý věci jsme tam dělali. Takže opravdu za mě platilo, že jsem se tam jako naučila spoustě věcí.
0: Dobře, a pak vaše kroky vedly dál, jak říkala.
1: Pak jsme vlastně, protože můj bývalý manžel je z Tábora, pak jsme se přesunuli do divadla jako do Budějic, aby jsme byli blízko, protože já už jsem porodila našeho syna a Jirka tam tenkrát byl v angažmá a pak jsme se zase posunuli do Prahy, aby jsme se rozutekli, aby on začal zkoušet v Brně a já v Ústí a tím skončilo naše manželství, takže tohle nedoporučuju posluchači. A tak jako musím říct, že jsem si docela... Řekla bych za sebe, že jsem si procestovala hezky tu naší republiku.
0: A zakotvila jste zpátky v Praze.
1: A zakotvila jsem
0: jaké to bylo, zpátky. Jaký to byl návrat a jak těžké je vlastně tady, už jste to trošku naznačila, se jako uchytit na těch pražských scénách, jako herečka, která měla nějakou pauzu, rodinu, pak je, teda byla hlavně na mikrofonu.
1: Ano, je to těžký. Je to, ale mám pocit a věřím, že pomalinku se někam jakoby dostávám, že pomalinku právě si třeba lidi o mě řeknou, anebo já neumím úplně přijít a říct si o práci. Myslím, že spousta herců to neumí, že čekáme, že nás někdo osloví, ale mám pocit, že náš rybník je tak velký a je nás tolik, že člověka třeba ani nenapadne vzpomenout si. Je to malý rybník, ale je nás hodně rybama. Hodně rybama, správně. Velká hustota ryb. Jejda, špatně jsem to řekla.
0: To nevadí, tak, ale to mě napadá, jestli tedy třeba, když říkáte, hodně herců to má tak, že těžko si říkají o práci, těžko sami sebe propagují.
1: Ano.
0: Tak jsou herečtí agenti, neuvažoval jste o
1: nějaké? Někteří to mají. Asi oni vás taky ty agenti musí chtít. Oni musí vidět, že jste perspektivní třeba, že právě jako na tom Facebooku něco děláte. Takhle si to představuju, jo, a myslím, že jsou hodně vytížený ti agenti, že už to právě jde do módy, když to tak řeknu. Ale moje generace herců mám pocit, že pořád jakoby čeká, že to půjde z nějakého, že něco umíte a že tím pádem přece to práci musíte dostat. Ale jde to...
0: No my jsme rádi, že můžeme tady ve vizitce představit Kláru Suchou.
1: Já vám moc děkuju.
0: Protože opravdu její výkon můžete slyšet na rozhlasových vlnách. A myslím, že i to je účelem vizitky, abychom představovali tyhle tváře, které jsou takové trochu skryté. A tak co vás teď čeká třeba po Dogville a po Meat Factory?
1: Po Meat Factory. Teďka momentálně nebudu zkoušet žádný divadlo, ale pracuju na pár audioknihách s nakladatelstvím One Hot Book, děláme třetí díl takové sci-fi fantasy Mistborn od Sandersna, tak to je s Terezou Vereckou skvělá práce, kdy se, nevím, jestli to poslouchají jenom teenageři, asi ne, ale dostávám se zase úplně do jiného světa, vymyšlenýho, smýšlenýho, ale úplně mě baví a já si chvilku připadám jako super hrdinka, takže.
0: Krásné, to vám přeju. A každopádně si tak říkám, jak přepínáte mezi tím rozhlasovým studiem, i když jsme si říkali, že i tam teda panuje herecká akce, jak jsme se dozvěděli teď z natáčení od vás. A mezi tím jevištěm, protože přece jenom to musí být velký rozdíl, když ve studiu jste tak jako trochu izolovaně, jenom s těmi hereckými kolegy, ale žádné publikum, nic, a pak se máte jako najednou dostat.
1: Ta expresivita samozřejmě, i ta síla hlasu potom najednou musí být, teda konkrétně v tomhle představení infračervené máme porty, takže si člověk může dovolit
0: intimitu.
1: Ano, ale intimita v rozhlase je samozřejmě mnohem svobodnější než na tom jevišti, kdy se to musí dostat i tomu poslednímu divákovi. Takže baví mě to, mě vlastně strašně baví různorodost. Já bych asi nemohla dělat jenom jednu práci. Možná mám nějakou ADHD, tady tu srandu, že chvilku mě baví to a chvilku to, a ta rozmanitost i během jednoho dne, třeba když skončím právě to zkoušení a jdu do studia, přepnu, tak na konci prostě jsem naplněná.
0: A jste herečka, ale přitom vlastně to nebylo úplně zřejmé, jestli půjdete na DAMU, protože jste uvažovala i o matfis a měla jste, tuším, matematické gymnázium? Nebo
1: ano, já jsem studovala, ano, jsem jako maturovala z matematiky, já jsem měla výborného pana profesora, tím to celý bylo. A on jako celou třídu, myslím, že ponoukl k tomu, že tu matematiku milovala. A mně se strašně líbí, že v matematice něco podtrhnete a tak to je. Což v tom herectví ne. Tam to má tisíc milionů variant a nemá to jeden výsledek a nemá to jeden názor toho diváka a je to tak neuchopitelný a živoučký.
0: A ne, že jak vás po maturitě z matematiky?
1: Tohle napadlo? No ta maturita byla potom. Oni přijímačky na DAMU vlastně bývají v únoru nebo v lednu.
0: Dobře, tak už jste se připravila na maturitu, šla vám matematika, říkala jste si, to je skvělé, že tady se prostě dvakrát potrhne výsledek tak, a je to tak.
1: To je to bezpečí, který v životě chci cítit. A pak najednou mě to zlákalo. Já jsem chodila samozřejmě do našeho Západočeského divadla na představení a bavil mě i ten svět. Úplně nemůžu říct, že bych. Ale začala jsem se připravovat, jo, když nemůžu zase říct, že jsem šla kolem DAMU a oni mě vzali, zase tak extrémní talent jsem nebyla. Vzali mě na poprvé, ale jenom proto si myslím, že jsem byla super dřevo, který mohli otesat. A
0: Klára Suchá vyniká v tom, jak relativizuje své vlastní úspěchy.
1: Ne, ale tenkrát to musel být roztomilý, prostě, co ta tady dělá s Chebu, holka. Ale já jsem si na to připravila, já jsem si vybrala monology, připravila jsem se, to jako já se připravím na cokoliv. I kdybych pracovala na poště, tak budu
0: dobrá. S jakým
1: monologem
0: jste se ucházela o vstup na DAMU?
1: Ježíš, měla jsem něco strašně patetického, vím, že jsem se, já sama jsem si to jako zrežírovala, jsem se tak jako otočila, odjedeme, se to začínalo, no to bylo skvělý, jako já si myslím, že jsem musela být úsměvná, ale něco tam možná cítili, že něco tam bude, možná ta odhodlanost pracovat na 1000% a vlastně měla jsem štěstí, že mi tenkrát vzali.
0: A na matematiku už jste zpátky nepomyslela?
1: Ne.
0: Říkáte, nejsem ani analytický mozek teď v přístupu k roli?
1: Nejsem. Ono vlastně mě to úplně opustilo. Ta DAMU mě přeformovala, takhle si mě vzala, přežvíkala a já jsem propadla tomuhle světu.
0: Mm-hmm. A jaké tedy vlastně, když říkáte potřebuju vedení, tak jaké potřebujete režiséry, režisérky a jste třeba spíš stoupenkyně, řekněme, nějakého kolektivního zkoušení, kdy i sama přicházíte s nápady, nebo máte ráda?
1: Já vždycky přicházím s nápady a oni nejsou realizovány. Já vždycky říkám, moje nápady nejsou braný, ale někdy třeba jeden z těch tisíc nápadů projde. Ale to už je spíš jenom taková jakoby sranda. Já vlastně potřebuju z toho režiséra cítit, že to chce dělat opravdu srdečně a že je to téma, který se ho dotýká a ta připravenost mě jakoby baví. Málo kdy se mi stalo, kdy mi režisér dával nějaké připomínky a já sama jsem cítila, to se mi nějak nezdá. Většinou buď jsem takhle přizpůsobivá, anebo mám štěstí na dobrý režiséry, kteří mají prostě pravdu.
0: Nějakou vizi. Tak vám přeju, ať máte nadále štěstí na takové režiséry, ať máte štěstí na více rolí, ať vám přicházejí do života. Tak to je Klára Suchá, kterou můžete aktuálně slyšet v Dogville na Českém rozhlase Vltava a v aplikaci Můj rozhlas. Díky, že jste přišla do studia.
1: Já vám moc děkuju, bylo to příjemný, jste úžasná.
0: Mějte se moc hezky. Na závěr si zahrajeme Janu Kirchner, Divná. Tak jo.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas. Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: V Česku klesá počet obyvatel. V prvním pololetí letošního roku jich ubylo o víc než 12 tisíc, na celkových 10 milionů a 900 tisíc lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Za prvních 6 měsíců roku víc lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost i plodnost podle statistik klesá už pátý rok v řadě. Přirozený úbytek nevyrovnala ani migrace, kdy do Česka přišlo asi o 9 tisíc lidí víc, než kolik se odstěhovalo. To je přitom 6x tolik, co loni. Vystěhovalí i přistěhovalí byli většinou Ukrajinci, Filipínci nebo Slováci. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vznikne od ledna nový ústav archeologie, ústav asijských studií a také společné pracoviště pro muzikologii, divadelní a filmová studia. Rozhodl o tom akademický senát, který schválil 3 ze 4 navrhovaných změn. Nepodpořil sloučení katedry pedagogiky s katedrou andragogiky a personálního řízení. Studenti a někteří akademici sloučení kritizovali s tím, že by mohlo ohrozit budoucnost andragogiky a jejich studijních programů. Vedení fakulty tak bude znovu řešit budoucnost obou pracovišť. Nejméně 2 lidé zemřeli po ukrajinském dronovém útoku v ruské Tulské oblasti jižně od Moskvy, oznámil to tamní gubernátor. Tulská oblast je důležitým zbrojařským centrem. Další 2 mrtví a 6 zraněných je podle Ruska po útoku v Bělgorodské oblasti. Ruské síly zároveň tvrdí, že zasáhly 3 ukrajinské nákladní lodě v Černém moři. Informace není možné nezávisle ověřit. Ukrajina naopak už dřív informovala o ruském nočním úderu na Kyjev. Po ostřelování tam začal hořet 9-patrový bytový dům a nejméně 8 lidí je zraněných. Američané si připomínají 25. výročí teroristických útoků z 11. září. Národní památník a muzeum na Manhattanu v New Yorku uctí památku tisíců obětí 7 minutami ticha. Piety se zúčastní všichni 4 žijící bývalí prezidenti Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton nebo bývalá senátorka Hillary Clintonová. Pietní ceremoniál pořádají také Pensylvánie a Pentagon. V Pentagonu se svým projevem vystoupí prezident Donald Trump. A počasí bude zataženo v jihovýchodní polovině území s občasným deštěm. Odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 12. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Je před námi další hodina vltavského vysílání. Ve studiu je Dagmar Kopečková a spolu se mnou už i Otakar Svoboda, který přinesl dnešní výběr jazzové hudby. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My se dnes budeme v rámci tří hudebních ukázek tak trošku ohlížet do minulosti. Je to tak?
2: Ano, budeme se ohlížet do minulosti těmi písničkami a v jednom případě i osobností pěveckou, ale to si řekneme postupně. Chcete hned, abych se tomu jak začal vyjadřovat?
1: Pojďte.
2: Dobře, jdu do toho. Tak to ohlížení je, protože jsou to ve dvou případech standardy, které ovšem pocházejí z nových desek. Tou první je deska Branforda Marsalisa a jeho kvartetu s Diane Reeves, což je celkem neobvyklá kombinace. Vynikající kombinace, ono to vychází, myslím si dokonce, že snad už i dnes, ale já jsem to připravoval dopředu, že jsem to nemohl proslechnout celé, ale je tam mimo jiné skladba Dedicated to You, která byla napsána už před 90 lety a je to standard, který, jak řeknu, po ní možná až zpíval kdekdo, včetně teď té aktuální Diane Reeves. Řeknu jenom jednu větu k tomu, co jste říkal z toho zahraničí, k tomu 25. výročí pádu, nebo respektive schození těch dvou nádherných domů v New Yorku, což považuji za velké šílenství. Všichni interpreti těch dnešních songů jsou Američané. Takže je to jakási nepřímá podsta těm, kteří jsou tam odtud a jsou to vynikající muzikanti.

0: Diane Reeves, americká jazzová zpěvačka a skladba Dedicated to You, jazzový standard napsaný už před 90 lety. My si povídáme s Otakarem Svobodou. Můžeme tedy říct, že některé skladby vlastně nestárnou?
1: No tak ona klasika nestárne například, takže ono jako, pokud jsou už ty záznamové techniky tak vyspělé, že se to zachová, nebo noty případně, ale tohle není o notách tolik, to je prostě o tom cítění a o tom, jak to ti interpreti podají, tak tohle zůstává, já doufám, že to zůstane, co my víme, jak ta mladá generace, vy jste mladá, ale ta úplně nejmladší generace, kam to povede, uvidíme, snad to přežije. Tohle napsali Saul Chaplin, Sammy Cahn a Heiseret, což jsou jména, kterými se dneska už nikomu nic neřeknou, a napsali jako bez konkrétního určení, pokud vím, jako vyznání lásky milované osobě, jako skladbu, která takové osobě, kterou milujete ve správné kvalitě, urve srdce a ona se vydá na cestu už právě s vámi, to zní dobře, ne? Co myslíte? Tak jako zaspíváte a ten člověk. No, ale je to řečený s nadsázkou a o rok později ji tehdy zařadil Ella Fitzgerald, pak Frank Sinatra, John Coltrane, Ray Charles a z těch novějších třeba Kurt Elling, takže teď se stala ústřední skladbou té novinky, kterou natočil Branford Marsalis a jeho kvartet a přizval na ní i slavnou Diane Reeves. Kolik skladeb má tak prestižní plejádu interpretů, se ptám. Myslím si, že ne moc. A když jsme u toho Kurta Ellinga, tak ten vydal hodně zajímavý album, na kterém se, jestli můžu pokračovat rovnou,
0: pokračujte,
1: ve spolupráci s také úspěšnými Yellow Jackets, natočili desku nazvanou Play Weather Report, čímž je řečeno to hlavní, je to až nečekaná z mého pohledu podsta této skvělé jazzrockové sestavě z počátky v 70. letech, ve které tehdy hrál k naší radosti Miroslav Vitouš, to byl on a Jan Hammer, tehdy hráli v těch jazzrockových kapelách, na což my jsme tady byli hrdí, ačkoliv jsme tam vůbec nemohli a tím diskám jsme se dostávali těžko. No a to, že prostě je to zpívaná věc, Weather Report prostě byla instrumentální kapela, tam se nespívalo, takže to mě na tom překvapilo. A skladba Elegant Ride vychází ze songu téhle kapely, který napsal Wayne Shorter, to byl jeden z těch lídrů vedle Joe Zawinula. A pro jejich desku Black Market, která byla možná nejvyspělejší v té době, vydanou v roce 76, teda před 50 lety, to se ještě nebyla na světě, já už teda bohužel, jo. No a Kurt Elling pro otextování skladby využil systém Vocalese, který umožňuje zpěvákovi přesně se trfovat do instrumentální pohody a na rozdíl od sketu pracuje se skutečnými slovy, takže se nemusíte moc namáhat s nějakým, i když určitě já do toho nevidím, jak to vznikalo, ale on si tam prostě hraje se slovy, ten sket už dneska není moderní, takže Elegant Ride, jak ji lehce přejmenovali ti interpreti Yellow Jackets a Kurt Elling, zní tak, jak jsem o ní teď mluvil takhle.

0: Fat Report a zpěvák Kurt Elling, skladba The Elegant Ride. My na závěr nemůžeme vynechat vzpomínku na jednu z našich nejoblíbenějších jazzových zpěvaček, na Cassandru Wilson, která nás minulý týden opustila. Co si od ní poslechneme?
1: Poslechneme si skladbu z desky Traveling Miles, kterou vydala jako poctu samozřejmě Milesi Davisovi, což se vlastně trochu vztahuje k té předchozí nahrávce, protože Fat Report také vznikly na, v podstatě na principu toho převratu, který udělal Miles Davis, velká osobnost prostě, a tenhle ta Cassandra Wilson, no její hrozná škoda, jí bylo 70, měla přijet do Rotterdamu na North Sea, už tam nepřijela na začátku července, což mě hrozně mrzlo, pač já jsem jí tam před 20 lety viděl, to ještě bylo v Hágu. Podle mě názoru naprosto skvělá zpěvačka, o které asi není potřeba moc už mluvit. Mluvili jste o ní, jak jsme si řekli, s Ondřejem Konrádem docela dopodrobna, takže si pusme tu skladbu na závěr mého dnešního výběru. Jeden z nejslavnějších songů Milesa Davise, Time After Time, a Čas po čase, a skončíme, no.
0: S přídělem jazzové hudby zavítal do polední Vltavy Otakar Svoboda. Děkujeme, hezký den.
1: Děkuju taky.

0: Na Vltavě jsme si připomněli Cassandru Wilson, která minulý týden odešla do hudebního nebe. Ve vysílání dozněla píseň Time After Time. Hezký den a dobrý poslech.
1: Vyrozumění, asanace, audience.
2: Slavné hry Václava Havla.
1: V původním znění i v premiéře.
2: V září a v říjnu na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.
0: A už za okamžik se opět zaposloucháme do rozhlasového vyprávění jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků, kterým není nikdo jiný než Jiří Andrle. V páté epizodě se vrátíme do 50. let minulého století, kdy se Jiří Andrle věnoval svým studiím a postupně hledal vlastní umělecký výraz. Začínáme už za okamžik.

0: Izraelsko-americký jazzový kontrabasista, skladatel a kapelník Omer Avital vás provází páteční polední Vltavou s datem 11. září. Je 11:30.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
0: Jiří Andrele patří mezi naše nejvýznamnější výtvarníky. Přehled jeho 40 mezinárodních cen je úctyhodný. Získal například cenu Grand Prix Biennale v Belgii už v roce 1956, dvakrát pak na Biennale v anglickém Bradfordu. Další ceny si odvezl z Norska, Jugoslávie, Irska, z Německa, Polska, Ameriky, Indie, Itálie a z dalších států. Jeho díla jsou zastoupená například v Metropolitním muzeu v New Yorku, v Národní galerii v Praze, ale pak v Paříži, Chicagu a v dalších světových galeriích a muzeích. Malíř, grafik, ilustrátor a sběratel Jiří Andrle oslaví v pondělí 14. září 90. narozeniny a při té příležitosti nabízíme na Vltavě 10-dílný cyklus jeho rozhlasového vyprávění. Pořad připravila a uvádí Bronislava Janečková v technické spolupráci s Ladislavem Reichem. Je tady 5. část. Příjemný poslech.
2: Osudy. Život malíře a grafika Jiřího Andrleho se v 50. letech odehrával především mezi Prahou a rodným Pavlíkovem. V Praze studuje na Akademii výtvarných umění a domů se vrací vždy koncem týdne. Ovdovělá maminka se znovu vdala a Jiří našel v Holiči a kadeřníkovi Mirovi druhého skvělého tátu.

100 životů byste potřebovali, abyste to, co vidíte, všecko nakreslili. A kantoři měli pravdu. Jak je to možný, že jsme ten svět v té jeho rozmanitosti dřív neviděli? Co pak jsme byli tak pitomí nebo co? Teď kam se člověk podívá, tak je něco krásného, co by se dalo nakreslit. Takový bohatství tvarů nebo lidí, každá tvář je jiná. Každý člověk má jinak postavenou figuru, jinak chodí. Najednou se otevřela taková kniha, plná nečekaně krásných obrázků. Začalo něco nádherného. Ti kantoři, kteří nás učí kreslit, to s náma nejenom myslí dobře. Oni taky říkali, musíte umět kreslit všecko. Musíte se umět taky tím, co budete umět nakreslit a namalovat. Musíte se tím umět uživit. Jak často na ně vzpomínám. Tenkrát se žilo tak skromně. A dokázali jsme se radovat z maličkostí. Škoda, že ten svět tak zmizel nenávratně a škoda, že jsem se na tolik věcí nezeptal.

To je zase další etapa, která vstoupila do mýho života. Nevím, jak se to stalo, jakým záhadným zřetězením Franta Bureš, můj spolužák z Rakovníka, který tenkrát s náma hrál, my jsme měli i pěvecký kroužek, a najednou Rakovník potřeboval kapelu. A kdo bude dělat bubeníka? No, zkusíme to s Jirkou. Tak mě zavolali, nechtěl by si hrát s náma na buben. Takže my jsme si v roce 1953 založili kapelu v Rakovníku, ale to nebyla kapela ledajaká, to byl big band Glenn Millerovského typu. 5 saxofonů, 4 trumpety, 4 trombóny a rytmická sekce. Ota Pihrt nás dirigoval, člen symfonického orchestru Československého rozhlasu, hrál tam na hornu a my jsme vyhrávali všechny soutěže. No, my jsme v Hořovicích prostě jednoznačně skončili ve Středočeském kraji jako první velký big band. No, jenomže to jsem netušil, že začíná 8letý působení v těch kapelách, protože já jsem potom přešel do kapely Křivoklátských lesů a my jsme s naším kapelníkem Čendou Lulákem vymetali všechny tancovačky Rakovnická, Berounská, Křivoklátská. Takže já jsem poznal i sál třeba ve Žloukovicích, kde byla šikmá podlaha. Když tam muzikantovi padlo pivo pod židličkou, tak doteklo až na druhý konec sálu ke dveřím.

To byly střety krásy, ošklivosti, lásky, nenávisti, drsnosti, něhy, umocňovaný tou naší, zvláštní, to nebyla ani dechovka, ani jazz, ale mě to tak nějak zapadalo do té mý mozaiky, protože tenkrát už jsem čet Horečnatě. Gogola, Čechova, Tolstoje, Flaubera. Taková Bible, kterou jsme čelili v době, Švejk. Tak nám zabili Ferdinanda, řekla posluhovačka paní Millerová Švejkovi, který, když byl zproštěn vojenské služby a prohlášen vojenskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. My jsme totiž to brali tak, že my jsme používali citáty ze Švejka jako obranu proti situacím. Když někdo se ukázal jako blbec, autorita, nějaký politruk, tak jsme třeba řekli, jo, paní Millerová, některý revolver nedá ránu, kdyby se zbláznili. A to už bylo jasný, jo, že ten člověk, že z něj nic kloudního nevypadne. To do sebe zapadlo, protože musíme si uvědomit, že přišel rok 1958. Stalo se cosi, co nám vnímání světa převrátilo úplně. Vyšla kniha, která začíná. Patrně učinil někdo na Josefa K. křivé udání, neboť aniž se dopustil něčeho zlého, byl jednou ráno zatčen. Kuchařka paní Grubachové, jeho bytné, která mu každý den ráno kolem 8. přinesla snídani, tentokrát nepřišla. Do našeho života vstoupilo úplně jiný vnímání těch nejobyčejnějších věcí. My jsme najednou zorným úhlem France Kafky začali vidět ty nejprostší dění. To najednou, to prisma toho existencialismu, to nás tak rozjitřovalo, že všecko, i to nejprostší dění, bylo hodno té naší nejsoustředěnější pozornosti, protože ten Franz Kafka je na tom založený. Takže já, když jsem seděl za tím bubnem, tak mě pořád zněly pasáže z Kafkova procesu. Jak by to ten Kafka napsal? Když tak nádherně popsal ty dva hlídače, že jeden měl, který hlídal Josefa K., že jeden měl oblek plný třasek, mistr toho drobnopisu, Franz Kafka, to nás tenkrát absolutně pohltilo. Ten zorný úhel na ten svět byl od této chvíle úplně jiný.

Nikdy jsem se nemohl ubránit pocitu, když jsem seděl za bubnem s naší kapelou. A hráli jsme třeba touhletou dobou, se hrávalo na maškarních. Ty maškarní bály buď pořádali hasiči, nebo sportovci. Taky tam byly masky, které měly na hlavách ptačí hlavy, zrovna papoušky. To bylo, myslím, ve Žloukovicích. No a hráli jsme a já jsem se vždycky při pohledu do těch rozesmátých tančících tváří, těch mladých, starých, těch zamilovaných, těch, který už byli dlouho vdaný a ženatý, jak tancovali ten tanec, jenom jako, že musí si to odtancovat. Už v nich nebyla ta vášeň jako v těch mladých. Ty starých lidi, ty byli vůbec rádi, že se ještě můžou na tom sále vrtět. Třeba, že jim píchá v kříži. No, já jsem vždycky si tak jako říkal v duchu, jestli pak, až sem přijedeme hrát na ten maškarní příští rok, jestli pak všechny ty lidi tady zase uvidím, tak jsem se jako skoro o ně bál. O ty poctivý, krásný venkovany, který měli tváře vyřezávaný tak jako figurky na loutkovém divadle. 8 let, který jsem strávil za bubnem, nejdřív v tom swingovém big bandu v Rakovníku a potom za bubnem dechovky Křivokládských lesů, kterou ved kapelník Čenda Lulák. To byla škola života. To jsem prožíval něco, co se nikde nedalo vyčíst ani z Dostojevského Bratrů Karamazových, ani ze Zločinu a trestu, ani z Tolstojova Vzkříšení. To nebylo ani v Beethovenových klavírních sonátách, ani v Bachových fugách. To, co já jsem zblízka viděl, to dění, který se odehrávalo během toho večera na těch vesnických sálech. Tenkrát v těch 50. letech, kdy už tato země byla odříznutá od světa železnou oponou a teď jsme se začali škvařit v té vlastní šťávě a tam tancovali i třeba ti sedláci, kteří byli okradeni o všecko a ještě jim bylo nadáváno, že jsou kulaci. A život neúprosně běžel dál a oni si i při tom tanci chtěli něco užít, tak chtěli aspoň na chvilku zapomenout na tu strašnou realitu těch 50. krutých 50. let, kdy jsme hráli na pódiu a za náma byl velký nápis se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Nebo Sovětský svaz, náš vzor. To by si nikdo nevymyslel, to by nikdo nemohl ani napsat, to, co já jsem tenkrát prožíval. Tam ten jednoduchý život vlastně šel až na tu nejhlubší podstatu bytí. Když tam tancoval, pro mě byli nezapomenutelný, bubeník nemusí koukat do not. Když třeba dědeček šel poprvně tancovat se svojí vnučkou a učil jí ty taneční kroky. Všecko to bylo umocňované tou naší muzikou, kterou jsme hráli. Já do dneška vzpomínám na ty báječný chlapy z té naší kapely. To byli nezapomenutelně hodní lidi. 8 let to trvalo a to byly nekonečné inspirace, které jsem vlastně do dneška nenamaloval. Já jsem udělal cyklus vesnické tancovačky, ale já bych se k tomu mohl kdykoliv vrátit.

O silvestrovský noci, jak se zaslo a každý si chtěl jako popřát a takový čipernej šibal chodil po sále, bylo tam bylo takový jako příšeří a všichni ty chlapi už byli tak jako stříklí, no. Vypili ty rumy a myslivecký a světlušky a žabí hněv, jak se všechny ty pití jmenovaly, co ještě takový ty likéry, je vanilková, je, no. Takže už ten svět nevnímali tak naplno, jenom ty svý mamině chtěli popřát. A ten rošťák jeden chodil a nepozorovaně nůžkama vždycky se přiblížil ze zadu chlapovi a ušmyk mu nůžkama kravatu. Sroloval jí a strčil do kapsy. No ten měl kravat a chlapi vůbec nic neviděli, byla tma, no tak co, že jo, to... A najednou, když už byl v nejlepším a tak to najednou pozorovala Vlasta, jako kdybych jí viděl teď. No, jak vytáhl ty nůžky, ona přiskočila a vlepila mu takovou facku a začala křičet, ženský, ženský, podívejte se, on tu ten darebák stříhá chlapům kravaty. A ženský zbystřili a říkali, no Pepíku, kdy ty máš ustřiženou a tamhle Karel taky. No, to je teda rošťárna. Vrhli se na něj a začali z těch kapes vytahovat ty ustřižený kravaty. Některý ty ustřižený kusy brali domů, že se to doma pokusí sešít, ale byli otrávený. Jo, a zase některý ženský říkali, no to je pěkná legrace, to jsme tady ještě nezažili, to je hezký začátek nového roku. Nejenom se celá hospoda začala řechtat, jak jsme vesele do toho nového roku vykročili. A tam se děli věci na takovým hospodským sále. Mlaskali pusy. Taky tu a tam padla facka, když nějaký nepovolaný chlap dal ženě nějakého žárlivce pusu. Pleska bylo to vyřízené.

0: Co ty si to za bubeníka, když piješ jenom limonádu? Mě říkali kluci z kapely, ale bez jakýkoliv zloby. Protože oni věděli, že jak můžu, tak vyndávám blok a kreslím. Koukám se, aby mě nic neuteklo, protože každá taneční zábava, to je jako ve zkratce lidský život, protože má svůj rozpačitý začátek, někdy se ozve i pláč přitom a potom vrcholí v takovým bujným veselí, až postupně uvadne a skončí. Já ty sály vidím, takhle zavřu oči a ty přeplněný malý sály těch vesnických hospůdek a každý měl svůj osud, svůj život před sebou nebo už i téměř za sebou, střety mládí, stáří, drsnosti, něhy, krásy, ošklivosti, ale ta naše muzika právě okrášlovala i to, co bylo nehezký. Já nikdy nezapomenu na to, co jsem viděl právě na tom šikmým sále v těch Žloukovicích. To vám bylo zajímavý, my hrajeme a hrajeme před půlnocí dlouhou směs. Tancovala celá hospoda. Najednou tak postupně lidi přestávali a udělali kruh kolem stařečka a stařenky. Babička měla drdolek ze skoro bílejch vlasů už. To tancování, to byl rituál, ve kterým se zrcadlil život. To tak brali ty lidi na vesnici. A ten děda zvlášť. Já vám ukážu, vy mladý, jak já dokážu tancovat. No a krůpěje potu už mu vystávali na tváři. A už měli oba dva, jak dědeček, tak babička, měli takový stuhlý úsměvy. Věděli, že celá hospoda se na ně koukala a babička se skoro vznášela a už se jí ten drdůlek těch šedivých vlasů rozsypal a odletujou sponky a hřebínky a lidi se usmívají a plácají do rytmu a mají radost, že to dědovi a babičce tak jde. A najednou se stalo něco zcela nečekaného, protože ta babička vyklouzla tomu dědečkovi z náruče a upadla na tu navoskovanou podlahu té hospody a lidi úplně jenom tak jako vzdychli a zůstali úplně přimrazený stát. A než se vzpamatovali, tak dědeček vzal babičku za pravou nohu a vytáhl z té hospody ven. A já do dneška vidím, jak to bezvládný tělo té babičky, co se asi s tou babičkou stalo, to mě do dneška leží v hlavě, vidíte, jak to bezvládný tělo té babičky se sune po té podlaze a ty šedivý šaty s těma kytičkama, jak se jí přehrnujou přes hruď a zakryjou jí tvář a jsou jenom vidět ty ruce. A než jsme se všichni zpamatovali, tak ten děda s tou babičkou byli z hospody venku. Hudba dělá s lidmi divy, no, to prostě se mohlo na vesnickém sále stát cokoliv, no.
1: Čendaře, Kýrko, odklepni dvě a hrajeme dál.

0: Já můžu kreslit a malovat jenom to, co sám prožiju. A já jsem si dal za téma vesnické tancovačky. Namaloval jsem cyklus obrazů a vytvořil jsem grafické listy, který do dneška se drží, jo, to musím říct, to bylo takový, protože ty prožitky byly veliký a když se mi to podařilo do toho vtisknout, tak ten obraz se tě odvděčí tím, že to vyzáří, to, co do něj vložíš.
1: Já jsem tu dechovku sice miloval, protože ona se dotýkala té prapodstaty, jo, ale zároveň jsme tenkrát věděli, že v každou středu vysílá z Frankfurtu rozhlasová stanice hudbu 20. století. Já už jsem měl tenkrát naposlouchanýho celého Stravinskýho. Věděl jsem, co komponuje Pierre Boulez, nebo Karlheinz Stockhausen, nebo Luigi Nono. To byly prostě tak nádherné doby, protože jsme nikam nemohli. My jsme stáli frontu na knižní novinky samozřejmě ve čtvrtek, ale taky v antikvariátech, třeba na Můstku byl antikvariát a v sobotu měnili výlohu a dali tam hrozně atraktivní knížku. Květy zla od Baudelaire. No a když se chtěli koupit Květy zla v antikvariátu, tak si musel jít stoupnout do fronty ve dvě v noci.
0: Stačilo udělat pár kroků z naší školy a byli jsme na Staroměstském náměstí. Tam bylo vždycky na co se koukat. Orloj, Týnský chrám a hlavně kousek vedle byly kotce. Boudy prodavačů různých věcí. Tam se dali třeba koupit pracovní oděvy. To vlastně byly tenkrát naše vohozy. To byl náš poznávací znak. Třeba takový kostkovaný řeznický kabátce. Nebo šedý štruksáky, kalhoty sako. To nevím, jestli už to stálo 20-30. No malý maličko, nic zadarmo. Bílý kalhoty doktorský. To jsme udělali parádu a k tomu bílý tenisky. Maminka nám to zkrátila. To jsme chodili volepený, jak jsem řekl, to byl náš poznávací znak studentů škol uměleckého směru. Košile rozhalenka, štruksákovej oblek, elegantně šedivej. To nám bylo jedno, že ve stejným obleku chodí jak metaři, tak asfaltéři, nebo kostkovaný kabátek, ve kterým chodívali řezníci. To jsme viděli vedle kotců, tam bylo řeznictví v Rytířské ulici. Na ramenou nosili velký kusy rozporcovaných vepřů a byla tam taky hlavně překrásná řeznice. To jsme zjistili, že se jmenuje Janička, celá v bílém. U tý jsme si kupovali krvavou tlačenku za 2 koruny, 10 deka krvavý tlačenky a lahev hořčáku za 7 korun. No, to jsme si žili. No a Janička tam mezi těma řezníkama celá v bílém proplouvala jako ta nejnádhernější filmová hvězda. Třeskutě krásná. My měli oči vyvalený. A v kapse tu krvavou tlačenku. I jsme si tam koupili kremšskou hořtici k tomu. To normálka, ne? Takhle si naši kluci povídali. Kam v tom parnu, na plovárnu, sekat ledy, vole. To se neříkalo, vole, ale vole. To bylo takový velmi zjemnělý a zmodernizovaný vole. S tím vole začali už Voskovec a Berich dávno před válkou. Ale naši kluci, pražáci, si říkali vole.

0: My jsme najednou začali držet spolu, ta naše třída. Bylo nám moc hezky, jako kdyby jsme vyzráli na dobu. Takový ty písničky Modré a bílé průvody mužů a žen, Červené šátečky pionýrů, mladý je ten, kdo bojuje za šťastný život s armádou míru. Najednou tahle tu písničku třeba vystřídali písničky jiný, který jsme slyšeli z rádia. Třeba I can give you anything but love, baby, nebo Armstrong zpíval Give me a kiss to build a dream on. Do toho jsme četli básně, to byla hezká kapitola života. A taky nám nevadilo, že se vlastně proplejtáme takovým pichlavým houštím srpů a kladiv a ostrých pěticípech hvězd a kolem nás byly takový hesla, který už jsme ani nevnímali, protože tam byly takový, my jsme se tomu jedině dokázali smát. Jedno heslo, to se mi teď vybavilo, mír bude zachován a upevněn, vezme-li lid věc míru do svých rukou a bude-li ji hájit až do vítězného konce. My jsme měli prožívat to svoje šťastný a krásný mládí. Jo, ale ono totiž rádio skoro každý den mluvilo o hrozbě atomové války, o hrozbě útoku imperialistického západu na náš mírový socialistický svět. Ale když nás učili na školení civilní obrany, že máme si lehat nohama směrem k atomovému výbuchu, no tak to se zraje do paměti. Že jo? To už jsme zapomněli a ono se nemá zapomínat zase tak.
1: Naše životy procházely vlastně tou tísnivou dobou 50. let a procházeli Prahou a procházeli jsme obchody a pan Sternberg například, hrabě Sternberg nás obsluhoval v antikvariátě v Karlové ulici. Noblesní pán, usměvavej vysoký pán, v jeho žilách kolovala modrá krev rodu Sternbergů. Z každého jeho gesta, úsměvu, slova vyzařovala vznešenost, ale taková přirozená, neokázala. Učesané bohaté vlasy, i když to byl pán v letech, a ten nám ukazoval, a když jsme měli pár korun našetřených, tak nám prodával holarovi lepty, třeba za 280 korun. No a já, protože jsem hrával v těch vesnických dechovkách, tak jsem bral za každou hru stovku. Čenda, kapelník, mi dával stovku, já jsem si vydělal třeba 400 korun za měsíc, no a to mohly být někdy i dva holarové malinký. My jsme prožívali přebohatý životy. Chicago. Na národní třídě byl nápis Chicago nad takovou pasáží. A to byla taková naše trasa, ten Zlatý kříž. Národní třída, ulice 28. října, Můstek, Příkopy, Celetná, Staroměstský náměstí, Dlážděná taky, tam byly antikvariáty. Já jsem se vždycky tak zastavil nad tím, co to tam, ty plastický písmena v té omítce toho nad tou pasáží dělají dneska, v té době, kdy každý den píšou v novinách a je slyšet z rádia, jak je nutný bojovat proti americkému způsobu života. Tím nás strašili pořád a strýček sám a americký brouk, jak jsme chodívali sbírat mandelinku bramborovou. A kdy k obrazu bylo napsáno Kachní kviky pro oslíky vysílá hlas Ameriky. Vidíte, to se mě taky zachovalo v paměti, jak tam takovej debilní člověk sedí u rádia a z toho se ozývá takový vlnění a to měl být hlas Ameriky a to měly být ty Kachní kviky pro oslíky. Já, čas studený války, halil to naše krásné mládí, které bylo plné vášní, emocí. Zase Voice of America, hlas Ameriky nám hrál každý večer Willis Canover Music. Willis Canover Music USA a tam jsme slyšeli Duke Ellingtona, Modern Jazz Quartet a George Shearinga. A do toho to ječení hysterický to štvaní proti americkému způsobu života. No, to samozřejmě jinak nemohlo zapůsobit na naše mladé životy, než každý tlak musí vyvolat protitlak. A my jsme se vnitřně už velice intenzivně bouřili. Právě proto, že jsme se tak těžce museli prokousávat k těm pokladům, těm velkým kulturním dílům, tak jsme všecko chtěli znát, všecko chtěli číst, všecko chtěli slyšet.

0: Jiří Andrele se jako výtvarník umí dívat, aby přenesl život na papír nebo na plátno, a má obdivuhodnou paměť. Do detailu dokáže po mnoha desetiletích popsat podoby svých sousedů a známých, takže i jeho vyprávění jsou vlastně poutavé zvukové obrazy. O tom se můžeme přesvědčit v desetidílném cyklu Vltavských osudů. Právě dozněla pátá část. Pořad připravila a uvádí Bronislava Janečková v technické spolupráci s Ladislavem Reichem a na Vltavě pořad nabízíme příležitosti 90. narozenin, které výtvarník oslaví 14. září. Pokračovat budeme opět v pondělí, kdy bude na programu 6. epizoda, a připomínám, že odvysílané díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Zůstaňte s Vltavou i nadále, je pátek 11. září. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vláda zatím neplánuje postupně navyšovat výdaje na obranu až na 5% HDP. Od teroristických útoků na Světové obchodní centrum uplynulo 25 let. Knihovna Václava Havla změnila název na první prezidentskou, její licenci převezme nový projekt. A bude zataženo s občasným deštěm, během odpoledne čekáme ubývání srážek i oblačnosti, teploty 16 až 21 stupňů. Česká vláda zatím nepočítá s vydáváním celkem 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí je to nereálné.
2: V návrhu rozpočtu na příští rok počítá vláda se 2% HDP na obranu, dávat 3,5% přímo do obrany a 1,5% na související výdaje za necelých 10 let, ale podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO bude problém.
3: Pokud nechceme tu ekonomiku vyloženě zaškrtit, tak nevidím moc reálné, že bychom mohli mít 5%.
2: V roce 2028 a 2029 je teď plán navýšit výdaje o 0,15% bodu. To je podle Ivana Bartoše z Pirátů málo.
4: Jsem viděl ty investiční plány armády, tak si modeluje, jaké projekty zastaví.
2: Spojené státy vyzvaly další členské země na to, aby urychleně posilovali obranu kvůli možným bezpečnostním hrozbám. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Poslanci by dnes měli rozhodnout o novém cizineckém zákoně. Vládní návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců čeká ve sněmovně závěrečné třetí čtení. Norma by měla zrychlit povolávání a rušení pobytu cizinců v Česku. Pomoci k tomu má digitální informační systém. Zákon také počítá s povinnou registrací občanů zemí Evropské unie, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Teď je pro ně registrace dobrovolná. K zákonu nemá výhrady ani opozice, říká poslanec ODS Pavel Žáček.
5: Je to zjednodušení celého toho mechanismu, je to získání větší jistoty pro ty orgány, které to řeší, ministerstvo vnitra, cizinecká policie, úředníci toho celého aparátu, a to zrychlení veškerého vztahu je zase signál, abychom někoho odradili, kdo by chtěl sem nelegálně přijít.
0: Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO je cílem zákona vytvořit modernější a efektivnější systém. Turecká letecká společnost Pegasus může koupit české aerolinie a dopravce Smartwings. Povolil to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Turecká skupina ale musí předat část letištních slotů pro letní sezónu na pravidelné lince Praha-Antalya jinému leteckému dopravci. Úřad tak chce zvýšit konkurenci mezi dalšími potenciálními přepravci na této lince. Rozhodnutí zatím není pravomocné, běží lhůta pro případné podání rozkladu. Pegasus je nízkonákladová aerolinka operující v Evropě, severní Africe a na Blízkém východě. Po Turkish Airlines jde o druhé největší turecké aerolinie. Američané si připomínají 25 let od teroristických útoků z 11. září. Piety na místě původního Světového obchodního centra se zúčastní všichni žijící američtí prezidenti, kromě toho současného. Donald Trump pronese projev u Pentagonu.
6: Američané dnes budou držet při vzpomínkové akci celkem 7 minut ticha za oběti 11. září. Dosud to bylo vždy 6 minut. Přidaná minuta patří všem, kteří zemřeli později na zdravotní následky, popsala zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
7: Poprvé se vůbec zohledňují záchranáři, hasiči a dobrovolníci, kteří pracovali na sutinách v Grand Zero a vdechovali toxický prach.
6: U památníku v centru amerického Manhattanu přečtou organizátoři jména všech téměř 3000 obětí. Atentátníci z teroristické Al-Kaidy unesli ráno 11. září 2001 celkem 4 letadla. Dva stroje narazily do mrakodrapu Světového obchodního centra, třetí do Pentagonu a čtvrtý se po souboji pasažérů s teroristy zřítil do pole. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Knihovna Václava Havla se nově jmenuje První prezidentská. Instituce o tom rozhodla potom, co vdova po exprezidentovi Dagmar Havlová odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Přejmenování předcházely spory mezi zaměstnanci knihovny a jejím tehdejším ředitelem Tomášem Sedláčkem.
8: S tím projektem nemám nic společného. Doufám jen, že se definitivně vyvarují užívání jména mého muže.
9: Říká Dagmar Havlová.
8: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji.
9: Jakým způsobem a zda vůbec bude první prezidentská knihovna jméno či dílo Václava Havla dál využívat, její vedení zatím nechce komentovat. Podrobnosti plánuje představit na pondělní tiskové konferenci. Už dříve ale instituce zveřejnila, že se chystá ve světové premiéře koncem září v New Yorku uvést nově objevenou Havlovu hru Varování. Nový projekt chce Dagmar Havlová představit 21. září. Podílet by se na něm podle našich informací měli bývalí zaměstnanci knihovny. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území s občasným deštěm. Během odpoledne a večera bude déšť od západu pozvolna ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme kolem 13 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 12. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

Na Vltavě dozněla část české svity pro orchestr D-dur Antonína Dvořáka. Od jehož narození uplynulo v úterý 185 let. My jsme toto výročí připomínali i ve vysílání Vltavy, například v naší akademii, ve které jsme se věnovali jeho rozlučkovému turné před cestou do Ameriky. Akademii najdete k poslechu na našem webu, stejně jako mimo jiné i sérii poledních koncertů, které odpovídají na otázku, kdo ze skladatelů obdivoval Antonína Dvořáka a koho si považoval on samotný. To a mnohem více najdete na vltavarozhlas.cz. A teď už ke slíbenému knižnímu typu. V hlavní roli křehké i houževnaté rostliny, jež se snadno nevzdávají a když to jen trochu jde, zapustí kořeny. Krátké pohádky pro přírodomily nabízí kniha Jitky Klimešové Bota botanika. Na serveru iliteratura.cz ji hodnotí Adela Grimes. Napadlo vás někdy, že výrazy bota a botanika mohou mít společného více než jen shodnou část slova? Přichytí-li se totiž takové miniaturní semínko na podrážku něčí boty, dokáže se svým hostitelem docestovat pěkně daleko a s trochou štěstí i zakořenit v neznámých končinách. Jitka Klimešová si přece vzala napsat knihu pro děti o leckdy opomíjených rostlinách a ukázat, že nejsou zdaleka tak nehybné a nudné, jak by laik očekával. Příslušné pojmy a informace autorka podle recenzentky představuje přívětivou formou. Zjistíme, co vše znamená slovo herbář, jakou funkci mají odvodňovací kanály a jak probíhá svatba u stulíka z čeledi leknínovitých. Příběhy se nesou v optimistickém duchu s pohádkově hezkými konci. Nikomu není ublíženo a všichni zůstávají součástí velkého celku. Celou recenzi na knihu Jitky Klimešové Bota botanika najdete na serveru iliteratura.cz.

0: Tomáš Mach a Hiroko Matsumoto nám zahráli skladbu pro housle a klavír Dalibora C. Vačkáře. Před chvílí jsem mluvila o 185. výročí narození Antonína Dvořáka. Letos si ale připomínáme také 90 let od narození Václava Havla. A na jeviště se vrací i jeho téměř zapomenutý text. Jediné libreto, které bývalý prezident napsal pro nonverbální divadlo. Laterna Magika z něj vytvořila inscenaci Perpetuum Havel o osudu politického vězně. Světovou premiéru měla v režii Petra Boháče na festivalu v Avignonu, kde sklidila téměř desítku pochválných recenzí. Teď se inscenace poprvé představuje českému publiku v pražském paláci Akropolis. Reportáž připravila redaktorka Veronika Jušková-Štefanová.
1: Text, na jehož motivy inscenace vznikla, napsal Václav Havel na jaře 1989 v Celé na Pankráci. Libreto pro nonverbální divadlo nazvané Perpetuum mobile líčí 7 dní v životě politického vězně. Inspirací byla i svědectví současných politických vězňů, běloruské aktivistky Paliny Šarendy Panasjukové, čínského disidenta Ai Weiweje i výroky ruských politických vězňů před soudem. Havlova předloha tak dostala současný kontext, pokračuje režisér Petr Boháč.
2: Václav Havel je skvělý v tom, že napsal na konci tohohle libreta režisérům se meze nekladou. A to byla pro mě základní věta, takže jsem si vzal, co jsem potřeboval a doplnil jsem to úplně něčím jakoby jiným. Nechci říct, že zrovna tohle libretto není hratelné, ale já k němu nenašel v žádném případě klíč. Václav Havel rozehrál svůj stroječek havlovský a je udělaný do 7 dnů pana A vězně, který se ocitá ve vězení a pak znovu a znovu a znovu. Takže takové trošku nekonečno v tom vězeňském slova smyslu, což známe i u jiných her. Pojmenoval to Perpetuum mobile, což je krásný klíč k čtení jiných her. A já jsem si vzal tenhle stroječek jako étos a fenomén vězně jako takového. Interpretoval jsem to se zpověďmi napříč zeměmi.
3: Je to zneklidňující téma, bohužel aktuální téma, jak samozvané autority nakládají se svobodou či nesvobodou člověka. Zároveň ale z té inscenace pro mě vyplývá i určitá grotesknost, trochu agresivní šklep. Jaké emoce jste do toho chtěli s Romanem Zotovem-Mikšinem dostat?
2: Ironie tam je určitě, absurdita, protože děláme Havla, tak taky. Já myslím si, že ten šklep nebo pošklep tam je stoprocentně. Myslím si, že v tom původním libretu Havel byl měkčí. Myslím si, že ten jeho šklep je spíš posměškem. Ale vzhledem k tomu, co jsme slyšeli, zjemňování těch věcí mi přišlo nepatřičný. Já si myslím, že jsem chtěl tam vložit ten zápas toho člověka v mezní situaci. Ten zápas až jakoby prometeovský, protože vlastně každý den se taky potřebuje vzbudit a znovu prožívat ten boj.
3: Perpetuum Havel je solo Romana Zotova-Mikšina. Romane, jak byste popsal základní určující pohybový princip, ze kterého vycházíte pro formování vaší postavy v této inscenaci?
4: Základním principem je puls. Z toho jsme vyšli, jsme hodně pulzovali hodiny a hodiny a hodiny. Třeba jsme na to fakt netlačili a čekali jsme půl hodiny a pak se stal nějaký skok, zlom a já už jsem nevěděl, co se děje. Petr teda měl poznámky, že ať nezavírám oči, ale mě se zavíraly. To je takový jako mezistav. Pulzování celým tělem mě vždycky dovedlo někam.
3: Jak byste za sebe popsal možná emoce, které ve vás ta inscenace dnes vyvolává, ten její proces, samotné představení?
4: Je to náročný se nerozbrečet během toho, když vím, že v hledišti sedí někdo, kdo byl politický tím vězněm, vězenkyni v minulosti. Myslím na všechny zpovědi těch, který jsme přečetli, zpovědi všech těch před soudem, se kterými jsme se bavili napřímo. Samozřejmě ta absurdita a komičnost libreta Havlova.
3: Cítíte nějakou vnitřní zodpovědnost, když toto představení stále a dokola hrajete a uvědomujete si, že se vlastně dotýká dnes stále živých a bohužel některých i mrtvých lidí, kteří toto podstoupili?
4: Cítím obrovskou odpovědnost a chci, aby to nezůstalo jenom, teď v uvozovkách jenom divadelní hra, aby si lidi uvědomili, že to je, že to bylo, že se to furt děje a my, že s tím můžeme něco udělat, jak na vlastní osobní rovině, tak i na úrovni nějaký jako veřejný.
0: Inscenaci Perpetuum Havel můžete vidět také dnes pod hlavičkou Laterny Magiky na scéně Pražského paláce Akropolis. No a Laterně Magice se budeme věnovat i za chvíli, tak zůstaňte s námi.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami napříč národy i náboženskými konfesemi.
0: Každou neděli od 8 hodin na Vltavě.
1: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Jan Křtitel Krumpholz. Druhou část jeho koncertu pro harfu a orchestr číslo 6 F-dur jsme slyšeli v podání Jany Bouškové a Pražské komorní filharmonie. Hudebníky řídil Jiří Bělohlávek.

0: Polední Vltava.
1: Před chvílí jsme na Vltavě mluvili o nové inscenaci Laterny Magiky. Věděli byste ale, kdy vlastně Laterna Magika vznikla a jaký nový divadelní směr reprezentovala? Laterna Magika vznikla v roce 1958 pro světovou výstavu Expo 58 v Bruselu. Jeho zakladateli byli režisér Alfred Radok, Emil Radok a scénograf Josef Svoboda. Laterna Magika reprezentovala takzvané syntetické divadlo, nebo také multimediální divadlo, které jako první na světě spojilo živou jevištní akci s filmovou projekcí. Kombinuje film, tanec, divadlo, hudbu a světelné efekty a herci na jevišti interagují s obrazem na promítacím plátně. A diváci v hledišti to mohou sledovat už krásných 68 let.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

0: Na Vltavě jsme slyšeli hudbu z filmu Superman. Johna Williamse hráli berlínští filharmonikové. Je pátek 11. září a dnes si připomínáme 90. výročí narození již zesnulého herce a disidenta Pavla Landovského. K této příležitosti kolegové z archivu Českého rozhlasu pro svůj pořad Auditorium vybrali zajímavý archivní záznam. Ukázku z rozhovoru s hercem z roku 1990 o tom, jak s Václavem Havlem nahrával první záznam hry Audience.
1: Auditorium. Váš průvodce rozhlasovým archivem.
2: Já bych se ještě zeptal k Audienci. Jak vznikla zvuková nahrávka Audience, ve které Vaňka hrál pan Václav Havel?
3: No jak vznikla? Vznikla samozřejmě z iniciativy lidí, kteří riskovali, že je to zašijou. A Vláďa Merta půjčil svůj baráček na Petince, který jsme vybavili jako studio. Rozhlas by se takhle měl, by se měl učit od lidí, kteří chtějí něco natočit. Teď jsme si museli to studio napřed udělat, dělali jsme zvukařinu, teda haly jsme dělali těma odvajec, jak jsou takový ty, tak to jsme tam natloukli, kde to dávalo haly, udělali jsme studio, který fungovalo pro tuto hru a režisér Luboš Pistorius, kterýmu chci taky poděkovat, protože nikdo o tom ani neví, že tento báječný člověk to tam s náma táh a celý to tedy držel po stránce, protože každá věc musí mít režii nebo vedení a celá jeho rodina tam fungovala jako asistenti, takže jsme to udělali díky Láďovi Mertovi, režiséri Pistru, jeho rodině a autoru, milému našemu panu prezidentovi Václavu Havlovi, a taky v tom hrál. A mě, a zkoušeli jsme to ještě, protože Václav neměl tenkrát tolik času a měl taky představy o rozhlasové práci poněkud naivní, tak my jsme zkoušeli týden s Honzou Hartlem. A Václav přišel potom na natáčení a stejně potom dal nám za pravdu, že rozhlas je práce mnohem namáhavější, než by si posluchači mysleli, když to slyšejí. Lidi si myslí, že to co, když něco trvá hodinu, takže že to ty lidi dělají hodinu, ale to není pravda, jo. Tak takhle to vzniklo, na Petince.
1: Auditorium. Rubriku připravují archiváři a rešeršisté Českého rozhlasu. Auditorium. Poslouchejte nás na můjrozhlas.cz a sledujte na sociálních sítích. Auditorium.
0: A Pavla Landovského si na Vltavě připomeneme také jako autora komedie Hodinový hotelier, kterou vám nabídneme v zítřejším sobotním dramatu. Hraje příběhem dvojice velice svérázných mužů, kteří za úplatu poskytují svůj byt jednomu páru nezrovna nejšťastnějších milenců. Tady je krátká ukázka.
4: Kočky už zase vyrazily ten dekl, co jsem dal místo vytlučených tabulek do dveří na terasu. Už je tam zase smradu až hrůza.
5: Říkal se mi, Fáno, že kočky nesmrdí.
4: A to víte, že nesmrdějí, ale je po nich smrad.
5: Prodal jste tu encyklopedii?
4: Prodal.
5: A peníze?
4: Koupil jsem bednu jablek.
5: Tak se s nima udavte, Fáno, tohle to děláte s chamtivosti. Protože dobře víte, že já to jíst nebudu. Jsem člověk a ne divočák, abych se živil bukvicema. A jako člověk...
4: Vás toho člověkování nepopadne za ducha.
5: Mám právo a povinnost živit se jenom tím, co nevzniklo náhodou. Potrava, která pohání něco tak dokonalého, jako je lidský mozek, musí být hmota vymyšlená, převařená, provoněná, prosolená.
4: Jabka jsou zdraví.
5: Být zvíře je taky zdravý.
0: V hlavní rolích jste mohli slyšet Rudolfa Hrušínského a Radovana Lukavského. Laďte Vltavu i zítra. Hru Pavla Landovského Hodinový hoteliér vám nabídneme úderem 15. hodiny.

0: Nick Cave a Warren Ellis přispívají k příjemně strávenému odpoledni s Vltavou. Počínaje touto nedělí, zahajuje svoje české turné finský jazzový kytarista Matthias Sandberg a v jeho triu se budete moci setkat s českým, ovšem u nás málo známým basistou Janem Sedlákem, který už dlouho žije v Dánsku a těžiště svojí umělecké dráhy nachází ve Skandinávii. Jejich české turné zamíří do Račího údolí, České Třebové, do pražského jazz doku, České Lípy a do Žďáru nad Sázavou. Náš kolega z hudební redakce Václav Braný basistu Jana Sedláka vyspovídal. Celé jejich povídání uslyšíte příští čtvrtek v jazzovém podvečeru, ale část rozhovoru týkající se nadcházejícího turné vám nabízíme právě teď, protože, jak už zaznělo, první koncert začíná už v neděli.
1: Září 2026 patří vašemu turné v České republice s triem Matthiase Sandberga. Představte nám tuto kapelu. Na co se můžou návštěvníci vašich koncertů těšit?
2: Tak určitě se můžete těšit na šílený groove, na swing, ale hlavně na úplně nejšílenější hru trsátkem. Matthias je naprostý ďábel. Pak se určitě můžete těšit na chytlavý melodie, krásný a rytmicky hravý melodie, který Matthias miluje, a na jeho humor. Finský humor je daleko bližší tomu českýmu než dánský. A vlastně bych řekl spíš švédsko-finský humor, protože Matthias Sandberg, jak už napovídá jméno, tak je ze švédské komunity na západním pobřeží Finska a má krásný smysl pro humor a je to vlastně asi nejpozitivnější člověk, kterýho jsem ve svém životě potkal. Neustále má úsměv na rtech, pozitivní energii, dobrou náladu a tahle jeho energie září skrz tu muziku úplně nádherně.
1: Jak dlouho už s Matthiasem hráváte?
2: První turné jsme měli v roce 2024 v létě. To byly 4 koncerty, rok na to už jsme měli nějakých 8 koncertů a letos máme nějakých 30-40 koncertů a příští rok. Takže jsou to teprve 2-3 roky, ale za mě je to hudba, která mě naprosto učarovala a která mě strhla úplně na jinou hudební dráhu, než na který jsem byl do té doby. Do té doby jsem vlastně poslouchal spoustu moderního newyorského jazzu. Na turné jsem byl například s Giladem Hexelmanem, což byl donedávna vlastně můj nejoblíbenější kytarista na světě, který hraje daleko melancholičtější, naprosto krásnou hudbu, senzitivní a magickou. No, ale pak jsem se potkal s Matthiasem a to je tak strašný nářez, že už vlastně skoro nechci dělat nic jiného. Ono by byla škoda nedělat vůbec nic jiného, ale to by člověk zase jako zatvrdnul v jednom. Ale ta jeho hudba má úžasnou přímočarou energii a přináší mi úsměv na rtech, dobrou náladu, o kterou se chci dělit s lidma a baví mě to nejenom hrát, ale baví mě s tím jezdit po světě, baví mě o jeho hudbě povídat lidem jako teďka vám v Českém rozhlase a bukovat koncerty a objíždět celý svět jednou možná.
1: Já jsem se snažil najít nějakou nahrávku s Matthiasem Sandbergem. Našel jsem 2 v jiném obsazení z dřívější doby, ale pokud jsem rozuměl správně, tak si celkem hudebně rozumíte. Je na obzoru nahrávání i s vámi?
2: Takhle, Matthias nahrál 2 desky se svým finským triem, se kterým už hraje strašnou spoustu let. A teďka na jaře nahrál 3. desku, zase se svým triem. A my spolu zase nehrajeme tak dlouho. Vlastně první velký turné jsme měli až letos v únoru. To bylo 15 koncertů, až vlastně od letošního roku objíždíme takhle celou Evropu společně. Takže nahrávání, nevím, Matthias vydává desky jednou za 3 roky, tak možná za nějaký 2-3 roky.
1: A když bychom si chtěli pustit hudbu Matthiase Sandberga a použili bychom starší nahrávky, bude to stejná hudba, bude to znít podobně, jako když s ním hrajete vy?
2: Bude to znít hodně podobně. Já bych doporučil skladbu Chicken Special. Ta bude znít hodně podobně i tomu našemu podání. My budeme sebou mít v Čechách bubeníka Matthiase Fischera, který je vynikající hiphopový a jazzový bubeník a má strašně silný groove a strašně silný beat. Takže hudba, kterou hrajeme s Matthiasem a s Matthiasem, s oběma Matthiasy, tak bude ta část repertoáru Matthiase Sandberga, která je založená spíš na groovu, ale budou tam i hodně swingové věci a asi hodně takový hardbapové věci, řekl bych.
1: Super, tak si jdeme pustit teď hudbu Matiase Sandberga.
2: Tak jo, tak si pustíme Chicken Special.

0: Dominanta Prahy, celonárodní symbol, architektonická ikona.
1: Svatovická katedrála, jak ji neznáte.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje známý chrám coby model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Zářijové soboty ve víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států. Informoval o tom Hrad na svém webu. Pavel ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se prezident plánuje mimo jiné setkat s vrcholnými představiteli Organizace spojených národů a navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Pak by se měl Pavel přesunout do Nebrasky na setkání s tamním guvernérem Jimem Pillenem a zástupci Národní gardy. Celosvětová denní nabídka ropy letos klesne o téměř 6 milionů barelů. Předpovídá to Mezinárodní agentura pro energii, která pokles dosud odhadovala jen na něco přes 4 miliony barelů za den. Světový trh s ropou dál ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, který začal letos v únoru. Kvůli americko-izraelské válce proti Íránu jsou významně omezené plavby obchodních lodí v klíčovém Hormuzském průlivu. Úžinou před vypuknutím bojů proudila až pětina světových dodávek ropy i velké množství zemního plynu. Kanada poskytne Ukrajině v přepočtu víc než 5 miliard korun na protivzdušnou obranu. Další finanční pomoc pošle například na opravy energetické infrastruktury. Oznámil to kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary. Lázeňská města Karlovarského kraje tento víkend slaví 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Oslavy dnes zahájí Mariánské lázně, v sobotu na ně navážou Karlovy Vary a v neděli Františkovy lázně. Jejich součástí budou přednášky, odborná setkání, komentované prohlídky nebo otevření vybraných objektů. A počasí zpočátku bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území s občasným deštěm. Během odpoledne a večer bude déšť od západu pozvolna ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 12. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Jsme s vámi také v pátek 11. září, máme aktuálně téměř 3 minuty po 13. hodině a stále se vám od mikrofonu hlásí Dagmar Kopečková. Za okamžik vás pozvu do pražského divadla Hibernia. Zůstaňte naladěni i nadále.

Reinhold Glier a třetí část jeho koncertu pro harfu a orchestr opus 74 posloucháte Polední Vltavu. V divadle Hibernia se v úterý 15. září uskuteční jediné pražské uvedení operní inscenace Divadlo světla, která vznikla ve spolupráci divadelního souboru Geisler's Hof Komedianten, Damu a orchestru Muzika Florea, píše o tom server klasika+.cz. Inscenace se silným poselstvím o lásce k prknům, co znamenají svět, ale také o světle naděje a síle umění, je situovaná do Prahy 18. století. Příběh muže, který rozsvítil divadlo F.A. Šporka, je inspirován románem Le Théâtre de Slávek francouzské spisovatelky Anne de la Flotte-Medevy. Jak je u souboru Geisler's Hof Komedianten zvykem, inscenace kombinuje historickou inspiraci s hravým současným jazykem divadla. Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla nabízí zvuk barokního orchestru, který v inscenaci dokresluje atmosféru počátku 18. století v Praze a živé pasáže se střídají se samplovanými a elektronickými, které vyjadřují vnitřní svět hlavního hrdiny. Premiéra se uskutečnila v rámci festivalu Smetanova Litomyšl letos v červnu a inscenace také zahájila festival Teatrum Kux 19. srpna. V Praze si ji nenechte ujít už v úterý a více čtěte na serveru klasika+.cz.

Německý klavírista András Steyer nám zahrál čtvrtou část sonáty pro klavír číslo 18 Es-dur Ludvika van Beethovena. Od dobrodružné literatury přes western a detektivky až k humoristickým knihám a zvláště k fantastice. To je výběr knih, které pro tento týden pro Vltavu přibližuje spisovatel Leoš Kiša. Dnes naposledy.

0: Jako spisovatel jsem samozřejmě měl i hromadu těch vzorů klasických, tedy co se fantastiky týče. Už jsem mluvil o Tolkienovi či Kulhánkovi, ale byl to třeba i spisovatel Miroslav Žamboch, který stále skvěle píše a žádnou jeho knihu si nenechám ujít. Stejně jako jsem si nikdy nenechal ujít knihy Williama Kinga ze světa Warhammeru, který vytvořil naprosto skvělou fantasy dvojici pánu Gotreka a Felixe, tedy válečného trpaslíka, a jeho lidského parťáka, spisovatele a bojovníka. Má to asi milion dílů a já vlastním všechny. A jak už jste pochopili, četl jsem každý asi 10krát. Je to drsné a temné dobrodružství dvou čestných bojovníků ve fantasy světě, kde bojují proti temnotě a chaosu. A jsou v tom trpaslíci. Žádná kniha nemůže být špatná, když jsou v ní trpaslíci, to si pamatujte. A abych se vydal i do vesmíru, uvedu celkem novou sérii s názvem Ztracená flotila. Napsali John Hemry pod pseudonymem Jack Campbell. První díl se jmenuje Neochvějný a má zajímavou výchozí premisu. Dvě lidské organizace, Aliance a Syndikové, proti sobě ve vesmíru bojují už 100 let a Aliance prohrává. Když se jí skoro poražená flotila dostane hluboko za nepřátelské území, objeví v záchranném modulu hibernovaného člověka, v němž po oživení poznají svého legendárního hrdinu Johna Blackjacka Gearyho, který se zúčastnil první bitvy ze Syndiky. Onen Blackjack je považován za tvůrce vojenské strategie Zaútoč tvrdě a nad ničím nepřemýšlej, kterou už 100 let Aliance vyznává. Jenže, jak už to bývá, ve skutečnosti onen legendární hrdina takový není a snaží se všem vysvětlit, že došlo k omylu a snaží se naučit Alianci staré, dobré, skutečné válečné strategii. Nakonec převezme velení flotily a zachrání ji. Dál se stane asi milion věcí, ale ty už vám nebudu prozrazovat. A mluvím-li o space opeře a science fiction, nemohu nezmínit asi svou nejoblíbenější science fiction knihu a to je Věčná válka od Joe Haldemana. Věčná válka vychází z autorových vlastních vzpomínek na válku ve Vietnamu, ve které mimochodem získal purpurové srdce. Myslím, že nikdo nedokáže napsat tak skvělý protiváleční román jako právě ten, kdo válku zažil. Haldeman vnáší do knihy mnoho originálních myšlenek. Jedna je fyzikální a válečná. Konflikt ve vesmíru totiž podle něj logicky bude vyžadovat dlouhé plánování desítky až stovky let dopředu. Prostě pošlete vojáky do vedlejší galaxie s tím, že to bude trvat třeba 50 let, než se tam vůbec dostanou. Bude tam vůbec za tu dobu nepřítel? Časové skoky jsou skutečně u něj fascinující, zvlášť s ohledem na to, jak predikuje, že se po každé takové vzdálené bitvě změní lidé tady na planetě Zemi. Mimo jiné například tvrdí, že v budoucnosti se lidé nebudou mít moc čím živit, protože automatizace přinese velkou nezaměstnanost, kterou ale dokáží státy financovat. A tak se podle něj budou lidé věnovat více umění, které budou tvořit spíše pro umění samo, než pro nějaký zisk či slávu, než proto, že by se tomu umění obdivovali davy. Myslím, že už se to dnes mnohem naplňuje. Tedy v té části, kdy bude takový nadbytek umění, že už se samo o sobě neuživí ani nezíská pozornost. Nakonec všechno s hlavním hrdinou dobře dopadne a setká se i se svou láskou, takže když třeba nemáte rádi military science fiction nebo vůbec science fiction, prostě si tu knihu přečtěte. Víc už vám k tomu dneska nepovím.
1: Tento týden nám o svých setkáních s knihami vyprávěl spisovatel Leoš Kiša. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: DJka Rádia 1 Jana Kománková i spirituální vizionářka Alice Coltrane.
1: Ale taky nejnovější album jihoafrické skupiny BCUC nebo současná polyfonní hudba.
0: To vše v září ve Vltavském sedmém nebi.
1: S Monikou Načevou, Pavlem Klusákem a Petrem Doruškou.
0: Každý den v 7 večer.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Pietro Antonio Locatelli, třetí část jeho sonáty pro dvoje housle a basso continuo číslo 10 A-dur jsme slyšeli v podání Locatelli Tria.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Už za okamžik vám jako už tradičně nabídneme odpolední povídku a dnes naposledy vybíráme z tvorby anglického spisovatele a průkopníka žánru science fiction Herberta George Wellse. Dnešní povídka se jmenuje Poklad v lese. Spolu se dvěma dobrodruhy se vydáme pralesní říčkou k místu, kde je zakopaný poklad ze ztroskotané španělské galeony. Cesta ale přinese nečekané komplikace. Povídku Poklad v lese vám na Vltavě nabídneme už za pár minut.

0: František Uhlíř, týmen Strings. Tohle hudební uskupení vás provází pátečním vysíláním Vltavy. Hezký den a dobrý poslech.
1: Povídka.
0: Před námi je pátá a zároveň tento týden poslední povídka spisovatele Herberta George Wellse. Jmenuje se Poklad v lese. Pořad v překladu Richarda Podaného pro rozhlas připravil Dominik Mačas. Účinkuje Richard Fiala v režii Jakuba Doubravy.

0: Kánoe se už blížila k pobřeží. Záliv se rozevíral a mezera v bělavém příboji u útesů vyznačovala místo, kde se do moře vlévá říčka. O něco dál, na svahu vzdáleného kopce, už bylo vidět sytější a tmavší zeleň pralesa. Tady ale les sahal až k pobřeží. Daleko vzadu se tyčily hory, rozmlžené, skoro podobné oblakům, jako nečekaně zamrzlé vlny. Moře bylo až na sotva postřehnutelné dmutí klidné. Nebe jen planulo. Muž s přitesaným pádlem se zarazil. Někde tady by to mělo být, řekl. Vložil pádlo do člunu a napřáhl paže přímo před sebe. Druhý muž, ten na přídi kánoe, si pozorně prohlížel pobřeží. Na klíně měl položený list zažloutlého papíru. Pojď se podívat na tohle, Evansi, ozval se. Oba mluvili tlumeně a rty měli okoralé a suché. Muž jménem Evans přešel houpavě po kánoji, dokud neviděl společníkovi přes rameno. Papír vypadal jako neobratně nakreslená mapa. Od častého překládání byl zmuchlaný a odřený, div se nerozpadal. A druhý muž musel jeho vyšisované části v místech, kde se oddělovali, držet u sebe. Na papíru šlo nejasně rozeznat obrys zálivu, nakreslený téměř vymizelou linkou tušky. Tady je útes, vysvětloval Evans. A tady je ta mezera. Přejel po mapě nehtem na palci. Tady ta klikatá nerovná čára je řeka. Docela bych se už napil. A to místo vyznačuje tahle hvězdička.
1: Vidíš tu tečkovanou čáru?
0: Zeptal se muž s mapou. Je rovná a vede od mezery v útesech k hloučku palem. Hvězdička je přesně v místech, kde čára přetíná řeku. Jakmile budeme v laguně, musíme si to místo poznačit.
2: Je to zvláštní,
0: prohodil Evans po krátké odmlce.
2: Nějak nevím, co znamenají tady ty malé značky. Vypadá to jako plánek domu nebo tak něco. Ale nemám ani páru, co mají znamenat všechny ty maličké čáry, jak ukazují sem a tam. A co to písmo?
1: Čínština,
0: odpověděl ten s mapou.
2: Samozřejmě, on byl Číňan,
0: přikývl Evans.
2: Všichni byli Číňani,
0: doplnil muž s mapou. Oba několik minut seděli a upřeně se dívali na pobřeží. Kánoe se dál zvolna sunula s proudem. Potom se Evans podíval na pádlo.
2: Seš na řadě s pádlováním, Hookere,
0: oznámil. A jeho společník mlčky složil mapu, dal si ji do kapsy, opatrně obešel Evanse a začal zabírat. Pohyby měl malátné, jako to bývá u lidí, kterým téměř došly síly. Evans seděl s přimhouřenýma očima a díval se, jak se stále víc a víc blíží spěněná voda rozbouřená korály. Nebe už žhnulo jako pec, protože slunce se blížilo k zenitu. I když byli tak blízko k pokladu, necítil nadšení, jaké očekával. Urputné vzrušení z boje o plánek a dlouhá noční cesta z pevniny v kánoji bez zásob jej, abychom použili jeho vlastní výrazy, dost zdrchali. Pokusil se nadšení oživit tím, že se nutil myslet na ingoty, o kterých mluvili Číňani, ale ani to nepomohlo. Myšlenky se opřekot vracely k představě pitné vody vlnící se v řece a k jeho téměř nesnesitelně vyschlým rtům a hrdlu. Rytmické dmutí moře proti útesům už bylo slyšet a znělo mu v uších příjemně. Voda omývala boky kánoe a mezi každými dvěma záběry okapávala spádla. Brzy zadřímal. Pořád si matně uvědomoval, že před ním je ostrov. Ale s těmi pocity se prapodivně proplétalo cosi snového. Byla zase ta noc, kdy on a Hooker odhalili tajemství Číňanů. Viděl stromy zalité měsíčním světlem, nevelký táborový oheň a černé postavy tří Číňanů, z jednoho boku postříbřené měsícem a ze druhé strany ozářené táborákem, a slyšel, jak si povídají pidgin angličtinou. Pocházeli totiž z různých provincií. Hooker jejich hovor zachytil první a pokynul mu, ať naslouchá. Část nebyla slyšet a části zase nebylo rozumět. V celku se ale dalo pochopit tolik. Nějaká španělská galeona z Filipín prý beznadějně uvízla na mělčině a poklad z ní muže zakopali po dobu, než se vrátí. Ztroskotanou posádku decimovaly choroby, nějaká hádka a nutnost udržovat kázeň. A tak nakonec nasedli do člunů a pak už o nich nikdo neslyšel. A potom, jen před rokem, se Čchang I potom pobřeží potuloval a náhodou narazil na ingoty ukryté po 200 let. Opustil svou džunku a s neskutečnou námahou je zakopal jinde. Bez pomoci, ale za to bezpečně. Na bezpečnost kladl veliký důraz. Je to jen jeho tajemství. Teď ale pomoc potřebuje, aby se tam mohl vrátit a vykopat to. Zanedlouho ve větru zatřepotala mapka a hlasy přešly do šepotu. Moc pěkný příběh pro uši dvou zatoulaných britských budiš k ničemu. Pak se Evans ve snu posunul do chvíle, kdy už držel v ruce Čchang Iho cop. Život Číňana není v žádném případě tak posvátný jako život Evropana. Ve snu začala do popředí výrazně vystupovat prohnaná Čchang Iho tvář. Nejdřív dychtivá a vzletná jako tlama vyplašeného hada, potom ustrašená, zrádná a k politování. Nakonec se Čchang I šklebil, velmi nepochopitelně a znepokojivě. Najednou bylo vše dost nepříjemné, jak se to ve snech stává. Čchang I něco blábolil a vyhrožoval mu. On ve snu viděl hromady a hromady zlata a Čchang I ho, jak zasáhl a ze všech sil se mu snaží zabránit, aby se ke zlatu dostal. Chytil Číňana za cop, ten žlutý mizera byl tak veliký, tak se prál a tak se šklebil. Navíc se pořád zvětšoval. Potom se hromady zlata změnily ve žhnoucí pec a obrovitý ďábel, překvapivě podobný Čchang Imu, ale s obrovským černým ocasem, ho začal krmit žhavými uhly. Strašně mu popálili ústa. Jiný ďábel na něj křičel jménem Evansy, Evansy, ty blbče uchrápaná. A nebo že by to byl Hooker? Probudil se. Byli v ústí laguny. Tam jsou ty tři palmy. Musí být srovnaný s tím křovím, vykládal jeho společník. Poznač to, když dojdeme k tomu křoví a potom to vezmeme přímo do porostu, měli bychom se na to místo dostat, jak narazíme na řeku. Teď už viděli, kde se ústí řeky otevírá. Při pohledu na to Evans ožil. Pospěš si, člověče, povídá, nebo se u všech všudy fakt napiju z moře. Zaťal pěst a upřeně se díval na stříbrný třpit mezi kameny a zelenou spletí. Zanedlouho se na Hůkra div neosopil.
2: Naval to padlo sem,
0: vyrazil. Dostali se k ústí řeky. Kousíček výš nabral Hůkr trochu vody do mističky z dlaně, ochutnal a zase vyplivl. Ještě o kus dál to zkusil znovu.
2: To by šlo,
0: ohlásil a oba se dali dychtivě do pití.
2: K čertu s tím,
0: vybafl Evans najednou.
2: Moc pomalý.
0: Nebezpečně se naklonil přes příď kánoe a začal chlemtat vodu rovnou ústy. Zakrátko pití nechali, zavedli kánoji do jednoho potoka a chystali se přirazit ke břehu, někde mezi hustým porostem, visícím až nad hladinu.

0: Budeme se tímhle muset nějak prodrat, aby jsme se dostali na pláž a našli to naše křoví a věděli, po jaký čáře jít, prohlásil Evans. To už bude lepší to obeplout, usoudil Hooker. A tak znovu odrazili na řeku a pádlovali zpátky po proudu k moři a podél pobřeží se pak dostali na místo, kde rostl ten zhluk keřů. Tady přirazili, vytáhli lehkou kánoji vysoko na písek a potom šli k okraji džungle, až konečně viděli v jedné linii vstup mezi útesy a za ním to křoví. Evans vyndal z kánoje domorodý nástroj. Měl tvar písmene L a na příčném dílu byl vyleštěný kus kamene. Hooker nesl pádlo. Rovnou tímhle směrem, ukázal. Musíme to vzít skrz, dokud nenarazíme na řeku. Pak to musíme prozkoumat. Prodrali se hustou změtí sítin, širokých vějířových listů a mladých stromků. Ze začátku to šlo stuha, ale velmi brzy začaly být stromy větší a prostor pod nimi volnější. Místo pražícího slunce tu panovala snesitelnější teplota a chladivý stín. Konečně okolo nich stály stromy jako obří sloupy zvedající se k zelenému baldachínu velmi vysoko nad hlavou. Na stoncích visely matně bílé květy. Od stromů ke stromům se táhly provazce lián. Šero se prohlubovalo. Na zemi stále častěji viděli fleky hub a nějaký rudohnědý povlak. Evans se zachvěl. Po tom vedru venku je tady skoro zima. Hlavně doufám, že pořád držíme směr, pronesl Hooker. Za chvíli uviděli daleko vepředu v bezútěšném přítmí mezeru, již do lesa rázně pronikaly sloupy horkého světla. Také tam byl zářivě zelený podrost a barevné květy. Na to uslyšeli zurčení vody.
1: Tady je řeka! Měli bychom to mít blízko,
0: odhadl Hooker. U říčního břehu byla vegetace hustá. Mezi kořeny obřích stromů rostly nádherné a zatím nepojmenované rostliny, růžice obrovských zelených vějířů se rozpínaly k pásu nebe. Obnažených kmenů se držely spousty květin a popínavých rostlin s lesklým olistěním. Na hladině rozlehlé, poklidné tůně, k níž nyní hledači pokladů zhlíželi, se vznášely veliké oválné listy a voskovité, narůžověle bílé květy, ne nepodobné květům leknínu. O něco dál, kde se od nich řeka vzdalovala obloukem, byla voda najednou spěněná a hlučně přecházela v peřeje.
1: Tak co?
0: Provodil Evans.
1: Asi jsme od přímého směru trochu uhli, vytušil Hooker. Ale to se dalo čekat.
0: Otočil se a podíval se za sebe do šerého chladivého stínu v mlčícím lese.
1: Když to proberem kus proti proudu a kus po proudu, měli bychom na něco narazit. Říkal si, začal Evans. Podle něj by tam měla být hromada kamení, řekl Hooker.
0: Chvíli se dívali jeden na druhého.
1: Co to nejdřív zkusit kousek po proudu?
0: Navrhl Evans.
1: Postupovali pomalu, zvědavě se rozhlíželi. Najednou se Evans zastavil. Co je ke všem čertům tohle? Zeptal se.
0: Hooker se podíval tam, kam jeho společník ukazoval prstem.
1: Něco modrýho, řekl.
0: Lepší výhled získali, jakmile přešli jednu mírnou terénní vlnu. Potom mu začalo svítat, co to je. Najednou vyrazil rychlými kroky, dokud neviděl i trup, jenž patřil k nehybné ruce a paži. Sevřel pevněji nástroj, který nesl v ruce. Ta věc, to bylo tělo nějakého Číňana spočívajícího obličejem k zemi. leželo se zcela zřetelnou bezvládností. Oba muži společně přišli blíž. Pak stáli a mlčky si zlověstnou mrtvolu prohlíželi. Ležela na prázdném prostoru mezi stromy. Poblíž spatřili rýč, jaký používají v Číně, a ještě o kousek dál byla hromádka poházeného kamení a vedle ní čerstvě vykopaná jáma.
1: Někdo to už byl,
0: prohlásil Hooker, jen co si odkašlal. A pak najednou začal Evans nadávat a zuřit a dupat do země. Hooker zbledl, ale neříkal nic. Popošel až k bezvládnému tělu. Všiml si, že hrdlo je oteklé a karmínové a ruce a kotníky opuchlé.
1: Ha!
0: Vyrazil. A najednou se odvrátil a vyrazil k vykopané díře. Překvapeně vykřikl. Zařval na Evanse a ten šel pomalu k němu.
1: Ty blbče, je to dobrý, pořád to tu je.
0: Na to se znovu otočil a zadíval se na mrtvého Číňana. A potom se opět obrátil k jámě. Evans k ní dospěchal. Ležela v ní spousta matně žlutých tyčí, které už ten ubohý zoufalec vedle nich stačil odkrýt. Sehnul se do jámy, holýma rukama setřel hlínu a spěšně vytáhl jeden ten těžký předmět ven. Přitom ho do ruky píchl nějaký drobný trn. Vytáhl si drobný hrot prsty z rány a zvedl ingot v ruce.
1: Takovouhle váhu může mít jenom zlato nebo olovo,
0: prohlásil nadšeně. Hooker se pořád díval na mrtvého Číňana. Tvářil se zmateně.
1: Předběh svý kamarády,
0: pronesl konečně.
1: Přišel jsem sám, ale zabil ho nějaký jedovatý had. Ale nechápu, jak to místo našel.
0: Evans stál s ingotem v rukou.
1: Co znamená nějaký mrtvý Číňan? Měli bychom to postupně odnosit do vnitrozemí a tam to načas zakopat. Do kánoe bychom to asi dostali těžko.
0: Svlékl si kabát, rozložil jej na zemi a hodil na něj 2-3 ingoty. Za chvíli zjistil, že se mu do kůže zapíchl další drobný trn.
1: Víc toho asi neunesem, prohlásil.
0: A potom vyrazil náhle a zvláštně podrážděným tónem:
1: Na co tak čumíš?
0: Hooker se k němu otočil.
1: Nemůžu ho vystát,
0: ukázal bradou k mrtvole.
1: Vypadá moc jako kravina, odsekl Evans. Všichni Číňani jsou stejní.
0: Hooker se mu podíval do tváře.
1: To je jedno. Stejně to zakopu, než ti začnu pomáhat. Nedělej hlouposti, Hookere,
0: napomenul ho Evans.
1: Nech tu schnilou hromadu bejt.
0: Hooker váhal a pak začal pohledem opatrně propátrávat hnědou půdu kolem nich.
1: Mně to nějak děsí,
0: řekl.
1: Hlavní je, co uděláme s těma ingotama,
0: prohlásil Evans.
1: Bude lepší je někde tady znova zakopat, anebo je vozit v kánoji přes úžinu.
0: Hooker přemítal. Jeho zmatený pohled létal mezi vysokými kmeny stromů a zabloudil i nahoru, do vzdálené sluncem zalité zeleně v korunách. Znovu se zachvěl, když zraky narazil na modré Číňanovo tělo. Pátravě nahlížel do šedavé hloubky mezi stromy.
1: Co tě bere, Hookere?
0: Divil se Evans.
1: Padnul si na hlavu?
0: Určitě bychom to zlato měli odsud dostat, usoudil Hooker. Chytil kabát za konce límce. Evans sevřel protější konce a společně náklad zvedli.
1: Tak kudy? Zeptal se Evans. Ke kánoji? Je to zvláštní,
0: prohlásil pak, když ušli jen pár kroků.
1: Ale v rukách mi pořád trné jako odpádlování. Sakra!
0: Vyrazil za chvíli.
1: To docela bolí. Musím si odpočinout.
0: položili kabát na zem. Evans byl bledý v obličeji a na čele mu vyskakovaly kapičky potu. V tom lese je nějak dusno. Najednou bezdůvodně vybuchl vzteky.
2: K čemu vůbec je čekat tady celý den? Koukej mi pomoct. Co jsme našli toho mrtvýho Číňana? Nic neděláš a pořád jenom fňukáš.
0: Hooker se společníkovi upřeně díval do obličeje. Pomohl mu zvednout kabát z ingoty a potom spolu mlčky šli dobrou stovku jardů. Evans začal namáhavě sípat.
2: Co je? Neumíš mluvit?
0: Zeptal se.
1: Co se s tebou děje?
0: Chtěl vědět Hooker. Evans se zapotácel a potom vyrazil na dávku a odhodil kabát od sebe. Chvíli stál, upřeně se díval na Hookera a na to zachroptěl a chytil se za hrdlo.
2: Nechoď ke mně,
0: řekl. Popošel k jednomu stromu a opřel se o něj. Na to dodal vyrovnanějším hlasem.
2: Za chvilku mi bude líp.
0: Zanedlouho přestal kmen stromu pevně svírat a pozvolna klouzal dolů, až bezvládně ležel u jeho paty. Ruce měl křečovitě zaťaté, obličej se mu skřivil bolestí. Hooker k němu přistoupil.
2: Nešahej na mě, nešahej na mě,
0: vyrážel Evans přidušeně.
2: Dej to zlato zpátky na kabát.
1: Můžu pro tebe něco udělat?
0: Zeptal se Hooker.
2: Dej to zlato zpátky na kabát.
0: Hooker přenášel ingoty a u toho ucítil drobounké píchnutí na bříšku palce. Podíval se tam a uviděl štíhlý trn, dlouhý snad dva palce. Evans neartikulovaně vykřikl a převalil se. Hookerovi poklesla brada. Chvíli se vytřeštěně díval na trn. Potom se zadíval na Evanse, který už ležel schoulený na zemi a v křečovitých záchvatech ohýbal a narovnával záda. Na to se podíval přes sloupový stromů a spleť lián až do míst, kde bylo v matně šedém stínu stále nezřetelně vidět tělo mrtvého Číňana v modrých šatech. Vzpomněl si na drobné čárky v rozích plánku a najednou všechno chápal.
1: Bože, pomoz!
0: Vyrazil. Trny byly podobné těm, které dajáci namáčejí v jedu a používají je ve foukačkách. Náhle mu bylo jasné, čím si Čchang i chtěl zajistit, aby jeho poklad zůstal nedotčený. A už rozuměl i tomu jeho úšklepku.
2: Evansi!
0: Zařval. Ale Evans už stichl a znehybněl, když nepočítáme děsivé, křečovité záchvěvy končetin. Lesa se zmocnilo hluboké ticho. Na to začal Hooker zběsile sát tu drobnou růžovou tečičku na bříšku palce a sál jako o život. Zanedlouho ucítil podivnou a tupou bolest v pažích a ramenou a jako by bylo nějak obtížné hýbat prsty. V tu chvíli mu došlo, že si vysátím ranky nepomůže. Rázem toho nechal, posadil se vedle hromádky ingotů, položil bradu na ruce a lokty na kolena a upřeně se díval na skroucené, ale stále se škubající tělo svého společníka. V duchu zase viděl Čchang jeho úšklebek. Tupá bolest se mu šířila k hrdlu a pozvolna sílila. Vysoko nad ním pohupoval zelený lehký vánek a bílé okvětní plátky nějaké neznámé květiny padaly dolů do přítmí.

Tento týden jsme vám na Vltavě nabízeli tvorbu proslulého anglického spisovatele Herberta George Wellse. Dnešní povídka se jmenovala Poklad v lese. Pořad v překladu Richarda Podaného pro rozhlas připravil Dominik Mačas. Účinkoval Richard Fiala v režii Jakuba Doubravy. Všech 5 dobrodružných povídek Herberta George Wellse najdete k poslechu na našem webu.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Do konce srpna v Česku letos zbankrotovalo 538 firem. To je nejvíc za posledních 7 let a o 4% víc než před rokem. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Podle ní soudy přijaly téměř 900 návrhů na bankrot, o pětinu víc než ve stejném období loni. Čtvrtina všech zbankrotovaných firem byla na trhu maximálně 5 let. Rusko po nočních úderech dopoledne dál ostřelovalo Ukrajinu. V Kyjevě drony zasáhly dvě čerpací stanice. Útok nepřežili nejméně dva lidé a dalších 6 je zraněných v nemocnici. Na síti Telegram to oznámil starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko. Kyjev v odvetě zaútočil na dva průmyslové podniky v Permském kraji na východě evropské části Ruska. Ukrajina tvrdí, že v noci zasáhla ropnou rafinerii v ruském Saratově. Soud v Hongkongu udělil tresty aktivistům připomínajícím masakr na pekingském náměstí nebeského klidu v roce 1989. Informovala o tom agentura AP. Tři organizátoři vzpomínkových akcí dostali tresty 5 až 7 let ve vězení. Vinni jsou z podněcování ke svržení čínského režimu. Ve vazbě byli aktivisté už od roku 2021, kdy museli zároveň rozpustit své sdružení pro podporu demokratických hnutí v Číně. Reagovali tak na nový Pekingem prosazený zákon o národní bezpečnosti. Koncert v libereckém divadle FX Šaldy dnes večer zahájí 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. Festival přináší do regionu severních Čech a blízkého saského příhraničí klasickou i duchovní hudbu. Tématem letošního ročníku je žena. A počasí zpočátku bude převážně zataženo s občasným deštěm. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 12. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Michalou Dittrichovou.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
3: Pátek 11. a v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku 17. ročník hudebního festivalu Cool Flotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. Vystoupí Stuart McCallum, Manu Lui, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejďte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Cool Flotě. Hlavním mediálním partnerem akce je Český rozhlas Vltava.

Jedna z písní z debutové nahrávky americké zpěvačky a autorky Denny Sandler, která se inspirovala básněmi dětí internovaných v koncentračním táboře v Terezíně.

výčet filmů, které spojuje postava jednoho vyučeného nástrojaře a postupně také herce, dramatika, disidenta, signatáře Charty 77 a milovníka žen Pavla Landovského, který by dnes oslavil 90. narozeniny. Pavlu Landovskému jsme včera na Vltavě věnovali akcent a dnes vás budeme zvát k poslechu sobotního dramatu, jehož autorem je právě on. Komedii Hodinový hoteliér uvedeme zítra od 15 hodin. Dnes je ale pátek. 8 minut po 14. hodině a proud odpolední vltavské kulturní publicistiky už byl spuštěn. Chystáme se v něm například na festival Czech Design Week, kde se představí i výtvarnice a designérka Klára Skala-Havlová. A to v rámci výstavy New Generation projektem Would You Still Love Me If I Was a Worm? Miloval bys mě i tehdy, kdybych byla žížala. Umělkyně propojuje volné umění s užitým produktem a hledá hranice mezi krásným a odpudivým. Proč? I to se dozvíme z rozhovoru, který máme připravený. Před půl třetí pak budeme hodnotit knihu Petra Kosa Kovbojové na moři. No a první hodina odpolední Vltavy nás povede také za novou lanovkou na Petřín. Ta bude mimochodem mrkat a červenat se. Design kabin navrhla Anna Marešová, se kterou uslyšíte poslední díl série o lanové dráze na Petřín. Klidný čas přeje z vltavského studia Michaela Dittrichová.

0: Claudio Borges a Petr Nať přednesli druhou ze tří romancí pro hoboj a klavír Roberta Schumanna v úpravě pro violončelo a klavír. Festival Czech Design Week, který potrvá do neděle, dává každý rok prostor nastupující generaci designérů a umělců. Na výstavě New Generation v Muzeu Prahy se představuje třeba Klára Skala Havlová, multidisciplinární výtvarnice, pro níž je důležitý kontakt s materiálem a jeho zpracování, a která se ráda pohybuje mezi světem umění a užitého designu. Redaktorce Aleně Rokosové vysvětlila proč.
1: Mě tam nejvíc zajímá nějaký příběh zatím, nebo nějaký koncept, nějaká myšlenka. Ráda tu myšlenku vložím do něčeho, co třeba i lidi můžou používat.
2: Klára Skala Havlová v létě dokončila bakalářské studium designu na Pražské fakultě architektury a zároveň studuje UMPRUM, ateliér skla. A to nikoli kvůli materiálu samotnému, ale jak říká, především kvůli přístupu vedoucího Ronyho Plesla.
1: Oni vám vlastně dávají možnost pracovat v podstatě s jakýmkoliv jiným materiálem a ještě navíc se tam dost často propojuje volný přístup s tím designem, anebo vy sami si můžete vlastně rozhodnout. Takže já jsem tam šla spíš tady z toho důvodu, že se mi líbí filozofie toho ateliéru, ale pak by to sklo přirozeně učarovalo a teď teda se věnuju hlavně jemu.
2: V Muzeu Prahy představuje projekt nazvaný Would you still love me if I was a worm? Skleněné flakony obalené tenkými měděnými dráty vycházející z tvaru larev.
1: Já jsem se zabývala alegorií nebo jinotajem, kdy jsem chtěla vytvořit objekt, který je ve skutečnosti něčím trochu jiným, než co se na první pohled zdá. Využila jsem k tomu vlastně zoomorfního tvaru a vycházela jsem z tvarů larev, listrohých brouků. Je to možná trošku generalizace, ale nechceme se koukat vlastně na brouky a na larvy. Já jsem si právě kladla otázku, jestli pořád ještě, když ten tvar přetransformujeme do toho skla, což je honosný, líbezný materiál, vlastně je to pořád něco odpudivého, nebo co je teda na tomto odpudivé, jestli je to opravdu ten tvar nebo ten materiál, a nebo to, že je to najednou na podstavci v galerii.
2: Jakou techniku jste použila?
1: Je to klasicky foukané na huti z opálového skla. Nepoužívala jsem žádnou pevnou formu. Ta forma je vlastně, jsou v podstatě jenom ty měděné dráty. Technika toho drátenictví, ten vlastně samotný vzor, je úplně stejný jako to, co najdeme na té larvě. To mi do sebe krásně zapadlo a úplně jasně se mi vyjevila technika toho drátenictví a použití to jako v podstatě takové volné formy jako úplně ideální způsob, jak dosáhnout toho tvaru. Chtěla jsem poukázat vlastně na to řemeslo toho drátenictví. Na jednom tom flakonku jsou vlastně ponechané ty dráty, do kterých se přímo foukalo. Na dalších dvou ty flakony jsou znovu obalené drátem a teda poslední je úplně holý.
2: Proč vás vlastně zajímá téma té hranice mezi tím, co se nám líbí, nelíbí, co nás nějak přitahuje, co nás odpuzuje?
1: Jednak je to jako moje osobní téma, nebo jedno z mých osobních témat, ale přijde mi, že se na to vlastně běžný divák dokáže napojit a že to každý v nějaké míře nebo nějakým způsobem řeší.
2: Předchozí klauzurní práci na UMPRUM nazvala Kouzlo Vánoc. Vánoční kouzlo totiž podle ní není zázrak, ale práce. Nejčastěji práce žen.
1: Já jsem vytvářela takové volné, malé sošné objekty. Technologicky vycházely z výroby vánočních ozdob, ale udělala jsem z toho vlastně sošný objekt. Ta socha teda byla ve tvaru mimin, které byly vložené do pekáče, což roznítilo docela vášnivé debaty při té obhajobě. Nicméně to byl trošku můj záměr taky. Já jsem tím zkrátka chtěla upozornit na tu frustraci nebo možná i nějaký jako potlačovaný vztek nebo únavu a vyčerpání těch žen, které každý rok vlastně musí všechno to připravit, ale i vymyslet, naplánovat. Oni jsou ten duch Vánoc.
2: Já jsem viděla dvě fotografie. V jedné se mi zdálo, že jsou vyskládané jenom ty hlavičky v pekáči, což mi připomnělo klasické české buchty. A v té druhé leželo v pekáči celé to miminko, což mi připomnělo analogii k jesličkám.
1: Je to tak, bylo to teda trošku takový můj experiment, jak na to právě lidi budou reagovat, ale je to tak, jednak může celé miminko, které opravdu jakoby leží v tom pekáči, evokovat právě třeba ty jesličky, ale může to evokovat i víc morbidní asociace, jako kuře nebo kroca na pekáči.
2: To, jak si povídáme, už vlastně odhaluje to, jakým způsobem reflektujete ta společenská témata, což jsem pochopila, je zásadní motiv pro vaši tvorbu.
1: Určitě, určitě. Snažím se, aby ta práce vždycky v sobě nesla silné nosné téma, aby se třeba o tom mluvilo.
2: S manželem Jakubem založila Klára studio Monstro, zaměřené na výrobu interiérových doplňků a práci s betonem. Zároveň pracuje jako grafička.
1: Protože samozřejmě si potřebuju něčím vydělat a potřebuju mít stálý příjem a pracuji pro Dům dětí a mládeže Praze 6, takže tam zpracováváme novou koncepci plakátů na letošní školní rok.
0: Czech Design Week potrvá do neděle 13. září a hlavní výstavy se konají v pražské galerii Mánes a v Muzeu Prahy.

0: Americký zpěvák Harry Connick Jr. slaví dnes 58. narozeniny. Všechno nejlepší. Za 7 minut bude 14:30, je s vámi páteční odpolední Vltava. Když 2 roky po znovu objevení Ameriky Evropany dopsal Sebastian Brandt svou veršovanou satiru Loď bláznů, netušil, že jeho kniha přečká celá staletí a bude stále aktuální. Už od roku 1494 se objevuje v mnoha překladech po celém světě a je inspirací i pro další díla takzvané bláznovské literatury. Rozhlasovou koláž textu na téma šílenství k příležitosti 500. výročí úmrtí Sebastiana Branta roku 2021 připravila Eva Šulcová a my jsme ji nedávno uvedli ve Večeru na téma. Pokud jste pořad předevčírem na Vltavě nestihli, můžete si ho poslechnout na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Tady je ukázka.
1: Několik dní byla Viktorka veselejší a když musela jít za ves, šla bez úzkosti, kterou byla vždy obtížena, dokud ještě škapulíř od kovářky neměla a nevěstou nebyla. Zdálo se jí, že všecek strach z ní spadl a děkovala za to Bohu a kovářce, která jí tak dobře poradila. Ta její radost však neměla dlouhého trvání. Jednoho dne seděla s ženichem podvečer v sadě. Povídali si o budoucím hospodaření spolu a o svatbě. Tu se náhle Viktorka zamlčela, oči měla upřené na křoví před sebou a ruka se jí třásla.
2: Co je ti?
3: Podívej se mezi ty ratolesti naproti. Nevidíš tam nic?
2: Já nevidím nic. A co jsi tam viděla?
3: Mně se zdálo, že se na nás černý voják díval.
0: Večer na téma s názvem Šílenství a literatura zahrnuje texty takzvané bláznovské literatury od Euripídova dramatu Orestes až po Psychózu ve 4:48 od dramatičky Sarah Kane. Pořad vznikl v režii Lukáše Kopeckého a najdete ho pod hlavičkou Večer na téma na webu Vltavy, kde je také třeba dál k poslechu pořad věnovaný Miloši Formanovi s podtitulem Vrcholy a zákruty díla nejslavnějšího českého filmového režiséra.

0: jazzových klubů přes fajerský folklor až na hlavní pódium metalového festivalu Brutal Assault.
1: Zpěvačka a skladatelka Iver patří k nejvýraznějším hudebním osobnostem Fajerských ostrovů.
0: Proč se rozhodla pro metal? Jak se do její hudby propisuje rodná krajina a folklor? A co přinese nová deska Tungl?
1: Art Café s Iver a Pavlem Zelinkou.
0: V pondělí 21. září po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.
2: Jsme jako černé skřínky, s údaji o radosti i strachu, o konverzaci s řídící věží, o síle větru i tlaku, o tom, kdy řídil autopilot. My svěřili vše osudu a jen jsme se vezli. Můj Bože, vždyť řídili jsme sami, když do pastí jsme lezli. Řekla si, otevři srdce, pust mě k sobě nebo odejdu. Tu noc napad první sníh a ještě teplá zem do sebe vpila. Pak jsem si zašel o patro níž, pro trochu lásky k sousedům. Díky Bohu jen trocha lásky od oběda zbyla. Je to snadné jít z kůží na trh, dokud je mladá, hebká a voní. Dokud voní po růžích, je to snadné jít z kůží na trh, dokud je mladá, hebká a voní. Dokud nám trn nevjede pod kůži,

Vletěli jsme do bouřky, nebe vzplálo jak papírovej drak. V turbulencích jsem myslel, že vypustím duši. Když ztráceli jsme tlak, bodalo mě v uších. Ty jsi mi s vážnou tváří řekla, že mi kyslíková maska sluší. Je to snadné jít z kůží na trh, dokud je mladá, hebká a voní. Dokud voní po růžích. Je to snadné jít z kůží na trh, dokud je mladá, hebká a voní. Dokud nám trn nevěde pod kůži.

0: V roce 2014 získal Miroslav Kemel při příležitosti 400. salonu kresleného humoru čestný titul HUDR, tedy doktor humoris causa. My jsme jej ale v uplynulých minutách nevnímali jako karikaturistu, ale jako písničkáře na albu Vlčí stopy. A teď jiné téma. Po vzoru dávných dobrodruhů se původní profesí knihovník a knihkupec Petr Kos vydal chytat ryby na Aljašku nebo opravovat 100 let starou loď do Norska. 15 let shromažďoval materiál a teď o tom všem vypráví ve své knize nazvané Kovbojové na moři. K jejímu obsahu už nám víc řekne Milena M. Marešová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se stane, že člověk od knih vyrazí do světa a svá dobrodružství pak zase do knihy vloží?
1: Možná bych hned na úvod upřesnila, že 15 let vlastně prožíval to, co vepsal do té knihy, ale musí mít evidentně takovou tu neklidnou, dobrodružnou povahu a odvahu vydat se do neznáma bez nějakých zkušeností, protože Petr Kos je letos 45-letý, ale na tu Aljašku věl ještě mu nebylo 25 let. Bez nějakých zkušeností, opravdu s touhou posadit se na rybářskou loď na otevřené moře, což se mu podařilo asi v 8 sezónách, tam pracoval. Takže musí být i docela zručný a nenáročný na nějaký životní komfort. Potom se vrátil, založil rodinu, ale asi ta touha po poznání a zážitcích převážila ještě, takže si splnil také jeden ze svých snů a koupil v červnu 2018 100 let starou loď, která byla vyrobena opravdu 1907 a nepojízdná kotvila v Norsku. Takže prostě z Česka nabalil auto, odjel do Norska, tam ji vlastně zprovoznil, potom podnikal s přáteli známými i takové ty zážitkové výlety, což spočívalo i tedy v rybolovu a zabíjení ryb a podobně, jejich konzumaci. Ale aby to nevypadalo tak jednoduše, jenom takhle řečeno, že to byla taková jako legrace, tak vlastně zjistil, že je dobré uchovávat příběhy a zážitky. Zapisoval si je a z toho vlastně vzniká tahle ta kniha.
0: Kniha má dvě linie. První popisuje vlastní zážitky autora. O čem pojednává druhá?
1: To je velký benefit té knihy, protože tam jsou zážitky a prožitky těch dalších, těch okolních, se kterými se potkal a především jeho kamaráda nebo spolupracovníka právě z aljašského období, který byl také původem ještě z Československa, emigroval, měl v rodině zkušenost legionářskou, věznění otce zřejmě v 50. letech nebo prostě v době totality. Ale když se potkali, tak on už byl dlouho vlastně mimo domovinu. Takže všechny ty dramatické prožitky už byly jaksi upozaděny tím novým životem a novými zkušenostmi. Takže sice vzpomínal, vyprávěl, ale vlastně spíš už jsou to příběhy, ty bizarní zážitky z moře a Suchozemska v tom novém druhém životě.
0: No a knihu hodnotíte jako cestopis, bedekr, román?
1: Možná to všechno, ale také jako deník nebo osobní výpověď autora. A je dobré k tomu doplnit, že Petr Kos také prošel skautským výcvikem nebo životem, což také pro něj bylo velmi důležité. A předpokládám tedy, že i četbou tohoto oboru, protože kdybych měla jeho styl k něčemu přirovnat, tak je to možná takové to, možná až foglarovské, takový ten praktický, úsporný styl. A když to čtete, tak vidíte i to, co se děje, že on opravdu popisuje, jak rozebírá nefunkční motor do posledního šroubku, vynáší ho, hledá, jak ho opravit, pak ho zase snáší do toho podpalubí a tam ho do posledního šroubku dává dohromady a když se něco nepovede nebo nefunguje, to tak zase dokola trpělivě tohle to musí zpracovat. Takže opravdu to čtete se zatajeným dechem a fandíte autorovi, aby se to podařilo, takže v důsledku je to opravdu napínavé čtení a takové ty klukovské sny, ale i to možná touha po dobrodružství se tam v tom odráží. A myslím, že ne nadarmo je autor přirovnává nebo ten styl k Jacku Londonovi, což je možná pravda, neřekla bych, že Hemingway, protože není to revolta, není to rebelie. Je to opravdu prožitý život a zážitky, nebo zážitky, to zní tak trošku lehce, ale kdybych ho měla i literárním stylem k někomu přirovnat, tak bych nabídla z českého prostředí Františka Běhounka, což byl fyzik a spisovatel a vlastně první Čech, který přeletěl nad severním pólem někdy ve 30. letech minulého století. Takže ten také každý ten prožitek dokázal vepsat do opravdu napínavých a myslím, že v klučičím světě své doby velmi přitažlivých příběhů a u Petra Kose je to opravdu podobné. Ti kovbojové, ten western, ale v tom námořnickém podání tam je.
0: Říká Milena M. Marešová, knihu Petra Kose, nazvanou Kovbojové na moři, vydalo Argo. No a za jakými dobrodružstvími se vydáte v zítřejší víkendové příloze?
1: Už po 12. se vypravíme do svatovického chrámu za detaily, které tolik v katedrále neznáme. Jana Davidová Kracíková načne třídílný cyklus Vitráže a neb cítit světlo, což bude také opravdu velké dobrodružství, protože budeme v reálu stavět vitráž na kostelní věži. Raj obžerství, to je rozhovor Petra Šmída s Martinem Nodlem o středověkých představách o zemi hojnosti. A Sen o Thálii, to je dobrodružný příběh Jana Petrušky, který byl vlastně zakladatelem Českého ochotnického divadla.
0: Milena M. Marešová, děkujeme.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Lirický valčík Vadima Petrova hrál Jiří Pazour. Vzdušnost, panoramatické výhledy, střídmost i prvky flirtování. Nová lanovka na Petřín od Anny Marešové se rozjede už v úterý 22. září. Je to čtvrtá generace lanové dráhy, ve které se kombinuje švýcarská technologie s českým designem. S designerkou Annou Marešovou natáčela Zuzana Filipková a ptala se jí, proč se svými kolegy použili princip mrkání a červenání lanovky ve chvíli, kdy se obě kabiny na trati potkají.
1: Vzniklo to tak, že my jsme měli v zadání taková formulka, ať se zamyslíme, kromě toho, že teda design, a já jsem hodně taková, že ten design beru z toho uživatelského hlediska a koukám na to, aby to fungovalo a nemám ráda věci, které jsou navíc. A v tom zadání bylo, ať se zamyslíme nad tím, že bychom do toho návrhu měli dostat nějakou emoci, něco jako navíc a nějakou třeba interakci. A já to úplně jsem říkala, že to je tak blbý zadání. A hrozně se mi nechtělo s tím pracovat dál.
2: Říká designérka Anna Marešová, se kterou sedíme nad modelem nové lanovky v jejím studiu na Pražské Letné.
1: A vlastně kolega Tomáš právě říká, hele, tyjo, my jsme to neměli jako se na to vykašlat, to jako by bylo blbý, no. A tak jsme se o tom dlouho bavili, protože já jsem celou dobu říkám, to musí být něco, co není jako vidět, jako že tam nebudem přidávat žádný světla, nic jako navíc, něco, co ta lanovka bude umět, tak jako tak. No a pak jsme se bavili o těch světlech a pak nás to jako vlastně napadlo, že tam je ten moment, jak oni se potkávají, což je vlastně moment, myslím si, i zajímavý pro ty lidi, co jsou v té lanovce, protože jsou strašně blízko sebe, jenom ty vozy a ty lidi tak koukají z jednoho vozu do druhého.
3: Takže tak personalizujete trochu.
1: A napadla nás právě tak ta věc, že ještě jak je to kopec lásky, tak nějaký takovejhle jako moment, který je jakoby zábavný a zároveň vyjadřuje něco vztahového. A to mrknutí s tím červenáním vlastně úplně tak k sobě sedlo, že vlastně jsme si říkali, že to vlastně může být jako super a že to ty lidi může bavit a tím, že to je náhodný, tak je to o to víc zábavnější, že ty lidi nikdy nebudou vědět, jako v kterém voze se ocitnou.
3: Jste připravená na to, že ta veřejnost na to může reagovat tak, že se samozřejmě bude nadšená část lidí a část třeba ne?
1: Tak to asi tak je, protože si myslím, že nemůžete uspokojit každýho. Jasně. A já to beru tak, že jsem to dělala s největším zápalem a s nejlepší dobrou vůlí, jak je to možný pro dobro té věci. Troufám si říct, že jsem ten designer, který spíš myslí na ostatní, než jako na to, jak to působí. Ty věci dělám pro lidi a je mi jasný, že spoustu lidí, jsou takový názory, že mi pak někdo napíše, co se na tom jako udělalo. Jo, a já si pak vždycky říkám, že tohle můžu brát taky jako kompliment, protože to vypadá tak v vozovkách jakoby jednoduše a jasně, že pak když to někdo tohle řekne, tak já to beru, že to je vlastně jako dobrý hodnocení, i když on to samozřejmě myslí možná nějak jako jinak.
3: Protože určitě tu zpětnou vazbu, i když ještě ty vozy nejsou v provozu, tak máte, protože se objevují různě fotografie nebo i videa, takže lidé si to možná budou umět dobře představit, ještě než ji uvidí v reálu. Takže máte spíš pozitivní nebo spíš negativní?
1: Mám ráda konstruktivní zpětnou vazbu, což mi přijde, že člověka posouvá, ale taková ta jenom za každou cenu prostě něco skritizovat, aniž jsem to viděl, nebo že mi někdo něco řekl, tak mi vždycky přijde až jakoby úsměvný. A samozřejmě pak někdo to dává ještě do kontextu toho, že jsem ta designerka těch vibrátorů a jak bych já mohla udělat lanovku, když dělám nějaký tady dilda. A to vlastně jsou takové ty věci, že já pak hrozně bych s tím člověkem chtěla mluvit napřímo, protože ten člověk vůbec neví, co třeba obnáší, by tě to vibrátor ho vyrobit, kolik je tam jakoby inženýrský práce a že to je normálně produkt, který je stejný jako ostatní produkty a že ta práce zatím je a mi to vlastně přijde až jako úsměvný, že někdo takhle od stolu vám něco takového pošle. Teď samozřejmě s tou klimatizací se rozjela tady, jakože tam, že to nemá klimatizaci, tak to je velký jako téma. A já jsem pak už napsala na základě toho vlastně docela jako obsáhlej post, kde jsem vysvětlovala, že jako to není úplně běžný, že by se na lanovkách tohle typu dělala klimatizace. Zároveň nejsme nějaký blízký východ, máme tady jako teplo třeba přes léto.
3: Teď zrovna,
1: jo, ale jako nemáme tady 60-50 stupňů, co mají třeba v těchto zemích. Zároveň tam je dobře vymyšlený ten systém těch oken, těch stropních, takže když tam jedete, protože tam jsou vlastně 4 stropní okna a jsou udělaný prostě na začátku a na konci té střechy, to znamená, že to fakt je v tom, že to vytvoří v podstatě ten jako komínový efekt, že to tam projede ten vzduch. A znovu říkám, když to jede správnou rychlostí, tak tam normálně profukuje. Kdyby tady měla být klimatizace, tak by musel buď mít ta lanovka menší kapacitu, aby tam byly ty baterky a ona mohla jako se naakumulovat a pak klimatizovat, protože by nemohla být už jakoby větší nebo těžší, protože je zase povázaný na strojovnu, která je památkově chráněná a ta prostě větší, těžší vozy neuveze. Takže tam je vlastně víc těch věcí, proč by to nešlo zároveň. Ta jízda trvá 3 minuty.
3: No to jsem se chtěla zeptat, jak dlouho vlastně.
1: No 3 minuty, takže to je poměrně jako krátký, tím, že ona zase dojde do té stanice a tam se jí otevřou dveře. Jo? A ještě mezi tím zastavuje na tom nebozísku. Takže máme mezi tím ještě jednu stanici, co je, a není to teda ještě jako nějak potvrzený, je to spíš taková jako teze, že tím, že se budou předělávat ty stanice, tak se zvažuje, že by případně byly klimatizovaný ty nástupiště.
0: Historie lanové dráhy na Pražský Petřín se píše už od roku 1891. Její minulost, ale i současnost popisuje podrobně série Zuzany Filipkové, kterou si můžete vyhledat i na našem webu. A ještě připomeneme, že lanovka na Petřín začne znovu jezdit v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Petřín a Újezd v 7 hodin ráno a svést se můžete v 10-minutových intervalech až do 22 hodin a 15 minut.

0: Ladislav Kyselák a Apollon Quartet v nocturnu C-dur Michaela Haydna. A s hudbou zůstaneme i v další pozvánce páteční odpolední Vltavy. Mozart, Verdi, Beethoven i gregoriánský chorál v jazzové podobě zazní letos na podzimním festivalu duchovní hudby v Olomouci. Jeho 33. ročník nabídne od 20. září do 17. října 9 koncertních a doprovodných programů, které propojí hudbu od raného baroka přes vrcholná díla klasicismu a romantismu až k současné tvorbě. Koncerty budou spjaty s atmosférou olomouckých chrámů a historických prostor. Uskuteční se v domě svatého Václava, chrámu svatého Mořice a Panny Marie Sněžné nebo v arcibiskupském paláci. Například na barokní hudbu se zaměří program 23. září. Soubor Barocco Sempre Giovane uvede skladby Antonia Vivaldiho, Georga Filipa Telemana a Giovanniho Battisti Pergolesiho. Festival zakončí 17. října v chrámu Panny Marie Sněžné Verdiho Requiem. Pod taktovkou Leoše Svárovského vystoupí Moravská filharmonie Olomouc, Český filharmonický sbor Brno a mezinárodní solisté. Závěrečný koncert připomene 125. výročí Verdiho úmrtí.
1: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout

sit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn,

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Sněmovna schválila novelu, která má omezit příliš drahé úvěry a zpřísnit pravidla pro jejich reklamu. U vyšších úvěrů nově vznikne strop pro jejich celkové roční náklady, který se bude odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Opoziční ODS chtěla tento limit nastavit mírněji, se svým návrhem ale neuspěla. Novela teď míří do Senátu. Celosvětová denní nabídka ropy letos klesne o téměř 6 milionů barelů. Předpovídá to Mezinárodní agentura pro energii, která pokles dosud odhadovala jen na něco přes 4 miliony barelů za den. Světový trh s ropou dál ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, který začal letos v únoru. Kvůli americko-izraelské válce proti Íránu jsou významně omezené plavby obchodních lodí v klíčovém Hormuzském průlivu. Brněnské nezávislé divadlo Mikroteatro získalo novou stálou scénu. Poslouží také jako komunitní prostor a místo k setkávání. Na vzniku divadelního obýváku ve Václavské ulici v Brně se podíleli desítky podporovatelů divadla, kteří přispěli v crowdfundingové kampani. Slavnostní otevření se uskuteční zítra v 11 hodin. Celodenní program nabídne akce pro děti i dospělé. Návštěvníci si mohou prohlédnout prostor divadla a setkat se stvůrci. A počasí je převážně zataženo na Moravě, ve Slezsku a místy i na jihu Čech s občasným deštěm. Během odpoledne a večera bude déšť od západu pozvolna ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 13 a na horách naměříme kolem 12, v Jeseníkách a Beskydech kolem 9 stupňů. Víc zpráv vám přinášíme na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Měla jedinečný hlas, jímž nedisponovala žádná jiná zpěvačka pop music. Oprávněně jí patřilo označení diva. Jednou jsem se jí zeptal, proč neuvažovala o dráze operní pěvkyně. Tehdy se na mě trochu hněvala. Odpověděla mi otázkou: a ty si myslíš, že jazz nemá podobnou úroveň a prestiž? Tak to vzpomínal na americkou zpěvačku Sarah Vaughan její kolega Mel Tormé. Sarah Vaughan teď v páteční odpolední Vltavě.

Každá žena musí žít svým životem nebo žít v lítosti, že jím nežije. I to jsou slova D.H. Lawrence, anglického realisty, který ve své době velmi provokoval, ale 20. století jej postupně přijalo jako literáta velmi přínosného. Lawrenceovy názory si vysloužily nepřátele a dokonce i oficiální pronásledování a cenzuru. Autor mnohých pros, mezi nimiž svou slávou vyniká román Milenec Lady Chatterleyové z roku 1928, se narodil 11. září roku 1885. Pěkný den, též s datem 11. září, milí přátelé. Je s vámi páteční odpolední Vltava, která hledá ostrůvky umění u nás i ve světě. Dnes se společně vydáme v rámci Dnů evropského umění, které otvírají během září muzea, galerie, kostely i technické.

0: Orchestr Utah Symphony s Thierrym Fischerem v části symfonie číslo 1 Esdor Camilla Saint-Saense. Zítra se Liberecký kraj zapojí do Dnů evropského dědictví. Lidé můžou až do neděle 20. září navštívit mimo jiné památky se speciálním programem, které jindy prohlídky nenabízejí. Mezi nimi jsou muzea, galerie, knihovny, hrady nebo paláce. V České republice se tyto dny konají v měsíci září pravidelně od roku 1991.
1: Dny evropského dědictví jsou každoroční událostí, kdy se návštěvníkům otevírají kulturní, architektonické i technické památky. Září proto patří místům, které nabízí rozsáhlé množství sbírkových fondů a hmotného kulturního dědictví. Jedním z nich je například Štrosova vila v Liberci na Husově ulici.
2: Protože to je veliká stavba, tak my chodíme vlastně od toho přízemí až do toho prvního rozsáhlého patra reprezentativního nebo obytného.
1: Štrosovou vilou návštěvníky provede Luděk Lukuvka z Dokumentačního centra architektury Severočeského muzea v Liberci. Podle něj je prohlídka vily výjimečná především proto, že není možné ji jindy ve větší skupině navštívit. Sídlí tam totiž krajská hygienická stanice Libereckého kraje, pokračuje Lukuvka.
2: No, ten program zůstává jako každý rok zhruba stejný, protože to téma je obrovské. V tom směru, že se mluví o tom, jak ten dům vznikl, že to je šťastná souhra nějakých okolností. Zadavatele stavby, rodiny Štrosů a architekta, kterého v podstatě náhodou objevili v Geře, mladého perspektivního Tilo Šodra v roce 1919, aby pak mezi lety 1923 až 1925 vznikl tenhle dům, protože to je složitá stavba, je velmi zajímavá, byla napěchovaná výtvarným uměním kdysi. Na těch dnech evropského dědictví se lidé dozví celý ten příběh té vily a osudů rodiny.
1: Otevřené dveře pro návštěvníky budou mít i další místa v Libereckém kraji. Mezi nimi je například Městská knihovna v Jablonci nad Nisou nebo tamnější Státní muzeum skla a bižuterie, Turnovská synagoga nebo kostel svatého Jakuba Většího v Železném Brodě. Program v Liberci chystá taky Technické muzeum nebo Muzeum Severočeské, jak říká jeho mluvčí Petra Slováková.
3: Zpřístupňujeme muzejní věž s expozicí o vývoji sklářství zdarma. V hlavní budově a můžou návštěvníci navštívit komentované prohlídky podzemního depozitáře. Ujme se jich přímo pan ředitel Jiří Křížek. Budeme mít program i v námi spravovaném domu Karla Hubáčka, komentované prohlídky s architektkou Danielou Kvapilovou.
1: Pokud návštěvníci v Liberci budou chtít v rámci Dnů evropského dědictví navštívit Technické muzeum, co tady uvidí?
4: Je k dispozici výstava k 70. výročí libereckých výstavních trhů, kdy jsme se snažili využít té skutečnosti, že Technické muzeum sídlí v původním areálu libereckých výstavních trhů.
1: Vysvětluje Jiří Konvalinka z Technického muzea v Liberci.
4: Připravili jsme takovou náznakovou expozici, jak to tenkrát na libereckých výstavních trzích mohlo vypadat nebo vypadalo. Byl to trh všeho spotřebního zboží, každého stolu, na kterém představujeme ty exponáty, ukazujeme jednu tu komoditu. Gramofon, magnetofon, fototechnika, třeba horské sluníčko, za ním je expozice, která má připomínat tu módu.
1: Do Dnů evropského dědictví se kromě českých měst zapojí taky německá Žitava. Program jednotlivých míst lidé najdou na webu ehd.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Brazilská zpěvačka Luciana Souza. Je 20 minut po 15. hodině a vyladíte páteční odpolední Vltavu. Pěkný den. Patří k předním současným francouzským umělkyním Pauline Kernier-Jardin. Přitom ve Francii nežije. Za centrum svého uměleckého působení si zvolila Berlín a Řím. Evropské kulturní dědictví propojuje s kolektivní hlavně filmové práci a jejím tématem jsou především ženy. Výstavu složenou zejména z filmu a videí francouzské umělkyně Pauline Kernier-Jardin navštívila v Tokijském paláci v Paříži naše spolupracovnice Marie Sýkorová.
1: Francie, potažmo Paříž, je jistým hlavním městem kultury, nebo tomu tak alespoň ještě donedávna bylo. A stěhovali se tam umělkyně a umělci z celého světa. Pauline Kernier-Jardin je naopak francouzskou umělkyní, která se z Francie odstěhovala a pracuje v Berlíně a v Římě. Výstavu ji připravili v pařížském Tokijském paláci a jak vysvětluje kurátorka výstavy Daria de Bové, Pauline pracuje zejména způsobem společné práce, spolupráce. Například při svém pobytu v Římě, kde byla rezidentkou prestižní umělecké vily Medici. Natočila snímek o náboženských průvodech na jihu Francie. Právě toto téma dala do kontextu osob, které pracují v sex biznisu. Takhle začala pracovat s Alexandrou López, pracovnicí v sex biznisu, kterou zasvětila do projektu. V rámci rezidence jí zaplatila za spolupráci při tvorbě kreseb. Každá z těchto kreseb měla znázorňovat jednu scénu z její práce. Umělkyně tak chtěla upozornit na používání lidského těla. Na tomto základě vznikla skupina, jistá kooperativa, která sdružuje další umělkyně i pracovníky a pracovnice v sex biznisu. Jedná se ale i osoby, urbanisty, sociology. Základním posláním jim pak je upozornit na problematiku používání těla ve veřejném prostoru. Instalace v Palais de Tokyo je divadelním představením, jako bychom vcházeli do arény, kde se odehraje souboj, jako bychom koukali na pódium, kde se odehraje spektákl. Vše má divadelní až teatrální nádech. Často spolupracuje se scénografkou Rachel Garciou. Ta je i autorkou kostýmu v jejím filmu Grota profonda z roku 2011. Přesně 12. října 2023 Pauline vytvořila performanci, říká Daria. Datum to bylo konkrétní, jedná se totiž o den Krištofa Kolumba. Jakoby tehdy došlo k odpoutání se od určitých svazků. Pauline tuto performanci připravila v římské čtvrti Leur, čtvrti, která byla vystavena v době italského fašismu, v době vlády Mussoliniho a která dnes nese jméno právě po Krištofu Kolumbovi. Čtvrť, která je, jak vysvětluje kurátorka Daria de Bové, známá pro svůj komerční záměr, a to přes den, ale i v noci. Jedná se tak o dvě podoby jedné tradice. Pauline Kernier-Jardin je známá i českému publiku, když vystavovala v Praze a spolupracovala i se společností Jindřicha Chalupeckého. Z Paříže Marie Sýkorová, Český rozhlas.

0: Část dechového kvintetu číslo 3 D-dur Antonína Reichy hrál Belfiato kvintet. Antonín Reicha byl ten, kterého napadlo spojit flétnu, hoboj, klarinet, fagot a lesní roh v jeden komorní ansámbl. Proto mu říkáme otec dechového kvintetu.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď jsou 2 minuty po 16:30. Vlny, zátopek nebo dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. To jsou jen některé ze snímků, které v uplynulých letech podpořil Státní fond audiovize. Jeho vedení plánuje v příštím období rozdělit českým filmařům a kinařům zhruba 790 milionů korun. A nově chce podpořit také vývoj videoher.
2: Nedělejte takový povyk s tím, že se cítíte nevinen.
3: Podobně jako získala peníze z Národního plánu obnovy Ministerstva kultury vzdělávací hra Playing Kafka, která přibližuje život známého spisovatele, budou moci už za několik měsíců žádat o finance vývojáři právě Státní fond audiovize. Ten plánuje podle ředitelky Veroniky Slámové rozdělit v první výzvě 30 milionů korun. Tvůrci videoher ale dostanou podporu jenom pod podmínkou, že si s fondem rozdělí zisk.
4: Podíl na zisku v podstatě je alternativou audiovizuálních poplatků, které platí audiovizuální sektor. A my teď v tuhle chvíli nastavujeme přesnou metodiku podílu na zisku, tak aby Státní fond skutečně z těch projektů, které podpoří a budou úspěšné, měl signifikantní podíl na zisku, který zase půjde zpátky vlastně do toho rozpočtu podpor.
3: Peníze získává fond i díky audiovizuálním poplatkům, které musí nově platit také velké mezinárodní streamovací platformy. Nejen od nich tak vybrali téměř 400 milionů korun. Podle krátkodobé koncepce půjde teď většina podpory hlavně filmovým produkcím.
4: Kinematografie dostává 300 milionů korun v několika samozřejmě výzvách. Těch výzev je celkem 48 napříč kategoriemi, jenom upozorňuji. Televize 153 milionů, televizní díla, se myslí tím i díla třeba určená pro online prostředí. Animace a videohry získávají 165 milionů korun a infrastruktura 169,5 milionů korun.
3: V poslední zmíněné výzvě můžou například kinaři žádat třeba o dotace na modernizaci sálu, nebo filmaři, a to na propagaci českých snímků v zahraničí. Jako je tomu třeba u aktuálního českého nominanta na Oscara, dokumentu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, režisérky Pepi Lubojacky.
5: Kdyby jsi chtěl, tak víš, že máma ti pomůže, že já ti pomůžu, ale prostě musíš přestat s tím chlastem.
3: Zahraniční produkce ale dlouhodobě vyhlíželi, kdy fond audiovize znovu otevře pobídkový systém. Ten začal opět přijímat zájemce od 1. září. Díky pobídkám, tedy zjednodušeně řečeno až 25% vratce z nákladů na natáčení, se do Česka snaží lákat právě hollywoodské produkce. Veronika Slámová si s týmem také nechala celý systém ekonomicky vyhodnotit.
4: Jsem opatrná s tím plně jasným vyhodnocením, ale v tuto chvíli, když jsme tato data zkoumali a požádali tedy konzultanty o tu ekonomickou studii, ten ekonomický dopad, tak to vychází tak, že ta jedna koruna, která se vloží, který stát vloží do pobídek, tak na druhé straně zase zpátky připutuje do veřejných financí vlastně ve stejném objemu koruna za korunu. Jo. Ale je to velké zjednodušení, samozřejmě vychází to z nějakých hrubých modelů, takže jsem opatrná k tomu, abych to jako úplně tvrdila jako 100% informaci. Budu ráda, když to budeme sledovat vlastně pravidelně, každoročně vyhodnocovat a uvidíme, jak se potom ta situace bude dál vyvíjet.
3: Peníze z pobídek jdou z poloviny do tuzemských filmových služeb, jako je výroba dekorací. A druhá část jde pak na pronájem nemovitostí, dopravu, ubytování, stavební práce nebo stravování. Kvůli embargu na informace nemůže fond aktuálně potvrdit, jestli do pobídkového systému zařadili i filmový štáb, který aktuálně natáčí v Praze seriál Tajemství všech tajemství, spisovatele Dana Browna. Tajemstvím už ale nejsou fotky z natáčení, které zveřejnil Netflix na svých sociálních sítích. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

Francouzská zpěvačka a skladatelka Camille Bertot. Naposledy jsme ji u nás mohli vidět v létě ve Frýdku Místku. No a v Moravskoslezském kraji zůstaneme i teď. V Těrlicku na Karvinsku včera začalo Těrlické filmové léto. Filmový festival v kině Svoboda nabídne do neděle 14 filmů, a to z Polska, Česka a Slovenska. Na programu jsou nejnovější snímky, silné filmové příběhy, komedie, dokumenty i program pro nejmladší diváky. Dnes se na přehlídce promítá český film Bojovník v režii Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky a snímek 6 gramů Miroslava Ondruše s Jiřím Mádlem v hlavní roli. No a v neděli například festival zakončí polský film Ministranti Piotra Domaleského. Těrlické filmové léto nepřináší pouze filmové projekce. Organizátoři připravili také koncerty a výstavy. Akce se tak může stát prostorem pro setkávání, rozhovory i společně strávený čas.

0: Uskupení The New Gary Barton Quartet nejen s uměním vibrafonu nás přivedlo k času vltavské úvahy. Dnes je v rukách nakladatelského redaktora, spisovatele a překladatele Zbyňka Černíka. Slovníkové metamorfózy.
1: Kdysi jsem pracoval v redakci nakladatelství Odeon, ještě toho starého původního. V každém oddělení jsme tam měli k dispozici různé slovníky. Samozřejmě taky slovníky výkladové a encyklopedie. Výběr byl, alespoň co se týče českých příruček, poněkud omezený. V podstatě byl k dispozici jenom čtyřdílný slovník spisovného jazyka českého, který už tehdy ovšem nebyl na trhu a musel se schánět po antikvariátech, a leninsko-marxistickým duchem protchnutá malá československá encyklopedie. Jinak nic. Takže když jsme při redigování narazili na nějaký zapeklitější problém a potřebovali jsme nahlédnout do důvěryhodného zdroje, vyrazili jsme do Otova slovníku naučného, neboli, jak jsme říkali v redakční hantýrce, do Oťase. Ten se v celé redakci nacházel pouze v jediném exempláři, a to v kanceláři Miloslava Žiliny. Že se nacházel právě tam, nebyla podle mě náhoda. Žilina se totiž díky široké škále svých znalostí těšil značnému respektu svých kolegů, kteří ho považovali za chodící encyklopedii. Ve svém kutlochu měl tolik knih, že se mezi nimi téměř ztrácel. Kdežto ta druhá encyklopedie, Otova, ostentativně zabírala celý regál podél jedné stěny. Když jsem do ruky bral některý z početných svazků, abych v něm vyhledal potřebnou informaci, měl jsem vždycky slavnostní, téměř nábožný pocit. Skoro jako v kostele. S listopadem 1989 se všechno změnilo, i ve slovnících. Začaly vznikat nové projekty, které měly nahradit ideologizované práce z dob komunismu. Mimo jiné velká všeobecná encyklopedie Diderot. Jenže doba byla divoká, psala se 90. léta a začátek nového tisíciletí, a tak, jak se tehdy často stávalo, zůstalo u chvályhodného úmyslu. Z plánovaných a subskribovaných x dílů se nakonec realizovaly jen první čtyři. Takže pokud si někdo pomocí této příručky chce dnes rozšířit vědomosti, může tak učinit maximálně do písmena E a hesla Erbovník. Naštěstí, shodou okolností, tehdy znovu vyšel Otův slovník naučný. Tentokrát v digitální podobě. Sakum prásk všech 28 dílů i z dodatky na jednom jediném CDčku. No, nekupte to. Pravda, ten nábožný pocit, který jsem mýval v kanceláři kolegy Žiliny, jsem při zasouvání disku do počítačové mechaniky už neměl, ale hlavně, že to plnilo svůj účel. No a pak už se s novinkami roztrhl pytel. Přišly další elektronické slovníky v počítačích a chytrých telefonech, překladače, Wikipedie, umělá inteligence. Většinu z toho jsem si postupně zvykl používat a využívat. Ale popravdě řečeno, když se nikdo nedívá, stále ještě rád sáhnu po některém z papírových slovníků, které mi doma dodnes z velké části zaplňují knihovnu. Asi jsem prostě, jak se říká, konzerva. I jako konzerva ovšem uznávám, že digitalizace nám všem usnadňuje život. Vlastně by vůbec neškodilo, kdyby byla přišla trochu dřív. Třeba už po 30leté válce roku 1656. Tenkrát při požáru polského Lešna, kam se uchýlil do exilu, učiteli národu Janu Amosi Komenskému schořelo jeho životní slovníkové dílo. Lingvae Bohemicae Thesaurus, neboli poklad jazyka českého. Dílo, na kterém pracoval 44 let. Dovedete si představit takovou strašnou tragédii? Ale stát se to dneska, Jan Amos by nad tím mohl klidně mávnout rukou. Protože svůj poklad by měl bezpečně uložený někde na cloudu. pokud by ovšem nezapomněl zálohovat.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD příští týden nakonec na bezpečnostní konferenci do Číny nepojede. Zastoupí ho pracovník ministerstva, oznámil to předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura. S ministrem se dohodli, že bude zapotřebí v Česku, jak potvrdil i sám Zuna. Siangšanské bezpečnostní fórum, kam měl ministr jet, pořádají instituce napojené na čínskou armádu a je plně pod kontrolou čínské komunistické strany. Členové NATO a Evropské unie na něj ministry běžně neposílají. Americká společnost Anthropic tvrdí, že zabránila pokusům o zneužití svých modelů umělé inteligence. Vyplývá to ze zprávy o letošních nejzávažnějších bezpečnostních incidentech veřejného systému Claude. Firma uvedla, že vyšetřila nebo zmařila také několik případů pokusů zneužití softwaru k vývoji biologických zbraní nebo autonomních dronů. Ve zprávě Anthropic popisuje i pokusy o sběr citlivých dat od lidí a organizací napojených na ruské nebo čínské špionážní sítě. Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid. Jen dva dny po pohřbu svého bratra, norského krále Haralda V. Oznámila to královská rodina v oficiálním prohlášení. Vlajky na královském paláci budou dnes vlát na půli žerdi. Naposledy se princezna na veřejnosti ukázala právě na pohřbu svého bratra. Upřímnou soustrast vyjádřil její synovec, nový norský král Håkon VIII. A počasí v noci očekáváme polojasno až oblačno, lokálně i zataženo. K ránu se na Moravě a ve Slezsku místy, jinde jen ojediněle, vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 12 až 7 stupňů, při malé oblačnosti a uklidnění větru kolem 5. Na horách naměříme kolem 6, při malé oblačnosti a uklidnění větru až 2 stupně. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a maxima na horách kolem 13 stupňů, v Beskydech kolem 10. Víc zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Zpěvačka, herečka, modelka a hudební skladatelka Niko si ráda vymýšlela třeba o svém původu či datu narození a uvíznout s ní v dialogu bylo podle jejich přátel také někdy složité. Cituji jednoho z nich. Trvalo jí hrozně dlouho, než se vymáčkla. Zeptal jsem se jí na nějakou blbost, třeba jak se vede, a ona na mě koukala celý věky. Někdy sis musel na odpověď počkat i 10 minut, když najednou řekla jo, fajn. A teď si najednou nevěděl, co je vlastně fajn. Niko na albu Chelsea Girl.

0: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
2: A dnes v Akcentu nabízíme výběr všech čtyř témat pořadu z tohoto týdne. O čem tady bude řeč? Vídeňské Albertině je 250 let. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá rozsáhlou reorganizaci. Nahota a ženský akt v magazínech i v online prostředí. A před 90 lety se narodil herec, dramatik a disident Pavel Landovský. Sestřih aktuálních témat Akcentu poslouchejte dnes od 4:30.

0: předehra ze světy z hudby ke komedii Stanci od Moliéra pro orchestr Měšťák šlechticem Richarda Strause. Hrál orchestr Stockholm Symfonieta, řídil Neeme Järvi. 12 minut po 16. hodině, pěkný den, jdeme do Vršovic a nemusíme pěšky jako František Koudelka v komedii Jáchyme, hoď ho do stroje. Už několik let funguje kulturní centrum Vzlet v pražských Vršovicích, a to jako místo, kde se potkává divadlo, výtvarné umění a vzdělávání. Tohle místo tak navazuje na tradici kina ze 30. let minulého století. Spolek teď čerstvě vstoupil do nové sezóny a u samotného zahájení nemohla chybět taky redaktorka Sabina Vosecká.
1: Hudba, dílny pro děti, ale taky třeba věštírna nebo bojovka, která zahrnovala hned několik stanovišť. Ty se tematicky věnovaly programu divadla. Tak vypadalo zahájení sezóny ve Vzletu.
2: My vlastně v příští sezóně chystáme hned 3 premiéry, 2 proběhnou už teď na podzim a ta třetí proběhne v květnu příštího roku.
1: Říká výkonná ředitelka Vzletu Emílie Formanová.
2: Vlastně my teď hodně chceme pracovat s teenagerama, což je nějaká linka, kterou už jsme tady rozvíjeli v inscenacích, které už vlastně proběhly. I jsme třeba dernérovali, jako například první ránu kapitána, ale vlastně je to nějaká věc, se kterou chceme pracovat dál. Tady máme bohatý program, nějaké jako kroužky, ateliéry pro děti, kde se vlastně můžou přihlásit nejen vršovičtí, ale kdokoliv, koho by to zajímalo, ať už je to Rádio Vzlet nebo folklorní skupinka Malá Lada, takže vlastně těch věcí pro děti a dospívající se tady koná hodně.

0: bude premiéra Romeo, Julie a rodiče, kterou dělá Anička Klemešová s Petrem Erbesem a se souborem Za 5.12 o tématu rodinných tabů a o tom, vlastně jaký je ideální rodič a o čem se v rodinách nemluví.
1: Doplňuje za umělecké vedení Vzletu režisér a dramaturg Boris Jedinák.
0: Druhou premiérou bude prosincová premiéra Songs of Others, kterou děláme taky s Inčkou Klimešovou a se souborem Veselé chvíle o zakázaných písních a o tom vlastně, jako v jakých situacích se třeba autoritářské režimy bojí nějaké hudební produkce a zakazují a kdy my sami si třeba zakazujeme nějaké písně zpívat.
1: Ve foaje divadla je taky k vidění výstava, kterou spolu vytvořili děti, teenageři a osobnosti současného českého výtvarného umění.
2: Atmosféru zahájení sezóny kulturního centra Vzlet v Pražských Vršovicích a také chystané novinky přiblížila reportáž Sabiny Vosecké.

0: Ivon Sanchez, páteční odpolední Vltavě. Právě dnes by oslavil 90. narozeniny český herec, dramatik, disident, signatář Charty 77 Pavel Landovský. Na Vltavě si ho zítra připomeneme jako autora komedie Hodinový hotelier. Hraje příběhem dvojice velice svérázných mužů, kteří za úplatu poskytují svůj byt jednomu páru ne zrovna nejšťastnějších milenců. V hlavních rolích uslyšíme Rudolfa Hrušínského a Radovana Lukavského.
1: Kočky už zase vyrazily ten dekl, co jsem dal místo vytlučených tabulek do dveří na terasu. Už je tam zase smradu až hrůza.
2: Říkal se mi, Fáno, že kočky nesmrdí.
1: A to víte, že nesmrděj, ale je po nich smrad.
2: Prodal jste tu encyklopedii?
1: Prodal.
2: A peníze?
1: Koupil jsem bednu jablek.
2: Tak se s nima udavte, Fáno, tohle to děláte z chamtivosti. Protože dobře víte, že já to jíst nebudu. Jsem člověk a ne divočák, abych se živil bukvicema. A jako člověk...
1: Z toho člověkování nepopadne záducha.
2: Mám právo a povinnost živit se jenom tím, co nevzniklo náhodou. Potrava, která pohání něco tak dokonalého, jako je lidský mozek, musí být hmota vymyšlená, převařená, provoněná, prosolená.
1: Jabka jsou zdraví.
2: Být zvíře je taky zdraví.
0: Komedie Hodinový hotelier byla poprvé uvedena koncem 60. let v pražském činoherním klubu, kde byl její autor Pavel Landovský v hereckém angažmá. A jako přední člen této scény tu exceloval v řadě rolí. V inscenaci si pod vedením režiséra Evalda Šorma zahráli Oldřich Nový, Miroslav Homola, František Husák a Jana Břešková. Rozhlasovou inscenaci Hodinového hoteliéra nastudoval v roce 1992 režisér Josef Melč. Herce a muže, který se nebál říkat svůj názor, Pavla Landovského, si připomeneme zítra jako autora v rámci sobotního dramatu, a to od 15 hodin. A co nás čeká v pondělí ráno? Třeba povídání o pen klubu. Český pen klub letos připomíná hned několik významných osobností a výročí. Od stého výročí narození Ludvíka Vaculíka přes 90. Václava Havla až po generaci takzvaných 36. Připravuje ale také setkání věnovaná literárnímu kritikovi Vladimíru Karfíkovi nebo básníkovi a diplomatovi Josefu Palivcovi. Proč má smysl znovu otevírat jejich dílo a jakou roli může dnes pen klub sehrávat v českém kulturním prostoru? To se právě zeptáme v pondělní ranní mozaice jeho předsedy Ondřeje Vaculíka. Páteční odpolední Vltava končí. Pěkný den. Klidný víkend a šťastné cesty přeje z pražských Vinohrad Michaela Dittrichová.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Poslouchejte jubilejní koncert z festivalu Dvořákova Praha.
0: Pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Dvojkoncert Jana Kučery ve světové premiéře uvedou houslista Daniel Matejča a violončelistka Sakura Toba.
1: Dále zazní Debussyho Faunovo odpoledne, Schulhoffova první symfonie či Ravelovo hypnotické bolero.
0: Přímý přenos z Dvořákovy síně Rudolfina naladíte na Vltavě v úterý 15. září od 20 hodin.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: pátek odpoledne vybíráme z pořadu Akcent tohoto týdne. Ve stručnosti, vídeňské Albertině je 250 let. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá rozsáhlou reorganizaci. Nahota a ženský akt v magazínech i v online prostředí. A před 90 lety se narodil Pavel Landovský. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Vídeňská galerie Albertina letos slaví 250 let. Z původní sbírky grafiky a kresby se za tu dobu proměnila v rozsáhlou instituci, která dnes působí nejen v historickém paláci v centru Vídně. Její program sahá od starých mistrů přes modernu až k současnému umění. Návštěvnických rekordů pak dosahuje díky speciálním výstavám. Jak se proměnila samotná Albertina, jak dnes staví svou dramaturgii a jak se jí daří být zároveň muzeem, výstavní institucí i silnou kulturní značkou? Zeptali jsme se kulturního publicisty Marka Gregora, který je dlouhá léta spjatý s časopisem Reflex, a šéfredaktorky kulturního magazínu Artikl Báry Alex Kašparové.
1: Tak každopádně to velmi široké spektrum kultury, které v současné době vlastně Albertina nabízí. Jak to začalo, bylo úplně jinak, co v současnosti Albertina je, to vlastně tady dneska budeme rozkrývat. Takže to, ta škála, ta šíře.
2: A to je zajímavé, že jste neříkala výtvarné umění, ale kultury.
1: No, ano, ano, protože to je vlastně i něco, kdy se člověk skrze ty kresby, které jsou vlastně dominantou Albertiny, učil pozorovat kulturu, která ho obklopovala. Nebylo to pouze o produktu, objektu, dílu jako takovém, ale vlastně o kultuře, kterou to dílo vlastně mapovalo, uchovávalo a archivovalo.
2: Kdybyste přemýšleli, proč při promluvě Báry Alexe Kašparové to tak hezky cinká, tak má obrovské naušnice, které dělají skvělé zvukové efekty. Marek žádné nemá. Dokáže si vzpomenout, kdy poprvé byl v Albertině?
3: Ty jo. Tak bylo 20 let zpátky. Určitě to bylo ještě předtím, než jsem přijel. Klaus Albrecht Schröder nám půjčil tehdy na konci knížákova období ten kus Butlerovy sbírky, což bylo myslím 2010, což tam bylo mimochodem první velká sbírka, kterou pro Albertinu získal.
2: Tedy dlouholetý ředitel Albertiny.
3: Ano, on 25 let vedl Albertinu, skončil na začátku loňského roku, ale předtím, což je docela klíčový, ještě dalších 12 let vedl další, dneska už významnou výstavní instituci, kterou taky zakládal, která se jmenuje Kunstforum Banka Austria Wien.
2: Ale k tomu se ještě dostaneme, k této osobě, protože ta hraje významnou roli právě i při té proměně Albertiny. Ale zpátky k těm emocím. Proč jezdíte do Albertiny, Marku?
3: Já bych tam, dneska už v internetové době si to člověk nedovolí, ale já bych tam mohl jít naslepo. Já jako vím, že tam jako bude vždycky něco, co mě bude zajímat, a nikdy se mi nepovedlo si to tam projít všechno. Protože člověk najednou je tak totálně přehlcen uměním, že si musí dávat přestávky, aby se zbláznil.
2: A když se tedy podíváme na ten přerod, to znamená to, co jsme říkali. Albertina skutečně původně před těmi 250 lety a dlouhou dobu vlastně pracovala především s kresbami a grafikou. Ale něco se stalo.
3: No, tam se stalo několik těch věcí. Nejdřív ty sbírky arcivévodů habsburských v roce 1919 národně stát pořád sbírali většinu grafiku. Přišla druhá světová válka, barák rozbombardovali v březnu roku 45 a já bych si nedovolil výraz, že to vyhnívalo, ale když jsme dělali rozhovor s panem Schröderem, tak mi říkal, nám tam chodilo 8 až 10 tisíc lidí ročně, když jsem to přebíral, tu instituci.
2: Což bylo v roce?
3: To bylo v roce 2000, 1. 2000 tam nastoupil. Ale on totiž, opět znova pan Schröder, který má dneska 71 let a je to absolutně jako jedinečná kulturní osobnost, tak on začínal, první výstavu mi vyprávěl, že dělal někdy v roce 85, myslím, pak pokrát působení jako šéf kanceláře kulturní radní Vídně založil a vlastně vybudoval to, co jsem zmiňoval, Kunstforum Bank Austria Wien.
2: A přes takovou krátkou kariéru se tedy dostal do Albertiny, ze které udělal, no dobře.
3: To nebyla krátká kariéra, to bylo 12 let. On tam začal pracovat v roce 88, ten barák přestavili asi během 2 let. A vlastně, když jsem se koukal, dneska jsem si připomínal ty jeho výstavy, který tam dělal v 90. letech, a on tam vlastně už jakoby modeloval ten svůj přístup k těm výstavám, že i některé ty názvy těch výstav nebo některý vybraný autoři se pak prolnuli přímo do té nové Albertiny, kterou otevíral původně z 2,5 tisíce metrů čtverečních. Dneska mají dohromady 35 metrů čtverečních ve třech budovách. 35 tisíc metrů čtverečních. A kterou otevíral tehdy, já mám pocit, že první výstava byl nějaký rok 2002 nebo 2003, když tam byla ta dostavba nádherná, tou to vlastně začal jako působit navenek.
2: Baro, ale přece jenom ta proměna souvisí i s nějakými důležitými akvizicemi. A jedna z těch vlastně nejdůležitějších, které došlo v roce 2007. Mm-hmm. A to je vlastně důležité zmínit, protože tam vlastně najednou se nebavíme o Albertině.
1: Přišel blockbusterový obsah.
2: Přesně. A nejenom to, ale především typologicky jiný.
1: To je právě ten velký mezník u Albertiny klasické, která byla vlastně tím kabinetem grafiky a mohla působit navenek velmi konzervativně a vlastně problém byl, že v nějakých, to nepamatuju, to jsem teď moudrá z informací, nějakých 70. 80. letech začal být menší zájem o grafiku jako takovou, upadal prostě zájem. Takže se hledala i cesta, jak to, co je podstatou Albertiny, najednou zatraktivnit nebo respektive opět přinést k zájmu diváků a návštěvníků. To znamená, že vlastně přišla i ta transformace, kdy se právě skrze sbírku do Albertiny přisunuli, přidali, prostě implementovali další sbírková díla. Malby, Monet, velká prostě jména, Lekníny, blockbusterové výstavy, které právě tu Albertinu znovu oživily i z hlediska návštěvnosti a jejího zájmu. Začala být vlastně taková dvojí Albertina, Albertina dvou tváří, to znamená ta klasická, grafická a pak ta trošku současnější, moderní.
0: Tolik šéfredaktorka kulturního magazínu Article Bára Alex Kašparová a kulturní publicista Marek Gregor.
4: Akcent.
0: Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy čeká rozsáhlá reorganizace. Škola chce snížit počet pracovišť a změnit jejich strukturu. Návrh se týká čtvrtiny až možná třetiny z celkem 38 pracovišť a jeho cílem má být podle děkanátu především posílení oboru a ekonomická udržitelnost fakulty. Proč vedení považuje reorganizaci za nutnou? A co vadí kritikům? O tom jsme mluvili s proděkankou pro další vzdělávání Filozofické fakulty UK Evou Voldřichovou-Beránkovou a zástupcem iniciativy Pospolitost 26 a zároveň zástupcem vedoucí katedry divadelní vědy Martinem Pšeničkou.
5: Vadí nám to, že ten proces byl nastartován takřka z ničeho nic. V těch, co se týče těch jednotlivých katedr, které jsou součástí té reorganizace na konci června 2026. Samozřejmě opět opakuji, my vnímáme, že se něco děje a chápeme to, ale to, co se děje teď, jsme se opravdu dozvěděli na konci června 2026 a pak vlastně to je jedna věc. To ohlášení ještě jako by nemuselo nutně znamenat problém, pochopitelně. Ale pak tedy nastává to, že se vlastně všechna ta jednání dějou nebo dělá různě, jo, v průběhu července a měla být vlastně během července vyřešena. A my tady skutečně hovoříme o velkých i malých katedrách, translatologie je poměrně velká katedra, tak jako to si myslíme, že je ten základní problém. Netransparentnost toho jakoby zdůvodnění, nekomunikace těch důvodů, třeba že je cítíme, a pak předvídatelnost těch výsledků, co to vlastně jako má znamenat.
2: Evo, to jsou docela závažné argumenty proti. Ještě je potřeba zmínit, že vlastně všechna ta opatření by měla mít účinnost od 1. ledna 2027. To znamená, že se vlastně týkají i studentstva, které nastoupilo teď v létě, nebo po létě.
6: Ano, já bych možná začala od začátku k tomu načasování. My jsme potřebovali znát jednak rozpočet státní, jednak rozpočet univerzitní. Ten jsme měli k dispozici cirka na konci května, na začátku června. Ano, mohli jsme tu reformu spustit už v červnu, ale prostě červen je nejhektičtější období akademického roku. Jo? V té době probíhají všechny typy zkoušek, takže to se nám nezdálo úplně vhodné. Čekat až na září by znamenalo, že to nestihne od toho prvního první, jo? Protože celé to musí projít několika koly projednáváním odbory. Takže ano, zvolila se ta varianta, že jednání docházelo o prázdninách. Jo? Já teda upřímně jsem z toho taky nebyla nadšená, protože kromě jednoho týdne dovolené jsem strávila zbytek prázdním jednáním s katedrami. Nicméně, pokud chceme stihnout ten termín první, pro který je podle mě velmi racionální důvod s nástupem nového kalendářního roku, tak těch půl roku je tak rozumná doba na projednání s odbory a všemi ostatními instancemi. Takže proto bylo to načasování. Ano. Pak možná ještě bych řekla jednu věc. Já myslím, že si všichni jsme vědomi toho, že komunikovat se to vždycky mohlo lépe. Jo, to bych tady ráda řekla, jak za sebe, tak za vedení. Pokud třeba jsme v někom vyvolali přílišné, já bych řekla, pochybnosti nebo strach, obavy, tak to určitě nebylo záměrem a za to bych se třeba chtěla omluvit. Ale na druhou stranu bych se chtěla velmi ohradit proti tomu, že to není domyšlené. Jo, já jsem dávala dohromady tady uměnovědy a myslím si, že to, co jde pozítří na Senát, je skvělý návrh, že to je něco, co dává garanci na velmi dobrý rozvoj těch oborů do budoucna. Jsem ráda, že jsme k tomu kompromisu došli. Takže, že by to bylo nepromyšlené, to, proti tomu bych se ohrazovala. Proti způsobu provedení a komunikaci beru ten argument, že mohlo to být provedeno lépe, to ano.
2: Jednoduchá otázka. Pro nás, kteří sledují vývoj ve Filozofické fakultě a kteří v těch následujících 3, 5, 10, 15 letech, protože to má nějaký vývoj, budou očekávat, že pro ty jednotlivé obory budou mít odbornice nebo odborníky. Najdou je? A nebo kvůli, díky té reorganizaci, dojde spíše k zmenšení počtu lidí, kteří se nějakým konkrétním velmi specializovaným, byť malým oborům teď věnují? Martine. Protože nezmínili jsme, součástí té reorganizace je také propouštění.
4: Ano, to je vlastně jakoby základ toho všeho, třeba že zase. Není to jenom propouštění, jsou to i studenti, kteří tam s námi studují, kteří tam budou nastupovat. Takže to bych jenom rád akcentoval, ta pozice těch studentů by neměla zaniknout. Nejde o to hlídat si nějaké svoje pozice konkrétní pro konkrétní lidi. Jo, to by do toho nemělo vůbec spadnout. Tady jde skutečně o nějaké zajištění, smysluplné a plnohodnotné. A jednotlivých, teď nechci hovořit o oborech, přinejmenším programů nebo jejich specializací, uvidíme, co to bude.
2: Já tu otázku, Martine, velmi rychle zopakuju, protože se už teď blížíme ke konci. Bude v následujících 10-15 letech dostatek divadelních vědkyň a vědců?
4: Pokud ta situace dopadne tak, jak dopadne, cítíme stále určité ohrožení. Samozřejmě vždycky se snažíme navzdory všemu pracovat tak, aby to tak nebylo.
2: Evo?
6: Já si myslím, že pokud se nám podaří to personální nastavení udělat dobře a chytře, a samozřejmě budeme to dělat společně, jo? To bude trvat nějakou dobu, tak bych řekla, že je naděje na to, že jich dost bude.
0: To byly proděkanka pro další vzdělávání Filozofické fakulty UK Eva Voldřichová-Beránková a zástupce iniciativy Pospolitost 26 a zástupce vedoucí katedry divadelní vědy Martin Pšenička.
7: Akcent.
0: V roce 2015 americká verze časopisu Playboy přestala zveřejňovat fotografie nahých žen. O dva roky později je vrátila. Se současným návratem tištěného vydání se pojí i koncept Artful and Thoughtful Nudity, tedy volně přeloženo promyšlená a umělecky pojatá nahota. Nejde o to, že by přestal ukazovat časopis nahé ženy, spíše mění způsob, jakým má být jejich nahota zachycena a čtena. Co je dnes v souvislosti s nahotou v médiích a ve veřejném prostoru ještě společensky přijatelné? Jak teď vypadá kvalitní ženský akt? Zeptali jsme se bývalého šéfredaktora magazínu Fotovideo a digitálního tvůrce Rudolfa Stálicha a fotografky Kateřiny Janišové.
8: V dnešní době je to jiné než před 50 lety třeba, nebo v 50. letech. Vlastně, jak jste zmiňoval, Playboy, první číslo, rok 1953, Marilyn Monroe, krásná černobílá obálka, umělecký portrét, a přitom ta Marilyn tam není vůbec nahá, není tam vlastně vidět vůbec nic, je tam vidět jenom obličej.
2: O to víc je to vzrušující.
8: Ano, správně. Je tam zachycená teda velmi smyslně, ale právě tady ta fotografie Byť jde o první číslo Playboye a myslím si, že šlo v té době také o první polonahé fotografie, nebo i nahé, teď úplně nevím, jak tam byla znázorněná Marilyn Monroe, tak to se, číslo se mi vlastně líbilo úplně ze všech nejvíc a potom už mi to vlastně přišlo postupem let vulgárnější. Ale v té době nebyl internet a myslím si, že vlastně od té doby se internet a ta nahota je strašně jednoduše dohledatelná. Vlastně jedním kliknutím můžeme vidět vlastně, co chceme, což předtím tak vůbec nebylo. Tak si myslím, že vlastně erotické fotky v magazínech už nejsou tak aktuální, jako byly předtím.
2: Jak to vidí Rudolf? Po těch 30 letech zkušeností.
7: No já si vzpomínám vždycky na fotku Annie Leibovitz, když ji poslali z časopisu Rolling Stones fotit Johna Lennona z Yoko Ono a Yoko Ono se teda odmítla sléknout, takže má ta slavná fotka, jak tam leží Lennon nahý, že jo, a jako ono se tak divně tváří a oni ho vlastně ten samý den zastřelili, to bylo v roce 1980, jestli se nepletu, a tak si vždycky na to vzpomenu, že to bylo pojetí, který nějakým způsobem přinášel nějaký příběh a mám trochu strach, že ty příběhy, které patří ke každé fotografii, ke každé kvalitní fotografii, se nám vytrácejí a jak říkala Katka teďko tady, skutečně tady ty sociální sítě, kteréžto nám umožňují na jedné straně se najít cokoliv a na druhé straně, když to zveřejníte, jako se stalo nám třeba, že jsme měli poměrně kvalitní obálku s kvalitním aktem od jednoho našeho fotografa, a Facebook nám, jestli ho můžu jmenovat, nám vlastně nás bavil po mnoha letech asi 10 000 profilu jenom kvůli tomu, že jsme zveřejnili obálku časopisu, který byl volně prodejný. Takže ta situace je opravdu velmi složitá, ale ona se neustále opakuje v takových vlnách, ta situace. Ta v roce 1907 třeba, 1908, kdy zašly časopisy už fungovat hodně a noviny a všechno, tak když tam byl akt nebo nějaká fotografie nahého těla, tak se to balilo a do zapečetěných obálek a podobně, že ano. A teďko ty vlny nastávaly a myslím si, že v současnosti jsme pořád ještě u nás doma, teda jako v Čechách a na Slovensku si myslím také ještě, ale v Čechách zejména takovým nejsvobodnějším a nejliberálnějším trhem v této oblasti, že pořád ještě ten akt můžeme nějakým způsobem prezentovat. Já můžu povídat ze své zkušenosti s dalšími, já nevím, 20 šéfredaktory světových fotografických časopisů, kdy se mě vždycky ptali, jestli jak je to možné, že to ještě zveřejňují, když oni nemůžou. Jo, samozřejmě máte v Německu příkaz číslo 15, no jak se jmenuje ta vyhláška, že jakmile se objeví nějaký akt v časopise, tak okamžitě ten distributor je povinen dát ten časopis mezi pornočasopisy, což je znehodnocení toho časopisu jako takové a znehodnocení autora. A tím se dostáváme k tomu, co to je kvalitní akt a co není kvalitní akt.
2: A než se k tomu dostaneme, tak i z toho, co říkáte, tak jsme jako společnost i díky, kvůli vlivům sociálních sítí prudérnější nebo otevřenější? Kateřino. Ve vztahu k nahotě.
8: Já úplně nevím, jak na tohle mám odpovědět.
2: Dám příklad. Když byste srovnala svoji pozici s uveřejněním nahé fotky, nebo fotky nahého těla před 15 lety a dnes, uvažujete jinak?
8: Já ne. Já uvažuji pořád stejně.
2: A ti, kteří mají vydat?
8: Ty jsou asi víc liberálnější, bych řekla. Ale ono jde taky o to, jak mluvil Ruda vlastně, že je umělecký akt a erotická fotografie. A to jsou úplně dvě rozdílné věci. A já si myslím, že v dnešní společnosti už se bohu dík naučili lidi to odlišovat a je spoustu lidí, kteří opravdu vidí a vnímají to umělečno v té fotografii. A když jsme sem vlastně s Rudou šli, tak jsme se bavili na chodbě, že chci to říct nějakým hezkým způsobem, aby to nebylo vulgární, ale ona se to opravdu tak říká, že správně nafocený akt nemá v divákovi způsobit žádné erotické myšlenky. A tak se pozná dobře nafocený akt. Má mít hloubku, lidi mají vnímat nějaké sdělení, kompozici, světlo, má mít nějakou myšlenku, příběh. A tak se pozná umělecký akt, ale erotická fotografie nic takového nemá.
0: Tolik fotografka Kateřina Janišová a bývalý šéfredaktor magazínu Foto, Video a digitální tvůrce Rudolf Stálich.
9: Akcent.
0: Filmy Svatba jako řemen, Utrpení mladého boháčka nebo Černí baroni. Na divadle jeho hra Hodinový hotelier, Havlova audience nebo další slavné role v činoherním klubu. Herec a disident Pavel Landovský by dnes oslavil 90 let. Jaký byl Landovský jako herec v uvolněných 60. letech a co s jeho kariérou udělala normalizace? O tom jsme mluvili s dcerou Pavla Landovského, Andreou Landovskou, která působí v Divadelním ústavu a je také zpěvačkou, a historikem Janem Bártou, který se zabývá propojováním dějinných událostí a československé kinematografie.
10: Jakého herce dostala československá kultura v těch 60. letech? No tak dostala Zjevení. A dostala mimořádnou osobnost, která strašně moc korespondovala s tou dobovou atmosférou a s těmi uvolněnými kulturními mantinely, a prostě Pavel Landovský do toho zapadl naprosto plně a po právu se stal jednou z největších hvězd té doby.
2: Když se, Andreo, ale podíváte právě konkrétně na 60. roky, takovou tu jako zlatou éru, tak když do toho dáme Činoherní klub od roku 1966, samozřejmě i různé další filmové a televizní role, které měl, neměl jste někdy pocit, jako kdyby do určité míry byl ale zaškatulkován do jednoho typu, jako kdyby vlastně ta jeho autenticita nevedla k určitému omezení?
11: Tak asi na romantického milovníka ho nikdo neobsadil, protože to prostě by byl asi nesmysl.
2: No tak já
11: když
2: truchlivý...
11: třeba mě boháček, no. Utrpení mladého boháčka, on tam je takovej vlastně asi romantický, naivní moula a překrývá to tou drsností.
2: A ve Svatbě jako řemeň je také vlastně poměrně takový příjemný, no, naivní.
11: To je pravda, no, tam je takový docela hodnej.
2: Takže nemáte pocit, Jene, že by vlastně byl do určité míry zaškatulkován, že by se vlastně ty typy těch rolí trošku opakovaly? Že možná nedostal tak velký prostor ve filmu a v televizi?
10: Do jisté míry ano, ale zároveň, když si vezmeme celou tu filmografii, velmi bohatou z těch 60., tak vlastně vemte si, jak je tam strašně jako široká, pestrá, žánrová škála. Ať jsou to ty Juráčkovy filmy a vyloženě vlastně takové to cinema verité, jako taková ta, znovu jako autenticita, takové to civilní herectví, kdy vlastně jako stvárňuje, jak to nazvat, no, odpozorovaný typ nějakého v úvozovkách lidového představitele, ale zároveň jsou to ty Vláčilovy filmy, historické fresky, je to komediální žánr, vystupuje v seriálech, takže mám pocit, že Pavel Landovský mohl hrát vlastně takřka cokoliv. No, samozřejmě jako milovníka asi bychom si ho jako úplně jako nepředstavili. No,
11: já k tomu jenom dodám, vlastně nikdy nehrál prince. To je taková ta představa toho, jakože ten romantický, všichni ty krásní herci, že jo, všichni ty hráli aspoň jednou prince, tak na prince to fakt nebylo.
2: Ale když se podíváme třeba na Játruchlivý bůh, tak tam vlastně ve své podstatě toho svůdce se měl zhostit a také zhostil. A dokonce Miloš Kopecký...
11: Ale tam byl takový naivní.
2: Naivní, no a přesně. A Miloš Kopecký dokonce říkal, že to je možná dobře, že ten film tak rychle zakázali, protože Landák tam byl lepší než já.
11: On to tam převálcoval.
2: Čím to, Andreo? Čím si to vysvětlujete?
11: No... On tam měl hodně scén, kdy mohl být opravdu sám sebou, a to jsou takový ty živočišný, prostě jak tam jako stůl, Jiřina Jirásková a on a jídlo. To si myslím, že prostě fakt... Jo, ale... No.
2: Jene, když se podíváme potom třeba i na to srovnání těch divadelních a těch filmových rolí, tak dostával Pavel Landovský právě díky tomu svému účinkování v Činoherním klubu ještě, řekněme, jiný a zajímavější prostor?
10: Nevím, vlastně asi jako nejsem kompetentní se tady k tomu vyslovit. Přemýšlím vlastně nad startem té kariéry. On už vystupoval v tom Radokově Dědečku automobil, to je druhá polovina 50. let, když tak eventuálně doplňte jistě, ale myslím si, že opravdu vlastně jako tu kariéru odstartoval Juráčku film Každý mladý muž. Ten film vlastně jako měl na jednu stranu nějak zobrazit Československou lidovou armádu, ale jako Juráček, se kterým vlastně mám jako pocit váš táta, měl blízké osobní vazby a že si rozuměli osobně, tak vlastně ten film pojel úplně jinak a je to obraz absurdity a je to obraz vlastně jako těch zavřených vojáků a nějaké takové jako každodennosti. A ten film byl potom jako velmi úspěšný a skladil řadu cen na mezinárodním i filmovém poli a myslím si, že to byl vlastně třeba jako spouštěč, který jako opravdu jako zasadil Pavla Landovského do veřejného povědomí širšího.
2: No. Andro, byste chtěla?
11: No, já k tomu dodám, já si myslím, že ten táta toho Juráčka v podstatě jakoby zbalil v tom herecko-režizérském vztahu a oni se fakt měli jako rádi a byli dost odlišní. Ale měli se rádi, ale já jsem chtěla říct, tady každá filmografie jeho začíná Dědečkem automobilem. Táta se tam v podstatě vnutil na to natáčení, vezl tam nějakou pneumatiku a všichni to uvádějí, jako že to byla role. Nebyla to role. Bylo to jeho zřejmě první zjevení se před kamerou. Ale to jsem chtěla dodat, on byl v podstatě strašně úporný. On se rozhodl, že bude herec. A teď jezdil do té Prahy, samozřejmě, že to bylo asi jakoby pařby a takhle, no tak tyhle věci se neměnějí, ale se všema se zkamarádil a všichni se ho oblíbili, protože on je k tomu donutil.
0: To byly dcera Pavla Landovského, Andrea Landovská a historik Jan Várta. Ještě doplníme, že na Vltavě v rubrice Sobotní drama si můžete tuto sobotu ve 3 hodiny odpoledne poslechnout hru Pavla Landovského Hodinový hoteliér. Jde o záznam z roku 1992. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
9: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

Komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Strana Alternativa pro Německo podala trestní oznámení na německého kancléře Friedricha Merce. Ohradila se proti jeho tvrzení, že AfD v podstatě chystá etnickou čistku. Merz to řekl ve středu při kritice strany a jejího plánu tzv. Remigrace v Německu. Ten zahrnuje například deportace uprchlíků a má vést k návratu Němců, kteří zemi opustili. Podle kancléře je AfD destruktivní síla, která chce destabilizovat Německo. Několika minutami ticha si Američané připomínají oběti teroristického útoku na věže Světového obchodního centra v New Yorku před 25 lety. Na stejném místě čtou také jména obětí. K památníku přišli viceprezident J.D. Vance, všichni žijící bývalí američtí prezidenti i starosta New Yorku Zohran Mamdani. Americký prezident Donald Trump vystoupil s projevem u Pentagonu. Podle něj Spojené státy události 11. září nikdy nezapomenou. Zdůraznil zároveň, že Írán nikdy nezíská atomovou zbraň. Mezinárodní divadelní festival Bez hranic nabídne v Českém Těšíně a Polském Těšíně celkem 23 představení. Divákům se od 3. do 11. října představí soubory z Česka, Polska a Spojených států. Nabídnou vizuální projekty, současné činoherní inscenace a monodramata i loutkové a rodinné divadlo. Jedním z vrcholů programu bude vizuálně pohybová inscenace Perpetuum Havel Pražské Laterny Magiky v režii Petra Boháče. Projekt vychází z doposud neuveřejněného libreta Václava Havla a díky nonverbální formě překračuje jazykovou bariéru mezi českým a polským publikem. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a maxima na horách kolem 13, v Beskydech kolem 10 stupňů. Víc zpráv nabízí náš zpravodajský web iRozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová.

0: Art Café. U poslechu spodních kulturních vod vás na Českém rozhlase Vltava vítá Tereza Lišková. Dnes se budeme ptát, co kdy kde v kultuře. Projdeme houštinou informačních zdrojů mimo hlavní proud. Podíváme se, jaká řešení prosazuje tuzemská regionální i alternativní kulturní a novomediální scéna. Zaměříme se na digitální kalendáře a kulturní přehledy, ale i na sdílení informací prostřednictvím decentralizovaných sociálních sítí nebo třeba i plakátu. Pozvání do Art Café dnes přijal novomediální umělec a vývojář Andreas Gajdošík. Vítej v Art Café.
1: Dobrý den.
0: Ze severu k nám přijel Martin Frič, který je vydavatelem webového a tištěného přehledu akcí Živá kultura, živý Liberec. Ahoj Martine.
2: Hezký den.
0: A během vysílání se po telefonu spojíme také s Táňou Matelovou z městských kulturních zařízení Jeseník. No a písničky do dnešního Art Café vybíral Pavel Zelinka. Jeho hudební tipy budou pozvánkami na kulturní akce budoucích dní a týdnu. A začneme v Písku, kde právě teď probíhá multižánrový festival jednoho umělce Kůl v plotě. A v sobotu 12. září je na programu také Art Café kolegy Davida Pomahače. Ten bude v Písku hovořit se spisovatelkou Marií Zelbovou, autorkou knihy Táňa, Praha 3, Žižkov. Její kniha vypráví o undergroundu a dětství na pražském Žižkově z přelomu 80. a 90. let. Setkání, včetně autorského čtení, začne v 16:30 v ateliéru Soukenická. Rozhlasové zpracování knihy pak bude stanice Vltava v pořadu Četba s hvězdičkou vysílat od 27. září. No a na píseckém festivalu Kůl v plotě vystoupí také běloruský akordeonista Jegor Zabielov. Jeho solová hudba se pohybuje mezi minimalismem, ambientem, improvizací a téměř post-raveovým napětím. Jeho single Hooky Besida je z roku 2023.

Na blogu digitalnisvobody.cz, za kterým stojí nezisková organizace Jure, letos v srpnu vyšel příspěvek Hynka Trojánka, který se věnuje nezávislým internetovým projektům, které informují o kulturních akcích. Text zmiňuje například portál kino.cz nebo rozcestník děti.cz od Anety Najmanové nebo

0: kterým se říká Mastodon, ale zároveň ten společný jazyk, nějaký protokol ActivityPub, tak umožňuje vlastně i řadu dalších služeb. Jednou z nich je sdílení událostí. A tady ten server to, co dělá, tak je, že vlastně tady tím společným jazykem publikuje události, které tam dáváme buď my, nebo pár nějakých dalších lidí, kteří se připojili.
1: Tak to bylo popis těch technologií, díky kterým to může fungovat. A z jakého důvodu to vzniklo? Co tě k tomu vedlo? Nebo ten kolektiv automatonomy.net?
0: My jsme právě s Tomášem Zato, se kterým tvoříme dvojici tady toho kolektivu, minulý rok pro Screensaver Gallery kurátorovali výstavu v Olomouci a jedna z výstavujících umělkyň Manu Lukš se zeptala, jestli budeme mít události někde jinde, než na těch platformách
1: velkých nadnárodních korporací.
0: Přesně tak. A my jsme zjistili, že vlastně nemáme nic podobného a začali jsme nad tím přemýšlet a já jsem potom nějak jsme přišli k tomu, že bychom mohli rozjet tady ten server, jelikož ten software je jako dostupný a jednalo se jenom o toto rozjet. Začali jsme s tím a pak nás to nějak bavilo, tak s tím pokračujeme dodnes. Nějaké události tam už máme. No.
1: Já jsem koukala, že tam zrovna je festival paměti, o kterém jsme se tady bavili minulý týden v Art Cafe, tak je tam teď v těch aktuálních událostech, tak je vidět, že ten svět se prolíná i v tom digitálním prostoru i rádiovém éteru.
0: Jo, to je super.
1: Martine, ty jsi tady s projektem webovým portálem i tištěným přehledem akcí Živá kultura, Živý Liberec, což je neziskový projekt, který funguje už téměř 12 let a propaguje, informuje o liberecké kultuře a jednotlivých pořadatelích. S jakou myšlenkou vznikal a co ho drží při životě už poměrně dlouhou dobu?
2: Ta myšlenka je jednoduchá, mít pokud možno všechny akce, které se dějí v tom městě, na jednom místě. Což už víme, že u tištěného přehledu možné úplně není, protože někteří pořadatelé jsou natolik jako svobodomyslní a tak, že u závěrku tištěnou třeba nestihnou, ale stihnou nebo zvládneme pak ty akce pozbírat a dát na web, což je vlastně ta druhá noha toho projektu. Takže Liberečané mají na ledničce, v baťohu nebo v kabelce obou stranou, už to není A3, už je to o něco větší formát, teď neznám, teď mi vypadlo to přesné tiskové specifikum, prostě jeden papír poskládaný do takového jako letáčku, takové harmoniky, a který si přečtete, otočíte, písmenka jsou teda hodně malá, aby se to tam všechno pokud možno vešlo a najdete tam aspoň stručnou informaci, kdy, kde, co a případně jednu větu anotace. Od těch největších pořadatelů, divadlo FX Šaldy, Krajská vědecká knihovna Palác Líbik, až po ty úplně nejmenší, kteří dělají třeba 3 akce do roka, nebo něco takového. Takže hlavní myšlenka je pokud možno všechno na jednom místě a přehledně a nejenom na netu, ale i vytištěně.
1: A co pomáhá tomu, že to už děláte ve dvou lidech řadu let, že to neupadlo a stále to žije?
2: No, tady je potřeba říct, že především minimálně z 50% je to město Liberec, které nás jako drží finančně. Že zhruba druhou polovinu nebo menší polovinu si musíme sehnat sami. Velká část je od jednotlivých pořadatelů, kteří na to přispívají. Občas, i když se snažíme mít inzerce co nejmíň, tak tu a tam se tam nějaký řádeček jako objeví na webu. Když se, milí posluchači, posluchačky, podíváte, tak tam vidíte 2 na začátku, takové jako reklamní řádečky. Snažíme se, aby to bylo přehledný, čistý a i v tom nám vlastně město pomáhá tím příspěvkem. No a potom neskutečná píle, trpělivost a vytrvalost

0: redaktorky a editorky Zuzany Mariškové, která občas jako říká, že má chuť tlout s hlavou do zdi, když už po XT ty akce přijdou pozdě nebo napsaný úplně jinak, nebo přijdou v obrázku, ze kterého to musí přepisovat. Ale bez tohohle jednoho člověka by ten projekt nebyl.
1: My teď skočíme v čase trošku zpět, sice se bavíme o tom, jak se dozvědět, kde co v kultuře bude, ale já se teď, si teď dovolím vrátit se na výstavu do Domu umění města Brna, která se jmenovala Shadow Frame a skončila 6. září. Připravila ji kurátorka Barbora Trnková. A ta k tomuto výstavnímu projektu několika autorů a autorek napsala. Všímáme si, že se kultura stává rukojmím soukromých infrastruktur komunikace, sociálních sítí, které již neurčují pouze způsoby distribuce, ale i samotné podmínky kulturní existence. A Bára Trnková dále upozorňuje, že se viditelnost stala placenou službou a kreativita zdrojem dat. A proto je podle jejich slov potřeba hledat míru, jak nabízet alternativy mimo současné platformy, tak, abychom zůstali otevření širšímu publiku. Což je dost palčivé téma, ale myslím si, že v kulturním provozu trochu upozaděné. Ty jsi tam, Andy, tady na té výstavě Shadow Frame vystavoval instalaci Social Network. Co ukazovala nebo k čemu nabádala? Před čím varovala?
2: Jo, víceméně stála na takovém jednoduchém principu. To je vzít tato slovo sociální síť, který si často představíme, že to je něco obrovského, miliardy uživatelů, uživatelek, nějaký velký haly plný databází, procesorů. A víceméně to vystavit v nějakým minimalistickým provedení, což byl nějakých zhruba 12 let starý počítač ve velikosti o něco větší než kreditní karta. To znamená něco fakt jako víceméně jako hrozně malýho, levnýho,
1: kapesního.
2: Ano, nabíjený na nabíječku, kterou si běžně nabíjeme mobil. A tady na ten počítač jsem nainstaloval právě jednu z variant sociální sítě Mastodon, nebo spíš teda GoToSocial. A potom v rámci i jakoby nějaký performance, nebo tak jsem si tam přemigroval vlastní účet. To znamená od kolektivu NoLog, kteří provozují Vitter.cz, tak jsem si ten svůj účet přesunul někam jinam. A tady na ten malý počítač. Teď ta výstava byla deinstalovaná, což znamená, že počítač je offline a já se vlastně nedostanu na tu sociální síť a musím si ten počítač zase někde jako zapojit. Ale to je vlastně taky jedna z těch možná hezkýho uvědomění si toho, že tu infrastrukturu můžeme fakt vlastnit. Můžu se skrz ní připojovat k spoustě jako dalších počítačů, které jsou třeba podobně velký nebo jsou větší, jsou třeba víc profesionální. Jeden z nich má třeba Český rozhlas. A můžeme spolu navzájem komunikovat. Když mě v nějaký správce, správkyně serveru naštve, nebo nevím, třeba prostě jsou skončit, tak já si ten svůj účet můžu vzít, můžu jít někam jinam. Nemůžu mě vlastně vydírat to, co často vidíme na těch velkých sítích, kde vlastně tím, že nemůžeme odejít, nemůžeme komunikovat s lidma někam ven.
1: Třeba napříč do jiné sítě, z jedné sítě do druhé.
2: Jo, to, že si nejsme třeba schopní z té velké sítě, která začíná na F, odeslat zprávu do nějaké jinačí sítě, která začíná na T, tak to není nějaká technologická věc, to je vyřešený. Ty data se strukturovat dají, máme e-maily, funguje to. Je to prostě nějaká komerční volba nás držet v nějakém šachu.
1: Marketingové rozhodnutí
2: přesně
1: těch
2: tak.
1: Korporací.
2: A potom se stává i to, že vlastně tam, kde jsme původně na začátku sdíleli nějaké události kulturní, měli jsme radost z toho, že se to dostává k víc lidem, tak najednou zjišťujeme, že se za to musí zaplatit, jinak to lidi neuvidí. A nebo se třeba musí volit nějaký formáty, které nám nejsou úplně jako milý, třeba bychom chtěli něco méně náročného, ale prostě musíme tam dělat kolem toho nějaký velký cirkus a k tomu ještě zaplatit. Myslím, že tam nějaká hodnota může být v tom, mít tady ten vedlejší kanál, skrz který máme nějakou jako další nohu, na který stojíme a já třeba po nějakých dvou letech používání tady těch sítí zjišťuju, že vlastně mě to vyhovuje víc. Že tam je nějaký lepší atmosféra mezi těma lidma, kteří možná tím, jak tam úplně nedochází k tomu, že se negativní emoce nějakým způsobem jako posilují, tak ta nálada je opravdu jako jako lepší, míň hejtu.
1: Možná tam z nás ty algoritmy nedělají horší osoby a bytosti, než jakými jsme. Nás teď čeká další hudební ukázka a ta nás upozorní, že se 14. září ve velkém sále Pražské Lucerny představí američtí Snarky Puppy. Pětinásobní držitelé Grammy se už více než 20 let pracují s tím, že spojí jazz funkem, rockem, soulem a různými světovými rytmy. A my si zahrajeme jejich skladbu Free Fall.

0: Stále ladíte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café. Právě teď jsme po telefonu ve spojení s Táňou Matelovou, která má v městských kulturních zařízeních Jeseník na starost propagaci a také část edukačních programů. Vítejte ve vysílání, dobré odpoledne.
1: Hezký podvečer vám i posluchačům.
0: Já začnu tím, že městská kulturní zařízení Jeseník mají pod sebou kino, knihovnu, galerii a divadlo a máte také společnou komunikační linku. A do té komunikační strategie nebo aktivit patří i měsíční plakáty Kultura v Jeseníku a také společná webová prezentace. Jaké výhody a nevýhody má ta společná komunikace příspěvkových organizací, kterou máte na starost?
1: Mm-hmm. Tak bezesporu takovou asi největší výhodou je ucelenost. To znamená, že návštěvník nemusí procházet 4 weby a hledat, co se který den kde děje, má všechno na jednom místě. Ale nejsme tedy úplně jednotní, kino se trochu vymyká, jelikož máme 30 až 40 promítání měsíčně, takže tam funguje propagace trochu jiným způsobem a kino má web vlastní. Pokud jde ale o mimořádná promítání nebo například venkovní, noční, tak je dáváme i také právě na ten centrální web. Stejně tak, jak jste zmínila, máme rozdělené i měsíční plakáty, vlastně na jednom je kultura a na druhém je kino. No ale jako nevýhodu bych asi zmínila právě nějakou zahlcenost. A to nejen pro návštěvníka, který vlastně najednou dostává velké množství informací, když ho například zajímají jen koncerty, musí scrollovat dolů přes divadlo a besedy v knihovně. Ale je to vlastně někdy komplikace taky pro nás jako pořadatele, když je těch akcí víc, tak musíme přemýšlet, čemu dát v danou chvíli větší prostor. A ještě výrazněji je to vidět pak na těch sociálních sítích, kde právě máme také jednotnou stránku, tu kulturu v Jeseníku, jak jste zmiňovala. Takže tam se nám někdy vytváří fronta příspěvků a není jednoduché dostat všechny akce ven tak, jak bychom si asi představovali někdy.
0: A jaké z těch strategií mají v Jeseníku dobrý ohlas? Vy jste v poslední době měli k dispozici výsledky průzkumu, který zjišťoval, jak fungují ta různá média a strategie.
1: Ano, tady to možná bude poněkud překvapivé pro posluchače, protože to bylo překvapivé i pro nás, vzhledem k tomu, že žijeme už v digitální době. Letos nás právě oslovila studentka Univerzity Pardubice, která se ve své závěrečné práci věnovala komunikačnímu mixu vybraného podniku a právě zvolila si městská kulturní zařízení. No a součástí práce byl také právě dotazník, z jehož výsledku vyplynulo, že plakáty mají v Jeseníku téměř srovnatelný dosah jako dominantní sociální sítě. Pro nás to bylo zajímavé zjištění a zároveň potvrzení, že bychom se tohoto tradičního propagačního nástroje neměli vzdávat, když jsme zvažovali vlastně už jako nějakou aktualizaci, že přinejmenším nebudeme všechny akce dávat ven.
0: Jak často realizujete výlep plakátů v vašem městě?
1: My jsme vlastně správci těch výlepových ploch, takže ho realizujeme každý týden ve středu a nelepíme pouze naše plakáty, ale taky plakáty jiných subjektů, například i kaváren, které pořádají nějaké akce kulturní nebo spolku a tak dále. Snažíme se teda mít umístěny na frekventovaných místech, na parkovištích, blízko nějakých parků, u cest a tak dále, aby to bylo viditelné.
0: A funguje v rámci vašeho regionu i nějaká větší platforma, která přináší přehled kulturních akcí a nejde právě o nějakou velkou sociální síť online?
1: Mm-hmm. Ano, máme portál jesinfo.cz, což je takový otevřený regionální portál a kalendář událostí na Jesenicku. Funguje vlastně jako centrální místo, kde lidé najdou přehled kulturních, sportovních, společenských i dalších akcí v celém regionu. Výhodou je, že do něj mohou své akce přidávat přímo pořadatelé, a informace se pak dále využívají v dalších informačních kanálech, protože systém je napojený také na sdílené informační obrazovky rozmístěné v celém regionu a ty mohou dokonce zobrazovat akce z určitého okruhu kolem konkrétní obrazovky, takže se lidem dostávají informace o dění přímo v místě, kde se pohybují. Vlastně. A kromě toho ještě máme zpravodaj městský tištěný, kde je vlastně pravidelně zveřejňován kulturní přehled akcí.
0: A my jsme tady už se s dalšími hosty bavili i o různých jiných způsobech, jak se lze dostávat k informacím o kulturním dění nebo jak je lze aktivně šířit. Uvažovali jste někdy v rámci vaší organizace, že byste část té komunikace třeba i v rámci osvěty přenesli na decentralizované sociální sítě nebo případně na nějakou infrastrukturu sociálních sítí, která není usazena v Číně nebo ve Spojených státech, ale má vznikat například v Evropské unii, jako je třeba připravovaný projekt Dvoji TV?
1: V praxi jsme o tom zatím neuvažovali, soustředíme se zatím tedy na ty tradiční ověřené kanály, i co se právě týká těch sociálních sítí, byť jak tady padlo už v rozhovoru, uvědomujeme si, že jsme někdy v šachu a samozřejmě i ta inzerce z naší strany už je potřeba, aby ty akce, ta placená, myslím, aby ty akce byly nějak více vidět. Ale jasně, no, decentralizované sítě určitě stojí za sledování, vnímáme jako reakci na problémy právě těch centralizovaných platform, například zrovna u toho projektu V, který jste zmiňovala, je zajímavý ten princip ověřování uživatelů, který má potvrdit, že za účtem skutečně stojí člověk a ne falešný profil nebo nějaký bot, což taky je velký problém v těch diskuzích potom, že ztrácíme čas vlastně s diskuzemi s lidmi, kteří ani neexistují.
0: A navíc pak ani nepřijdou na ty kulturní akce, ty boti,
1: přesně,
0: to se
1: tak,
0: pak pozná.
1: Vlastně, ano, k ničemu to nevede. Takže pokud se podobné platformy rozšíří, najdou si své publikum, určitě může dávat smysl o jejich využití do budoucna uvažovat z naší strany.
0: Tak já vám děkuji za váš pohled. To byla Táňa Matelová, která se s námi podělila o zkušenosti s komunikací kulturních akcí ve městě Jeseník. Děkujeme vám a těšíme se zase někdy naslyšenou.
1: Také vám děkuji za pozvání, naslyšenou a hezký večer.
0: A nám už teď hudební dramaturg Pavel Zelenka připomíná, že na poslední zářijový večer připadá páté pokračování benefiční akce Life Aid for Serbia, zase uskuteční v pražské Cargo Gallery. Projekt propojuje koncerty s diskuzí o současném Srbsku a zároveň podporuje tamní studentské protesty, které už bezmála 2 roky upozorňují na korupci a represivní praktiky vládnoucího režimu. Z dvojice srbských kapel, které při této příležitosti přijedou ukázat svoji tvorbu tuzemskému publiku, vybíráme bělehradské Šejzer Bitter Lemon a jejich čerstvý singl Mrtav čovek.

0: Dům umění města Brna si v souvislosti s nedávno proběhlou výstavou Shadow Frame založil účet na federativní decentralizované online sociální síti, kde mimo jiné najdete i stanice Českého rozhlasu. Jak k tomu Andy došlo a proč je z tvého hlediska, ze tvé zkušenosti takové gesto nosné, i když třeba ten dosah nemusí být úplně obří v současné době?
1: Mm-hmm. Kurátorka Barbara Trnková se rozhodla nějaký konzultaci s vystavujícími, že už uděláme takový experiment a nebudeme propagovat tu výstavu, nebo Dům umění nebude propagovat výstavu na těch běžných kanálech a platformách, a že se zvolí metoda nějakých pohlednic nebo nějakých malých vlastně lístečků.
0: Škoda, že mi ta pohlednice nenašla dřív.
1: No a zároveň s tím, že teda budeme propagovat i na té síti Fediverse. Podařilo se tam přesvědčit nějakou tu strukturu propagační v rámci toho Domu umění, aby se založili účet a opravdu tam začali něco publikovat. Docela se to setkalo s nějakým úspěchem na té síti, když se jako bavíme zřejmě jako nějaký jako stovce, 120 followerkách. Ale myslím si, že i tak je to úspěch, protože vlastně nám to může ukazovat to, že tady ty veřejné instituce mají nějaký kanál, který je nezávislý. V momentě, kdyby došlo k tomu, že budou třeba někde zabanovaný, nebo i třeba jenom takzvaně shadow banovaný, jo, že jim třeba ta platforma z nějakého důvodu sníží ten dosah, tak pořád mají nějaký kanál, skrz který jsou schopni komunikovat. A jako nechtěl bych úplně strašit, ale vzhledem k tomu, že co se děje prostě, nebo k tomu, jak vypadá současná politická situace ve Spojených státech a k tomu, že tady ty platformy jsou vlastněny Spojenýma státama, a tak se jako může stát to, že určitý témata nebo dovedu si představit, že prostě i třeba Český rozhlas v nějaký situaci, kdyby informoval nějak, že by se to nemuselo úplně líbit americký vládě, nebo dejme tomu i těm vlastníkům platform, tak zkrátka se to nějak jako sníží ta dostupnost tady těch příspěvků a co pak bude dál. Jo, rádio máte pořád klasický jako rádiový vlny, což je dobrý a už jsme to vlastně taky v historii xkrát viděli, bohužel, bohu dík, že to je opravdu klíčový mít ten dosah, mít tu jako nezávislý nějaký vodič. Ale zároveň v dnešní době spousta lidí třeba už to rádio nemá, tak jako je rozhodně dobrý mít třeba tady ten vlastní server, který rozhlas má. A stejně tak pro ten Dům umění to může být zajímavý, že si můžou třeba dovolit rozebírat nějaký témata. Dneska zase může být úplně extrémně představitelný, že otázky nějaký, dejme tomu, jako queer identity, nějaký svobodný sexuality a podobně, můžou být pro nějaký konzervativní americký vlastníky těch sítí problematický a můžou být prostě, může být snižovaný dosah. Tady to nehrozí. To, že tam těch followerek je málo, tak to je rozhodně pravda. Na druhou stranu, tím, jak ta sítě je pomalejší, tak si myslím, i z vlastní zkušenosti, že ty kontakty jsou pro mě, dejme tomu, jako kvalitnější. Že já strávím víc času nad tím obsahem a třeba jsem schopný s těma lidma navazovat kontakt a třeba i se s nimi jako reálně potkat. Což na rozdíl od těch sociálních sítí, kde vlastně u těch tradičních, co dneska vidíme, tak tam často ani nevíme, jestli to jsou, jako, jsou to lidi, jsou to nějaký boti, nebo jsou to nějaký brigádníci někde z Běloruska, který tam prostě trolej. Těžko říct, no. Takže vlastně pak otázka, jako co ty čísla nám vlastně říkají, že máme někde jako 30 tisíc zobrazení, co to znamená? Jo, a z těch 30 tisíc lidí, jako kolik dejme tomu, jako dojde.
0: A kolik z nich má tu lidskou podstatu. U živé kultury, živého Liberce, funguje taky komunita, která se zase skládá nejen tedy z těch lidí, kteří na ty akce chodí, ale i z těch, kteří na ně zvou, z těch pořadatelů. Jak se vám s nimi daří spolupracovat? Posílají vám všechny podklady včas a důkladně, Martine?
2: Já už jsem to zmínil trochu a mrzí mě, že teď tady se mnou není redaktorka, editorka Zuzana Marišková, ale vzhledem k tomu, že pořád fungujeme a že se z toho nezbláznila, tak v té pestrosti to prostě pořád běží. Ono je to jako do jisté míry v pořádku. Jako určitým možná synonymem pro kulturu je pestrost. To znamená, jsem strašně rád a jsem nesmírně vděčný všem pořadatelům, který to pošlou přede dnem u závěrky v tom formátu, který mají, ale zároveň vím, že když tam chceme mít všechno, takže to nikdy takhle nebude úplně. A ta svoboda a pestrost si myslím, že je základ. A já bych v tomhle skočil ještě trochu do jeseníku a jsem strašně rád,
0: v rádiu můžem, to nám to umožňuje.
2: Že paní Táňa zmínila i ty plakáty a zmínila tady ještě jednu obrovskou věc, kterou bych doporučil všem třeba z vedení města nebo z nějakých hlavních kulturních organizací, ať už malých, středních nebo větších, i už krajských měst, a to je průzkum. Občas se s pořadateli v Liberci bavíme, kdo chodí, jak chodí, kam nechodí, kdy nechodí, jestli chodí se víc, nechodí mí. A je to taková dojmologie. Mm-hmm. Nechci nějak zbošťovat sociologii, ale prostě kvalitní průzkum, byť vím, že je to jako drahý, jednou za čas by, myslím si, pro ta města byl obrovským přínosem. V Liberci vím, že jsme to trošku zvažovali nebo navrhovali, když kandidoval na Evropské město kultury. Tehdy se to nestalo. Takže nám zbývají takový občas, že některý pořadatelé nebo my jako vydavatelé pošleme takový jako bombónek, balónek. Hele, a kde ty to zjišťuješ? A kde ses o tom dozvěděl? A tak. A třeba zjišťujeme, že nemalá část lidí funguje na dvě věci. Na plakátovací plochy, které zahlídnou, když čekají na autobus, na tramvaj.
0: A bombony.
2: A ten bonbon je ale doporučení přátel. Mm-hmm. Jo, tohle mi řekla kamarádka, mm-hmm, a já vím, že má dobrý vkus. Že prostě ty, taková ta sousedská komunitní kultura, teď to tak zní znešeně, ale prostě kamarádi si něco řeknou. Hele, na to běž, jako tohle si večer pusť. Jo, teď začal literární místopis s tím Rudišem, jo, to si pusť. Skrytá reklama. Takže tohleto tady bude pořád. Já doufám, že weby, jako je třeba živýliberec.cz, jako k tomu přispějou a nějak to zarámujou, ale to, že ta kultura žije jako spontánně a nějak kypí, je to ten největší jako poklad, a že to funguje na malinkých obcích, kde je jeden spolek, a nebo v krajských městech a větších.
0: Pak je dobré, když za těmi přátelskými doporučeními právě může být i nějaká informační, stabilní infrastruktura, o kterou se ti jednotlivci můžou opřít. Nás teď další hudební ukázka zavede do pražského divadla Dobeška, kam 17. září spolu se svou kapelou zavítá senegalský kytarista a zpěvák Hervé Samp. Ten si pro vlastní hudební rukopis vytvořil označení Jazz Sabar. Moderní jazzové postupy v něm propojují s rytmickou tradicí Senegalu, především se zvukem stejnojmenného bubnu. A přesně takovou fúzi představuje i jeho skladba Lamp Fall.

0: Posloucháte Art Café, kde si dnes povídáme o tom, jak se dozvědět, co kdy kde v kultuře i mimo platformy nadnárodních korporací. Andy, ty na blogu platformy GobGob píšeš o autonomních digitálních zónách toto. Nemusíte být programátorka, ani nemusíte posílat prostředky na jejich vývoj a údržbu. Ani si nemusíte hned instalovat všechno a začít to používat. Stačí jeden software nebo jedna alternativní služba. S ohledem na co to stačí? Je to zvědavost? Nějaký typ zážitku, prožitku, zkušenosti?
1: No, zvědavost, možná taky nějaký reality check. Já jsem před nějakou dobou vlastně četl takovou příručku psychiatrické nemocnice Bohnice ohledně nějakého zodpovědného užívání alkoholu. Tam, co mě zaujalo, bylo, že aspoň mít jako jeden den střízlivosti a pak řada jako dalších věcí. Myslím, že to je že tady ten jeden moment mi vlastně na tom přišel hrozně zajímavý. Vlastně mít jako jeden den, nějaký jeden moment, kdy jako vidím to, že existuje i nějaký svět mimo to, v čem jsem prostě zaběhla. A myslím, že to může fungovat dost podobným způsobem, najít si nějakou jednu cestu a zkusit se podívat, jak to tam funguje, jak se s tím cítím a třeba nějakou dobu s tím pobít a pak uvidím, třeba to budu rozšiřovat dál. Co mně přijde, že je to taková nejjednodušší věc, kterou můžeme jako všichni udělat už teďka na začátku, tak je říct si, nebudu se spolíhat jenom na ty digitální platformy velký, ale půjdu na ten klasický web. Jo, vlastně už ani nebudu ani propagovat ty decentralizovaný...
0: Starý dobrý internet.
1: Přesně, starý dobrý internet. Jo. Dimitri Kleiner někdy v roku 2012, myslím, říkal v Linci na konferenci Art meets Radical Openness, že web je sociální sítě, že vždycky byl a že to, co máme kolem toho, tak je jenom jako nějaká bublina. A jako doporučil bych jít, jo, podívat se právě, jako, jestli je nějaký ten yesinfo.cz nebo přesně tady všechny ty podobné weby. A dívat se tam na ty události. Jo. Je možné, že tam prostě najdu něco, co by mě prostě nevyskočilo do toho algoritmického feedu. A třeba si zajdu na nějakou událost, která by mě jinak minula. A nebo potom, když třeba zjistím, že tohle mě jako baví, tak zkusit právě třeba ten Mastodon, janemastodon.org, anebo třeba potom ten Devent.cz, kde jsou události agregované jako z řady dalších taky serverů, který s námi komunikují a mají nějaký společný jazyk.
0: Co tady v tom tvém pohledu na svět, kam patří i to prostředí internetu, znamená nahlížet na online prostory a software fyzicky a komunitně, i když třeba ne všechna ta místa, která na internetu existují, musí být nutně uživatelsky super přívětivá, nablízkaná a miloučka. Mm-hmm.
1: Znamená to pro mě to, že nějakým způsobem, dejme tomu, můžu tušit, nebo vím vlastně, za jakým webem kdo stojí. Jo? Můžu si dohledat, že na nějaký adrese si to minimálně kdo zaregistroval, můžu si zjistit, kdo to je. Co se týče nějakých právě instancí třeba mastodonových serverů, tak třeba v Česku je pět nějakých takových hodně populárních, třeba Boskovice mají boskovice.social. Mhm. A můžu se podívat, že tam je prostě pan Tomáš Znamenáček a vlastně je někdo, za kým můžu jít. On by mi možná ukázal, že jim to tam běží někde v knihovně, nebo já vlastně nevím, kde to běží, nebo to možná bude v nějakém pražském datacentru, třeba nějakého kolektivu, který se třeba zabývá hostingem, zapsaným spolkem. A já právě jako nad tím můžu přemýšlet, že to je nějaký konkrétní člověk, nějaký možná konkrétní místo, který dost často bude jako v České republice, nebo bude třeba i nebo na nějakých evropských serverech. A budou to nějaký konkrétní lidi, kteří se kolem toho nějakým způsobem točí. Jo. Není to celý takový vyabstrahovaný někde v cloudu.
0: Někde za oceán.
1: Někde za oceánem, jo, nebo právě ještě v tom jako cloudu, že vlastně už ani si sám snaží to vecpat takovou představu, že to je něco nehmotného.
0: Někde nad námi vysoko.
1: Někde nad námi něco je, někdo to ovládá, ale vlastně ne, jako ono to nějak jako samoplyne a z mraků prší a nic se s tím nedá udělat. Tady myslím, že je jako zajímavý, že právě když se nad tím začne přemýšlet takhle nějakým způsobem komunitně, tak můžem potom se bavit o tom, že to má dosah do reálného života, že prostě že ty lidi můžeme potkat, můžeme se když tak s nima o tom popovídat.
0: Poslechnout si, jak jim vrčí server.
1: Jo, a tam taky, jak to bylo použitý v tom textu, bylo to, že vlastně dost často jsme ochotní jít třeba nějaký komunitní akce, který jako nejsou tak nádherný, jako když si zajdeme do nějakého velké městské galerie nebo velkého městského divadla.
0: Třeba tam mají suchý záchod.
1: Ale má to nějakou hodnotu, že to je od nějakých blízkých lidí, že to je nějaký maličký, že se tam dostane jako i třeba lidi, kteří by se nedostali do toho jako velkého divadla. Tak tady tohle je nějaký můj pohled, jo. Že ten web může být taková jako inkluzivní zóna.
0: Martine, před tebou jsou Letáky, živá kultura, živý Liberec. Na jakou akci do Liberce nás pozveš na závěru pořadu?
2: Než pozvu, tak bych chtěl, aby tady zazněla ještě jedna věta, za kterou moc děkuju. Takový to jeden den mimo. Jednou za čas, jednou za týden třeba vykročit
0: do
2: mimo
0: Liberce.
2: Mimo ten normál. Jo, třeba do Liberce. Vezměte si spacák karimatku, přespěte pod Širákem, někde na kraji Jizerek a druhý den si užijte nádherný downtown, který Liberec má třeba s opraveným industriálním prostorem Lincerka, kde zítra, to nevím, jestli stihnete ve spojení s tím Širákem, to asi ne, tak sedněte do autobusu, kde zítra začíná Art Week, což je umělecký festival site-specific instalace, takový neobvyklý výtvarný festival, moc pěkný, 10. ročník mimochodem. Takže třeba tohle, anebo se můžete přijet podívat, jak v Liberci žije město jinak, abych připomněl jeden z, jako z pokladů toho, co běží jako po celé republice a naštěstí
0: v Liberci. Já už posluchače a posluchačky odkážu na webový portál Živý Liberec, živá kultura, protože jsme u konce. V Art Café s námi dnes byl kulturní hybatel Martin Frič. Děkuju, že jsi přijel.
2: Děkuju moc a přijeďte podještět.
0: A zdravíme i ty, co nás poslouchali z Liberce a vůbec podještět už jezdit nemusí. O své zkušenosti se s námi podělil také umělec Andreas Gajdošík. Bylo mi potěšením, díky.
1: Díky, hezký večer.
0: A po telefonu s námi byla ve spojení Táňa Matelová. A my se ještě jednou v závěru pořadu vrátíme na písecký festival Kůl v plotě. Letos tam účinkuje i Mili Janatková, která nám teď přinese skladbu Dech. Loučí se s vámi Tereza Lišková.

0: Tak právě v tuto chvíli se uzavřelo páteční Art Café, ve kterém jsme se zaměřili na to, kde dnes hledat informace o kulturním dění a také na nové podoby digitálních kalendářů i decentralizovaných sociálních sítí. Příklady z regionální a alternativní kulturní scény probrala se svými hosty Tereza Lišková. Tolik tedy poslední Art Café tohoto týdne. Art Café si dává teď víkendovou přestávku. S dalším pořadem se na Vltavských vlnách potkáte opět pondělí v obvyklém čase, tedy krátce po 17. hodině. Teď v 18 hodin přesně vás v pátek 11. září od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava zdraví Martina Kolajová. Je to páteční podvečer, je před námi a je to podvečer jako stvořený pro chvíli, kdy po celém pracovním týdnu můžeme trochu zpomalit a možná se nechat překvapit, kam nás v příští 60 minutovce vltavský program zavede. Čeká nás hudba a čeká nás také pokračování napínavého příběhu. Na Vltavě totiž za okamžik otevřeme další páteční půlhodinku s muzikantem Ondřejem Pivcem, no a pak, to bude o 6:30, se vydáme k moři. Jenže nebude to výlet za sluncem a klidem, pod hladinou totiž číhá něco, co má pořádný apetit. V 18:30, jak už jistě tušíte, nás čeká další kapitola četby na pokračování z knihy Petra Benchleyho Čelisti.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera. Opět z New Yorku. Srdečně zdraví Ondra Pivec. Pokud páteční jazzové podvečery posloucháte pravidelně, jistě jste si nemohli nevšimnout, že já jejich program vždycky vybírám podle toho, co se mi zrovna v životě děje. No a jelikož minulý týden jsem si po dlouhé době zahrál se svým velmi, velmi dobrým kamarádem z dob minulých, Stuem Cutlerem, tak bych si dovolil ten dnešní jazzový podvečer věnovat právě svým přátelům, hudebníkům z New Yorku. Jak jsem již zmínil, ten první člověk, kterého si pustíme, se jmenuje Stu Cutler. Je to vynikající bluesový kytarista. Já jsem ho potkal opravdu před mnoha lety. Poprvé v klubu, který se jmenuje 55 Bar. Tehdy jsme si spolu zahráli se zpěvačkou, která se jmenovala Sweet Georgia Brown. Já vám pustím píseň z jeho alba, které vyšlo v roce 2016 a jmenuje se Brookline. Takže přátelé, ještě jednou vítejte při poslechu jazzového podvečera z New Yorku o New Yorku.
3: This is Stu Cutler, and hello to everybody in the Czech Republic, and thanks for listening to Evening Jazz with my old friend, Andrej Pivec.

0: Tak přátelé, to byl můj dobrý kamarád Stu Cutler se svojí písní Brookline, ve které s ním mimo jiné hraje další můj kamarád, klávesista Julian Palek. Z bluesového klubu se teď přesuneme k směrem k trochu jinému městskému zvuku. Můj další dobrý kamarád, klávesista Big Yuki, je původem z Japonska a stal se velmi výraznou postavou newyorské hudební scény, převážně v elektronické hudbě. Ta jeho hudba spojuje jazz, hip-hop, soul, elektroniku a jeho poměrně osobitý zvuk klávesových nástrojů. Ta skladba, kterou si pustíme, se jmenuje City Creatures. On na ní spolupracuje s japonským hráčem na tabla, který se říká Yuzan. Ten jejich single vyšel v roce 2022. Já si myslím, že ten název je poměrně trefný k dnešnímu dílu, protože New York je opravdu místo, které je městský stvoření naprosto plné. Tady je Big Yuki, City Creatures.
1: Hey, good people in Czech Republic. This is Big Yuki. Now you are listening to Backstage with my bud, Andrej.

0: Tak přátelé, dozněl můj dlouhodobý spoluhráč a dobrý kamarád Tyvon Pennicott. Teď se přesouváme k člověku, který je pro mě velmi důležitý. Jedná se o klávesistu, aranžéra a producenta, který je po celou dobu v New Yorku mým mentorem. Jedná se o Shedricka Mitchella. Shedrick Mitchell umí hrát na všechny klávesové nástroje tak, jako by to byla ta jediná věc, kterou celý život dělá. On se proslavil poměrně hodně jako sideman a hudební ředitel. Pokud si najdete čas, pusťte si Tiny Desk koncert zpěváka, který se jmenuje Maxwell. Shedrick Mitchell tu kapelu vede, je to velmi poznat. Já vám pustím nicméně píseň z jeho vlastního alba. To album vyšlo v roce 2021, jmenuje se What Do You Say a ta píseň se jmenuje EADB. Takže tady je Shedrick Mitchell.
1: Good day, everybody in the Czech Republic. My name is Shedrick Mitchell, a.k.a. the Piano Man, and you're listening to Jazz in the Evening with my bro, Andre.

0: Tak přátelé, to byl Shedrick Mitchell ve své poměrně jazzovější poloze. Nicméně Shedrick Mitchell je poměrně výrazná osoba gospelového světa, minimálně tady v New Yorku. A to je pro mě takový hezký oslý můstek se přesunout do gospelové hudby. Já jsem poměrně hodně let hrával každou neděli v kostele. Měl jsem to štěstí, že nějakou dobu i v naprosto vynikajícím kostele, který se jmenuje The Greater Allen Cathedral. Tuto píseň, kterou si teď pustíme, jsme tam tehdy taky hráli s tím člověkem, který ji napsal, který na ní zpívá, jmenuje se Jules Judah a ta písnička se jmenuje All Right, All Right. Pokud si najdete minutu, najděte si tu píseň na YouTube, je tam záznam toho, jak ji společně hrajeme, byl to pro mě velký zážitek. Takže tady je Jules Judah.
1: What's good, everybody? It's your boy Jules Judah, bringing you greetings from New York City. Just want to shout you out, all of you out there in the Czech Republic, and you listening to Evening Jazz with Andre. Andre's my dude. We recently played this song together, and he killed it. No matter what you're going through, it's gonna be all right. Let go.

0: Přátelé, naše dnešní jazzová půlhodinka se pozvolna chýlí ke konci. Já jsem nesmírně rád za to, že jste ji se mnou strávili. Doufám, že vás dobře bavila, že jste se třeba něco nového dozvěděli. Ten dnešní díl jsme věnovali mým kamarádům v New Yorku. Já bych si dovolil ten dnešní jazzový podvečer uzavřít kouskem svého života v New Yorku. Pustím vám svoji milovanou kapelu, takové své dítě, Kennedy Administration. Dovolím si opět obligátně připomenout, že ačkoliv streaming je služba velmi příjemná a pohodlná, máte-li rádi hudbu nějakého umělce, prosím nějakým způsobem ji nebo jej podpořte, kupte si lístek na koncert, kupte si album a nebo třeba poslouchejte jazzové podvečery na Vltavě. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi z New Yorku loučí Ondra Pivec a přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost. Naslyšenou opět za týden.
1: This is Kennedy of the Kennedy Administration, and you're listening to my best friend, Andre, on Jazz in the Evening.

0: Tak to byly Kennedy Administration na závěr páteční jazzové půlhodinky Ondřeje Pivce. A jeho u mikrofonu Českého rozhlasu Vltava pomyslně už za malou chvíli, přesněji za půl hodiny, vystřídá Petr Doruška, protože právě on je autorem dnešního hudebního výběru do pořadu Sedmé nebe. Začíná v 19 hodin.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
3: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
2: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
3: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
2: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
5: Četba na pokračování.
0: Ano, páteční podvečer na Vltavě pokračuje, milí posluchači, a po půl hodince s hudbou nás teď čeká literární 30-minutovka. Nejprve tedy hudba, teď nás čeká moře a v něm žralok, který změnil naše představy o bezpečné dovolené. Je to další v pořadí už 16. část četby na pokračování z románu amerického spisovatele Petra Benchleyho s názvem Čelisti. Čte Honza Hájek.

V 6 hodin seděl Brody v kanceláři s Hooperem a Meadowsem. Bzučák na služebním stole se ozval a Brody zvedl sluchátko. Nějaký člověk chce s vámi mluvit. Říká, že se jmenuje Bill Whitman, řekl strážník Bixby. Je prý z New York Times. Krucinál. No dobře, pošlete ho sem. Dveře se otevřely a Whitman stál na prahu. Co pro vás můžu udělat? Zeptal se Brody. Rád bych věděl, jestli jde o stejnou rybu, co zabila ty druhé lidi. Brody pokynul Hooperovi, který začal vysvětlovat. To teď není jisté. Nikdy jsem tu rybu, která zabila ty lidi, neviděl. A abych řekl pravdu, nezahlédl jsem ji pořádně ani dnes. Vše, oč se mohu opřít, je jen pravděpodobnost, že jde o totéž rybu. Domnívat se, že se objevili dva lidožraví žraloci u pobřeží Long Islandu ve stejnou chvíli, je trochu za vlasy přitažené. Whitman se obrátil na Brodyho. Co ještě hodláte udělat, kromě uzavření pláží, což jste už, jak předpokládám, zařídil? Nevím. Co můžeme dělat? Kriste, pane, radši bych tady měl hurikán nebo dokonce zemětřesení. To se můžete aspoň utěšovat, že skončí a bude pokoj. Nastalo ticho. Po chvíli je Whitman přerušil. Tak co? Co jako? Zeptal se Brody. Musíte přece z něčeho vyjít, něco udělat. Rád si poslechnu jakékoliv návrhy. Osobně si myslím, že jsme v hajzlu. Můžeme si pogratulovat, jestli po tomhle v létě tady vůbec nějaké město zůstane. A nepřeháníte trochu? Neřekl bych. Ty jo, Harry? Ani ne, řekl Meadows. Ale město žije z letních hostů, pane Whitmane. Vezměte nám je a budeme jako blechy bez psa. Vyhladovíme. Co bych za to dal, kdybych věděl, proč právě my, řekl Brody. Proč zrovna Emity, proč ne East Hampton nebo Southampton? To je něco, co se nikdy nedozvíme, poznamenal Hooper. Dobrá, ale pořád nechápu, proč se ten žralok nedá chytit. Možná, že dá, odpověděl Hooper. Nemyslím však, že se to poštěstí nám, alespoň ne s tím vybavením, které máme k dispozici. Předpokládám, že bychom to mohli zkusit s návladou. Víte něco o chlápkovi, který se jmenuje Quint? Zeptal se Whitman. To jméno už jsem slyšel, kývl Brody. Zjistil si o něm něco, Harry? Něco málo, pokud vím, nikdy neprovedl nic protizákonného. Možná, že by se vyplatilo mu zavolat, navrhl Brody. Vy žertujete, ozval se Hooper. Něco vám povím, Hooper. Jsme v takové situaci, že kdyby sem teď někdo přišel a prohlásil, že je Superman a dokáže toho žraloka odtud odčarovat, řekl bych mu, fajn, prima, jste ohromný. A ještě bych mu chodil pro pivo. Co ty tomu říkáš, Harry? Myslíš, že je v telefonním seznamu? Jak víte, že ten chlap není podvodník nebo opilec nebo něco takového? To se nedozvíme, dokud to neskusíme. Brody vzal seznam z horní zásuvky svého stolu a otevřel ho u písmene Q. Tady je to. Quint. Quint, to je všechno. Žádné křestní jméno. Ale je jediný na celé stránce. Musí to být on. Vytočil číslo. Quint, ozval se neznámý hlas. Pane Quinte, tady Martin Brody. Jsem šéfem místní policie Femity. Máme vážný problém. Slyšel jsem. Dneska se tu znovu objevil žralok. Někoho sežral? Ne, ale jeden chlapec měl na mále. Taková velryba potřebuje spoustu žrádla, řekl Quint. Viděl jste ji? Ne. Hledal jsem ji několikrát, ale neměl jsem moc času. Moji zákazníci mi neplatí za to, abych honil žraloky. Chtějí rybařit. Jak víte, že je ta ryba velká? Slyšel jsem to. Některý žraloci mají až v okolo 3 metrů. Ale vy tady máte, řekl bych, daleko větší kus. Vím, chtěl jsem se vás zeptat, jestli byste nám mohl pomoct. Čekal jsem, kdy zavoláte. Mohl byste? No jo, ale přijde na to. Na co? Kolik zaplatíte? Běžnou cenu, kterou si budete počítat za den. Budeme vám platit denně, dokud tu potvoru nezabijete. To neberu. Tohle je práce, která chce prémie. Co tím chcete říct? Moje denní mzda je $200. Protože jde o něco speciálního, bude to 2x tolik. No, to sotva půjde. Tak s Bohem. Počkejte přece, sakra, člověče. Proč nás chcete takhle odřít? Nemůžete si zrovna vybírat.
Je tu plno jiných rybářů. Brody slyšel, jak se Quint posměšně chechtá. To je pravda. Jednoho už jste vyřídili. Vyřiďte i dalšího. Vyřiďte jich ještě půl tuctu, ale až potom zase přijdete za mnou, budete muset vysolit trojnásobek. Čekáním neprodělám. Brody opáčil. Nežádám vás přece o laskavost. Vím, že si musíte vydělávat na živobytí, ale tahle ryba zabíjí lidi a to musí co nejdřív přestat. Potřebuju vaši pomoc. Vy mě rozbrečíte. Chcete zabít rybu. Já ji zabiju. Nedávám žádnou záruku, ale budu dělat, co umím. A to, co umím, má cenu $400 denně. Brody vzdychl. Nevím, jestli mi městská rada ty peníze odhlasuje. Vy je někde seženete. Jak dlouho potrvá, než ji chytíte? Den? Týden? Měsíc? Kdo ví? Třeba ji vůbec nenajdu. Možná odtáhne pryč. To bych byl rád. Brody okamžik mlčel. Dobrá, řekl konečně. Vidím, že nemáme na vybranou. To nemáte. Můžeme začít zítra? Ne, nejdřív v pondělí. Na zejcek mám pozvaných pár chlapů. Jak to myslíte, k obědu? Quint se zasmál. Pár chlapíků, který si mě najmuli. Vy asi nerybaříte, viďte. Brody zčervenal. Ne, nemůžete jim odřeknout. Když vám zaplatíme takové krvavé peníze, zdá se mi, že si zasloužíme přednostní obsluhu. Jde o pravidelný zákazníky. Vy jste zákazník jen pro jednou. Co když zítra tu rybu náhodou objevíte? Pokusíte se jí dostat? To by vám ušetřilo výdaje, co? Vaši rybu neuvidíme. Plujeme na východ. Tam je nádherný rybolov. Měl byste to někdy zkusit. A ještě jedna věc, řekl Quint. Budu sebou potřebovat jednoho muže. Přišel jsem o pomocníka a nemůžu se pustit za takovou velkou rybou bez dalšího páru rukou. Přišel jste o pomocníka? Spadl do moře? Dal výpověď. Měl pocuchaný nervy. Při téhle práci se to počase stává hodně lidem. Začnou moc přemýšlet. Vám se to ale nestává. Ne. Já vím, že jsem chytřejší než ryby. To stačí? Být prostě chytřejší? Až do teďka to stačilo. Jsem živej. Tak co? Seženete mi někoho? Koho si vezmete na pomoc zítra? Nějakýho kluka. Toho ale nemůžu potřebovat při lovu velkýho bílýho zabijáka. Chápu, řekl Brody. Pak dodal ochable. Já tam budu taky, víte? Hned jak ta slova vyslovil, zděsilo ho a ohromilo, k čemu se zavázal. Vy? Quintův posměch Brody ho pálil. Dovedu si poradit. Možná. Umíte plavat? Co to má s tím společného? Lidi spadnou přes palubu a někdy trvá hezkou chvilku, než se k ním dostanem. O mne se nestarejte. Jak chcete. Ale stejně potřebuju člověka, který se vyzná v rybách a nebo alespoň ví něco o lodích. Brody pohlédl přes stůl na Hoopera. Mohl by poslat Hoopera samotného a sám zůstat na břehu. Ale to, jak cítil, by byla kapitulace. Konečné přiznání své neschopnosti, přemoci podivného nepřítele, který vede válku proti jeho městu. Kromě toho se možná Hooper během dlouhých dnů na lodi podřekne a prozradí, co dělal minulou středu, když pršelo. Brody byl skoro posedlý touhou zjistit, co Hooper v ten den dělal, protože kdykoliv začal uvažovat o různých alternativách, jediná, která se mu znovu a znovu vynořovala, byla ta, jíž se nejvíc bál. Zakryl rukou sluchátko a obrátil se k Hooperovi. Chcete jít s námi? Quint potřebuje pomocníka. Chci. Chci tu rybu vidět a počítám, že tohle je moje jediná příležitost. OK, Quinte, mám pro vás pomocníka, pokračovala Brody. Ví něco o lodích? Ví. Tedy v pondělí ráno v 6. Víte, jak se ke mně dostanete? Zeptal se Quint. Dálnicí 27 až k odbočce na Promised Land. Je to tak? Jo, ta cesta se jmenuje Cranberry Hole, rovnou do města. Za posledními domy zahnete doleva. Je tam značka? Je, ale jiná cesta tam nevede. Dojedete rovnou k mýmu doku. Je tam jenom vaše loď? Jo, jmenuje se Orka. Dobře, naschledanou v pondělí. Ještě něco? Zadržel ho Quint. Hotově a každý den předem. Jistě, ale proč? Jinak nekšeftuju. Nechci, abyste mi spadl přes palubu s mýma prachama v kapse.
Dobrá, dostanete to tak, jak si přejete. Brody zavěsil a řekl Hooperovi. Pondělí ráno v 6, ano? Jo. Meadows poznamenal. Vyrozuměl jsem správně, že pojedeš s nimi, Martine? Brody přikývl. Patří to k mé práci. Řekl bych, že nemáš tak docela pravdu. Teď už je na úvahy pozdě. Jak se jmenuje ta loď? Zeptal se Hooper. Myslím, že Orka. Netuším, co to znamená. To je jméno vraždící velryby. Meadows, Hooper a Whitman se zvedli. Hodně štěstí, popřál novinář. Trochu vám ten výlet závidím, mohlo by to být vzrušující. S Gustem bych se bez toho vzrušení obešel, řekl Brody, ale rád bych měl tu proklatou věc vyřízenou. Hooper se otočil u dveří a řekl. Když myslím na vraždící velrybu, na něco si vzpomínám. Víte, jak říkají Australané velkým bílým žralokům? Ne, ozval se Brody a najednou měl pocit, že už mu ti žraloci začínají lézt krkem. Jak? Bílá smrt. Moře bylo hladké jako želatina a nečeřil je ani sebemenší vánek. Loď seděla tiše na hladině a nechala se zvolna unášet věčným pohybem moře. Hooper seděl na zádi vedle hektolitrového barelu plného vnitřností a krve. Každou chvilku v něm zalovil sběračkou a obsah vhodil do vodní brázdy. Na přídi se ve dvou řadách vršilo 10 dřevěných sudů o velikosti tak 25-litrového pivního soudku. Každý byl obalený několika vrstvami 3/4 coulového konopného provazu, který končil ve 30-metrovém kotouči. Na konci každého lana byl připevněný ocelový hrot harpuny. Brody seděl na speciální otáčecí židli, přišroubované k palubě. Snažil se neusnout. Bylo mu horko a celé tělo mělo lepkavé potem. Vítr nezafoukal už plných 6 hodin, co zde čekali. Brody zvedl oči k postavě na kapitánském můstku. Quint měl na sobě bílou rozhalenku, vybledlé modré džínsy, bílé ponožky a zašedlé tenisky. Brody ho odhadl asi na 50. Byl přes 180 cm vysoký a velmi hubený. Mohl vážit kolem 90. Lebku měl holou, nikoli oholenou, protože na lysině nebyly černé tečky, ale tak lysou, jako kdyby mu vlasy vůbec nikdy nenarostly. Teď měl na hlavě námořnickou čepici. Obličej měl tvrdý a hranatý, ač měl z něj dlouhý rovný nos. Vítr, sůl i slunce mu zbarvili pokožku do hněda a pokryli ji vráskami. Brody mu stékal po hrudi pramének potu. Odraz slunečních paprsků ve vodě jej řezal do očí. To jsem blázen, jak to děláte, Quinte, řekl. Cepak nikdy nenosíte brýle proti slunci? Quint se podíval dolů. Nikdy. Jeho hlas zněl naprosto neosobně. Nebyl ani přátelský, ani nepřátelský a nepovzbuzoval k dalšímu hovoru. Brody se nudil a chtělo se mu mluvit. Jak je to možné? Nepotřebuju je. Vidím věci takový, jaký jsou. Je to tak lepší. Brody pohledl na hodinky. Máte mnoho takových dnů? Zeptal se. Vzrušení a očekávání z časného rána ho už dávno přešlo. Byl si jistý, že tento den už rybu neuvidí. Jakých? Jako je ten dnešní, když se celý dlouhý den nic neděje. Někdy. Lidé vám platí, i když nic nechytí. Takový jsou podmínky. I když docela nic nebere? To se stává málo kdy. Obyčejně se na návnadu něco chytne. Někdy to můžeme dokonce nabodnout. Nabodnout? Železem, ukázal Quint na harpunu na přídi. Co všechno harpunujete, Quinte? Všechno, co plave okolo. Opravdu, já bych... Něco zabírá na návnadu, přerušil ho Quint. Brody si zaclonil rukou oči a podíval se dozadu tak daleko, kam až dokázal dohlédnout. Ale brázda byla neporušená a moře nadále klidné a hladké. Kde? Moment, řekl Quint. Uvidíte. S měkkým kovovým zasyčením se drát rybářského prutu na pravoboku začal ohýbat přes burtu a zařezával se do hladiny rovnou stříbrnou čarou. Popadněte prut, velel Quint. Až vám řeknu, zasekněte. Je to žralok?
zeptal se Brody. Z rozčílení nad vyhlídkou, že se snad konečně setká s rybou, bestií, lidožroutem, noční můrou, se mu rozbušilo srdce. V ústech měl vypráhlo. Otřel si ruce o kalhoty, vzal prut z držáku a zastrčil ho do otáčecího čepu před židlí. Quint se zasmál úsečným, nepříjemným chechotem. Ten? Jen nějaký malý špunt. Aspoň se zacvičíte, než nás ta ryba najde. Quint sledoval drát několik vteřin a pak poručil. Zasekněte! Brody postrčil brzdu na navijáku, naklonil se kupředu a zatáhl. Konec prutu se ohnul do oblouku. Začal tedy pravou rukou otáčet klikou navijáku, aby rybu přitáhl. Ale nešlo to. Drát se neustále odvíjel. Šetřete energii, poradil mu Quint. Hooper seděl na palubním nosníku na zádi. Teď vstal a řekl, utáhnu brzdu na doraz. To nedělejte, na prut nešahejte, řekl Quint. Hooper zmateně a trochu uraženě vzhlédl. Brody si všiml jeho dotčeného výrazu a pomyslel si, už bylo na čase, aby tě někdo usadil. Po chvilce Quint dodal. Když se brzda moc utáhne, vytrhne mu to hák z huby. Tak? Myslel jsem, že o chytání ryb toho víte víc. Hooper mlčel. Obrátil se a znovu se posadil na nosník. Brody držel prut oběma rukama. Ryba se potopila do hloubky a pohybovala se pomalu ze strany na stranu, ale drát už netáhla. Brody začal navíjet. Předklánil se a otáčel rychle klikou podle toho, jak drát povoloval. Táhl nazad a svaly v ramenou a v zádech se mu napínaly. Levé zápěstí ho bolelo a v prstech pravé ruky cítil křeč od navíjení. Co jsem to k čertu chytil? Modrýho, řekl Quint. Váží aspoň půl tuny, pravil Brody. Quint se zasmál. Tak v okolo 75 kilo. Brody táhl, předklánil se, táhl a předklánil se, až konečně slyšel Quinta. Už ho máte, tak držte. Teprve pak přestal navíjet. Hladkým, neuspěchaným pohybem se Quint svezl po žebříku z můstku. V ruce držel kulovnici. Postavil se u burty a pohlédl dolů. Jestli chcete tu rybu vidět, tak se pojďte kouknout. Brody postupoval k boku lodi a stále navíjel. Z tmavé vody zasvítil ostrou modří žralok. Mohl mít tak přes 2 metry. Štíhlý s dlouhými prstními ploutvemi. Plaval pomalu ze strany na stranu. Už nezápasil. Krásný, poznamenal Hooper. Quint odjistil pušku. A když žralok zvedl hlavu k hladině, zmáčkl spoušť a 3x rychle vystřelil. Kulky vyrazily do žralokovy hlavy čisté kulaté otvory. Krev se neobjevila. Žralok se zachvěl a znehybněl. Je po něm, konstatoval Brody. Prdlajs je po něm, je jen omráčený. Quint vytáhl z kapsy rukavici, vklouzl do ní a uchopil drátěné lano. Z pochvy za pasem vytrhl nůž. Zvedl žraločí hlavu vysoko nad vodu a ohnul se přes burtu. Žralok měl tlamu otevřenou asi na 5 až 10 cm. Jeho pravé oko z části zakryté bílou blánou zíralo prázdně na Quinta. Quint mu vrazil ostří nože do tlamy a pokoušel se jí víc rozevřít, ale žralok zkousl a držel nůž v malých trojúhelníkovitých zubech. Quint tahal a kroutil nožem, až ho dostal ven. Zastrčil ho zpět do pochvy a z jiné kapsy vytáhl štípací kleště. Počítám, že mi platíte dost, takže si můžu dovolit přijít o hák a kus drátu, řekl. Přiložil kleště k drátu a chystal se ho přeštípnout. Počkat, řekl a zastrčil jeho kapsy. Znovu uchopil nůž. Koukejte se. Na tohle je každý fanda. Držel drát v levé ruce a vyzvedl žraloka z vody. Jediným zručným pohybem mu rozpáral břicho od řitní ploutve až po čelisti. Maso se rozevřelo a krvavé vnitřnosti, bílé, červené, modré, padaly do vody, jako když se sype prádlo z koše. Pak teprve odštípl drátěný nástavec a žralok sklouzl zpět do moře. Jakmile mu zmizela hlava pod hladinou, začal sebou házet v mraku vlastní krve a vnitřností. Hltal všechno kolem a jak polikal, tělo sebou škubalo a kusy vnitřností vypadávající ven z díry v břiše zmizely znovu v jeho vícnu. Teď dávejte pozor, řekl Quint. Jestli budeme mít štěstí, v minutě se kolem něj zhluknou jiný modrý a pomůžou mu sežrat sama sebe. Jestli jich to bude dost, uvidíte opravdickou žravou zuřivost. Tohle je podívaná, co? Lidi to baštějí.
Brody, neschopný vydat ze sebe hlásku, se jen díval, jak žralok požírá vlastní vnitřnosti. V tom spatřil záblesk modře, který se vynořil ode dna. Malý žralok, ne větší než něco přes metr, chňapl po těle vykuchané ryby. Jeho čelisti se sevřely na kuse odchlíplého masa. Třásl hlavou ze strany na stranu a mrštné rybí tělo připomínalo hada. Urval kus masa a spolkl ho. Na to se objevil další žralok a pak ještě další a brzo se voda přímo vařila. Skvrny krve se mísily s kapkami vody, která vystřikovala nad hladinu. U burty ležel hák. Kvint ho uchopil jako sekeru, nahnul se nad vodu a náhle udělal výpad kupředu a hned potom trhl nazpátek. Na háku se kroutil malý žralok a chňapal kolem sebe. Kvint vytáhl z pochvy nůž, rozpádal mu břicho a hodil ho zpět do moře. Teď něco uvidíte. Brody nedokázal spočítat žraloky, kteří se najednou objevili. Bylo to jako exploze. Na hladině se všemi směry míhaly ploutve a ocasy byly do vody. Mezi zvukem cákání se ozvalo občasné chrupnutí, jak ryba narážela na rybu. Brody se podíval na svou košili. Byla postříkaná vodou a krví. Mela trvala několik minut, až zůstali jen tři velcí žraloci. Plavali sem a tam pod povrchem vody. Muži je mlčky pozorovali, až konečně zmizel i poslední. Páni, vydechl Hooper. Se mi zdá, že vám to moc nevoní, poznamenal Quint. Máte pravdu. Nerad vidím zvířata, jak umírají, jen proto, aby se lidé bavili. Quint se uchechtl a Hooper dodal. Vám se to snad líbí? To není věc záliby. Vydělávám si tím na živobytí.

0: Dramatickou scénou se tedy uzavřela další část četby na pokračování z knihy Petra Benchleyho Čelisti, románu, který se stal předlohou slavného filmu Stevena Spielberga. Četbu posloucháme v podání herce Honzy Hájka. Z překladu Gizely Šmídlíkové ji připravil Michal Plzák a natočila režisérka Izabela Šenková. Petr Benchley a jeho kniha Čelisti po 17. na Vltavě zase zítra v 18.30. A román amerického spisovatele, který líčí strhující souboj člověka se žralokem bílým, není jedinou knihou, kterou máme na Vltavě rozečtenou. Hodinu před půlnocí nás čeká četba s Hvězdičkou a v ní pokračování četby z knihy Svatava, kterou napsala Jolanta Trojak. Z její knihy s názvem Svatava čte hodinku před půlnocí opět dnes Tereza Hofová. No a protože je pátek, tak dnešní večer přinese také jednu z povídek klasiků a my dnes sáhneme po povídce českého klasika, literárního kritika a spisovatele F.X. Šaldy. Povídka, ze které vám teď nabízíme malou ukázku, se jmenuje O neblahé bohatýrce a na Vltavě ji uslyšíte dnes večer v 10.
1: Měla podivné jméno Batildis. Dostala je po své kmotře křestné, kněžně Lichnovské. Nikdo je nedovedl vyslovit. A tak jí říkali Batilka, Batulka nebo i Matulka. Všelijak, jak kdo doved. Její otec byl lesník v Beskydech, v kraji vysokopoloženém, horském, od světa odříznutém. Sám říkal, že slouží v kraji, do kterého si čert chodí prát špinavé prádlo a kam si chodí schrupnout, když ho vytloukli odevšat jinat. Sníh tam scházel až v květnu. Do nejbližšího městečka bylo dobrých 5 hodin jízdy koňmo. Kraj byl chudý, lidé neurvalí a mlčenliví, zarytí hříšníci, jak mínili všichni foršti svorně se všemi faráři. Každý druhý pytlák. Některé ženy z toho zapadlého kraje jezdívaly do města ještě na koni, sedíce na něm po mužsku. Strojili se do špinavých kožených kalhot a do kožených kazajek, které oblékali na nahé tělo. Prádlo bylo drahé a vzácné a nosilo se snad jen v neděli a o svátcích do kostela.
0: Tak to byla Barbora Goldmanová, v jejímž podání si dnes večer ve 22 hodin poslechneme povídku F.X. Šaldy o neblahé bohatýrce. Povídka nás v 10 večer zavede na česko-polské pomezí.

0: Sedmé nebe.
1: V pátečním sedmém nebi vás vítá Petr Doruška. Termín polyfonie, kdy každý z hlasů ve sboru sleduje vlastní melodickou linku, se užívá ve dvou rovinách. V té historické jako označení zaniklého středověkého zpěvu a v současné pro označení tradic z Korsiky, Sardinie či Gruzie, které se uchovaly dodnes. Ale existuje i třetí poloha. Oživování mizejících kultur bylo tak silnou motivací pro hudebníky a zpěváky, že polyfonii vytvořili tam, kde historicky neexistovala, jako unikátní novotvar. Jedním z novátorů byl Manu Theron, vedoucí skupiny Le Cor de la Plana z Marseille.

Čistě mužský sbor Locor de la Plana vznikl v Marseille před 25 lety a vedle hlasů užíval i tamburíny a větší rámové bubny. Hudba skupiny čerpala z minulosti, ale stala se novotvarem jako nově vytvořená tradice polyfonního zpěvu se silným rytmickým pulsem. O 20 let později pak skupina Locor de la Plana inspirovala širokou paletu umělců nové generace. Jednu z nich se stavu Kokaňa tvoří pouhé dvě zpěvačky a muzikantky.

0: qui me plaît, c'est un tondreux loup cap, d'une capule et trou dieu.
1: Couhotez loup!
0: Est-ce que t'es loup? Et belle usis une lempoune.
1: Mais couhotez loup!
0: Est-ce que t'es loup? Nina oran paia mei prou. Et quand parle zuxita, chescate vergogna. Et quand parle zuxita, chescate vergogna.
1: Clame tes loups!
0: Exclame tes loups! La réplique des cas de jour.
1: Réclame tes loups!
0: Exclame tes loups! Nina oran paia mei prou.
1: Pensa loup carmaï!
2: Crane folklore, amede biai. Capit folklore, alienadao. Ardit folklore, porcalassao. Pelut folklore, loukirenao. Hardit folklore, elas bendemios. Gardare la terra. Weitan la ribero. Que me y encuera.
3: Dvojice Kokkaňa pochází z jihu Francie a čerpá z historického období, kdy se v této oblasti ještě nemluvilo francouzsky, ale okcitánsky, což byl mimochodem i jazyk středověkých trubadurů. Další ukázka se jmenuje Forabanda, psanec.

Kokaňa, ženské hlasy z Toulouse, města na jihu Francie, pod Pyrenejemi. Jejich hudební koncept má jasné historické souvislosti. Navazuje na průkopnickou práci mužského sboru Le Corps de la Plana z Marseille, který inspiroval ještě řadu dalších skupin. Kokaňa, kterou posloucháme, je ale výjimečná tím, že ji tvoří jen dvě ženy.

0: Salukotuliwem.
1: Tak to byla vokální polyfonie z Gaskoňska, domovského regionu tří mušketýrů, s ženskou skupinou Kokaňa, z jejich nového alba Flam Folklor, ohnivý folklor. Odkud jsem jako poslední ukázku vybral skladbu Jeanne d'Arc, o dívce z regionu, jimž protéká řeka Dordogne.

z novodobé oxidánské polyfonie, kterou v některých skladbách reprezentovala dvojice Kokaňa, se teď přesuneme na Sardinii, ostrov, kde se k novému životu podařilo vzkřísit tradiční, ale v 20. století mizející sardinské polyfonní zpěvy. Kytarista Paolo Angeli patří do kategorie hráčů novátorů. Jeho nástrojem je na zakázku vyrobená kytara s 25 strunami a na jeho posledním albu hostuje tradiční polyfonní sbor z vnitrozemského města Orgosolo, Tenores Murales Vintiemaju.

Takhle tedy zní autentická polyfonie z vnitrozemí Sardinie. Slyšeli jsme sbor Tenores Murales Vintie Maju. Původem turecká zpěvačka Elif Sanchez prošla velmi zajímavým vývojem. V Istanbulu vystudovala konzervatoř, ve studiích pak pokračovala na hudební škole Berklee v Bostonu a nakonec se usadila ve Španělsku.

Elif Sánchez zpívá nejen španělsky a též turecky, což je její mateřština, ale také řecky. Na své nové album si totiž vybrala jednu ze skladeb klasického řeckého stylu rembetika, který se před 100 lety zrodil v přístavních čtvrtích Soluně a Pirea a bývá označován jako řecké blues.

zpívala Elif Sanchez ze svého posledního alba Así Pues, což česky znamená Tak tedy. Skladbu Baxe Cifliky, kterou jsme slyšeli, napsal Vasilis Cicanis, který žil před 100 lety v Řecku. A následující nahrávka pochází ze současného Řecka. Producent a hudebník Blend Myškin, vlastním jménem Yorgos Mandas, žije v Atenách.

řecký písničkář Jorgis Christodoulou. Trochu jinačí tvář Balkánu zachycuje album s názvem Bridge to Sevda, tedy most k písním Sevda, což je žánr typický pro Bosnu. Jsou to městské písně o lásce, o vztazích často velmi komplikovaných. Nejde tedy o žádný vesnický folklor. Zmíněný most vytváří italský New Era Quartet v klasickém složení dvoje housle, viola a cello a navíc zpěv.

Album Bridge to Sevda představuje docela závažný tvůrčí počin. Pracuje s písněmi, které vznikaly v Bosně v době turecké okupace. A ta začala někdy před 600 letími. Balady Sevda propojovaly slovanskou zpěvnost s tureckými melodickými ozdobami. Italský kvartet New Era je posouvá do současného hudebního jazyka, naštěstí, ale nikoli ke globální komerci.

italský New Era Quartet z alba bosenských Sevdalinek, vydaného pod názvem Bridge to Sevda. Vokální partii naspívala první houslistka kvarteta, italka s bosenskými kořeny, Kristýna Mlynar. Ponořme se teď do historie italské tradiční hudby, která se od té balkánské dost podstatně liší. K jejímu zmapování přispěl dokonce americký folklorista Alan Lomax. Ten před 90 lety na americkém jihu natáčel s černošskými bluesmeny. A po druhé světové válce svůj zájem přesměroval na tradiční hudbu evropských zemí, včetně Itálie. Z jeho historických italských nahrávek čerpá i sicilské trio Nuhara na svém prvním albu Rama.

Mix sicilské historie i současnosti s triem Nuara. Závěrečné ukázky dnešního Sedmého nebe budou z pozoruhodného projektu, na němž se podíleli umělci z Polska i Srbska. Jejich společné album se jmenuje Slavik.

11 Songs of Love and Suffering, 11 písní o lásce a trápení, debutové album polsko-srbského kvarteta Slavik. Polská část sestavy pochází ze Slezska a ta srbská z Vojvodiny, oblasti s velmi pestrým etnickým složením.

Srbsko pěva zlo nemyslí. Kdo zpívá, nemá zlé myšlenky. Se srbsko-polskou sestavou Slavik. Polský hudebník Lukáš Malok v ní hraje na basu strunné nástroje. Srbská partnerská dvojice Alice in Wonder Band přispívá zpěvem i technikou body percussion, kdy se vlastní tělo stává rytmickým nástrojem. Závěrečná skladba z jejich společného projektu má velmi inspirativní název Otec sarkazmus a matka ironie. Naschledanou, opět za týden se těší Petr Doluška.

0: Zatímco zněla závěrečná skladba, kterou do dnešního Sedmého nebe vybral Petr Dorůžka, překročili jsme v rámci pátečního večera 20. hodinu. No a zatímco Petr Dorůžka nás jako tradičně každý pátek vzal na hudební cestu kolem světa, my v následujících bezmála 90 minutách dnešního vltavského večera zůstaneme u nás, přesněji v západních Čechách, a budeme poslouchat tvorbu několika autorů doby baroka. Její hudba bude znít v dnešním koncertu Klasika, ke kterému vás pozveme už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A u vltavského večerního programu vás srdečně vítá Martina Kolajová, a to jménem všech, kteří se na něm podíleli. Za malou chvíli vás pozve Alena Maršíková-Michálková k dalšímu z našich pátečních koncertů Klasika, ve kterém bude znít duchovní hudba několika západočeských skladatelů, a my budeme poslouchat západočeský soubor Societas Liberatorum, který se specializuje na historicky poučenou interpretaci staré hudby a propaguje západočeské hudby. Tradice i tamní skladatele. A my se s nimi vydáme za jedním z nejzajímavějších hudebních regionů západních Čech, kterým je Manětínsko. Koncert Klasika už za okamžik. Klasika, to je slovo, které najdeme v titulu dalšího pořadu, který otevřeme o 22. hodině. Je to další z našich povídek klasiků, které vám každý pátek nabízíme, a tentokrát jsme sáhli po povídce F.X. Šaldy O neblahé bohatýrce, číst bude Barbora Goldmanová. Klapka, to je pořad, který je věnovaný filmové hudbě, také ho najdete v našem každopátečním programu, a to o 22. hodině a 30. minutě. A v dnešní Klapce budeme poslouchat skladbu autora, který svou hudbou vdechl život historickým eposům, jako je Marie Stuartovna, Královna skotská, anebo Lev v zimě, filmu Volání divočiny, a jeho melodie, včetně hlavního tématu, zní také v 11 filmech s Jamesem Bondem v hlavní roli. Ten skladatel se jmenuje John Barry a my budeme v dnešní Klapce poslouchat skladby, které zkomponoval k prvním několika filmům, protože Johnu Barrymu věnujeme dva díly. Četba s hvězdičkou, Jolanta Trojak a Svatava už po 10. hodinu před půlnocí. Četbu budeme poslouchat opět v podání Terezy Ohofové. A Jiří Andrle bude vyprávět o svém životě a o své tvorbě v osudech už po 5. a to o 23. hodině a 30. minutě. Takový bude tedy dnešní páteční vltavský večer, ať se vám hezky poslouchá.
1: Koncert Klasika.
3: Dobrý večer u poslechu koncertu Klasika. Dnes se vypravíme do Olomouce na festival Baroko, kde zazněla duchovní hudba západočeských skladatelů. Stalo se tak 1. června 2026 v kostele Panny Marie Sněžné. Na koncertě vystoupily soubory Silencium Ensemble s uměleckou vedoucí Terezou Válkovou a Societas Literatorum s uměleckým vedoucím Matyášem Berdychem. Druhý jmenovaný soubor má své centrum v západních Čechách a zabývá se propagací hudební tradice tohoto regionu i tamních skladatelů. Jejich program nás zavede do oblasti Manětínska, kde na začátku 18. století působila řada skvělých skladatelů. Jako první zazní žalm Dixit Dominus Václava Guntera Jákoba. To byl člen řádu benediktínů a se západními Čechami ho pojilo angažmá u hraběnky Gabriely Lažanské. Působil zde jako vychovatel jejich dětí na zámku v Manětíně. Dobrý poslech přeje Alena Maršíková-Michálková.

Vyslechli jsme žalm Dixit Dominus Václava Guntera Jákoba. Zpívali členové Silencium ansámblu, hrál soubor Societas Literatorum. S hudbou Mauricia Fokta se přesuneme do kláštera poblíž Manětína v Plasích. Zde působili cisterciáci a jejich členem byl i Mauricius Fokt. Jako první si poslechneme jeho árii z díla Conclave Thesauri Magnae Artis Musicae. To je hudebně teoretické dílo. Árie je jedním ze studijních příkladů, jak komponovat hudbu. Árii Perfida Mundi Pax zaspívá Veronika Vojířová.

Dozněla árie Mauricia Fokta Perfida Mundi Pax. Zpívala Veronika Vojířová, hrál soubor Societas Literatorum. V poslechu hudby Mauricia Fokta, významného hudebního teoretika a skladatele z řádu cisterciáků, budeme ještě pokračovat. I Mauricius Fokt je spojen s manětínskou hraběnkou Gabrielou Lažanskou. Napsal pro ni sbírku 31 fug s doprovodem čembala s názvem Vertumnus vanitatis musicae intriginta una fugis delusus. Ačkoliv se skladby jmenují fugy, jde o árie pro sólový hlas. Z 31 skladeb nyní zazní 4. Fuga puerilis, fuga adolescens, fuga virilis a fuga frigida. Zpívají Tereza Zimková, Lucie Netušilová-Karafiátová, Jakub Kubín a Jiří Miroslav Procházka.

To byly čtyři fugy, fuga puerilis, fuga adolescens, fuga virilis a fuga frigida plaského cisterciáka Mauricia Fokta. Zpívali Tereza Zimková, Lucie Netušilová, Karafiátová, Jakub Kubín a Jiří Miroslav Procházka. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte koncert Klasika dnes se záznamem koncertu z olomouckého festivalu Baroko z kostela Panny Marie Sněžné z 1. června 2026. Program koncertu pokračoval hudbou Jana Josefa Ignáce Brentnera. Se západními Čechami ho pojí jeho rodiště i místo jeho tragické smrti, Dobřany. Žil ovšem v Praze na Malé Straně. Tiskem vyšla jeho moteta, ofertoria a komorní koncerty. Jeho hudba se dokonce dostala prostřednictvím jezuitských misí až do Jižní Ameriky. Z jeho díla nyní zazní jeden z jeho komorních koncertů. Hraje Societas Literatorum.

Vyslechli jsme komorní koncert Jana Josefa Ignáce Brentnera. Hrál soubor Societas Literatorum. Přesuňme se nyní zpět do Plaského kláštera a poslechněme si ještě jednu z fug pro hraběnku Gabrielu Lažanskou. Bude to úprava fugy Vanitas et minueta defuncte nobilitatis, fuga nullius effugii, v úpravě pro sbor, sóla a orchestr. Zpívá Silencium Ensemble, hraje Societas Literatorum.

Dozněla úprava fugy Mauricia Focta Vanitas et minueta defuncte nobilitatis fuga nullius effugii v úpravě pro sbor, sóla a orchestr. Zpíval Silencium Ensemble, hrál soubor Societas Literatorum. Skladba zakončila první polovinu koncertu v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci, který se konal v rámci festivalu Baroko a který dnes na stanici Český rozhlas Vltava posloucháme v koncertu Klasika. Druhou polovinu koncertu zahájila obnovená premiéra skladby Mauricia Focta Litanie Lauretané. To je jeho jediná dochovaná chrámová skladba, ačkoliv víme, že napsal i další velká chrámová díla. Ta se ale do současnosti nedochovala. Mauricius Focht, Litanie Lauretané a soubory Silencium Ensemble a Societas Literatorum.

To byly loretánské litanie Mauricia Fokta, jediná dochovaná chrámová skladba tohoto autora, která zazněla v obnovené premiéře v podání souboru Silencium Ensemble a Societas Literatorum. Vraťme se opět na zámek v Manětíně, ke hraběnce Gabriele Lažanské. Už víme, že jako vychovatel jejich dětí zde působil benediktín Václav Gunter Jákob. Před ním zde působil jiný výborný západočeský skladatel, Josef Antonín Plánický. Pocházel přímo z Manětína a po angažmá u hraběnky se vydal na cestu po střední Evropě, aby zakotvil ve službách freisingského biskupa v jeho kapele. Zde setrval až do své smrti. Z jeho bohatého díla se dodnes dochovala díky vydání tiskem pouze sbírka 12 duchovních árií Opela Ecclesiastica. Z ní si nyní poslechneme 3. 12. o nejsvětější Eucharistii, 10. o Paně a mučednici a 4. pro jakoukoliv příležitost. Zpívají Tereza Zimková, Lucie Netušilová-Karafiátová a Jiří Miroslav Procházka. Hraje Societas Literatorum.

Vyslechli jsme tři árie ze sbírky Opela Ecclesiastica Josefa Antonína Plánického. Byly to 12. o nejsvětější eucharistii, 10. o paně a mučednici a 4. pro jakoukoliv příležitost. Zpívali Tereza Zimková, Lucie Netušilová Karafiátová a Jiří Miroslav Procházka. Hrál soubor Societas Literatorum. A před námi je ještě jedna árie dobřanského skladatele Jana Josefa Ignáce Brentnera. Stejně jako plánického skladby je určena pro malý ansámbl a sólový hlas. Árii Hoste de Victo zpívá Veronika Vojířová.

Veronika Vojířová zaspívala árii Hoste de Victo dobřanského skladatele Jana Josefa Ignáce Brentnera. Hrál soubor Societas Literatorum. Putování za dalším skladatelem ze západních Čech povede do Bíliny. Odsud pocházel Antonín Reichenauer. Působil v Praze u svaté Máří Magdalény a komponoval pro kapelu hraběte Morcína. V závěru života působil krátce v Jindřichově Hradci. Z jeho díla nyní zazní instrumentální triová sonáta in D, hraje Societas Literatorum.

Dozněla triová sonáta in D Antonína Reichenauera. Hráli členové souboru Societas Literatorum. A před námi je poslední skladba koncertu s názvem Duchovní hudba západočeských skladatelů, který se konal v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci a která zazněla 1. června 2026 v rámci festivalu Baroko. Bude to dílo Václava Guntera Jákoba Te Deum. Václav Gunter Jákob neměl k západním Čechám vztah jen z působení ve službách hraběnky Gabriely Lažanské v Manětíně. Narodil se v západočeské obci Krajková na Sokolovsku a je doložená jeho cesta, při níž navštívil Klatovy. Nyní tedy Jákobovo Te Deum zpívá Silencium Ensemble, hraje Societas Literatorum. Dobrý poslech přeje a loučí se Alena Maršíková-Michálková.

Tédeum Václava Guntera Jakoba uzavřelo dnešní koncert klasika. Zpívali členové Silencium Ensemble, hrál soubor Societas Literatorum. Autorka dnešního pořadu Koncert klasika Alena Maršíková-Michálková ovšem pro dnešní vltavský večer vybrala ještě malý hudební dovětek. Vybrala hudbu rodáka z Bíliny Antonína Reichenauera a její volba padla na jeho uvertýru pro dva hoboje, fagot, smyčcové nástroje a baso continuo B-dur.

0: První polovina dnešního vltavského večera, milí posluchači, patřila hudbě barokní, hudbě západočeských skladatelů a v jeho závěru zazněla uvertýra pro dva hoboje, fagot, smyčcové nástroje a basso continuo B-dur Antonína Reichenauera. Hráli na hoboj barokní Luise Haug, na hoboj Petra Ambrózy a Krištof Lada na fagot. Dále účinkovala muzika Florea s uměleckým vedoucím Markem Štrinclem. Tolik tedy hudební část pátečního večera s datem 11. září, milí posluchači, a teď je čas na povídku klasiků. O ním klasikem je dnes František Xaver Šalda a my si poslechneme jeho příběh, který vypráví o hrdé a neskrotné divožence z česko-polského pomezí. Šaldovu povídku o neblahé bohatýrce bude číst Barbora Goldmanová a my budeme poslouchat povídku, kterou jsme vybrali z útlého povídkového souboru FX Šaldy s názvem Život ironický a jiné povídky.
1: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

Měla podivné jméno Batildis. Dostala je po své kmotře křestné, kněžně Lichnovské. Nikdo je nedovedl vyslovit. A tak jí říkali Batilka, Batulka nebo i Matulka. Všelijak, jak kdo doved. Její otec byl lesník v Beskydech, v kraji vysokopoloženém, horském, od světa odříznutém. Sám říkal, že slouží v kraji, do kterého si čert chodí prát špinavé prádlo a kam si chodí schrupnout, když ho vytloukli odevšat jinat. Sníh tam scházel až v květnu. Do nejbližšího městečka bylo dobrých 5 hodin jízdy koňmo. Kraj byl chudý, lidé neurvalí a mlčenliví. Zarytí hříšníci, jak mínili všichni foršti svorně se všemi faráři. Každý druhý pytlák. Některé ženy z toho zapadlého kraje jezdívaly do města ještě na koni, sedíce na něm po mužsku. Strojili se do špinavých kožených kalhot a do kožených kazajek, které oblékali na nahé tělo. Prádlo bylo drahé a vzácné a nosilo se snad jen v neděli a o svátcích do kostela. Zdejší lidé prodávali na trzích přádlo, lesní med a zvláštní syrečky ovčí a kozí smíchané s mátou. Čas jakoby tu zapadl do nějaké rozsochy a ne odtéci. Stál tu snad tisíciletí. Snad ani potopa sem nedosáhla a nesměla ze země její panenský dech a panenskou vůni. Pasačky předly nit na pastvách z kužele, který držívali a otáčeli pod ramenem. Předly jako princezny Homérovi, ne doma u přeslice, ale pod širým nebem. Byla jediná dcera knížecího lesníka Jarolíma z Myslivny Hraničky, nejvýše položené ze všech revírů knížecích. Její otec, starý, mlčenlivý muž přísných zvětralých rysů a dlouhých bílých vousů, nežil s matkou. Vzal si ženu z polské strany, z města. Jadviku, krasavici krev a mléko, bytost lehkomyslnou a stále se nudící, trápenou tesknicí, která ne a ne přivyknout na horách. Milovala se narcisovskou láskou, hledala dobrodružství, sjížděla všechny plesy a zábavy široko daleko v okolí. Vášnivě ráda tančila. Měla poměry s muži svobodnými i ženatými. Jednou se vrátil nečekaně Jarolím domů a zastihl jí s milencem. Zranil ji nábojem broků, který měl v pušce. Batilka, 3leté dítě, viděla řinout se krev po bělostné nahé pleci matčině. To byl veliký otřes její bytosti. Ale ku podivu, nebyla jí odporná. Zamilovala si ji a s ní celé to zjitřené nervové ovzduší, které se nad ní tetelí. Jadviga unikla svému muži, vyskočila před zuřivcem oknem, doběhla do nejbližší hájovny. Rána nebyla smrtelná, vystonala se brzy, ale nevrátila se již k muži a k dítěti. Říkali, že se odstěhovala daleko odtud do mladého továrního města, právě vznikajícího a úžasně rychle se rozrůstajícího, a dělala tam metlu. Nikdo nikdy na hraničce se o ní nic přesného nedověděl. To všecko se přihodilo, když byla Batilce 3 léta. Nepřítomností matčinou skoro netrpěla, skoro si ji neuvědomila, neboť Jadviga si ji skoro nevšímala. Nikdy ji nepolíbila, nepohladila, s ní se nepolaskala. Jakoby ani její matkou nebyla. Jakoby v ní nebylo mateřských pudů. Jakoby jí dítě bylo jen přítěží. Chodila přes den pomyslivně jako uspaná magnetickým spánkem. Teprve k večeru ožila, postavila se před zrcadlo, obšírně a krásně se načesala, nalíčila, ustrojila, i když nikam nejela, žádných hostí nečekala. Strojila se pro sebe. Posadila se, ruce do klína složené, v křesle svého nejlepšího pokoje, rozsvítila několika ramený lustr, zírala tupě před sebe, snila o čem? O kom? Snad o kavalírech, dvorních plesích, únosech, vášnivých scénách, jak o nich čítala ve starých romantických románech, které se válely všude po stolech a stolcích, po židlích, ano, i po postelích a po umyvadlech. Dítě se jí batolilo u nohou, ale ona to neviděla. Když zmizela z myslivny, bylo to, jako by neodjel člověk. Nýbrž jako by odvezli krásný luxusní kus drahocenného nábytku. Zbylo snad prázdné místo v pokoji, ale v ničím srdci.
Služky se jí bály jako prokleté. Myslivečtí mládenci klopili před ní zrak, žebráci a boží lidé před ní prchali. Štvala je od prahu fenami a ohrožovala je volským knutem. Jarolím znenáviděl si po zradě Jadvičině celé ženské pohlaví. Žádná žena nesměla spát pod jeho střechou. Nezval si ani kuchařky. Měl jen kuchaře. Nalezl bůh ví kde starého muže, který býval v mládí kuchtíkem a pak dlouho vojákoval. Jeho skromné umění mu stačilo úplně a muselo i stačit všem ostatním. Starý Pabuza uklízel i byt, metl pokoje i dvůr, čistil šaty i boty Forštovi i mládencům. Jen jednou týdně přicházela stará žena vyprat mužům prádlo a v sobotu odpoledne trochu poklidit a umýt podlahy. Jinak opatřoval všecko Pabuza, myl i nádobí přepásán špinavou ženskou zástěrou a pokuřuje z dýmky. Brzy se skamarádil s Batylkou. Houpal jí na kolenou, dělal pro ní psa i koně, vozil ji na svém hřbetě, plaze se po čtyřech. Prodělal italské vojny, učil počítat děvčátko italsky do desíti. Uno, duo, tre, quattro. Vypravoval jí o italských krajinách i městech, o podivných dějích, které se mu přihodily, nebo jichž byl svědkem, a zvláště o podivném městě, které si zamiloval, které mu pro celý život udělalo. O ohromném městě, které rostlo přímo z moře, z vody, se svými paláci, chrámy, věžemi. Dívenka nedovedla si to představit. Ať namáhala svou obraznost sebe víc, cítila stále, že to není to. Sedávala na vysoké mezi, celý kraj v klesajících vlnách pod sebou a hledívala dlouho do údolí, které zalily mlhy. Tak asi, představovala si, vypadá to v tom zázračném městě. Jenže místo mlhy je voda a místo kopců a borovic a smrků rostou z ní paláce, kostely, věže, náměstí, ulice.

Žila tedy Batylka mezi samými muži. Mezi myslivci a vojákem, mezi jinochy a starcem. Neměla ženských družek. Po odchodu matčině nepoznala, co je to voňavka. Dýchala dým tabákový i zápach juchty, řemení a prachu. Záhy se naučila zacházet se zbraní. V 6 letech střílela veverky z flobertky, v 10 koroptve a zajíce z lefošky. A později chodila i na štant na vysokou. Pak jezdila na koni jako některé staré ženy jejího kraje. Bez sedla i se sedlem. Prostovlasá honívala se přes

erotiky. Toužila potom jim vládnout. Měli ji slepě poslouchat ne proto, že je dcera jejich představeného, nýbrž proto, že se jim vyrovná ve všech ctnostech chlapských. Střílí jako oni, jezdí lépe než oni. Ráda by se byla uplatnila jako jejich náčelnice v nebezpečných podnicích. Přepadnout tak nějakou hospodu na samotě, převlečená do mužských šatů, provázená svými myslivci, zahrát si tak trochu na zbojnickou tlupu, nahnat lidem hodně strachu a rozuzlit všechno hlučným, rozpustilým smíchem. O tom snila. Nebo přijít tak někam na tancovačku, nastavit někomu nohu, zamíchat to pořádně a vyházet pak půlku hospody na silnici. Ale pro boha jen žádné sentimentality. Žádné pletky s mužskými, žádné cukrování a kokrhání, jak tomu říkala. Žádné slepičkaření a kohoutkování. Mládenec Prokop se do ní zamiloval. Vzdychal a fňukal, opisoval pro ní verše Jablonského a Hálkovi na bílý papír se zlacenou ořízkou. Nerozuměla z toho ničemu. Ani smát se tomu nemohla. Byla to jen taková belbina. Ani slaná, ani mastná. Byla by nejraději vzala plácačku a zahnala toho ufňukaného mládence jako dotěrnou mouchu. Nebyla mužatka, ne. Byla krásná mladá dívka snědé krásy. Spojovala v sobě dívčí pružnost a dívčí křepkost s vytrvalostí a otužilostí mladého vojáka nebo zápasníka. Přijela někdy do města na koni, pušku přes rameno, jako z bronzu ulitá, nejkrásnější řecká socha. Jeden měšťák, který měl trochu zájmů literárních a politických, který četl něco o nějaké vůdkyni hajduků, který se doslechl o polské revolucionářce Pustovojtovně, byla před několika lety v módě a rozehrávala obraznost pokojných pivních měšťáků českých, přezděl ji Bohatýrka. A to jméno Bůh ví, proč se ujalo a jí zůstalo.

Starý se oběsil. Našli jej děti, které sbírali v lese jahody. Nenašli ho hned. Našli ho až pátý den. Ale tu již měl vlasy a vousy deštěm vyloužené a speklé. Obličej od ptáků vyklovaný. A šklebil se na lidi vyceněným žlutým chrupem v nějakém pustém chechotu. Před několika týdny dostal nějakou zprávu o Jadvice. Jakoby se byl blínu napil. Motal se, nesvůj jako pomatený. Aby si dokázal svou vnitřní svobodu, vzal ten nešťastný papír a udělal si z něho fidibus na podpálení dýmky. Ale nebylo to nic platné, byl to planý vzdor. Zemřel přece, třeba po letech, na tu ránu, kterou tenkrát do ní vpálil. Jakoby ji vystřelil do sebe a ne do ní. Tenkrát v to dusné odpoledne, kdy slunce jakoby šlapalo lidem po hlavách rozžhavenými železnými botami. Batelka musela opustit myslivnu Hraničku. Přestěhovala se do nejbližšího města. Podědila nějaký kapitálek a koupila si tam malý domek v předměstí, na samém okraji města, kde silnice jde již do polí a do lesů. V zahradě byla dřevěná vrátka. Otevřel si je a byl si v polích. Pak si přešel louku a za ní začínaly lesy a lesy a lesy. Ta nepřivykne v městě, mínili její sousedé. Ta bude utíkat do lesů, zvykla si na ně příliš, zžila se s nimi příliš. Zavolají si ji každou chvíli a ona půjde za nimi. V městě se již neochočí. Takového horského ptáka musíš vybrat ještě mladého, pak přivykne k leci. Starší nežere, nepije, nespívá a půjde. Uvidíte, že bude pytlačit, říkali jindy. Ta má zelenou krev. Kdo jednou přičich k prachu, kdo si zvyk na flintu na rameni, je ztracen. Jednou v noci ji zastřelí hajný a přivezou ji ráno na trakaru do města. Ale zdálo se, že nemají pravdu. Batelka jakoby přece zvykala městu. Musela ovšem odložit své kožené kalhoty, své zbraně, prodat svého koně. Jen pušku si nechala na památku. Dala si ji nad postel. Zdálo se, že celá její divoká horská mladost zapadla za ní jako zavřená vrata hřbitovní za starým Jarolímem. Zdálo se, jako by s městským krojem oblékla i jiný mrav, jinou duši. Ano, víc. Jednu chvilku se i zdálo, že se v ní přihlásila o slovo krev matčina. Byla jí 24 léta a nebylo posud muže v jejím životě. Náhle začala chodit do zábav, do tančíren, první dokola, poslední z kola. Jako by chtěla být jen a jen ženou, jen a jen milenkou. Jako by úplně zapomněla na své hory, na své myslivce, na své psy, na svá lesní zvířátka, na své prosluněné seče, na své vlhké rastoky. A dokonce jako by se zamilovala do malého úředníčka, který se jí dvořil a který jí byl zpočátku odporný. Měla ráda přímost. A tento městský mužík s brýlemi na nose a počínající pleší na hlavě, s velkýma nohama a potícíma se rukama, byl samá oklika, samá strojenost, samá potěuchlá dvornost. Dlouho mu nemohla přivyknout, dlouho ho nesnášela. Ale přemáhala se, až se tomu sama divila. Jakoby chtěla usvědčit pochybovače, jakoby chtěla sama sobě dokázat, že může být také pořádná a způsobná městská slečna, která si zaslouží úcty městských starousedlíků. Ale lesní božstva jakoby nad ní bděla a nedovolila jí zabřednout do hníjící vody městské počestnosti a úctyhodnosti a zetlít tam. Stalo se, čeho by se byla nejméně nadála. Pan Konvalinka měl dvě želízka v ohni. Vedle ní dvořil se i jedné bohaté vdově z rinku. A když se mimo nadání ukázalo, že není nerad viděn, ucházel se o ní, zasnoubil se s ní, oženil se s ní. A to všecko s tím pitomně hladkým úsměvem a podlým poklonkařením, které jí bylo na něm od počátku tak protivné. Když se to batelka dověděla, prolila několik hořkých slzí. Ale byly to slzy zvláštní chuti. Byly to spíše slzy ošklivosti a hněvu k sobě, než slzy lítosti. Neměla pocitu, že ji někdo zradil. Nikoli. Plakala nad tím, že zradila sama sebe. Jakoby své vyšší poslání a určení, které jí teprve nyní určitě jí vysvětlo.
Nemohla si odpustit, že málo scházelo a byla by uvízla v té hníjící zátoce, které se říkalo konvalinka. A ty slzy jako by měly jen účelem odplavit vrstvu podivné sazovité špíny, která se na ní, bezradné a bezbrané, v městě usadila. Několik dní trvalo, než se omyla z toho dechtu a z toho kouře, ale omyla se přece. Její duše se rozjasnila. V její bytosti prosvitlo slunce. Zavískla si. Její krásné efebské tělo stanulo před její duší jednoho rána znovu krásné, čisté a křepké, svobodné jako vítr horský, prudké jako skalní bystřina, osudné jako blesk, který tříští nejvyšší duby. A její duše se mu poklonila a zasnoubila se s ním. Pochopila, že je určena něčemu vyššímu a krásnějšímu než smyslné službě měšťákově v propoceném a páchnoucím loži manželském. Že má sloužit a obětovat opravdovým bohům, které zrádně opustila. A ten večer sněla ze zdi svou pušku, sebrala náboje a odplížila se zadními vrátky své zahrady do hor. Vrátila se až ráno a padla na postel vyčerpaná, ale blažená. Usnula těžkým spánkem dobrého a poctivého dělníka po práci. A ráno vstala veselá, rozjásaná, uzdravená, jako by vykoupaná v rose a v záři měsíčné, svědomím, že se našla.

Jirka není pytlačí. Žije krásný divoký život po přání svého zpupného srdce. Je nejnebezpečnější, nejlstivější pytlák. Myslivci jsou bezmocní proti ní. Vědí, že řádí, ale nemohou ji přistihnout. Je smělejší než oni, obratnější než oni, vytrvalejší než oni, věci znalejší než oni. Všem jejich fortelům se vysmívá. Všecko jejich umění obrací vniveč. Svých úlovků neprodává, jen někdy něco málo z nich pojí. Nejčastěji je nechává ležet a schnít v lese. A to právě myslivce rozzuřuje. Odpustili by jí snad, kdyby to dělala z potřeby, z nouze. Ale ona to dělá jako zpupnost, jim navzdory. Dráždí je tím, vyzývá je tím. Je to soupeření, jsou to urážky, které jim vrhá do tváře. Posměch, kterým je šlehá a bičuje. Zesměšňuje je před celým krajem. Poznamenává je znamením méně cennosti jako břídili a packaře, kteří neznají své řemeslo a nestačí na ně. Jsou jí stále na stopě, ale nemohou ji usvědčit, nemají důkazů. Knížecí lesní správa poštvala proti ní městské četnictvo. Dvakrát nebo třikrát vykonají četníci v jejím domě prohlídku. Přijdou půl rozpačití, půl hrubí, s úmyslem ji urážet. Ale skrotnou záhy před touto amazonkou čistou jako horský mráz, jejíž oči hoří jako černé démanty, která pytlačí jako jiná tančí nebo bruslí pro údiv a závist diváků, pro vínek slávy, pro krásnou pověst, pro účast básníka nebo vypravěče s jejím osudem, aby ji proslavil, zapletl do svých písní, proměnil ji v legendu nebo mýtus již zaživa. Batelka přivítá je s ironickými poklonami, s vybranou zdvořilostí. Prosím, račte jen račte dál, všecko si prohlédněte. Snad za trámem na půdě bude uschovaná ta má puška? Snad na hnojišti v mrvě zahrabána? Jen si poručte, pánové, kterou almaru vám mám otevřít. Co vám mám ukázat, kam vás mám dovést? Snad by bylo radno i podlahu vytrhat. Snad je tu dutina pod prknem a tam je schována ta má zpropadená puška, která okrádá tolik myslivců o spánek. A dupne nožkou na podlahu a tváří se, jako by pod ní zaduněla vyhloubená skvěla.

Ze všech myslivců, kteří ji pronásledují, zajímá ji jeden. Je neobyčejně chytrý a odvážný. Teprve později si povšimla, že je i mladý, velmi mladý, snad mladší než ona, štíhlý, pěkný vzrůstem i tváří. Poněkud jím pohrdá, poněkud se ho bojí, poněkud se jí líbí. Má měkkou, skoro dívčí tvář, rusý vous, plavnou hlavu, kterou nese jako nevycválané hříbě, modré oči, nějaké bláznivé, mámivé oči každé pošetilosti schopné. Je mezi nimi pravidelný souboj podle nějakých nepsaných pravidel. Oba hrají svou úlohu s velikou elegancí, s velikou bravurou, s vůlí udivit a překonat jeden druhého. Jednou ho pozorovala, neviděna jím, jak se hnal mimo ní sveden nějakou falešnou stopou. Jednou střelil on po ní a nezasáhl. Nyní mohla by mu to splatit, ale nesplácí. Stojí jako přimražena a pak si řekne na omluvu, nebylo by to rytířské, bylo by to zákeřné. Jednou ho neviděla týden a hned se jí promrzely lesy. Promrzely noční toulky. Chtěla zahodit svou pušku do řeky, div z toho nebyla nemocná. Až jednou v zimě se střetly tváří v tvář. Stáli proti sobě asi na 100 kroků, když se spozorovali. Bylo to na seči. Noc byla měsíčná, na zemi sněžný poprašek. A ticho takové, že slyšíš každou snídku, každé jehličí, jak zastená a padá k zemi. Ano, zastená, zapraská lehince a padá k zemi. Zalíceli zároveň. Vzdej se, skloň zbraň! Vykřikl vztekle a celá jeho tvář pohasla a propadla se do temné pekelné zloby. Neodpověděla, jen očima ho pomalu pila jako nějaké vzácné divadlo přírodní. Spustil. Kule proletěla jí těsně kolem hlavy. Teprve nyní vystřelila batelka. Padl na zemi, rozhodil ramena, trhal sebou v křeči, prsty ryly několik vteřin do sněhu. Krev lila se mu z hrudi i z úst, pak znehybnělo všecko. Jen nějaké hlubší ticho valilo se z ohromné dálavy a šumělo jí v uších jako vzdálené moře. Nešla k němu blíž. Nějaký podivný stud jí bránil. Jednu chvíli se jí zazdálo, že by měla přikrýt jeho tvář nějakou hedvábnou látkou a učinila několik pohybů, jako by ji hledala. Zklamána usedla na vysoký pařez nedaleko odtud. Zula svou těžkou schrnovačku ze své malé nohy Diany lovkyně, opřela se palcem o spoušť. Vyšla rána, byl konec.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: F.X. Schalda a jeho povídka o neblahé bohatýrce v podání Barbory Goldmanové dnes večer na stanici Český rozhlas Vltava. Povídku literárního kritika a spisovatele ze souboru Život ironický a jiné povídky, který Schaldu představuje v méně známé roli prozaika, připravil a natočil Lukáš Kopecký. Povídky klasiků každý páteční večer na Vltavě vždy o 22. hodině. No a každý páteční večer pak literární půlhodinku střídá 30-minutovka s filmovou hudbou. A dnes to bude hudba Johna Barryho. Z 8 filmů od jeho prvních bondovek přes film Zulu až po Oscarového lva v zimě a volání divočiny představí v následujícím pořadu Kristýna Šramková.
2: Klapka.
3: Autor hudby k 11 bondovkám, držitel 5 Oscarů za nejlepší hudbu, ale i kapelník a trumpetista rock'n'rollové skupiny anebo autor prvního britského soundtrackového alba. Možná vám neřekne nic jméno John Barry, ale když zmíním filmy Vzpomínky na Afriku, Tanec s vlky, Volání divočiny anebo filmy o agentovi 007, určitě se vám vybaví nezaměnitelná hudba z těchto filmů a jejím autorem je právě Barry, John Barry. A protože to byl bezpochyby jeden z nejzásadnějších skladatelů filmové hudby a ve své filmografii má na desítky skvělých filmů, věnovala se mu hned 2 díly Klapky. Zajímalo mě, jak tento úspěšný skladatel začínal, co ho při skládání ovlivnilo a kolik podob má jeho filmová hudba, které se věnoval 40 let. Příjemný poslech vám dnes, milí posluchači, přeje Kristýna Šrámková. John Barry se narodil 3. listopadu 1933 v anglickém Yorku a prý už v dětství věděl, čím chce být. Není divu, jeho matka byla klasická klavíristka a otec byl ještě v éře němého filmu promítačem v kině a později vlastnil síť kin v severní Anglii. A tak malý John díky otcově práci vyrůstal v kinech, což mělo zákonitě vliv na jeho zájmy a další směřování. Navštěvoval hodiny klavíru a také kontrapunkt a harmonii. V 19. musel nastoupit do armády, což mu ale nezabránilo v hudbě pokračovat. V Egyptě a na Kypru, kde sloužil, hrál na trubku ve vojenské kapele a korespondenčně bral lekce orchestrace a komponování filmové hudby. Po návratu domů založil vlastní kapelu a nazval ji The John Barry Seven. Hráli rock and roll, jazz a rhythm and blues. Začátkem 60. let se stali dokonce druhou nejpopulárnější kapelou v Británii a uzavřeli i smlouvu s nahrávací firmou EMI. Barry pracoval jako hudební aranžér a tato práce ho dovedla k filmu. První příležitost udělat hudbu pro film dostal v roce 1960, kdy Adam Feit natočil svůj film Beat Girl. Barry soundtrack nahrál se souborem John Barry and His Orchestra, ve kterém hrál na trubku.

Hudba k filmu Beat Girl, kterou jste právě slyšeli, byla vydaná jako první britské soundtrackové album. Díky svým aranžerským schopnostem se Barry dostal i k Jamesi Bondovi. První film o agentovi 007, vycházející ze série knih Iana Fleminga, byl v roce 1962 Dr. No. V něm zaznělo i známé hudební téma. John Barry, který během dalších 25 let složil hudbu k 11 Bondovkám, ho aranžoval a nahrál se svým John Barry Orchestra. Jeho jméno však nebylo nikde uvedeno. Autorství skladby bylo přičteno Montymu Normanovi, který složil celý soundtrack. John Barry tvrdil, že autorem tématu není Norman, ale on. Autorství bylo i předmětem soudních sporů, posledního v roce 2001, 10 let před Barryho smrtí. A tady je ono zmíněné téma, které se line napříč díly a poprvé zaznělo v roce 1962.

Určitě jste poznali hudební téma z Jamese Bonda. Po úspěchu této zaranžované znělky dali producenti filmu hudbu na starost Barrymu už jako hlavnímu skladateli. A rok na to, v roce 1963, přišel druhý díl Srdečné pozdravy z Ruska. Titulní píseň složil úspěšný autor muzikálu Lionel Bart a naspíval Matt Monroe, o kterém ještě bude řeč. Zbytek soundtracku pak napsal John Barry.

V roce 1964 složil Berry kromě hudby k bondovce Goldfinger hudbu k filmovému zpracování krvavého válečného střetu zulských válečníků s britskou armádou u základny v jihoafrickém Natalu. A tady je ukázka ze soundtracku k filmu Zulu. Vybrala jsem jednu z pozitivnějších, ve které Berry kombinuje hudební prvky typické pro obě znepřátelené strany, pochodovou anglickou hudbu a domorodé zpěvy.

Vrátíme se teď ještě zpět ke zmíněnému třetímu dílu Jamese Bonda. Protože se John Barry jako skladatel osvědčil, dali mu producenti filmu za úkol, aby kromě soundtracku napsal tentokrát i znělku k filmu Goldfinger. Barry vytvořil melodii písně a poté ve spolupráci Anthonyho Newleyho a Leslieho Bricuse vznikl text. Na Barryho přání byla pro zpěv vybrána Shirley Bassey, protože podle skladatele právě ona měla ten skvělý smysl pro dramatičnost a nikdo by to nezaspíval tak jako ona.

Berryho tvorbě teď přeskočíme z roku 1964 až do roku 67, kdy vznikl pátý díl Jamese Bonda Žiješ jenom dvakrát. Berry složil pro film píseň You Only Live Twice, kterou s textem Leslieho Bricuse naspívala nejstarší dcera Franka Sinatry, Nancy Sinatra. Píseň se stala hitem a dočkala se i několika coverů. My si ale pustíme ukázku z Berryho instrumentální verze písně, jejíž hudební téma proznívá celým filmem. A protože je děj zasazen do Japonska, použil skladatel tradiční japonský strunný hudební nástroj koto, který můžete slyšet drnkat i v následující skladbě.

Z Japonska se přesuneme do středověké Anglie. Za historické drama Lev v zimě dostal Barry v roce 1969 Oscara za nejlepší původní hudbu. Katharine Hepburn tu získala Oscara za nejlepší herečku v hlavní roli manželky krále. Prokomponovaný dobový soundtrack prý Barry složil v extrémní časové tísni, ale není to na něm vůbec znát. Posuďte sami.

soundtracku ke Lvovi v zimě se Barry detailně zaměřil na každou postavu příběhu o králi Jindřichu II., jeho intrikující manželce a třech synech, potenciálních nástupcích na trůn. Film je založen na divadelní hře Jamese Goldmana a odpovídá tomu i jeho komorní prostředí. Prostřednictvím dobově znějícího orchestru, fanfár a latinských vícehlasých zpěvů získal film silný emocionální i duchovní náboj. Tento soundtrack, který by i bez obrazového doprovodu obstál jako plnohodnotné komorní dílo, je pro mě osobně největším objevem z díla Johna Barryho. A sám skladatel ho prý měl z celé své filmografie nejraději. Nahráli ho slavní Monteverdi Choir.

Na závěr dnešní klapky se vrátíme o pár let zpátky do roku 1966, kdy se Barry vymanil z role hlavně bondovského skladatele a složil první z řady jeho slavných lyrických orchestrálních soundtracků. Film Volání divočiny byl natočený podle autobiografického románu Joy Adams a vypráví skutečný příběh lvice Elzy tak, jak se začátkem 60. let odehrál. Hlavní hrdinové představující manželé Adamsovi, Virginia McKenna a Bill Travers, byli v době natáčení Volání divočiny manželi i v reálném životě. Barry získal za hudbu k tomuto filmu hned dva Oscary, za původní hudbu, kterou nahrál Royal Scottish National Orchestra, a také za titulní píseň. Skladatel chtěl, aby ji naspíval zpěvák z druhé bondovky, Matt Monroe. Tvůrce filmu s ním však nesouhlasil. Barry si nakonec pomocí právníka vybojoval aspoň právo zařadit Monroevu verzi písně na desku, která se nakonec dočkala velkého komerčního úspěchu a dosáhla dokonce zlaté prodejnosti. Frank Sinatra po smrti Matta Monroea řekl: jeho hlasový projev byl přesně na míru. Výslovnost byla dokonalá a jeho porozumění písni důkladné. Bude velmi chybět nejen mě, ale i fanouškům po celém světě. Hudební téma z písně se objevuje v celém filmu a uzavře i dnešní klapku, kterou vás, milí posluchači, provázela Kristýna Šrámková. Těším se s vámi naslyšenou zase příště, tentokrát u druhého dílu věnovaného Johnu Barrymu.

0: Matt Monroe dospíval píseň Born Free z filmu Volání divočiny z roku 1966. Text této oscarové písně napsal Don Black, hudbu složil John Barry, stejně jako všechny dnešní ukázky. Autorka pořadu Kristýna Šrámková věnovala tomuto výjimečnému britskému skladateli dva díly pořadu Klapka. Ten druhý díl si můžete na vltavských vlnách poslechnout už tuto neděli v 16.30.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
3: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
2: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
3: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
2: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Vyrozumění, asanace, audience.
5: Slavné hry Václava Havla.
4: V původním znění i v premiéře.
5: V září a v říjnu na Vltavě.
4: A taky na vltava.rozhlas.cz. Četba s hvězdičkou.
0: Také za románový objev roku byl v roce 2022 označován český román Svatava, který napsala jako svůj románový debut spisovatelka Jolanta Trojak. O rok později vznikla podle tohoto románu 15-dílná četba na pokračování, kterou načetla Tereza Hofová. A my vám teď nabízíme 10. část.

Víčka Howarda Thurstona se rozlepila v okamžiku, kdy v jeho oblíbeném baru v Greenwich Village začínali míchat první koktejly. Jeho rána nebyla nikdy jednoduchá, ale tohle, pokud se 5 hodin odpoledne dá považovat za ráno, se obzvlášť nepovedlo. Tížila jej kocovina a pocit nezměrné prázdnoty, jenž se dostavoval pokaždé s koncem divadelní sezóny. Kouzelník ležel dlouhou chvíli nehnutě a zpytoval své střízlivějící svědomí. Pro boha, co mě to zas popadlo? Zanaříkal tlumeně, rozpomínaje se na sérii výtržností, jimiž vyšperkoval včerejší večírek. Banket na oslavu konce divadelní sezóny se nesl v módním staroegyptském duchu. Kouzelník si na úspěchy připíjel tak vytrvale, až zcela zpytomnělý vypitými drinky oznámil shromážděné společnosti, že zasvítání nechá na 5 minut zmizet Brooklynský most. Hosté radostně zatleskali a naskákali do taxíků. Předtím se ale ještě uzavíraly sázky. Jediné, co zmizelo, byly samozřejmě peníze. Když si to teď v posteli počítal, zjistil, že celý minulý rok čaroval zadarmo. A tak to bylo u Howarda se vším. Fungoval na principu centrifugy. Neustále se z něj odstřeďovaly finance. Vrávoravě přistoupil k psacímu stolu, odhrnul těžkou záclonu a oslepen agresivním sluncem, jež v tuto roční dobu spaluje Manhattan, ji znechuceně zase zatáhl. Čertu s tím. Zaklel nahlas a z šuplíku vytáhl revolver. Model značky MAS. Rok výroby 1892. Vyjmul z něj válec, nabil ho, zasunul zpět, poté chladnokrevně zamířil a bez jediného zaváhání vystřelil. Celým domem otřásla rána jako zděla a do pokoje vběhla zděšená pokojská. Mr. Thurston, jednou nás všechny vyhodíte do vzduchu, pištěla přitom hystericky. Kouzelník, kochající se pohledem na 200 rozžatých svíček, ji nadšeně zdvihl do vzduchu. Funguje to, funguje to, rotoval s ní v povětří šťasten, že se mu povedlo replikovat pověstný trik Ludvika Doblera. Dříve než vystřelil, sešlápl pedál, který způsobil vývoj elektřiny. Pod knotem každé svíčky byly zabudovány hydrogenové trysky, jejichž jiskra podpálila plyn a rozžela plamen. Dokonalé, efektní, dramatické, skvělé, nešetřil superlativy a zamířil do jídelny. Tam na stole podobném ponku ležela Fernandez Velas, prima balerína havanského Teatro Nacional de Cuba, a znuděně kouřila Havana. Nebezpečně nízko nad jejím pasem viselo obří kolo cirkulárky, které se snažili uvést do chodu 2 mladíci v pracovních kombinézách. Howard držel oba muže spolu s kubánskou bohyní už od května v domácím vězení. Hello, boys. Jak to jde? Viděli jste někdo George? Kde ten kluk zase lítá? A tady je náš Howard, pronesl zlověstně kouzelníkův agent, jenž si dosud vedle na pohovce neuroticky okusoval nechty. Na rozdíl od svého zaměstnavatele toho mnoho nenaspal. Celé dopoledne strávil v pochybných čtvrtích, scháněje někoho, kdo by mu dokázal padělat papíry na Howardovu hlavu, jež by dokazovali, že jeho neutuchající touha kdykoliv se sázet s kýmkoliv o cokoliv je nevyléčitelnou duševní poruchou a zbavili jej tak zodpovědnosti za škody, které včera napáchal na firemním majetku. No jen pojď, pěkně si vedle mě hačni, pronesl nyní zlověstným tónem a šoupl se na stranu. Kouzelník si netroufl vzdorovat a poslušně zapadl do důlku, jenž vyhloubila zadnice jeho manažera. Brede, co se týče toho Brooklynského mostu, soukal ze sebe opatrně, agent si nabral hrst pražených oříšků a preventivně si jimi zacpal ústa, aby zabránil explozi nadávek, jež se mu draly na jazyk. Mák se kolem sebe bezradně rozhlédl. George, ten jediný, by mu rozuměl a jako na potvoru tady není. Pořád tam je, viď? Jako na potvoru. Dokončil za něj ironicky větu jeho agent a přehodil si nohu přes nohu. Strašně mě bolí hlava. Nechme toho, nemá to cenu. Ostatně jsou to tvoje peníze.
Po těchto slovech vzal jeho manažer do ruky připravenou složku a z kapsy saka vyndal plnící pero. Tedy přesněji řečeno, Billy. Opravil se. Howarde, je na čase, abychom si společně prošli tvoje finance. Takže, sečteno, potrženo, jsi na mizině.

Ošuntělost fasády i chybějící reklamní panely kouzelnické prodejny Martinka Magic Company byly promyšlený obchodní tah. Obchod se pyšnil privilegovanou klientelou a proto na sebe nechtěl strhávat nežádoucí pozornost. Nakupovali tu takové hvězdy iluzionistického nebe jako Bamberg, Sarem Ellison či Harry Houdini a ti si nepřáli být při vymýšlení nových triků rušení. Jakmile vstoupili dovnitř, Fernandez Velas se vzrušeně rozhlédla kolem. Dnes to bylo poprvé, co se s Howardem společně ukázali na veřejnosti a aby toho nebylo málo, dokonce ji vzal na místo, do kterého dosud žádná jiná žena nevkročila. Všichni přítomní kouzelníci zmlkli. Fernandez navázala vyzývavý oční kontakt s postarším prodavačem, který svému klientovi právě demonstroval kapesní hodinky, jež se dokázaly proměnit ve vejce, a poté rozeslala vzdušné polibky okolo stojícím iluzionistům, kteří na ní dál udiveně zírali. Ano, eskamotérství je sice čistě mužská záležitost, ale i ona vládne neméně náročnými, byť postelovými triky. A hle, kam až to díky nim dotáhla. Zavěšení jeden do druhého pokračovali podél dlouhého prodejního pultu, na němž byly úhledně vyskládané balíčky karet, kouzelnické hůlky, rukavice a cylindry až k sametovému závěsu, ukrývajícímu utajené dveře. U kulatého stolu v zadní místnosti na něj čekal jeho agent, který dnešní setkání inicioval. Howard si všiml, že pracovní schůzku pojal jako obědovou pauzu. Před Bredem na umaštěném papíře spočívalo torzo kantonské kachny a několik bochánků dim sum knedlíčků, které závratnou rychlostí mizely v tlustém krku bohatě ověnčeném řetízky z kočičího zlata. Když jej agent pozoroval, místo pozdravu mu do ruky vtiskl složku výstřižkové služby, jež pro ně monitorovala dění na magickém trhu. Tady, čti. Kouzelník se ležérně rozvalil na protější židli a až poté, co na svém klíně ustájil milenku, očima zběžně přelétl novinové titulky. Stálo tam Velký zázrak z Malé Prahy. Kdo se skrývá za závojem? U dalšího nadpisu se zarazil. Osmý div světa? To jsem přece já. A rozčíleně od něj vzhlédl. Kdo to? Snažil se dopídit jména pisatele, místo něj však dohledal jen novinářskou značku. Amatéři. Ulevil si unaveně a protřel si oči. Brede, obrátil se na svého agenta, jenž vedle něj dosud pouze slastně mlaskal. Byl bys tak laskav a zasvětil mě do merita věci? Jeho impresário si bezespěchu utřel ruce do ubrousku a lačně se napil kokainové limonády. Pak uchopil poslední vydání časopisu Magic Weekly a podržel ho kouzelníkovi před obličejem. Na obálce byla útlá ženská postava s tváří zahalenou poloprůsvitným závojem, který po obou stranách symetricky nadzvedávaly vystouplé lícní kosti. Myslel jsem, že budeme probírat moje letní turné. Nechápavě časopis vrátil svému agentovi. Jako mnoho jeho kolegů si i on zvykl před úmorným americkým létem utíkat do Evropy a tyto dvouměsíční prázdniny pojímal částečně pracovně. V jeho cestovním itineráři nesměly chybět nejslavnější vodvily starého kontinentu, kterým pomáhal svým hvězdným hostováním zachraňovat jinak tradičně slabou okurkovou sezónu. Každý rok se opakovaly stejné štace. Egyptian Hall v Londýně, Alhambra v Paříži nebo Bundestheater v Berlíně. Tohoto léta ale měla na seznamu přibýt nová položka. Taky že jo, jedeme do Prahy, oznámil mu Brad hlasem, jenž nesnesl odpor. Praha? Podivil se Howard a snažil se v duchu si vybavit alespoň jednu asociaci, jež by se mu pojila s městem kdesi uprostřed Evropy. Mám ve sbírce Core Melodion, hudební nástroj, který vymyslel a zkonstruoval jistý Anton Kratky Bašik. Ten byl z Praha. Vydoloval ze své paměti konečně. Pokud se nepletu, dostal se s ním až do Windsoru, kde preludoval pro královnu Viktorii. Jinak se tam tuším od Golema nic zajímavého nestalo. Nestalo?
odtušil jeho agent pobaveně a oběma rukama uchopil časopis. Řekni mi, kdy jsi byl naposledy na obálce Magic Weekly? Tentokrát Howard v paměti pátrat nemusel. Věděl to na den přesně. Bylo to v listopadu před 4 lety. Celou noc jsem nespal, vyhrkl Brad dychtivě a naléhavě chytil Howarda za loket. Vymyslel jsem, jak tě dostat zpátky na výsluní. Vyzveš ji na souboj, zvolal euforicky a opět zdvihl odborný časopis. Ženský nebiju. Myslím umělecký souboj. Poměříš s ní svoje síly. Není to kouzelnice, je to... Udělal dramatickou pauzu, po které vítězoslavně vykřikl médium. Ach bože, za co mě trestáš? Spráskl ruce Howard, když pochopil, kam tím agent míří. Vždyť víš, jak tu pakáž nesnáším. Právě proto, odbil ho Brett rázně. Nadávat na to, že vám okultisté berou práci, nestačí. Jen si to představ, bude to první utkání svého druhu. Divím se, že na to ještě nikdo z konkurence nepřišel. Uděláme z tebe hrdinu. Pomstíš se za celý kouzelnický cech. Bože, já jsem snad genius. Kouzelník mu vytrhl časopis z ruky a nalistoval příslušnou stránku. Okultistce, již se měl podle plánu svého impresária, byly vyhrazeny

Finální verdikt vědecké komise zněl: Chloe Vesper je mimořádně paranormálně potentní. Tato diagnóza způsobila mezi vědeckou komunitou skutečný poprask. Fanoušci sice šíleli nadšením, mnohé z řad skeptiků to ale ještě víc pobouřilo a žádali další prošetření. Zpráva totiž de facto potvrzovala, že onen svět existuje. Velkolepý triumf nad rozumem, navíc ostře sledovaný mezinárodním tiskem, také zcela proměnil společenský status Chloe Vesper. Z okrajových rubrik společenských časopisů se propracovala až na první stránky seriózního tisku a její jméno bylo čím dál častěji spojováno se ctihodnými mysliteli a intelektuály, kteří se podobných přírodních úkazů obvykle štítili. Svatavu ale svět, ve kterém se díky svým paraschopnostem ocitla, nezajímal. Ve skrytu duše toužila po uznání jiného publika. To jí ale netleskalo. Nejlichotivější přezdívkou, kterou se jí ve spiritistických kruzích dostalo, byla zrádkyně. V poslu záhrobním neopomněli při každé příležitosti připomenout, že zběhlá spiritistka žije ve strašném hříchu a že ji navzdory hvězdné přítomnosti čeká nemilosrdný pád. Jejich chmurné prognózy se začaly záhy naplňovat. Brzy toho byly plné noviny. Chloe Vesper, proslulá svými nepřekonatelnými materializacemi, přichystala včera svým divákům nemilé překvapení. Poté, co byla snad na pátý pokus vpravena do tranzu, počala místo očekávaných materializací nevybíravě spílat natěšenému publiku. Podle tóniny jejího hlasu se domníváme, že její tělo posedla jakási nízká entita. Nekonečná snůška vulgarismů, které se zde zdráháme publikovat, byla prokládána dobře mířenými plivanci do předních řad. Po nich přišly na řadu rekvizity. Načež kněžka, jako smyslu zbavená, začala demolovat kulisy. Úterní exhibice Chloe Vesper musela být předčasně ukončena poté, co diváky napadl roj astrálních voz. Stalo se tak jen týden poté, co při vystoupení stejné interpretky zaplavili hlediště mrtví potkani. Vedení vaudevillu se situaci snažilo uklidnit tvrzením, že tyto materializace jsou neškodné a brzy zmizí, ale řada diváků se po prožitém děsu dožadovala vrácení vstupného. Není divu, že oblíbenost kněžky mysticismu rapidně klesá. Agent Chloe Vesper na náš přímý dotaz, co se s kněžkou děje, odmítl odpovědět. Svatava za sebou zavřela dveře ředitelovi kanceláře a unaveně se o ně opřela. Pepe si ji pozval na kobereček, aby ji konfrontoval s dopisy, ve kterých si diváci stěžovali na její vulgární chování. Pro boha, buď ráda, že se neslyšíš, jak v tranzu kleješ, křičel na ní tak, až se třásly okenní tabulky. Samé zprostárny a žádné zázraky. Mohla bys mi laskavě vysvětlit, kam se poděla ta tvoje pobožnost? Svatava jen pokrčila rameny. Na mysli jí okamžitě vytanulo spiritistické kázání týkající se médií, která si stejně jako ona udělala ze svého nadání živobytí. Autor v něm varoval před amorálností takovéhoto počínání a upozorňoval na možná rizika. Psalo se tam, že jedinci přetěžovaní častými materializacemi vykazují rapidní úbytek paranormálních sil a také slábne jejich imunita. Místo duchu svatému stále více podléhají jeho opozitu. Svatava mu musela dát za pravdu. I ona se ocitla v začarovaném kruhu. Se vzniklou situací byla ale na rozdíl od vedení smířená. Trest za svoje chování čekala už dlouho. Cítila, jak jí třeští hlava. Musí na vzduch a hned. Na chodbě málem vrazila do svého agenta, jenž před sebou tlačil štendr plný třpitivých rob. Jednu z nich měl na sobě. Ostrý na rozdíl od ní jenom kvetl. Zde v hájemství výstřednosti se konečně mohl svobodně promenádovat v ženských šatech, ve stříbrné paruce a s ponožkami ve výstřihu. Svatava kolem něj bez zájmu proběhla, rozrazila dveře zadního vchodu a zastavila se až ve varietní zahradě. Tam s úlevou vystavila tvář odpolednímu slunci, vytouženého klidu si však dlouho neužila.
V Mžiku se ocitla v obležení varietní menažérie, která se energicky dožadovala něčeho k snědku. Svatava konejšivě pohladila velblouda, pak si sedla na bobek a začala do hrnce se zbytky z kuchyně drolit stvrdlý chleba. Z mechanické činnosti ji náhle vytrhlo hlasité odkašlání. Dosud si nevšimla, že na dvorku kromě zvířat chytá bronz i nerozlučná varietní trojka. Krotitelka divokých šelem Marta, nejpotetovanější žena světa alias Nora a Lady Olga, neboli chybějící článek na půl cesty evoluce od lidoopak člověku. Zatímco jim na hlavě žnuli teplem rozpálené natáčky, vystavovali se v lehkých županech červnovému slunci a přitom se nepřítomným pohledem vpíjeli do velbloudích půlek hojně posetých mouchami. Drezérka měla na dosah kýbl s vnitřnostmi, které v nepravidelných intervalech házela do klece, kde se vyhřívaly nejdražší varietní akvizice. Dva impozantní bengálští tygři. Marta Svatavu odjakživa fascinovala. Uchvacovala jí kočičí chůzí i suverénním vystupováním. Se směsící závisti a odsudku studovala její garderobu, jež v sobě mísila prvky vojenského munduru a ženské koketérie. Místo rajtek nosila vražedně krátkou sukinku, která kromě nekonečných nohou odhalovala i několik nevzhledných jizev na pravém stehně. No co, někdo má šrámy na duši, já je mám na těle. Rázně odbývala zvědavce a přitom ukazovala zářivý chrup a arty zvýrazněné rudou rtěnkou, jež dokonale ladila s barvou jejich kostýmů. Muži z ní šíleli. Ona jim ale dávala jasně najevo, že o žádné dvounohé nápadníky nestojí. Jak to děláte, že vás nekousnou? Promluvila Svatava. Je to jednoduché, miláčku, odvětila bývalá guvernantka, jež plynně hovořila třemi jazyky. Místo biče používám Darwina. Neříká snad, že zvířata jsou naši příbuzní? Tak jaká pak nadřazenost? Svatava váhavě přikývla. Její pozornosti přitom neušly Martiny nechty, které prozrazovaly jasnou inspiraci tygřími drápy. Holčičko, já nechci zvířata zlomit, dodala krotitelka. Chci je pochopit. A k tomu stačí dvě věci. Trpělivost a pozorovací talent. Tygři jsou šelmy stejně jako my ženy. A to je to, co chci světu ukázat. Pamatuj si, jsme jiné, než jaké nás chtějí mít. Jsme neskrotné, jsme divoké. Už nás nebaví žít v zajetí. Chceme svobodu. Svobodu, přidala se k ní Nora a odhodlaně vztyčila do vzduchu zaťatou pěst. Svatava zrudla. Neviděla příliš velký rozdíl mezi sebou a zvířaty, která neváhají pro kus kukuřice proskočit hořícím kruhem. I ty bys mohla svůj dar využít líp, obrátila se k ní Marta a nečekaně zvážněla. Jak to myslíte? Podivila se Svatava a mimo děk couvla. Tak, mohla by se s nás zastat, přidala se Nora. Koho? Nechápala Svatava. No ženských přece, už zakřičela Marta. Já? No, mi asi těžko, poznamenala ironicky potetovaná Nora a přitiskla se k vousaté Olze, jako by pózovali na společné fotografii. My tři jsme si místo na slunci vybojovali tím, že jsme se uklidili do podsvětí, konstatovala Nora chladně. Ale ty jsi jiný případ. Vždyť ty seš pro ně něco jako světice. Svatava si vzpomněla na svoje klení a mimo děk zrudla. Jako světice si teď rozhodně nepřipadala. No řekni, sekundovala Noře Marta. Kde jinde dnes může ženská veřejně a navíc svobodně mluvit, v tvým případě i několik hodin v kuse, a přitom si jí nikdo nedovolí přerušovat? Olga do debaty nějak nezasahovala. Ačkoliv se pyšnila nejdelším plnovousem v rakousko-uherské monarchii, za sufražetku se rozhodně nepovažovala. Za to, co říkáš, navíc neneseš žádnou zodpovědnost. Jsi přece posedlá. Nebo ne? Mrkla na ní spiklenecky Nora. Takže se ti nemůže nic stát. Svatava nejistě přitakala.
tak toho využij, agitovala dál krotitelka tygrů. Svatava vnořila ruku do košíku s kořenovou zeleninou, vylovila z ní mrkev a začala ji bezmyšlenkovitě kousat. Jak já ti, holka, rozumím, přisadila si Nora. Já bych taky klela od rána do večera. Ale pro boha tě prosím, nepromarni svoji příležitost. Až se vyvstekáš, začni mluvit o nás, o ženských, o našich právech. Potřebujeme hlas, který bude slyšet. Svatava jejich nadšení nezdílela. Už jim chtěla říct, dámy, svět tam venku vás takové, jaké jste, nikdy nepřijme. Volnomyšlenkářství a nespoutanost snese leda tak v oploceném výběhu. Olga ji ale předběhla. Dámy, máme tady Škodnou. Pronesla nečekaně a upřela oči na silnici. Tam, opřený o blízkavou motorku, stál mladý muž. Jeho kůže měla barvu novopatské hlíny, rovné vlasy byly pokryté hrubou vrstvou brilantýny, nad kořenem nosu se mu skvěla rudá tečka. V koutku úst žmoulal cigaretu a na hrudi laskal variedního králíka. Prosím, nevyhánějte mě, oslovil je s okouzlujícím přízvukem. Chtějí mne ukřižovat.

Jolanta Trojak a její román Svatava na Vltavě jako 15-dílná předpůlnoční četba na pokračování. My jsme si právě poslechli 10. část, četla Tereza Hofová. Četbu připravila Petra Hinčíková a natočil režisér Jakub Doubrava.

0: Je mu 30 let a patří k nejlepším klavíristům, kteří se objevili za poslední desetiletí. Tak to se mimo jiné čtenáři internetového portálu All About Jazz mohli dočíst o Emmettu Cowanovi. A my jsme si právě poslechli jeho trio a jeho skladbu s názvem My Love Will Come Again. Podle kritiků vyjadřuje často malíř a grafik Jiří Anderle ve svých cyklech existenciální úzkost člověka, jak konkrétní, například z války, tak obecnou a nadčasovou ze stárnutí či samoty. Celoživotně ho také zajímá lidská tvář, nejen ta krásná dívčí, ale i stařecká proměna tváře v čase. Inspiruje ho tvorba klasiků minulých století a v pozdější tvorbě se pak Anderle, který 14. září oslaví 90, přiblížil k abstrakci a věnoval se také figurálním pozitivně laděným tématům. Spisovatel Bohumil Hrabal napsal v knize Domácí úkoly z pilnosti, že Anderle přinesl svými cykly grafickou i malířskou epopej moderního života, kmitajícího mezi Dantovou božskou komedií a Rimbaudovým pobytem v pekle. A my ve Vltavských osudech celý tento týden i týden příští posloucháme v 10 kapitolách rozhlasové vzpomínky malíře, grafika, ilustrátora a sběratele Jiřího Anderleho. Teď máme připravenu část 5.
1: Osudy. Život malíře a grafika Jiřího Anderleho se v 50. letech odehrával především mezi Prahou a rodným Pavlíkovem. V Praze studuje na Akademii výtvarných umění a domů se vrací vždy koncem týdne. Ovdovělá maminka se znovu vdala a Jiří našel v Holiči a kadeřníkovi Mirovi druhého skvělého tátu.

100 životů byste potřebovali, abyste to, co vidíte, všecko nakreslili. A kantoři měli pravdu. Jak je to možný, že jsme ten svět v té jeho rozmanitosti dřív neviděli? Co pak jsme byli tak pitomí nebo co? Vždyť kam se člověk podívá, tak je něco krásného, co by se dalo nakreslit. Takový bohatství tvarů nebo lidí. Každá tvář je jiná. Každý člověk má jinak postavenou figuru, jinak chodí. Najednou se otevřela taková kniha, plná nečekaně krásných obrázků. Začalo něco nádherného. Ti kantoři, kteří nás učí kreslit, to s náma nejenom myslí dobře. Oni taky říkali, musíte umět kreslit všecko. Musíte se umět taky tím, co budete umět nakreslit a namalovat. Musíte se tím umět uživit. Jak často na ně vzpomínám. Tenkrát se žilo tak skromně. A dokázali jsme se radovat z maličkostí. Škoda, že ten svět tak zmizel nenávratně a škoda, že jsem se na tolik věcí nezeptal.

To je zase další etapa, která vstoupila do mýho života. Nevím, jak se to stalo, jakým záhadným zřetězením Franta Bureš, můj spolužák z Rakovníka, který tenkrát s náma hrál, my jsme měli i pěvecký kroužek, a najednou Rakovník potřeboval kapelu. A kdo bude dělat bubeníka? No, zkusíme to s Jirkou. Tak mě zavolali, nechtěl by si hrát s náma na buben. Takže my jsme si v roce 1953 založili kapelu v Rakovníku, ale to nebyla kapela ledajaká, to byl big band. Big band Glenn Millerovskýho typu. 5 saxofonů, 4 trumpety, 4 trombóny a rytmická sekce. Ota Pihrt nás dirigoval, člen symfonického orchestru Československého rozhlasu, hrál tam na hornu a my jsme vyhrávali všechny soutěže. No, my jsme v Hořovicích prostě jednoznačně skončili ve Středočeském kraji jako první velký big band. No, jenomže to jsem netušil, že začíná 8letý působení v těch kapelách, protože já jsem potom přešel do kapely Křivokládských lesů a my jsme s naším kapelníkem Čendou Lulákem vymetali všechny tancovačky Rakovnická, Berounská, Křivokládská. Takže já jsem poznal i sál třeba ve Žloukovicích, kde byla šikmá podlaha. Když tam muzikantovi padlo pivo pod židličkou, tak doteklo až na druhý konec sálu ke dveřím.

To byly střety krásy, ošklivosti, lásky, nenávisti, drsnosti, něhy, umocňovaný tou naší, zvláštní, to nebyla ani dechovka, ani jazz, ale mě to tak nějak zapadalo do té mý mozaiky, protože tenkrát už jsem čet Horečnatě. Gogola, Čechova, Tolstoje, Flaubera. Taková Bible, kterou jsme čelili v době, Švejk. Tak nám zabili Ferdinanda, řekla posluhovačka paní Millerová Švejkovi, který, když byl zproštěn vojenské služby a prohlášen vojenskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. My jsme totiž to brali tak, že my jsme používali citáty ze Švejka jako obranu proti situacím. Když někdo se ukázal jako blbec, autorita, nějaký politruk, tak jsme třeba řekli, jo, paní Millerová, některý revolver nedá ránu, kdyby se zbláznili. Že? A to už bylo jasný, jo? Že ten člověk, že z něj nic kloudního nevypadne. To do sebe zapadlo, protože musíme si uvědomit, že přišel rok 1958. Stalo se cosi, co nám vnímání světa převrátilo úplně. Vyšla kniha, která začíná. Patrně učinil někdo na Josefa K. křivé udání, neboť aniž se dopustil něčeho zlého, byl jednou ráno zatčen. Kuchařka paní Grubachové, jeho bytné, která mu každý den ráno kolem 8. přinesla snídani, tentokrát nepřišla. Do našeho života vstoupilo úplně jiný vnímání těch nejobyčejnějších věcí. My jsme najednou zorným úhlem France Kafky začali vidět ty nejprostší dění. To najednou, to prisma toho existencialismu, to nás tak rozjitřovalo, že všecko, i to nejprostší dění, bylo hodno té naší nejsoustředěnější pozornosti, protože ten Franz Kafka je na tom založený. Takže já, když jsem seděl za tím bubnem, tak mě pořád zněly pasáže z Kafkova procesu. Jak by to ten Kafka napsal? Když tak nádherně popsal ty dva hlídače, že jeden měl, který hlídal Josefa K., že jeden měl oblek plný přasek, mistr toho drobnopisu, Franz Kafka, to nás tenkrát absolutně pohltilo. Ten zorný úhel na ten svět byl od této chvíle úplně jiný.

Nikdy jsem se nemohl ubránit pocitu, když jsem seděl za bubnem s naší kapelou a hráli jsme třeba touhletou dobou, se hrávalo na maškarních. Ty maškarní bály buď pořádali hasiči nebo sportovci. Taky tam byly masky, které měly na hlavách ptačí hlavy, zrovna papoušky. To bylo, myslím, ve Žloukovicích. No a hráli jsme a já jsem se vždycky při pohledu do těch rozesmátých tančících tváří, těch mladých, starých, těch zamilovaných, těch, který už byli dlouho vdaný a ženatý, jak tancovali ten tanec, jenom jako, že musí si to odtancovat. Už v nich nebyla ta vášeň jako v těch mladých. Ty starých lidi, ty byli vůbec rádi, že se ještě můžou na tom sále vrtět. Třeba, že jim píchá v kříži. No, já jsem vždycky si tak jako říkal v duchu, jestli pak, až sem přijedeme hrát na ten maškarní příští rok, jestli pak všechny ty lidi tady zase uvidím, tak jsem se jako skoro o ně bál. O ty poctivý, krásný venkovany, který měli tváře vyřezávaný tak jako figurky na loutkovým divadle. 8 let, který jsem strávil za bubnem, nejdřív v tom swingovým big bandu v Rakovníku a potom za bubnem dechovky Křivokládských lesů, kterou ved kapelník Čenda Lulák. To byla škola života. To jsem prožíval něco, co se nikde nedalo vyčíst ani z Dostojevského Bratrů Karamazových, ani ze Zločinu a trestu, ani z Tolstojova Vzkříšení. To nebylo ani v Beethovenových klavírních sonátách, ani v Bachových fugách. To, co já jsem zblízka viděl, to dění, který se odehrávalo během toho večera na těch vesnických sálech. Tenkrát v těch 50. letech, kdy už tato země byla odříznutá od světa železnou oponou a teď jsme se začali škvařit v té vlastní šťávě a tam tancovali i třeba ti sedláci, kteří byli okradeni o všecko a ještě jim bylo nadáváno, že jsou kulaci. A život neúprosně běžel dál a oni si i při tom tanci chtěli něco užít, tak chtěli aspoň na chvilku zapomenout na tu strašnou realitu těch 50. krutých 50. let, kdy jsme hráli na pódiu a za náma byl velký nápis se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, nebo Sovětský svaz náš vzor. To by si nikdo nevymyslel, to by nikdo nemohl ani napsat, to, co já jsem tenkrát prožíval. Tam ten jednoduchý život vlastně šel až na tu nejhlubší podstatu bytí. Když tam tancoval, pro mě byl nezapomenutelný bubeník, nemusí koukat do not. Když třeba dědeček šel poprvně tancovat se svojí vnučkou a učil jí ty taneční kroky. Všecko to bylo umocňované tou naší muzikou, kterou jsme hráli. Já do dneška vzpomínám na ty báječný chlapy z té naší kapely. To byly nezapomenutelně hodní lidi. 8 let to trvalo a to byly nekonečné inspirace, které jsem vlastně do dneška nenamaloval. Já jsem udělal cyklus vesnické tancovačky, ale já bych se k tomu mohl kdykoliv vrátit.

o silvestrovský noci, jak se zaslo a každý si chtěl jako popřát a takový čipernej šibal chodil po sále, bylo tam bylo takový jako příšeří a všichni ty chlapi už byli tak jako stříklí, no. Vypili ty rumy a myslivecký a světlušky a žabí hněv, jak se všechny ty pití jmenovaly, co ještě takový ty likéry, je vanilková, je. No, takže už ten svět nevnímali tak naplno, jenom ty svý mamině chtěli popřát. A ten rošťák jeden chodil a nepozorovaně nůžkama vždycky se přiblížil zezadu chlapovi a ušmyk mu nůžkama kravatu. Sroloval jí a strčil do kapsy. No, ten měl kravat a chlapi vůbec nic nevěděli, byla tma, no tak co, že jo, to. A najednou, když už byl v nejlepším a tak to najednou pozorovala Vlasta, jako kdybych jí viděl teď. No, jak vytáhl ty nůžky, ona přiskočila a vlepila mu takovou facku a začala křičet, ženský, ženský, podívejte se, on tu ten darebák stříhá chlapům kravaty. A ženský zbystřili a říkali, no Pepíku, kdy ty máš ustřiženou a tamhle Karel taky. No, to je teda rošťárna. Brhli se na něj a začali z těch kapes vytahovat ty ustřižený kravaty. Některý ty ustřižený kusy brali domů, že se to doma pokusí sešít, ale byli otrávený. Jo? A zase některý ženský říkali, no to je pěkná legrace, to jsme tady ještě nezažili, to je hezký začátek nového roku. Najednou se celá hospoda začala řechtat, jak jsme vesele do toho nového roku vykročili. No, tam se děli věci na takovým hospodským sále. Mlaskali pusy. Taky tu a tam padla facka, když nějaký nepovolaný chlap dal ženě nějakého žárlivce pusu. Pleska bylo to vyřízené.

0: Co ty si to za bubeníka, když piješ jenom limonádu? Mě říkali kluci z kapely, ale bez jakýkoliv zloby. Protože oni věděli, že jak můžu, tak vyndávám blok a kreslím. Koukám se, aby mě nic neuteklo, protože každá taneční zábava, to je jako ve zkratce lidský život, protože má svůj rozpačitý začátek, někdy se ozve i pláč přitom a potom vrcholí v takovým bujným veselí, až postupně uvadne a skončí. Já ty sály vidím, takhle zavřu oči a ty přeplněný malý sály těch vesnických hospůdek a každý měl svůj osud, svůj život před sebou nebo už i téměř za sebou, střety mládí, stáří, drsnosti, něhy, krásy, ošklivosti, ale ta naše muzika právě okrášlovala i to, co bylo nehezký. Já nikdy nezapomenu na to, co jsem viděl právě na tom šikmým sále v těch Žloukovicích. To vám bylo zajímavý, my hrajeme a hrajeme před půlnocí dlouhou směs. Tancovala celá hospoda. Najednou tak postupně lidi přestávali a udělali kruh kolem stařečka a stařenky. Babička měla drdolek ze skoro bílejch vlasů už. To tancování, to byl rituál, ve kterým se zrcadlil život. To tak brali ty lidi na vesnici. A ten děda zvlášť, já vám ukážu, vy mladý, jak já dokážu tancovat. No a krůpěje potu už mu vystávali na tváři a už měli oba dva, jak dědeček, tak babička, měli takový stuhlý úsměvy. Věděli, že celá hospoda se na ně koukala a babička se skoro vznášela a už se jí ten drdůlek těch šedivých vlasů rozsypal a odletujou sponky a hřebínky a lidi se usmívají a plácají do rytmu a mají radost, že to dědovi a babičce tak jde. A najednou se stalo něco zcela nečekaného, protože ta babička vyklouzla tomu dědečkovi z náruče a upadla na tu navoskovanou podlahu té hospody a lidi úplně jenom tak jako vzdychli a zůstali úplně přimrazený stát. A než se vzpamatovali, tak dědeček vzal babičku za pravou nohu a vytáhl z té hospody ven. A já do dneška vidím, jak to bezvládný tělo té babičky, co se asi s tou babičkou stalo, to mě do dneška leží v hlavě, vidíte, jak to bezvládný tělo té babičky se sune po té podlaze a ty šedivý šaty s těma kytičkama, jak se jí přehrnujou přes hruď a zakryjou jí tvář a jsou jenom vidět ty ruce. A než jsme se všichni zpamatovali, tak ten děda s tou babičkou byli z hospody venku. Hudba dělá s lidmi divy, no to prostě se mohlo na vesnickém sále stát cokoliv, no.
1: Čendaře, Kýrko, odklepni dvě a hrajeme dál.

0: Já můžu kreslit a malovat jenom to, co sám prožiju. A já jsem si dal za téma vesnické tancovačky. Namaloval jsem cyklus obrazů a vytvořil jsem grafický listy, který do dneška se drží, jo, to musím říct. To bylo takový, protože ty prožitky byly veliký a když se mi to podařilo do toho vtisknout, tak ten obraz se tě odvděčí tím, že to vyzáří, to, co do něj vložíš. Já jsem tu dechovku sice miloval, protože ona se dotýkala té prapodstaty, jo, ale zároveň jsme tenkrát věděli, že v každou středu vysílá z Frankfurtu rozhlasová stanice hudbu 20. století. Já už jsem měl tenkrát naposlouchanýho celého Stravinskýho. Věděl jsem, co komponuje Pierre Boulez, nebo Karl-Heinz Stockhausen, nebo Luigi Nono. To byly prostě tak nádherné doby, protože jsme nikam nemohli. My jsme stáli frontu na knižní novinky samozřejmě ve čtvrtek, ale taky v antikvariátech, třeba na Můstku byl antikvariát a v sobotu měnili výlohu a dali tam hrozně atraktivní knížku. Květy zla od Baudelaire. No a když se chtěli koupit Květy zla v antikvariátu, tak si musel jít stoupnout do fronty ve 2 v noci.
1: Stačilo udělat pár kroků z naší školy a byli jsme na Staroměstském náměstí. Tam bylo vždycky na co se koukat. Orloj, Týnský chrám a hlavně kousek vedle byly Kotce. Boudy prodavačů různých věcí. Tam se dali třeba koupit pracovní oděvy. To vlastně byly tenkrát naše vohozy. To byl náš poznávací znak. Třeba takový kostkovaný řeznický kabátce. Nebo šedý štruksáky, kalhoty sako. To nevím, jestli už to stálo 20-30. No malý maličkost, nic zadarmo. Bílý kalhoty doktorský. To jsme udělali parádu a k tomu bílý tenisky. Maminka nám to zkrátila. To jsme chodili volepený, jak jsem řekl, to byl náš poznávací znak studentů škol uměleckého směru. Košile rozhalenka, štruksákovej oblek, elegantně šedivej. To nám bylo jedno, že ve stejným obleku chodí jak metaři, tak asfaltéři, nebo kostkovaný kabátek, ve kterým chodívali řezníci. To jsme viděli vedle Kotců, tam bylo řeznictví v Rytířské ulici. Na ramenou nosili velký kusy rozporcovaných vepřů a byla tam taky hlavně překrásná řeznice. To jsme zjistili, že se jmenuje Janička, celá v bílém. U tý jsme si kupovali krvavou tlačenku za 2 koruny, 10 deka krvavý tlačenky a lahev hořčáku za 7 korun, no. To jsme si žili. No a Janička tam mezi těma řezníkama celá v bílém proplouvala jako ta nejnádhernější filmová hvězda. Třeskutě krásná. My měli oči vyvalený. A v kapse tu krvavou tlačenku. I jsme si tam koupili kremšskou hořtici k tomu. To normálka, ne? Takhle si naši kluci povídali. Kam v tom parnu, na plovárnu, sekat ledy, voe. To se neříkalo, vole, ale voe. To bylo takový velmi zjemnělý a zmodernizovaný vole. S tím vole začali už Voskovec a Werich dávno před válkou. Ale naši kluci, pražáci, si říkali vole.

0: My jsme najednou začali držet spolu, ta naše třída. Bylo nám moc hezky, jako kdyby jsme vyzráli na dobu. Takový ty písničky Modré a bílé průvody mužů a žen, Červené šátečky pionýrů, mladý je ten, kdo bojuje za šťastný život s armádou míru. Najednou tahle tu písničku třeba vystřídali písničky jiný, který jsme slyšeli z rádia. Třeba I can give you anything but love, baby, nebo Armstrong zpíval Give me a kiss to build a dream on. Do toho jsme četli básně. To byla hezká kapitola života. A taky nám nevadilo, že se vlastně proplejtáme takovým pichlavým houštím srpů a kladiv a ostrých pěticípech hvězd a kolem nás byly takový hesla, který už jsme ani nevnímali, protože tam byly takový... My jsme se tomu jedině dokázali smát. Jedno heslo, to se mi teď vybavilo, mír bude zachován a upevněn, vezme-li lid věc míru do svých rukou a bude-li ji hájit až do vítězného konce. My jsme měli prožívat to svoje šťastný a krásný mládí. Jo, ale ono totiž rádio skoro každý den mluvilo o hrozbě atomové války. O hrozbě útoku imperialistického západu na náš mírový socialistický svět. Ale když nás učili na školení civilní obrany, že máme si lehat nohama směrem k atomovému výbuchu, no tak to se zraje do paměti. Že jo? To už jsme zapomněli a ono se nemá zapomínat zase tak.
1: Naše životy procházely vlastně tou tísnivou dobou 50. let a procházeli Prahou a procházeli jsme obchody a pan Sternberg například, hrabě Sternberg nás obsluhoval v antikvariátě v Karlové ulici. Noblesní pán, usměvavej vysoký pán, v jeho žilách kolovala modrá krev rodu Sternbergů. Z každého jeho gesta, úsměvu, slova vyzařovala vznešenost, ale taková přirozená neokázala. Učesané bohaté vlasy, i když to byl pán v letech a ten nám ukazoval, a když jsme měli pár korun našetřených, tak nám prodával holarovi lepty, třeba za 280 korun. No a já, protože jsem hrával v těch vesnických dechovkách, tak jsem bral za každou hru stovku. Čenda, kapelník, mi dával stovku, já jsem si vydělal třeba 400 korun za měsíc, no a to mohly být někdy i dva holarové malinký. My jsme prožívali přebohatý životy. Chicago. Na národní třídě byl nápis Chicago nad takovou pasáží. A to byla taková naše trasa, ten Zlatý kříž. Národní třída, ulice 28. října, Můstek, Příkopy, Celetná, Staroměstský náměstí, Dlážděná taky, tam byly antikvariáty. Já jsem se vždycky tak zastavil nad tím, co to tam, ty plastický písmena v té omítce toho nad tou pasáží dělají dneska, v té době, kdy každý den píšou v novinách a je slyšet z rádia, jak je nutný bojovat proti americkému způsobu života. Tím nás strašili pořád a strýček sám a americký brouk, jak jsme chodívali sbírat mandelinku bramborovou a kdy k obrazu bylo napsáno Kachní kviky pro oslíky vysílá hlas Ameriky. Vidíte, to se mě taky zachovalo v paměti, jak tam takovej debilní člověk sedí u rádia a z toho se ozývá takový vlnění a to měl být hlas Ameriky a to měly být ty Kachní kviky pro oslíky. Já, čas studený války, halil to naše krásné mládí, které bylo plné vášní, emocí. Zase Voice of America, hlas Ameriky nám hrál každý večer Willis Canover Music. Willis Canover Music USA a tam jsme slyšeli Duke Ellingtona, Modern Jazz Quartet a George Shearinga. A do toho to ječení hysterický, to štvaní proti americkému způsobu života. No, to samozřejmě jinak nemohlo zapůsobit na naše mladé životy, než každý tlak musí vyvolat protitlak. A my jsme se vnitřně už velice intenzivně bouřili. Právě proto, že jsme se tak těžce museli prokousávat k těm pokladům, k těm velkým kulturním dílům, tak jsme všecko chtěli znát, všecko chtěli číst, všecko chtěli slyšet.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme orchestrální svitou číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha, zkomponovanou kolem roku 1730, patrně pro veřejné koncerty hudebního sdružení Collegium Musicum, které se konaly v Cimrmanově kavárně v Lipsku. Vyslechneme ji v interpretaci Freiburského barokního orchestru.

0: Dozněla svita pro orchestr číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha v provedení Freiburského barokního orchestru.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 6 B-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a roku 1801 vydal tiskem jako součást souboru šesti kvartetů opus 18, které věnoval svému mecenášovi knížeti Lobkovicovi. Kvartet zazní v provedení smyčcového kvarteta Belčea kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 6 B dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Belchia Quartet.
1: Český rozhlas D dur.
0: Nisi Dominus, žalm číslo 127 pro alt, smyčce a basso continuo, napsal Antonio Vivaldi pravděpodobně mezi lety 1713 až 1717. Vyslechneme jej v interpretaci kontratenoristy Andrease Schola a barokního orchestru Australian Brandenburg Orchestra, který řídí Paul Dyer.

0: To byl žalm číslo 127 Nisi Dominus Antonia Vivaldiho pro alt, smyčce a basso continuo. Solový part přednesl Andreas Scholl, Australian Brandenburg Orchestra řídil Paul Dyer.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie číslo 84 S-dur Josefa Haydna je jednou ze šestice takzvaných pařížských symfonií, které si roku 1784 objednala pařížská zednářská koncertní společnost Concert de la Loge Olympique. Přestože je v rámci tohoto cyklu označena jako třetí, vznikla až roku 1786 jako jedna z posledních. Vyslechneme ji v podání orchestru 18. století pod vedením France Brüchena.

0: dozněla symfonie číslo 84 S-dur Josefa Haydna z cyklu pařížských symfonií. Orchestr 18. století řídil Franz Brüchen.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Oktet pro dechové nástroje Igora Stravinského v neobvyklém obsazení flétna, klarinet, dva fagoty, dvě trubky a dva trombóny je jedním z prvních děl jeho neoklasicistního období. Zkomponoval jej v letech 1922 až 1923 a v roce dokončení také dirigoval jeho premiéru v pařížské opeře. Vyslechneme jej v provedení členů komorního orchestru Orfeus.

0: dozněl oktet pro dechové nástroje Igora Stravinského v provedení členů komorního orchestru Orfeus.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Gloria pro soprán, sbor a orchestr napsal Francis Poulenc roku 1959 na památku Natálie a Sergeje Kusevických. Dílo patří k jeho nejpopulárnějším skladbám. Vyslechneme jej v podání sopranistky Kathleen Battle, Tanglewoodského festivalového sboru a Bostonského symfonického orchestru, který diriguje Seiji Ozawa.